0: vyzdvihoval jiné faktory, které mohly způsobit zdravotní obtíže kuřákům, že jo, hlavně ať to není ta cigareta. A těchto těch pseudo vědců a pseudo výzkumníků bylo vždycky dost, kteří se nechali zaplatit za různý...
1: No, vemte jenom IPCC, Mezinárodní klimatický panel a vědecký konsenzus.
0: Ano.
1: Klasická ukázka.
0: Přátelé drazí, já ještě tady naběhnu na stránky Petr Bureš TV a využiju tenhle ten moment k tomu, že mimo jiné zde máte spoustu zajímavých článků a tak dál, ale e-shop, na který když kliknete, tak já vám tady v rychlosti přečtu knížky, které si můžete objednat a které vám dovezeme. Má cesta osvobozeným Donbasem. Jaroslav Doubrava byl na Donbase a ukazuje, a včetně fotek a rozhovoru s lidma, co se tam všechno dělo, děje a jak probíhá třeba do současné době ty šťastnější ty lidi, tam je už zrekonstruováno třeba ty baráky a tak dál. Profesor Staněk tomu napsal předmluvu. Digitální svět a lidské tělo je aktuální v prodeji knížka pana profesora Staňka, Jana Moudrého. Pak tady máme Inventura, to je ekonomická věc, ekonomové Jaroslav Šulc, Ilona Švihlíková, Jaroslav Ungermann, pan Fassmann. Kam jsme to vlastně došli? Dve slnka, Petr Staněk a Tibor Eliot Rostas. Další knížka Liběna a Pavel Kočíčkovi, to je v PDF-ku pod povrchem vztahů. Kancléř tří prezidentů, Ladislav Novák, syn kancléře tří prezidentů, jeho táta byl kancléřem prezidenta Novotného, Svobody a zapte mě, kdo byl ten předtím?
1: Husák.
0: Ne, ještě první, druhej, hned po Gottwaldovi byl Zápotocký, ne?
1: Zápotocký, Novotný a tak dále.
0: Jo, takže těchto třech spousta zajímavých věcí jakoby ze zákulisí a pohledem člověka, který to prožil. Válka civilizací, znáte Dilema civilizací pana profesora Staňka, pak tady máme ještě pořád i poslední kusy Podivná odysea života, taky od pana profesora, a kdybyste chtěli pro své vnoučata nebo děti, tak Ivan Kratochvíl tady vyrobil pohádky o skříčku Dobřejovi. A nebo třeba recepty z cest od Mirka Suchopára, výborného to kuchaře a člověka, který se hodně teďka věnoval právě sudeťákům. A dějiny píšou vítězové, to je zase Šulc Ungermann. To byla první jejich dílo k tomuto tématu a to bylo popis ekonomiky a statistiky a dat a všeho prostě neúprostně od roku 1945 do roku 89. A na to vlastně navazuje ta knížka Inventura potom, která je od roku 89 po současnost. A teda, jako to si zadáme, Václav Klaus řekl, že tuto knihu by neměl nikdo číst. To je jenom takový jako vyznamenání. Takže, tak jako prezidentka Čaputová vás tenkrát označila za největšího konspirátora, že by vás neměl nikdo číst ani poslouchat. A tak stejný takovýhle označení dostali tady ten soubor ekonomů za tu knížku od dneska už taky ex-prezidenta Václava Klause. Takže to jsou takový zajímavosti. A jdeme na další otázku. Pane profesore, jak myslíte, že to dopadne? Vyhraje Evropská unie, nebo Evropská komise, anebo obyčejný lid? A co ty noví politici, na které pořád spoléháme, jako je třeba SPD a podobně, máme se spolíhat na ty nový politiky nebo udělat nějaký jiný zázrak? No?
1: Řeknu vám otevřeně, můj názor a zkušenost těch 35 let, můžete vytvořit novou politickou stranu, ale do půl roku bude stejná jako ty původní politické strany. Musíte změnit celou strukturu politického systému. Základním parametrem politického systému musí být odpovědnost svým voličům. A to je jedno, jestli budete volit volební okrsky o milionu lidí, nebo půl milionu lidí, nebo 20 000. Klíčovou je odpovědnost. A ne množství vytáček, já jsem nemohl, já jsem nevěděl, já bych a podobně. Ne, osobní odpovědnost. Druhá věc, která tady je, ta vlna krizí, které se valí a které budou velice rychle gradovat již tento rok, tak tá povede k tomu, že se ukáže neschopnost dnešních elit řešit tyhle ty krize. Finanční, demografickou, imigrační, vojenskou, pandemickou a podobně. No a vznikne přirozená otázka, no ale kdo nás vyvede z toho chaosu? No a jsou lidé, kteří říkají, že historie se opakuje v cyklech, někdo říká 300 let, někdo 500 let, ale jako kdyby výzkumy ukazovaly, že se vždy objeví lídr, který nějakým způsobem pomůže překonat tu krizi a nasměruje tu společnost nějakým dalším směrem. No a vždycky taková ta historická osobnost, včetně konfigurace dalších lidí, kteří vytvoří jistou novou řídící strukturu, se pravidelně opakuje. Takže můžeme si říct, že možná jedno světýlko na konci tunelu je v tom, že až dojde k té sérii krizí, a tomu dojde velice rychle, tak pak se najednou ukáže na jedné straně ta neschopnost současných elit zvládnout tu krizi a na druhé straně potřeba netradičních řešení pro tyhle ty krize. No, svého času, když jsem pracoval pro federál, tak jednou při oponentu, že prohlásil jeden nejmenovaný činovník, vysoký, když jsem měl pochybnosti o kvalitě oponenta a recenzenta, jelikož zůstal intaktní poznání, může přijímat netradiční řešení. No, ta věta je hodná vytesatí do mramoru, může být pejorativní, ale může být taky velice inspirativní. A když se ukáže, že dnešní způsoby řešení typu zavedu nové daně, seškrtám důchody, zatížím podnikatele, znemožním daňové úniky, budu bojovat proti korupci, tedy slovně, tak když se ukáže, že tyhle ty způsoby řešení jsou neúčinné, no tak se pak budou muset hledat jiné způsoby. A jeden z těch jiných způsobů je právě návrat ke kořenům. A těmi návraty ke kořenům je otázka přežití. Ale přežijete ne z hlediska velikého státu, ale z hlediska regionu, toho, co je kolem vás v relativně malé vzdálenosti. Abyste přežili a potřebovali a měli dostatek energie, vody, potravin, bezpečnosti, tak se bude muset formovat nová skupina lidí a lídrů, kteří budou schopni zabezpečit tohleto. No a já bych rád tu připomněl jednu zvláštní statistiku, kterou přívrženci volného trhu nesmírně nenávidí. Veliké průzkumy, které se dělaly jednak v ILO, Mezinárodní organizaci práce, ale i ve Spojených státech, ukázaly zajímavou zvláštnost. Podnikat chce maximálně 18% obyvatelstva. Všichni ostatní považují za klíčový faktor života jenom dělat pro někoho, ale mít klid. A tahle ta skutečnost je transformovatelná i na politiku. Ale prosím vás, obávejte se toho, když vám někdo bude vykládat, slíbím vám všechno možné, to, co nemůžu splnit. To je ta známá věta politiku. A nebo já bych vám to splnil, ale víte, ta obezlička, ta mi to nedovolila. Tak v tomhletom ohledu se samozřejmě tvrdí, že demokracie řeckého typu je jediný způsob demokracie, který tady máme a všichni, včetně vašeho pana Fialu, bojovali za demokracii do roztrání těla. A zřejmě bojovali tím Foltinovým útvarem na kontrolu dezinformací, že? Za tu demokracii. Ale řeknu to takhle. Ta odpovědnost začíná u každého z nás. A zkuste si zamyslet nad tím, jaký hlasovací lístek vhodíte při příštích volbách, jak se podíváte na člověka, který spravuje vaši vesnici nebo město, jakým způsobem se podíváte sami na sebe do vlastního zrkadla. Učinili jste všechno, co jste učiniti mohli, aby ten svět byl lepší? A když už nic jiného vás nepohne k zamyšlení nad sebou, tak se zkuste zamyslet nad tím, jaký svět chcete zanechat svým dětem, vnukům a pravnukům. A to je podle mě ta klíčová věc, kterou budeme muset řešit. Každý sám o sobě. Tu vám nepomůže žádná příručka, žádný průzkum politických preferencí ani nic jiného. Když budete volit podle průzkumu politických preferencí, tak se stáváte součástí stáda, které nepřemýšlí. A pro ně je kritérium funkcí jediná věc, výška procentních preferencí. Ale skúste sa zamyslieť nad osobní odpovednosti. Každý sám za sebe. Je niekto, kto by řekl, ale to opakujete stále stejné. Ne,

0: Děkuju, pane profesore. Tady dneska už asi poslední dotaz. Vážený pane profesore, co si myslíte o teorii mrtvého internetu? Jak ovlivní lidské myšlení a veřejné mínění fakt, že většinu diskuzí a lajků na sítích dnes generují AI a boti? Faktem je, že dneska vlastně, že jo, ta AI se využívá v oblasti marketingu a právě ty elektronické komunikace a ona to umí jako hezky všechno a tohleto a že dneska už vlastně máte problém rozeznat i co je reálný a co je uměle vytvořený, byť teda tvůrci mají povinnost, že jo, to nějak jako označit, ale opravdu už vlastně ten internet se zaplavuje právě těma výrobkama nebo těma příspěvkama, které jsou vytvořený počítačem AI, jo, a se skutečným, s reálným životem nemá to nic společného. No, kam to všechno směřuje?
1: Věci se diví, i tvůrci AI, že najednou AI lže, podvádí, snaží se zablokovat její vypnutí a podobně. Jak je to možné? Má asi své vědomí. No a odpověď je prostá. Jestliže AI má přístup ke všem knihám, filmům, studiím, všemu ostatnímu, a jestliže víme, že lež je jedna z pracovních metod, která se objevuje ve většině těchto věcí, no tak pak se nedivte, že ta AI je dobrý učedník. No, proč například pak dává ta šílená doporučení? Protože je svým způsobem paradoxně, je anonymní, ne individuální. Anonymní, protože zobecnila všechny poznatky se všech informací, které získala. Ale vetře se vám do vaší mysli, jakože je váš přítel. Vždyť vemte skutečnost, že dnes více jak 37% Američanů, mladých Američanů, komunikuje jenom s AI. Už nechtějí komunikovat s živými lidmi, komunikují s AI. A dokonce se ptají na klíčové věci, s kým mám chodit, s kým nemám chodit, mám ukončit ten vztah, nemám ukončit ten vztah a podobně. Vždy to je šílený. Ale proč to tak je? Protože jsme líní. A proč bych dělal seminářní práci, když zadám tému AI a tam mi napíše perfektní práci? A to je, prosím vás, jako posun myšlení a civilizace? Nebo AI vám vyřeší vaši zprávu pro vedení organizace? A pro Boha, vždyť to je lenost. A kromě jiného, ta AI nefunguje v smysle emocionálních struktur. Takže z tohoto hlediska například to rozhodnutí čínského vedení, že od minulého ročního léta všechny soudní rozhodnutí v Číně jsou posuzovány AI a když je nějaký problém, tak platí rozhodnutí AI a ne rozhodnutí soudce. Se zdá zdánlivě logické, jasné, zřejmé, jenomže ten lidský rozměr všech těch kauz AI nezvažuje. Nezapomeňte, nemá emocionální rozměr. A v tomhletom ohledu například Jihokorejci chtěli vytvořit dojem vědomí tím, že instalovali senzory na robota z vnitřku i vnějšku a mělo vzniknout vědomí. No nevzniklo. Čili otváříme pandořinu skřínku něčeho, o čem nevíme, jak to funguje, ale myslíme si, že to vyřeší naše problémy. Vzpomeňte jenom na ty řeči. Jo, AI vyřeší chudobu, nemoci, války, bezpečnost, všechno. No to si opravdu dementně myslíte, že tohle to vyřeší AI? Když to nedokázali vyřešit lidé s jejich emocionální i logickou strukturou chápání a vidění světa? A nezapomeňte, všechno to, co se nazývá AI, jsou pouze jazykoví chatboti. Žádná komplexní bytost. Takže z tohoto hlediska platí konec konců i to, co přiznal šéf Anthropiku. Velká část investicí do AI je pouze marketingový produkt. A to roundtableové financování velikých firm, které se zabývají AI, to je přesně ukážka další bubliny, která se tady vytváří. Tak, jak se vytvářila dotcomová bublina v letech 95 až 2000. Takže buďte, prosím vás, opatrní, nebuďte líní a zkuste

0: Zkuste si skutečně tu seminární práci napsat sami.
1: Děkuju. Tak, tady mám ještě... jo. Vendelín, hezký večer, děkuji, rád bych se zeptal na technologie volné energie a podobné, nerozjíždí něco třeba Čína nebo Rusko, nebo se taky držej zpátky. A pak tady ještě teda k tomu Vendelín napsal, že cestu, co se týče s tím, s tou změnou systému volebního, že o tom psal nebo mluvil i pan Blahinka. Máte to tady na streamu, určitě v jedných z těch videích Petra Blahinky, ale pojďme se prosím podívat teda na to, máte nějaký zprávy o tom, že Rusko či Čína teda by se nějak navážno ve velkým, ve větším zabývala touhle volnou energií, nebo to, tak Čína teďka odzkoušela, nebo že testuje ten toriový reaktor třeba, což sice není volná energie, ale zase je to daleko levnější a myslím si, že i bezpečnější jako způsob výroby energie. Tak kam to může všechno doběhnout?
0: No, chyb je v tom, že mnoho autorů nakonec konstatuje, že množství nových technologií, včetně výsledku reverzního inženýrství při zkoumání havarovaných vesmírných lodí, posunulo o poznání a vynálezy zásadním způsobem dopředu. Jenomže vzpomněte si nakonec osud samotného Nikoly Tesly ve vazbě na Morgana, který financoval střídavý proud, jednosměrný proud a všechno to kolem. Vzpomněte si, jak skončil spor Beauchampa s Pasteurem a rozvojem farmaceutického průmyslu. Bohužel zase musím konstatovat, jde o peníze. Uvědomte si, že kdyby se skutečně rozvinula technologie výroba aut na vodu, tak těžba ropy, zpracování ropy, transport ropy, distribuční systémy, současné výrobní systémy v automobilkách a podobně, by neměly nic než cenu šrotu. A opravdu si myslíte, že někdo jednoduše přizná, že vlastně víte, ty technologie za biliony dolarů, tak to nisto vyhodíme a začneme s technologiemi na vodu. Čili tu si musíte uvědomit, jedna věc je skutečně dosažené patenty a vynálezy, které jsou uloženy do trezorech a nesmí se nikde objevit. A skutečnost, že současná spotřební společnost a produkční kapacity představují obrovský majetek, obrovské investice, kterých se nikdo dobrovolně nevzdá. Ano, dělají se tyhle ty pokusy i v Rusku, i v Číně. Většinou je kryje armáda. Ve Spojených státech většinu těch pokusů a projektů kryje DARPA. Financuje se to cez prostředky Pentagonu. A musíte si uvědomit ještě jednu skutečnou věc. Jestliže ty analýzy finančních kontrolorů ukázaly, že za posledních 15 let zmizely desítky bilionů dolarů vyplacené Pentagonem, ale nebyly známy kde, tak vybudování podzemních měst je pouze jedna část vynaložených investicí. Druhá část vynaložených investicí nepochybně souvisí s novými generacemi technologií a podobně. No a to je právě to, co se objevilo jako těch 13 vědců, kteří se zabývali těmito novými technologiemi i tou technologií nulového bodu, kteří podivně zmizli, za sebe vraždili se a podobně. A dokonce prezident Trump to nechává vyšetřovat těch 13 podivných úmrtí. Všechny jsou vázány na buď kosmické technologie pohybu, anebo na energetické zdroje. Takže jestliže svět je klamán v jiných věcech, tak nepochybně je klamán i v téhleté. No a jedna malá ukázka. Dnes se mluví o větrnicích. Veliké vrtule, výška 200-260 metrů a podobně. Víte o tom, že Francouzi vymysleli větrník, kde není jsou vrtule? Je tam něco jako satelitní anténa s jistými sklopnými systémy, které neprodukuje infrazvuk, není hlučný, nevytváří stroboskopické efekty. A proč se to tedy nestaví? Nebo další francouzské vynález EDF, kdy máte větrník, který má podobu krabice čtvercové, ve které dochází speciálnímu proudění, nemáte tam žádné vrtule, vyrábí to elektřinu a je to skvělé. Proč to není? Protože někdo chce vydělat na těch gigantických větrnicích 260 metrů vysokých, 40-metrovými listy vrtule a podobně. No prosím vás, uvědomte si, že problém není v těch patentech uložených v trezorech. Problém je v tom, že tahle ta společnost jako klíčový primární protokol chápe peníze. V tom je jádro pudla.
1: Děkuju. A já jsem tady měl ještě našel, jo. Tak poslední a děkuju taky za příspěvek. Pane profesore, znáte vesmírné zákony jako zákon lásky, zákon svobodné vůle, zákon míry, zákon rezonance a další. Zabýval jste se někdy tímto tématem?
0: Tyhle ta témata považuji za pouze parciální problémy. Znáte vy klíčové zákony. Zákon dynamické rovnováhy, zákon kvalitativních skoků, zákon diverzity, zákon časových engramů a podobně?
1: Ne. Já jsem jenom laik, já jsem pouze médium. Ale pane profesore, dovolte mi, abych vám za dnešek moc a moc poděkoval za úžasnou přednášku, za spoustu informací, které jsme se dozvěděli z různých oborů. A taky to svědčí o ta vysoká návštěvnost a velký zájem našich lidí. Přátelé drazí, vám všem děkuju za pozornost. Zítra od 6 Vítě Pilmajer, od 8 tady budou Skaldoviny. Uvidíte například Pavla Zítka a Jaroslava Števce a další. A v neděli, jak jsme si řekli, na Slovensku přednáška pana profesora od 14:00. A to si tady najdete zpátky, ten plagátek, já ho teďka tady zrovna ho tady nemám už, ale budeme se na vás moc těšit. A pane profesore, co říci závěrem, pojďte se rozloučit.
0: Krásnej den, krásnej sen, žádné starosti, samé radosti. Všem lidem dobré vůle.
1: Vážení přátelé, děkujeme moc, přejeme vám krásnou dobrou noc, díky za těch 1044 lajků, díky za vaše příspěvky, za vaši podporu, děkuju vám za to, že se stáváte odběrateli tohoto kanálu, protože je to důležitý, je nás tady téměř 94 tisíc odběratelů, takže brzy budeme atakovat 100 tisíc, tady nade mnou vidíte QR kód pro případ, kdybyste nás chtěli podpořit i nějak jinak, třeba pomocí QR kódu. Tak za každou pomoc vám moc děkujeme. Díky za všechno a vám, pane profesor, děkuji za váš čas a mějte se krásně.
0: A mějte se krásně, pište básně a žijte s radostí.
1: Tak, držme se za rytě.
0: Jo, s tvrdým i s měkkým. Hezkou dobrou noc.

0: kradnú, všetci kradnú, iba ja čerpám.
1: Tá mluv to mluví za všechno. Teď mi dovolte, abych přivítal hlavního hosta našeho shromáždění a tak napřed si ještě zahrajeme asi něco, co všichni známe a k čemu bychom se měli vrátit.
2: Ten

0: Yes. Tak přátelé, vzpomeňme si na to husické heslo. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme.
1: Pokoj vám, přátelé. Jsme tady velmi pestrá skupina, zastupující různé názory. Já jsem tady jako husický kněz, ale hlavně jsem tady jako člověk, který miluje tuto zemi a miluje její národ. Myslím si, že v tom se shodneme a to nás spojuje. Stavíme se tady společně proti tomu, aby se pod slovem smíření podsouvalo přepisování dějin. Smíření bez pravdy není smíření. Je to ztráta vlastní síly. Na druhé straně této akce nestojí jen sudoto-německý Landsmannschaft. Stojí tam taky muži a ženy z Čech a Moravy, kteří se záměrem sjezdu souhlasí. A nebo mu rozumějí jinak. Nedejme se zlákat k tomu, abychom je nazývali hanlivými jmény. Nedejme se zlákat k tomu odsuzovat je. Jestli tady stojíme na obranu národa, tak musíme svým cílem učinit posílení jednoty v národě. A do toho národa patří i lidé, kteří se podporují. K čemu bude, když se navzájem utvrdíme, že my tady máme pravdu a oni jsou hlupáci nebo zrádci? Raději se snažme předat jim svoje pádné argumenty. Máme je. Máme pádné argumenty. Tak udělejme, co můžeme, aby i oni je vyslechli. A pokud chceme, aby je vyslechli, tak sami musíme být schopni slyšet. Chceme-li, aby uznali, kde máme my pravdu, buďme sami ochotní uznat, kde ji můžou mít oni. A chceme-li hájit dějiny před překroucením, tak se nesmíme bát opravit svůj postoj. Dovolte, abych vám přečetl úryvek z Bible. Ježíš vyšel ven a podle svého zvyku se odebral na Oliveckou horu. Učedníci ho následovali. Když přišel na místo, řekl jim, modlete se, abyste nepodlehli pokušení. Sám se vzdálil, co by kamenem dohodil, padl na kolena a modlil se. Otče, pokud chceš, odej mi ode mě tento kalich. Ať se však nestane má vůle, ale tvá. Víte, Ježíšovi tam šlo o dost. Šlo mu o život. Věděl to a modlil se a prosil, aby ho smrt na kříži nemusela stihnout. Přesto on upřednostňuje Boží vůli před tou svojí. My cítíme, že nám jde o hodně. Děje se tady něco, o čem nevíme, jestli to nepovede k bytostnému ohrožení našeho národa. A jako se Ježíš modlil, aby nemusel na kříž, i my se modlíme, aby těžko vydobitá suverenita našeho státu zůstala i do budoucna zachována. A jako Ježíš dává přednost vyšší moudrosti, i my máme pozvat vyšší moudrost, aby se věci udály podle ní. A ne podle toho, jak to sami hodnotíme. Postavit se proti sjezdu v Brně, to je v pořádku. V tom jsem tady s váma. Ale ani nezvážit argumenty těch, kdo si podporují, to už podle mě v pořádku není. Thank you. Je třeba dát si pozor, jakým duchem bojujeme za svoji pravdu. Jestliže se pod slovem smíření skrývá přepisování dějin, máme důvod říct ne. Jestliže se pod slovem dialog skrývá požadavek, abychom mlčeli o vině, máme právo říct ne. Jestliže se pod slovem Evropa skrývá rezignace na svůj národ, máme povinnost říct ne. A zároveň se podívejme sami do sebe, zda nechráníme nedotknutelnost českých kroků vůči Němcům víc než pravdivost a spravedlnost. Věřím, že pravda se nemusí bát dialogu. Modleme se. Pane Bože, děkujeme ti za suverenitu českého státu. Děkujeme ti za svobodu, ve které žijeme. Děkujeme ti za všechny naše sousedy, díky kterým jsme tím, čím jsme. Děkujeme ti za prohrané i vyhrané spory, které nás posílily a poučily. Otevři, Pane, naše oči, abychom správně rozuměli našim dějinám. Veď, Pane, naše ústa, ať svědčíme o celé a čisté pravdě. Dopřej nám, Pane, sílu tichosti, abychom dokázali naslouchat. Naplni nás, Pane, pokorou, abychom dokázali ustoupit, pokud to je správné. Vlij do nás, Pane, svoji laskavost, abychom bližního vnímali jako člověka a nejen jako oponenta. Zachovej, Pane, mír a lásku v našich srdcích, když se dějí věci, které hodnotíme jako zlé. Požehnej vám a dobru ve vás, všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch Svatý. Amen.

A teď konečně přichází tedy ta chvíle, kdy na tohle pódium nastoupí hlavní host a já mám čest tady přivítat našeho pana prezidenta Miloše Zemana.

0: tohoto pána a téměř svého přítele můžu s hrdostí nazývat prezident České republiky.
1: Vážení spoluobčané, děkuji organizátorům této akce za to, že mě pozvali. Je to první protestní demonstrace, které se účastním od roku 1989. A řekl bych, že je to demonstrace protinacistická. Proč? Protože ten, kdo zná historii, ví, že sudetští Němci byli integrální a fanatickou součástí nacistického hnutí. V posledních svobodných volbách před Mnichovem 92% sudetských Němců volilo Henleinovu sudetoněmeckou stranu, která byla pátou kolonou Adolfa Hitlera. A skutečným správcem protektorátu nebyl říšský protektor, ti se často střídali. Ten, kdo trvale zůstal a kdo byl vládce protektorátu, byl sudetský Němec Karl Hermann Frank. Za jeho vlády bylo popraveno nebo umučeno v koncentračních táborech 160 tisíc našich občanů. Po válce byl založen sudetoněmecký spolek. Založili ho bývalí nacisté. Celou dobu vystupoval proti českým národním zájmům. Naposledy jeho předseda Bernd Posselt v roce 2002 hlasoval proti vstupu České republiky do Evropské unie, v Evropském parlamentu. Ale nestačí jen rozhorčovat se nad obludností sněmu, který se koná v blízkosti Kounicových kolejí, které jsem před chvílí navštívil, abych se poklonil památce obětí nacistického a tedy Frankova teroru. Musíme přemýšlet, co bude dál. A já na závěr svého vystoupení, abych nemluvil tak dlouho jako můj předřečník, bych vám chtěl navrhnout další postup. Jsme svobodní lidé, občané ve svobodné zemi a máme volební právo. Na podzim tohoto roku se konají komunální volby. Máte právo nevolit ty členy zastupitelstva města Brna, kteří souhlasili s konáním sudetoněmeckého sněmu. Máte právo převolit městské zastupitelstvo, a to naprosto demokratickým způsobem. Ale nejenom to. Budou i volby senátní, volby krajské a nakonec volby parlamentní. Ve všech těchto případech máte právo nevolit ty kandidáty politických stran, které v poslanecké sněmovně nepodpořili rezoluci odsuzující sudetoněmecký sněm. Tu rezoluci, o které Bernd Posselt řekl, že je to fraška. A poslední věta na závěr. V roce 2028 budou prezidentské volby. Máte právo nevolit toho, kdo dal sudetoněmeckému sněmu svoji záštitu. Děkuji vám za pozornost.

0: Ano. Toto skandování si skutečně Miloš Zeman zaslouží. A mě těší, že ve vás všech nezemřela ta myšlenka, že jsme Československo. Děkuju panu prezidentovi. Děkuju za to, že nás podpořil. Další host, který k vám promluví, měl původně být Tomio Okamura, ale bohužel povinnosti ho odvedly, tak za něj promluví člověk, který se naším jazykem nikdy nerozpakuje říct, co si myslí. A já tady vítám Jardu Foldynu.
1: Děkuju moc, děkuju vám, děkuju za to krásné přivítání v tomto nádherném jihomoravském městě, v naší České republice. Já vám fakt děkuju, přišel jsem říct jenom pár slov. Přátelé, ten sjezd Landsmannschaftu je epizoda, ale ta epizoda zapadá do mozaiky. Do mozaiky likvidace identity národů v celé Evropě. Představte si, kdo je dneska tady vlastně zastupuje. Ten největší problém nejsou ti sudečtí Němci, Enu Posl, ale český kvislingové, kteří je zastupují v dresu Landsmannschaftu na české politické scéně. Od parlamentu až na hrad! Od parlamentu až na hrad! A z toho mějme největší obavu! Dámy a pánové, z toho mějme největší obavu. O to jim tady jde. To všechno zapadá do střípku. V Evropě se bojuje o to, aby národy Evropy, a tak i ten náš, ale i ten německý, ztratili svoji vlastní identitu, ztratili svoji historii, popřeli ji a přestali se zajímat sami o sebe. To je zásadní problém dnešní Evropy. A oni si oblíkli dres sudeto německého Landsmannschaftu a moralizují tady kde koho. Ale kdo to je? Podívejte se na ty české kvislingy. Od parlamentu až na hrad. To je velký problém nás Čechů, nás vlastenců. Dámy a pánové, můj milí spoluobčané, já tu mám vzkaz pro ty sudetské Němce. Já bych jim chtěl říct, ať se vrátí domů a usilují o to, aby Německo zůstalo Německem, aby nebylo chalifátem, tak jak to dělají jejich politici. Německo má svůj vlastní problém a my takový problém nechceme, ani my v České republice. A podívejte se, kdo tady v České republice za ně kope a co vlastně chtějí. Chtějí, aby jsme se zbavili identity. Chtějí ty, kteří položili život za naši svobodu, nazývat těmi, kteří nás otročili. A ty, co nás otročili a zabíjeli, dělají morálními majáky. To je přesně ta prasárna těch prasáren největší. My si nenecháme vzít vlastní historii. Budeme na ní hrdí! Budeme na ní hrdí! Ať si celá topka, pan prezident a všichni ostatní dělají, co chtějí. My tady protestujeme proti politizaci minulosti. My protestujeme proti zkreslování dějin. My víme, kdo nás osvobodil a my víme, kdo zabil 360 tisíc našich spoluobčanů. Nám to nemusí nikdo říkat. A my to, tuto pravdu budeme bránit, i kdyby nás to stálo cokoliv. Děkuji vám, že jste přišli. Řekněte to svým dětem. Děkuji vám.

Já děkuju Jardovi Foldinovi, protože jeho řeč je vždycky jasná. A já se připojuju k tomu, že budu taky vždycky mluvit jako on. A vždycky budu říkat, že kdyby nás neosvobodil maršál Koněv, tak bych tady nikdy nebyl. A můžou nám to škrtat, jak chtějí. Víte, proti smyřování nic nemám. Ale jestliže u vás někdo zazvoní, vrazí nohu do dveří a řekne, já se jdu s vámi smířit, tak takhle to nejde. A teď mi dovolte, abych pozval tady na pódium europoslance Lukáše Blahu a paní Kateřinu Konečnou.

Ešte než dneska začnu a všechny vás tu moc vítám, jste úplně skvělí, tak mi dovolte, abych vám něco ukázala. Tohle jsem za vás všechny přinesla posetovi! Tohle je složenka na 20 bilionů korun za válečné reparace! A až je her poset zaplatíte, možná i já začnu věřit, že to s něčím takovým, jako je smíření těch vašich pohrobků Hitlerovi páté kolony, myslíte vážně! A kdybychom měli prezidenta co k čemu, tak místo servilního přijímání na hradě bavorského premiéra otevře právě tuhle otázku! Mám tady jeden vzkaz. Nevážená Česká televize, o objektivitě vašeho vysílání si fakt už nikdo iluze nedělá. Ale to, co jste předvedli v souvislosti s informováním o sjezdu, hanebném sjezdu, vám doporučuji přejmenovat se na protektorátní nebo kolaborantskou televizi. Že si za tu hrůzu, kterou nazýváte zpravodajstvím, necháváte platit? A stydím se za české přisluhovače, kteří mají tu drzost podílet se na likvidaci naší státnosti, na likvidaci základů právního státu, na likvidaci naší hrdosti. To vše totiž činíte podporou aktivit sudetoněmeckého Landsmannschaftu, který se nikdy nevzdal svých majetkových požadavků. Miloši Vystrčile, ty tajvanský pomatenče! Největší přínos ke smíření uděláte tím, když se seberete a potáhnete klidně na Tajvan nebo i do Bavorska. Ale nebudete otravovat vzduch z naší zemi! Jedním z takto vlastně zrádných jednajících poslanců je také europoslanec Zdechovský. Útoky na dekrety prezidenta Beneše se totiž množí i v Evropě. Tahle akce je koordinovaná. A v tomto týdnu jsme například, a pojď za mnou, Luboši, v Evropském parlamentu přijímali usnesení proti Slovensku. A teď mě poslouchejte, co v tom usnesení je. Je tam jasně napsáno, že samotná existence Benešových dekretů je útokem na práva menšin. A pozměňující návrhy, zpřísňující kritiku dekretu prezidenta Beneše, nepodal žádný Němec ani Maďar, ale právě tenhle kašpárek Zdechovský. A víte, kdo pro tuhle věc hlasoval z českých europoslanců?
kromě Zdechovského také ODS, Piráti, paní europoslankyně Bartušek a samozřejmě Farský z Dozimetru. Nicméně by vám s Libušem slibujem, že to nevzdáme a nenecháme Evropský parlament zničit naši státnost! Musím říct, že je mi velmi smutno, kam jsme se i tady v Brně dostali. Že policie a vybraní politici chrání sudetoněmecké dostaveníčko, ale žena, která na zastupitelstvo rozvine vlajku země, která Brno osvobodila, je odvedena a bude po

Suverénní vláda v suverénní zemi by dokázala s trochou snahy podobné hanebnosti zastavit. Když to ale neudělala, tak alespoň vyzývám vládní koalici k tomu, aby podobně jako Polsko či Řecko otevřela téma válečných reparací. Udělejme všechno pro to, aby se již žádný sudetoněmecký sjezd u nás nikdy nekonal. Chtěli Heims in Reich, tak ať stáhnou a zůstanou tam. Udělejme všechno pro to, aby skončilo přepisování dějin. Relativizace sudetských Němců už stačilo. Díky.

0: Já mám velikou radost, že nás tady přišel podpořit Slovák, protože já se hrozně stydím, když na demonstraci v Bratislavě demonstruje Vít Rakušan. Když tam mluví náš kolega Ivan Trojan. Nejen, že to považuji za nepřípustný, považuji to taky za velkou ostudu. A proto teď sem zavolám jednu kolegyni. Která svým postojem si to taky pěkně odnáší. Jarko, je to tvoje.
1: Dobrý den. Děkuju. Nechci křičet, ale chci vám říct, že mám radost, že je tolik ještě dobrých lidí a mám, jakkoliv jsem v podstatě v duši smutná z toho, co se tu děje, tak dneska teda mám velikou radost, že je vás tolik. A protože bych chtěla, abyste chviličku nechali malinko stranou tu politiku, jenom tak malinko, a já bych vám řekla takovou kratoučkou říkanku, básničku, která si myslím vás potěší. Nechci vás zdržovat dlouho, doufám, že a na konci můžete hádat, kdo to napsal, je to starý básník, dobře, tak. Je v Čechách, čeho je třeba. Je masa dost, piva i chleba. Jen jedno nám schází, to sůl. A přece k nám sousedstva půl, jak ke žlabu žene se k lizu. Cizinec přišel, honem sem židli, abyste s paní nám nevynes, díme. Sedí, my usneme, do běla spíme, a když se konečně přec probudíme, ejhle pan cizinec, jak když tu bydlí, všechno se líbí mu, všechno mu sluší, všechno nám vyjedl z komory, z klípku, uzené z komína, z kurníku, slípku. Leží nám v posteli, z dýmky nám kouří, po nás jen lišácky očima mhouří. A my tu sedíme, drbem si uši. Host do domu, Bůh do domu. Ach, neříkej to nikomu. My máme čert vem naši vlohu, v svém domě už dost těch bohů. A kdybyste nevěděli, to napsal dávno, dávno Jan Neruda. Děkuji vám.
0: Děkuji ti, Jarko, a jenom ti chci říct, zase už nebudeš smět nikam. Ahoj.

Zdravím Brno, zdravím Českou republiku a zdravím i naše bratry ze Slovenska, kteří nás sem dnes přišli podpořit v boji za naši svrchovanost a naši státnost. Díky, že jste přijeli.

ale sebranka dezolátů tady. Vidíte, ten hodný pan poslat přijede s tím sudetoněmeckým landsmanšaftem, kterému jde o to krásné usmíření. A vy místo toho, abyste vítali a byli jste rádi, že sem dorazili do Brna vás poctít svojí návštěvou, tak proti ním protestujete. No, že se nestydíte. Víte co? Já se také nestydím. Já jsem tady s vámi a říkám, že organizace, která vznikla z nacistických členů, původně nacistických členů, která zpochybňuje naši svrchovanost, která se snaží narušit naše ústavně právní uspořádání a zejména se snaží okrást naše občany žijící pohraničí o jejich majetky, tady nemá absolutně co dělat. Nejste tady vítaní, vraťte se zpátky do Německa.

jeden z velkých vítačů z české politické scény, pan Ženíšek, se mě v televizi zeptal, kdy už konečně budou moci sem přijet Němci nebo sudečtí Němci, aby je nějaký nenávistivý Reichl nenazýval nácky. Tak já mu odpovím ještě jednou z tohoto místa. Němci a sudečtí Němci, kteří respektují Českou republiku, se mohou přijet vždycky, kdykoliv a my je tady rádi uvidíme. Ale politická organizace Benda Posselta, která je nepřátelským sdružením vůči českým národním zájmům, sem nesmí přijet nikdy, ani za 1000 let.

Říkají nám, že jsme nahnědlí náckové, kteří nechtějí dialog. Já tady vidím transparent za lidice. Tak bych chtěl každého jednoho politika z opozice vyzvat, ať jde se podívat do očí těm pozůstalým a přeživším z Lidic a řekne jim, že jsou to nahnědlí náckové. Myslím si, že v tu chvíli dostanou pár facek a budou za to ještě rádi. Že se nestydíte, hamba vám! Dialog mezi pachatelem a obětí nelze vynutit. To není smíření, to je snaha o to, abychom zapomněli, abychom rezignovali na naši národní paměť. A každý, kdo se tváří, že mu jde o to smíření, není ve skutečnosti žádným mediátorem. Je to diktátor, který nemá ani špetku soucitu a empatie s citem lidí, kteří zde zažili nacistickou okupaci, nebo s dětmi, kteří přišli o svoje rodiče právě kvůli německému nacismu. Tyhle diktátory my tady prostě nechceme. Právě proto se snaží otočit tu historii a říct, že tady jde o vzájemné odpuštění, o vzájemnou vinu. Nic takového nesmíme akceptovat, to je čirý revanšismus. Tady je jasný pachatel a jasný oběť. Obětí je Česká republika, naši předkové, naši občané a pachatelem je německý nacismus, jehož kořenů sudetoněmecký landsmannschaft vzrostl a které jsou v něm stále velmi hluboce zakořeněny. Jejich sjezd u nás není gestem smíření. Je to provokace, je to arrogantní akt nadřazenosti Německa vůči naší zemi. A právě proto je dobře, že...

jsme tady a že si to nenecháme líbit, že ukazujeme, že jsme hrdí občané této země a není nám to jedno. Prostě a jednoduše tyhle ty jejich nadřazenecké maníry musí skončit a musíme jim dát jasně najevo, že u nás nemají co dělat. Tu nadřazenost dal jasně najevo i pan posl, když znovu zopakoval, že mu dekrety vadí a když označil naše usnesení našeho parlamentu za karikaturu a frašku. Co si to ten člověk dovoluje? Co si to dovoluje? Jak může nějaký člověk označovat usnesení naší dolní komory za karikaturu a frašku a mít plnou pusu smíření? Já mu to nevěřím. Ukázal nám svou pravou tvář, ukázal nám, s jakým pocitem nadřazenosti se k nám chová. Se stejným pocitem nadřazenosti, se kterým se k nám chovali nacisté ve 30. letech. On není vůbec o nic lepší. Pane poslte, seberte se, vraťte se do Německa a už se nikdy nevracejte. My všichni, kdo nejsme naivní, moc dobře víme, o co jim jde. Není to smíření. Je to prolomení Benešových dekretů a snaha zrevidovat majetkově právní uspořádání po druhé světové válce. Jde jim o naše majetky. Nepodařilo se jim sebrat nám je silou, tak se o to teď snaží lstí. Ale to, co je na tom nejhorší, není jejich snaha, ale přisluhovači tady z České republiky, kteří jim to pomáhají. Oni se ve sporu českých občanů, přeživší z Lidic a sudetoněmeckého landsmanšaftu postavili na stranu sudetoněmeckého landsmanšaftu. To je absolutní zrada českých národních zájmů. Hanba jim!

A největší ostudou vůbec naší země je skutečnost, že ten největší přísluhovač ze všech sedí aktuálně na Pražském hradě.

0: On pomáhal Lichtensteinům obejít Benešovy dekrety v soudních sporech. On převzal záštitu nad celým tímhletím hanebným festivalem. On dokonce chce, aby jsme přišli o naši vlastní měnu, o právo veta, a chce rozpustit Českou republiku ve Spojených státech evropských. Tomu nesmíme dovolit. A když tady bývalý prezident Miloš Zeman řekl, že v roce 2028 máme právo jít volit někoho jiného, já myslím, že to není naše právo. Já myslím, že to je naše povinnost. Tenhle člověk na Hradě nemá co dělat. Pojďme mu dát společně výpověď.
1: Budeme prýt právě už.
2: No,
0: tohle totiž není problém česko-německý, to je problém česko-český. V Polsku by si to nikdy nedovolili, protože i když Tusk s Navrockým můžou mít 1000 rozporů, tak na jednom by se shodli, že tenhle ten akt zrady, tenhle ten akt ponížení vůči jejich národu by na svém území nikdy nedopustili. A my ho tady máme jenom proto, že tady máme pořád ještě skupinu vlastizrádců, kteří jim přihrávají a kteří si hrajou na euroobčany. Ale ve skutečnosti jsou to jenom štváči, kteří prostě nemají české srdce a kterým je osud České republiky naprosto ukradený. Každý, kdo nás cpe blíž a blíž Bruselu, je člověk, který jedná proti národním zájmům České republiky. Pokud chceme skutečné smíření, pokud Němci chtějí skutečné smíření, tak ať respektují naši svrchovanost. Ano, my máme jistě společné názory a společné vidění světa na mnoho problémů, jako je migrace, Green Deal a federalizace Evropské unie s AFD. Ale přesto říkám i našim přátelům z AFD, pokud nedáte pryč ruce od našich Benešových dekretů, pak už táteli nebudeme. My jsme suverénní Česká republika a nikdo z Německa nám nemá co mluvit do naší legislativy.

Pokud chcete skutečně nikoliv smíření, ale odpuštění, odpuštění od nás, kterým jste ublížili, tak začněte tím, že nám zaplatíte škody, které jste tady způsobili. Zaplaťte nám válečné reparace a pak se můžeme bavit dál. Česká národní paměť, česká hrdost, česká suverenita, ale není na prodej. V žádném případě ne. Prosím, pojďte nás podpořit, protože vy máte tu sílu. A pokud vy nám tu sílu dáte, pokud nám ji delegujete, tak já vám můžu slíbit jediné, že už se tady nikdy na tomhle území žádný sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu konat nebude. Pokud bychom my s kolegy SPD byli na ministerstvu vnitra, tak vám teď a tady říkám, že tu akci bez milosti zakážeme. Dámy a pánové, přestaňme před nimi ohýbat záda, pojďme prosím najít naši národní hrdost a pojďme jim říct, že tohle je Česká republika, tady platí naše právo a tady rozhodují naši politici, nikoliv nějací přivandrovalci z Německa. Tohle je hlavní vzkaz, který jim tam musíme poslat. Naše země je tady a bude tady stát hrdě dál. Ať je naše vlast, ať je Česká republika. Děkuji vám.

0: Já děkuju Jindrovi Reichlovi, protože mi promluvil z duše a už plně chápu, proč ho nechtějí v České televizi.
1: Dobrý den, dámy a pánové, malá operativní, ztratil se pan Ferda Vlaněk a potřebujeme, aby se dostavil semka k tomu hnědému stánku. Děkujeme.
0: Vaněk, hledá se Vaněk. No, je, než se najde pan Vaněk, můžu vám říct takovou svoji historku ze života. Já mám chalupu v českém pohraničí v Orlických horách, kde dřív tedy bývaly Sudety. A jednoho dne tam přišel takovej mladý chlapec, měl sebou dítě a říká mi, já jsem tady v té chalupě kdysi bydlel jako kluk a vzpomínám si tady, visely tyhle obrázky. Já povídám, jestli k tomu máš nějaký citový vztah, pak si ten obrázek vem. A on mě strašně poděkoval, já jsem říkal, hele, ty máš možná doma koberec mýho židovského dědečka. Ale co jsme si, to jsme si. Podali jsme si ruce a takhle vypadá smíření. A ne Bernd Posselt. A teď si vyslechneme píseň, která se jmenuje Schindlerův seznam.
2: Děkuji moc.

Vážení spoluobčané, milí přátelé, stojím zde před vámi s hlubokým hněvem, ale také s absolutní odpovědností k pravdě a k historii tohoto města. Nemluvím k vám jenom jako zvolený zastupitel naší městské části Brno-Střed, ale v tuto chvíli především jako člověk, jehož rodina nese nesmazatelné rány té nejtemnější kapitoly našich dějin. Stojím zde před vámi jako potomek obětí holokaustu. Moje rodina, matka mého otce, sourozenci a její rodiče byli v roce 1942 odvlečeni do Terezína, odtud jako dobytek do polského Rejovce, až do vyhlazovacího tábora Treblinka, kde v plynové komoře němečtí nacisté jejich životy brutálně ukončili. Pro mě a pro stovky dalších brněnských rodin to není jen zaprášená kapitola v učebnici, je to stále živá, krvácející rána. A proto považuji za naprosto skandální a nepřijatelné, že se v Brně v tuto chvíli koná sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu, spolku, jehož jen samotné vyslovení názvu ve mně vyvolává odpor a mrazení v zádech. Je to plivnutí do tváře všem obětem nacismu a cynická provokace přímo v místě, odkud odjížděly transporty smrti i s mojí rodinou. Byla to právě představitelé sudetoněmecké strany pod vedením Konráda Henleina, kteří se stali pátou kolonou Adolfa Hitlera. Vědomě a systematicky rozbíjeli demokratické Československo zevnitř a nesou přímou spoluodpovědnost za rozpoutání válečného pekla. Tehdy se dobrovolně zřekli československého občanství a požádali Adolfa Hitlera o občanství říšské. Naše město si prošlo děsivým terorem okupace. V Kounicových kolejích němečtí nacisté popravovali naše vlastence, z Brna byly vyhlazeny celé židovské a romské komunity. Pořádat zde zjezd organizace, která se desítky let snažila o revizi výsledků války, je naprostá nehoráznost. O to víc je politování hodné a zarážející, že nad sjezdem sudetoněmeckého landsmanšaftu, který v roce 1950 založili bývalí vysoce postavení nacisté z řad NSDAP, SS a SA a jiných složek, drží ochranou ruku naši progresivističtí politici a dokonce i samotný prezident republiky. Ptám se jich z tohoto místa, to už jste úplně ztratili rozum, historickou paměť a národní hrdost, jak můžete obhajovat a zaštiťovat akci organizace, která léta relativizuje vinu za válečné hrůzy. Je zcela hanebné, když současná politická opozice podporuje akci, která uráží nás, české občany a památku obětí holokaustu. Odmítáme tuto nebezpečnou hru na záměnu agresorů za oběti. Nesmíme už nikdy dovolit, aby politická korektnost dneška vymazala utrpení včerejška.
pro všechny hlupáky, kteří o mě budou psát, že jsem zneuctil památku obětí, chci vzkázat. Stojím zde jako memento za svoji babičku, její sourozence a rodiče a za všechny, kteří se z vyhlazovacích koncentračních táborů už nevrátili. Brno a hlavně my všichni nesmíme nikdy zapomenout. Děkuji.

0: Děkujeme. A až bude volný můstek, tak nastoupí pan Martin Říha.
1: Dobrý den, dámy a pánové, tak dnes už tady budu jako řádný vystupující. Dovolte vám, abych vás tady přivítal na tomto náměstí a trošku z historie vám tady něco řekl. Tady na tom balkóně za mnou 17. září 1939 vítali brněnští Němci svého vůdce Adolfa Hitlera. V ten den už bylo přejmenováno náměstí Svobody na plac Adolfa Hitlera. Takže musím říct, že víme, co jim máme zkázat. Už nikdy! Symbolicky za touto zdí před 11 roky zastupitelstvo města Brna na čele s primátorem Petrem Vokřálem přijalo deklaraci smíření. Protestovali jenom 4 zastupitelé. Po deklaraci smíření přišlo to, že Petr Vokřál přijmul nejvyšší státní vyznamenání Německa. Hanba!

0: Od té doby se konají pochody smíření z Pohořelic do Brna, nazvané mítingem Brno pochody smrti. My víme, že to bylo trošku jináč, protože v té historii, když ty lidi byli z města Brna odsunuti, tak vlastně to bylo jenom pro jejich bezpečí, aby tady nedocházelo k nedovoleným věcem, jako je popravy a tak dále. Oni byli odsunuti, v Brně nebyla voda, ale nikde na Jižní Moravě nebyla pitná voda a lidé umírali na úplavici. Nejenom v těch Pohořelicích, ale i zde Brňáci, Češi. A všichni si zaslouží úctu. My nechceme smíření, my chceme, aby jsme normálně žili. Já vám musím poděkovat, že jste fakt dneska přišli, protože já jsem nečekal, že vás tady bude tolik. A řečníků bude stále víc a víc, jak to vidím. Takže já si dovolím svoje vystoupení zakončit a poděkovat vám. A věřím, že naší zemi nedáme, my si republiku ubráníme.
1: Děkuji.

0: Nyní bude mluvit pan Jiří Jaroš Nikely.
1: Vážení přátelé, já zdravím všechny. Zdravím Brňánky, zdravím Ostraváky, zdravím Pražáky, zdravím Čechy a zdravím bratry Slováky, protože my jsme tady udělali jednu věc, která se ještě nepodařila. My jsme tady udělali antifašistickou frontu. Tady byli pozůstalí po Osvětimi. Já se k ním řadím. Takhle vypadal můj strýc, než šel na smrt do plynové komory. Byli tam dva. A já bych chtěl říct tomu panu Poseltovi, který dával ty věnce na koleji na pátým peronu, že odsud neodjížděli jenom jedny transporty. Odsud odjížděli transporty naše, sokolsky, a bylo jich 40 tisíc a jedni jeli do Mauthausenu a druhý jeli do Osvětimi. A na to my nesmíme nikdy zapomenout, protože oni by nás chtěli vymazat z dějin. Napřed nám vezmou paměť, vezmou nám dějiny, vezmou nám knihy a pak vezmou nás. A to my nesmíme připustit. Nikdy to nesmíme připustit. Jo? Já se s váma rozloučím těmihle slovy. Ať žije antifašistická fronta, my nejsme proti antifašistům Němcům. My nejsme proti žádným antifašistům, ať to byli Taliáni, Poláci, Belgičani, Jugoslávci. My jsme s nimi, to jsou naši bratři, tak jako jsou naši bratři Slováci. A na to nesmíme zapomínat, protože tohleto je boj proti fašismu. A my musíme udělat to, aby se naplnilo heslo, který říkají Kubánci i Španělé. No pasarán!
0: A nesmíme taky zapomenout na to, že další naši bratři, ať se to té naší vládě líbí nebo nelíbí, nebo těm našim zrádcům, naši velký bratři jsou Rusové. Petra Rédová!
2: Ahoj! Je to nádherné, budu se chvíli kochat. A přátelé, kochejte se tím, že nám zmizel ukrajinský hadr. Děkujeme za to, kdo to odstranil! Ten statečný má u mě pivo, tak ať pak se hlásí. Přátelé, žijeme v podivném světě. Ti, kteří nám dlouhá léta tvrdí, že národy a vlastenectví jsou překonané, dnes podporují spolek, který svou existencí právě staví na společném původu, identitě a historických požadavcích. Ti, kteří nám radili, abychom se rozpustili ve sjednocené Evropě, dnes poklonkují před lidmi, kteří se stále dovolávají práva na domovinu, na sebeurčení, na majetky a na přepisování výsledků druhé světové války. A nám říkali, že národ je zastaralý pojem. No, asi to platilo jenom pro nás. Když se Češi hlásí ke své zemi, tak to nazývají nacionalismus. A když se jiní hlásí o území, odkud byli odsunuti, a právě my víme proč, Tak se tomu říká smíření, dialog a evropská hodnota. Žijeme v zemi, kterou si ekonomicky už dávno podmanili jiní. Pracujeme za nižší mzdy, nakupujeme v cizích řetězcích a často dráž než lidé, ze kterých ty řetězce pocházejí. A ještě se po nás chce, abychom mlčeli, usmívali se a mimochodem tomu se říká pokrok. Přesně tak. Ale my mlčet nebudeme. A jestli pan Posel dnes mlží, vyhýbá se slovům o Benešových dekretech a mluví o smíření, není to proto, že by zapomněl, je to proto, že jste tady vy a jste tady posledních pár dní a já vám za to děkuji. My jsme nezapomněli na to, co se stalo. Nezapomněli jsme, kam vedlo ustupování a už vůbec jsme nezapomněli, jak naši předkové tvrdě zaplatili za iluzi, když si mysleli, že budou hodní, že je nechají na pokoji. Takže, pane Poselte, žádný návrat starých nároků nebude. Žádné otvírání majetkových otázek nebude a žádné zpochybňování výsledků druhé světové války taky nebude. A i kdyby pan Posel si vzal na pomoc všechny servilní politiky, i kdyby Miloš Vystrčil s Petrem Pavlem se předhánili o to, kdo se nejníž pokloní, tak jim vzkazujeme, že naši zemi jim rozhodně nedáme. My si moc dobře pamatujeme, jak to bylo. A my se podle toho zařídíme. Moc dobře si pamatujte, kdo je servilní a kdo je v současné době tím kolaborantem. Děkuji vám, že jste přišli. Děkuji vám, že vám tahle země není lhostejná a že jste nezapomněli na naši minulost. Protože země, která si ji pamatuje, má nárok na pořádnou budoucnost a země, která svou historii zapomene, si ji bude muset zopakovat. A to nikdo z nás nechce. Děkuju.
0: Je horko a všechny obdivuju, že tady stojí. Takže teď pan Kotas, ano, jste za mnou, výborně. Tak se do toho puste.
3: Ano. Tak. Dobrý den, přátelé. Z vyššího principu mravního nelze zde v Brně hostit sudetoněmecký landsmanšaft. A vymýšlet si k tomu bajky a omáčku o smíření a dialogu. Na tom zásadně trvám. Nelze se bratříčkovat s organizovanými potomky katanů na hrobech padlých hrdinů. Utrpení za protektorátu bylo příliš a paměť národa je dogma, pravda a cesta. Pravé vlastenectví je dědičný závazek. Pokolení dědí se z otce na syna či dceru. Jako vlastenci nemůžeme zklamat, nesmíme zklamat, nesmíme zapírat hrdinství předků, jenž prolévali krev za vlast, za národ a za naši svobodu. Nepolevíme bezduchým a prázdným revizionistům. Nebudeme účelově měnit historii, ani s tímto nikdy souhlasit. námi je pravda, čest a hrdost. Láska k předkům nám pomůže porazit lži zla dneška. Ať je čest, ať je vlast, ať je národ, ať žijete vy, potomci hrdinů. Děkuji vám.
0: Ano, můžou nám klidně říkat dezoláti, ale my jsme vlastenci. A cítíme to všichni správně. Takže pan Jiří Kment, a já ho poprosím, aby mluvil jenom krátce. Je horko.
4: Děkuji. Zdravím vás všechny. Vidím, že jsme tu z celé republiky, Čechy, Morava, Slezsko. Je to opravdu skvělá účast. Jste skvělí. Co bych chtěl říct, nebudu mluvit dlouho, jak bylo řečeno, řekl bych to tak z pohledu vlastně zastupitele města Brna. My jsme se opravdu snažili, aby se to tady nekonalo. Udělali jsme nějaké 3 usnesení, ale co udělali ostatní strany? Prostě to smetli ze stolu. ODSka, TOP 09, staňáci, zelení, prostě to vymlčeli. Neměli ani tu odvahu říct, že to tady chtějí. Prostě vytáhli hlasovací karty a šli pryč. Takoví jsou to hrdinové. Takže, co k tomu dodat? Budou komunální volby, takže přemýšlejte dobře, komu dáte svůj hlas. Jestli těm, kteří by tady chtěli toto pořádat třeba i příští rok, nebo těm, kteří to v žádném případě nedopustí. Děkuji vám, mějte se hezky. Díky.

0: Já bych k tomu ještě strašně rád řekl, že by taky bylo záhodno, aby všechny ty takzvané organizace, jak oni si říkají, neziskové a jsou přitom velmi ziskové, aby už nedostali ani korunu ty, který se na tom podílejí. Ani korunu! A teď přijde pan Petr Zuska. Já ho pamatuju ještě jako šéfa baletu Národního divadla. Samozřejmě já jsem pod ním nebaletil. To ne. Ale teď nám tady udělá krátké kulturní vystoupení. To je taky jeden z umělců, který si to pěkně odnáší.
1: Krásný den, krásné odpoledne vám všem přeju. Jste skvělí, že jste tady. Ahoj. Opravdu si toho moc vážím a víme všichni, proč jsme dneska tady. Už to bylo mnohokrát řečeno a ještě to mnohokrát řečeno bude. Takže já vám zahraju teďko píseň, která vznikla naprosto intuitivně během asi hodiny před zhruba 2 týdny. A myslím si, že se sem opravdu docela hodí.
2: Smíření přijde jen zrada. Čepele mužů si hledají záda. Čas ten se vleče, voda si teče. V Brně se vleče teď, polikaj meče.

instead of off hůl, instead of off hůl. Děkuju. A nebudeme váhat, protože je horko, lidi kolabujou, pan Jiří Paroubek ke mně bude mít projev. Vážení přátelé, já bych chtěl především ocenit a obdivovat vaši vytrvalost, protože některé projevy jsou dlouhé a myslím, že se shodneme na tom, že tak trošku už se budeme opakovat. Já se budu snažit neopakovat, co tady říkali mý předřečníci. Tak, abychom to tady vydrželi bez těch sanitek. Především bych chtěl poděkovat nejen vám, ale také organizátorům téhleté akce, protože to nebylo vůbec jednoduché. Nejde jenom o finance, jde také o to, jak ty věci dostat do médií, aby vůbec se lidi dozvěděli, že tady takováto akce vůbec je. Meeting Brno, to se tam dostalo jednoduše. Bylo zasypané penězi, jednak z města, jednak z kraje, ale organizátoři téhleté akce to museli dělat v podstatě ze svých peněz. Takže tohle bych chtěl hrozně ocenit. Stejně tak, pokud jde o Sudetendeutsche Landsmannschaft, no tak ty využívali zase peněz bavorské vlády. Takže to je, těm se to dělá dobře. Takže to bych ocenil, tenhle ten přínos, jsem rád, že se někdo toho ujmul. Já bych chtěl říct, když se vrátím k těm česko-německým vztahům, že byly vlastně vyřešeny v průběhu let. V roce 1997 byla přijata česko-německá deklarace. Ta řešila většinu problémů mezi našimi národy. V roce 2005 vláda pod mým vedením přijala z mé iniciativy gesto vůči německým antifašistům. To byli ti lidé, kteří zůstali z německé menšiny věrni Československé republice až do posledních chvil jejich existence. Jen tak mimochodem, poté, co byly zabrány Sudety, počátkem října 1938 bylo zatčeno a odvezeno do koncentračních táborů 30 tisíc německých antifašistů. Tak tyhle lidi my jsme ocenili. No ale tím ten výčet skončil. Koho máme oceňovat z těch dalších? Těch 92% Němců, kteří volili velkoněmeckou myšlenku Sudetendeutsche Partei, červnu a v květnu 1938 ve svobodných komunálních volbách, to si musíme být vědomi a musíme to také připomínat. Já si vzpomínám, jak jsem někdejšímu bavorskému premiérovi Becksteinovi vysvětloval, jak to tedy tehdy bylo v tom roce 1938. On to nevěděl. Ale nic, to je jenom odbočka. Takže pokud jde o smíření, já jsem smířen, já nevím jak vy, ale já jsem smířen. Dávno Německo je demokratickým státem a já si nemyslím, že bychom si měli nechat nadělat do čepice a ještě si dát na hlavu. To, co dělá... To, co dělá prezident Pavel s záštitou a náš Tajvanec vystrčil s další záštitou. To jsou věci, které jsou fackou českému národu. Myslím si, že to je hanba, která nemá v dějinách národa obdoby. Chtěl bych se zastavit ještě u jedné věci. Včera Česká televize, já jsem její zpravodajství pozoroval velmi bedlivě. Nehovořila o ničem jiném, pokud jde o
Brno o tu akci sudeckých Němců, nežli o zhanobení toho památníku v Pohořelicích. A už vůbec, a to je hanebné, se nezmínili o zhanobení pomníku druhého československého prezidenta Beneše. To byl políček české suverenitě, české státnosti a byl to také políček současné české vládě, která se distancovala od toho sjezdu Sudetendeutsche Landsmannschaft. Takže Česká televize zcela neobjektivní ve svém zpravodajství, pokud jde o tuto záležitost. Já bych chtěl říci, že pokud jde o sudetské Němce, o celý ten Landsmannschaft, nejlépe by udělali tihleti lidé,

0: kdyby Landsmannschaft rozpustili. Rozpustili, to by prospěli česko-německým vztahům nejlépe. Přátelé, moji milí čeští přátelé, ty oběti, které tady byly ze strany na straně českého a slovenského národa, se počítají na 360 tisíc lidí. Byly to ohromné počty. Ti lidé umírali často za drastických okolností. A my si musíme uvědomit, že v té době, kdy tady byla okupace, tak 10 000, vlastně 100 000 sudetských Němců bojovalo v barvách Wehrmachtu a Waffen-SS. A 10 000 z nich položilo životy za velkoněmeckou myšlenku. Takže oni by měli zpytovat své vlastní svědomí. Vážení přátelé, já jsem rád, že jsem se tady krátce mohl vyjádřit. Chci vás podpořit, chceme si navzájem podpořit. Ať žije Česká republika, ať žije český národ.
1: A teď pozvu k pultíku svého, můžu říct, kamaráda Pepu Skálu. A já si myslím, že on má taky velký pouvoir mluvit, protože komunisté mluvili už před nástupem fašismu proti fašistům a byli také komunisté jejich první lovnou zvěří hned po nasazení protektorátu. Buďte zdraví, antifašisté, sejte stolik antifašisty, to vždycky dobí baterky. Já se nestydím za to, že jsem komunista, ale dnes se na vás k vám obracím jménem spolku Magistra Vitae od latinského historie matka života. Jsme hrdí na to, že jsme byli první spolu s brněnskými kolegy, úplně první a s hnutím Ne základnám, kdo razili rozhodný odpor proti konání sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu v Brně. Vypadalo to zpočátku, že si nás nikdo nevšimne, vláda, parlament nereagovali a dneska je to tak, jak to je. Jsme hrdí, že jsme u toho byli jako jedni z prvních a když dovolíte, já nebudu opakovat to, co tady už zaznělo, a pokusím se to téma, možná i z pozice toho, kdo byl na samém počátku u toho, posunout trošku dál. To přeci není tak, že z ničeho nic se tady mohli sejít členové a papalaši sudetoněmeckého Landsmannschaftu. Byly doby, kdy se jim to nikdy nepodařilo. Souhlasíte? Teď tu vrcholí nějaká vlna, která trvá roky a ořezává, kastruje českou suverenitu ze všech stran. A já si myslím, že my musíme nejenom nevolit ty, kdo kolaborují s touhle špínou, ale my musíme nazvat pravým jménem všechno to, co přivedlo tuto zemi až k takové nehoráznosti. A k tomu, že vládí a jiní činitelé se k tomu staví, hrát a tak dále se k tomu staví, jak se k tomu staví. Mějme odvahu stopovat to všechno, co k tomu vedlo. Nazvěme to pravým jménem a ne proto, abychom jenom rekapitulovali. Pojďme se zaměřit na to, jak to už nikdy nepřipustit. Jak zajistit, že tato země bude mít suverénní zahraniční politiku a ne opisovat ji víme odkud. Jak zajistit, že naše armáda bude bránit naší vlastní zemi a nebude podřízena ve válkách a s

0: zbrojení v cizím zájmu a pod cizím velením. Souhlasíte? Jak vrátit naší zemi ekonomickou suverenitu, abychom nebyli kolektivním gastarbeiterem zahraničních velmocí a cizího kapitálu. Souhlasíte? A jak skoncovat s tou hrůzou, kdy se naše dějiny přepisují ne českýma, ale německýma a jinýma zahraničníma očima. I s tím přeci musíme skoncovat, je to tak? A ještě dovolte jednu malou myšlenku, už to tady zaznělo. My nejsme šovinisti, na to jsou velmi střídní v této zemi. My nemáme sebemenší problém i s Němci, kteří stojí na demokratických, antifašistických pozicích. A myslím si, že máme jeden dluh a pojďme ho jaksi napravit. I mezi potomky těch, kdo žili u nás v pohraničí do roku do 38. a pak za války, se podíleli na tom všem, jsou lidé, kteří stojí na antifašistických pozicích. Někteří z nich jsou dokonce vědci, historici a podobně. My s Jirkou Jarošem Nikelem a s dalšími uděláme všechno pro to, abychom s těmito lidmi spojili síly a společně se vyjádřili proti demagogii, která naše dějiny překrucuje, hanobí, mrzačí, brzní cizím zájmu. Díky za pozornost.
1: Petr Drulák.
2: Zdravím vás, odvážní občané. Podtrhuji odvážní, protože dnes v naší zemi, když chcete říct tak prostá fakta, jako že tuto zemi osvobodil Sovětský svaz a okupovali Němci, na to musíte být odvážní. Dostal jsem od organizátorů organizační pokyn, prý se tu někde ztratil Bernd Posselt. Neviděli jste ho? Pokud ho uvidíte, přivejte ho sem, ať si to tu poslechne. A pokud už utek, tak si řekneme, o co tady vlastně šlo. Podle nich šlo o smíření, o dobré sousedství, o debatu, o společné historii. To je lež jako věž. Tohle všechno jsme si s Němci probrali v 90. letech. Byla tu Česko-Německá komise historiků, ta přišla se správnými záměry. Pak přišla Česko-Německá deklarace, kde jsme se dohodli, že otázky společné minulosti nebudeme otevírat. Byl to náš ústupek vůči Němcům. Protože my, kdybychom jim vystavili účet za reparační platby, tak by se asi nedoplatili. Tohle všechno proběhlo. Ne díky a s pomocí sudetských Němců, ale navzdory sudetským Němcům. Od samého začátku do toho házeli vidle. A byli tu rozumní lidé. Rozumní lidé na české straně, rozumní lidé na německé straně, kteří si řekli, budujme dobré sousedské vztahy v evropském duchu. A to dokázali navzdory sudetským Němcům. A dneska, co se děje 30 let poté? Titíž sudečtí Němci přicházejí, ale proti nim nestojí jednotný český národ. Proti nim stojíme my jako menší část a pak naše liberální elita. Naši liberálové se spojili s německými nacionalisty proti českému národu. A kdo jim přitom asistuje? Asistují jim přitom v Evropském parlamentu z Bruselu. protože tahle Evropa, kterou vytvořili v Bruselu, ta stvůra, to není Evropa Masaryka a Beneše. To je Evropa K.H. Franka, Reinharda Heydricha a Adolfa Hitlera. Všichni, jak tu jsme, tak si určitě přejeme dobré sousedské vztahy se všemi, včetně Německa, s demokratickým Německem, s německými demokraty, ale ne s těmi Bruselanemi. Těm říkáme ne. Ano českému národu, ano demokratické Evropě, ano naší střední Evropě. Děkuji.
3: Kde pak se mi toulá Petr Hampl? Péťa? Není Péťa? Tak ke mně. Ahoj.
4: Krátce, dámy a pánové vlastenci, já jsem se v České televizi dozvěděl, že nacisté chtějí přátelskou a příjemnou budoucnost, zatímco čeští vlastenci žijí minulostí. Ale já myslím, že to je opačně. My jsme hodní lidé, jsme přátelští lidé a chceme milou budoucnost. Chceme přátelskou budoucnost, chceme ji i s Němci. Ale chceme takovou budoucnost, kde to bude svobodný český národ, svobodný německý národ a mezi nimi dobrá hranice. To je ta budoucnost, kterou chceme. A pokud nějaký Němec chce žít v naší zemi, tak má možnost.

past, to znamená, že prvním jazykem na tomto území má být znovu němčina. A to jejich právo na vlast znamená, že slovanské etnikum může být jenom dočasně trpěno v jakémsi polootrockém postavení. Tohle všechno obnáší to jejich právo na vlast. A takovou společnou budoucnost odmítáme. Musím a taky připomenout, že tady v Brně se nescházejí obyčejní Němci. 10 000 Němců žijí a pracují v českých zemích a máme s nimi úplně normální, bezproblémové přátelské vztahy. Ti lidé, co se tady v Brně scházejí, to je ta nejhorší nacistická chátra, jako lze v Německu najít. Ale dámy a pánové, musíme si přiznat, že problémy jsou taky na naší straně. Ono se podařilo v českých zemích vypěstovat celou kolaborantskou vrstvu obdivovatelů toho německého nacismu. Celou vrstvu obdivovatelů panské rasy. Jsou tisíce lidí v téhle zemi, kteří horlivě hledají německé předky a mohli ukázat, že patří k Němcům. Jsou tady lidé, kteří se dokonce vracejí k té takzvané rasové vědě a měří si lebky, jestli mají dost árijské, a potom se tím vytahují na sociálních sítích. Ano, až tak daleko to dochází, až tak daleko to došlo. Ale já žel také musím připomenout, že i když jsme rozhodčeni, že v tuto chvíli nejsme dost silní. Náš hněv nemá sílu ty věci zastavit, náš hněv nemá sílu zabránit dokonce tomu, aby se tady v Brně scházeli, aby se tady cítili pohodově, aby se vysmívali českému parlamentu a aby se vysmívali nám. Tak připomínám odkaz našich předků, kdy zakládali Sokol a další vlastenecké organizace. Ne proto, aby fňukali a aby nadávali na poměry, ale aby se stali fyzicky zdatnými, aby se stali vzdělanými, aby se cvičili v houževnatosti a vytrvalosti, aby zvyšovali svou psychickou odolnost, aby si dokázali projevovat vzájemnou solidaritu, zkrátka, aby byli lepšími a silnějšími lidmi. A dámy a pánové, já beru vaši přítomnost tady jako závazek, že i na tom budete pracovat. Jestliže dnes jsme slabí, možná, že za 2 roky už slabí nebudeme, nebo za 5 let. To znamená, že budeme pracovat na tom, abychom byli lepší a silnější každý den a každou hodinu. Jestli to dokážeme, tak svou zemi ubráníme. Tak ubráníme svůj národ. Ať je svobodná Česká republika! Thank you.

0: krátce vás chce pozdravit pan Milan Krajčo.
1: Pěkný den! Brno je dnes antifašistické! Díky vám! Díky, že jste se nenechali zlomit, že jste přišli do Brna protestovat proti sudetoněmeckému landsmanšaftu a jeho provokacím. Díky vám, že jste přišli říct jasné ne porobkům Konráda Hejlana, Bertu Posetlovi a jeho kamarádům. Díky! Jsme tady společně vlastenci antifašisté, abychom jasné, abychom řekli jasné ne provokacím, které se tady konají. Abychom řekli jasné ne i těm, kteří je tady pozvali a kteří je kryjí. Já vám ještě jednou děkuji a společně bojujme. Bojujme proti nacismu, proti revanšismu a proti fašismu. Díky moc!
0: Nyní krátce, paní Vítová, nerozkládejte tak velké povídání.
2: Děkuji, dobrý den, Československé mírové fórum. Já jsem na úvod chtěla říci, že po válce bylo Německo rozděleno z bezpečnostních důvodů.
3: Ano!
2: Protože

0: rozpoutalo dvě světové války a teď, jak slyšíme, tak se chystá na třetí. Sudečtí Němci se stále ohání termínem vyhnání anebo genocida. Tak bych ráda připomněla, že se nejednalo ani o vyhnání, naopak oni vyhnali Čechy z pohraničí, ale podle postupy a mezinárodních dokumentů šlo o odsun a o transfer. A autorem této myšlenky byl Churchill a doktor Edward Beneš, stejně jako prezidenti dalších zemí, tyto dokumenty uvedly do právních řádů jednotlivých států. Když porovnáme to, co dělalo Německo se západní Evropou, když šlo jenom o ekonomickou okupaci, a to, co dělali Němci se střední a východní Evropou, o totální vyhlazení, tak jsou to dvě nesouměřitelné věci. A to je jejich takzvané fiktivní, ta jejich rétorika, že my jsme, to už jsem zmínila, ale ještě jednou zopakuji, že my jsme je odsunuli, že to byla genocida, tak to je naprosto falešné. A ještě chci říci, že samotný odsun jsme neřídili my, ale Mezinárodní spojenecká komise. A v roce 1946, a teď zacituji krátce, vedoucí osobnosti americké okupační zóny v Německu konstatovali, že práce československých úřadů při provedení transferu byla vzorná a dokonalá a že způsob, jakým tyto orgány postupovaly při praktickém řešení tohoto obrovského úkolu, zasluhuje jen tu největší chválu. Toho by si měli být slavní sudečtí Němci vědomi. My si toho vědomi jsme. Děkuji, že jste přišli a chráníte čest České republiky. Bravo!
1: Takže a já si dovolím přivítat pana inženýra Jiřího Pavla Peška, který vám chce také něco sdělit. Přátelé, krásný dobrý večer, slavný den, dneska je slavnost seslání Ducha Svatého, kéž nám jeho světlo osvítí naše mysli a naše srdce, abychom rozuměli tomu všemu, co tady bylo řečeno přede mnou. Aby ti, kteří nás nenávidí, aby byli překonáni právě tímto světlem lásky Ducha Svatého. A víte, otázka, chceme se stát další spolkovou zemí Německa? Ne. Chceme žít, přátelé, na věčné časy ve svazu bruselínských sovětů? Díky. Víte, já jsem byl v roce 97 jako ředitel zahraničního odboru KDU-ČSL poslán do Jihlavy na takovýhle meeting, abych tam pronesl projev. Mluvil jsem o mostech důvěry. Ano, já jsem za tím, abychom nacházeli důvěru vzájemnou, ale ta vzájemná důvěra musí být skutečně oboustranná. Nemůže vás někdo hladit po tváři a zezadu vám bodnout dýku do ledvin. To nejde, protože naše dekrety jsou zakotveny, zainkorporovány do základů našeho československého státu a naší České republiky. Tohle je základní věc. A oni zpochybňují naše právo zpochybňovat jejich pochybnosti. A to je ta zloba. Protože my musíme vzpomenout na Beka. Vzpomínáte na Mikuláše Beka, který řekl v roce 23, práce na smíření s Německem jsou ukončeny, tak jaké další procesy? To smíření pak nastává v individuálních vztazích, jak o tom mluvil pan kolega. A teď jeden bonmot, který je hluboce moudrý, pochází, prosím vás pěkně, od jednoho italského parlamentáře, zakladatele La Repubblica, jeden z dvou nejdůležitějších italských listů, jmenuje se Eugenio Scalfari. Umřel v 98 letech, byl to velmi moudrý muž, v roce 22 řekl, to, co se dříve nazývalo fašismus, se dnes prezentuje jako antifašismus. A to je ten paradox, kterému musíme čelit. Přátelé, a končím bonmotem. Víte, pan prezident, který to tu dneska uváděl, já jsem mu to říkal před začátkem, jednou vyslovil krásnou před volbami, krásnou kratičkou modlitbu. Pane Bože, chraň nás od Petra Fialy, amen. A já jsem mu řekl, a já dneska použiju jiný bonmot od Karla Čapka. Pane Bože, prosíme tě, vrať nám pravdu. A tento kostel je zasvěcen svatému Michaelu. Michael jsou tři hebrejská slova značící, kdo jako Bůh. To je vítěz v prvním konfliktu se zlem. Přátelé, bez modlitby to nejde, protože, jak říkám vždycky, jedna ruka netleská, ora et labora, modli se a pracuj. Bez božího požehnání marné lidské namáhání, člověče, přičin se a pán Bůh ti pomůže. Děkuju, že jste tady, že jsme tady všichni. Díky.
2: Vážení přátelé, dobrý den. Já jsem v hluboké úctě se skláním před všemi, kteří vydrželi v té výhni celou tu dobu. Mnohé bylo řečeno, ale to, co třeba nebylo řečeno, bylo, kolik z těch odsunutých bylo plnoprávnými členy sudetoněmecké strany, která byla v roce 1939 inkorporovaná do NSDAP, anebo kdo z nich ji podporoval. To je taková historická skutečnost, která je úplně opomíjena. Ale už toho bylo řečeno hodně. Já vám děkuju, že jste přišli, že jste vydrželi. Máte můj dík a moji velikou úctu a my jim to nesmíme nechat. Jestli chtějí přijet, tak ať přijedou příznivci bavorského piva na pivní slavnosti do Brna a nikdo neřekne ani popel. Ale jestli se tady objeví sudetsko-německý Landsmannschaft Bohami, tak ať si mě nežádají. Děkuji vám moc a mějte se moc hezky a držme spolu. Nesmíme to vzdát, jsme na začátku. To, co se děje, je začátek věcí. A jak bylo řečeno velmi správně, jsou volby na cestě a tam jim to můžeme všechno spočítat. Věřte mi, že teď, když ta pětikoalice bývalá slyší slovo volby, tak se začíná rosit. Děkuji vám, nashledanou a hezký den. Šťastnou cestu domů.
3: Ne, dobrý. A to byl tedy poslední řečník Jirka Kobza a já pozvu někoho, kdo poděkuje obraně národa a než se tak stane, tak vás Brňáci poprosím, nezvejete už sem žádné Bernardy Posoty a neposílejte nám do Prahy pány Fialy!
4: Tak děkuji a především všichni přítomní smekám před vaší výdrží v tomhle krásném jarním odpoledni. A zdravím vás jménem Národní rady klubu Českého pohraničí, všech jeho organizačních složek a zejména Městské rady v Brně. Ke sjezdu SDL už tady bylo všechno podstatné asi řečeno, nicméně je i na mě jménem klubu Českého pohraničí vyslovit potěšení z toho, kolik se vás tu k protestu sešlo z celé republiky a chci zdůraznit napříč politickým spektrem. Považujeme totiž tyto protesty za obecný, občanský, legální i legitimní protest proti ohrožení státní suverenity a proti snahám o zabránění vzniku České národní nadstranické vlastenecké fronty. V duchu našich stanov usilujeme o vznik této fronty od počátku našeho založení v roce 1992. A je to i důvodem pro naše zapojení do Sdružení Obrana národa 2. V uskutečnění sjezdu vidíme potvrzení oprávněnosti našich obav a dřívějších varování před důsledky banalizování revanšismu sudetoněmeckých krajanských sdružení, usilujících o revizi výsledků druhé světové války, například svými požadavky na zrušení dekretu prezidenta Československé republiky z 445, které jsou nesprávně, avšak úmyslně nazývány dekrety Benešovými. A není pravda, že by SDL na své revanšistické cíle rezignovalo. Stále je totiž veřejně prezentuje ve svých oficiálních německých programových materiálech. Oni si asi myslí, že neexistuje internet. Cíle německého landsmanšaftu jsou dlouhodobé a konzistentní a jsou v nich vytrvalí. Jenom konání letošního sjezdu SDL je připravováno nejméně 11 let. To se totiž v roce 2015 odehrála první tzv. Pouť smíření z Pohořelí do Brna, cíleně avšak naprosto nepodloženě nazývána pochodem smrti. Masku skutečným cílům po celou dobu ochotně poskytuje festival Meeting Brno, dotovaný i z veřejných rozpočtů. Žádné porozumění, natož smíření, nemůže být nikdy založeno na lži a manipulaci s pravdou. Navzdory dehonestací klubu Českého pohraničí je nám neustále připomínáno, že v našich řadách je hodně obránců dřívějších státních hranic z Československé socialistické republiky. Ale my už 11 let spolu s dalšími spolky, jo, a ano, s komunisty, upozorňujeme na vytváření nových výkladů historie a varujeme před důsledky. Na závěr mi dovolte připomenout, že jedním z hesel Meeting Brno je otázka, kde domov můj? A tváří v tvář sjezdu SDL je naše odpověď jednoznačná. Tady jsme po právu doma my, občané České republiky. Váš domov je Německo a mezi námi je mezinárodně uznaná hranice státní, nikoli hranice zemská. Chcete se smířit? Tak se smířte a začněte bezvýhradným akceptováním státní suverenity České republiky, včetně toho, že neexistují žádné německé sudety, jenom české pohraničí. Poslední slova. Rozloučím se základním motem našeho klubu. Jen zůstane-li naše pohraničí české, zůstane českou i celá naše vlast. A za mě vydržíme svorní jako dneska a neprojdou. Děkuji a na úplný závěr mi dovolte pozvat na pódium všechny organizátory za Sdružení Obrana národa 2.

0: Dziękujemy. Dziękuję. To jest nasze zem. Ano, děkujeme vám všem za váš čas. Ještě jedno poděkování za to odhodlání a nadšení přijet ze všech koutů naší republiky. Děkujeme vám a věřím, že toto nadšení udržíme. Naschledanou v dalších soubojích.
1: Poprosím vás, dnešní shromáždění je u konce demonstrace. Až budete opouštět toto náměstí, opouštějte je ulicí Zámečnickou a ulicí Mečovou, rozdělte se do nějakých dvou proudů. Budete určitě někteří odjíždět autobusy, tak jistě máte své seřadiště. Doufám, že budete mít šťastnou cestu dom a těším se s vámi příští rok zase v květnu, kdy budeme vítat zase tedy jejich pochod.
2: To nebude třeba!
1: A to už třeba nebude třeba, oni už třeba nepřijedou.
0: Na druhou stranu vyhrožují dalším sjezdem v Liberci, tak kdyby se tak stalo, tak se sejdeme tam.
3: Je tedy konec, rozejděte se ve zdraví a kdo by chtěl, tak si může ještě poslechnout nás nazývají dezoláty. Ale já bych řekl, že tady je spousta dezolátů, kteří podepsali ten zvací dopis a je mi stydno, že mezi nimi jsou také moji kolegové. Jen přečtu pár jmen. Miloš Doležal, Tomáš Halík, Matěj Holan, Hruška, Hvízděla, Jeřábek, paní Kaprálová, Pavel Kosatík, Jiří Kratochvíl, Eda Kríseová, Kroupa samozřejmě Daniel, Matěj Kroupa, Bedřich Moldán, Petr Oslzlý, no to se vůbec nedivím, Petr Pithard, no ten nemůže nikde chybět, to je lump, Pavel Rychetský. Další hlava zastřená alkoholem, Břetislav Rychlík. Víc slíva Olga Somerová, ale kdo mě překvapil a zklamal, pan Jiří Suchý. Šabatová, Švanda, Milan Uhde. Od toho bych ani nic jiného nečekal. A Jan Urban, Ludvík Václavek, Václav Vašek a končím se slovy nad tímto seznamem se slovy Vaška Postráneckýho z filmu Černí z Baroni. Chce se mi zvracet!
1: A na závěr si vyslechneme hymnu České republiky.

0: Děkuji, děkuji. Šťastný návrat do vašich domovů. Moc děkuji, byli jste skvělí.
1: Také my jsme už dnes předkové předků.

0: scared, weren't you?
1: I wasn't that scared.
0: Yeah, you're scared.

Mm-hmm.

Listen! Do it with me! Woo!

Prozatím však, ježto jsem královské krve, nesmím vydat svůj meč nikomu. Buď s Bohem, můj dobrý meči. Při těchto slovech vytáhl meč z pochvy a hodil ho do jezera.

Žádný muž nebyl tak svatý a důstojný, aby nemusel zaplatit výkupné. A žádná žena tak vznešená, abychom se slitovali nad její ctí. A když jsme zrovna svými těly nezasypávali hradní valy, jedlo se, pilo, hodovalo, veselilo. A tak to má být. Takže tak.

Možná, že život je složitý, mně nepřipadá. Možná, že život je složitý, mně nepřipadá. Když oheň praská, kopítka hřeje. Když oheň praská, kopítka hřeje. Nám malým ovečkám na světě pak překrásněje. Nám malým ovečkám na světě pak překrásněje. Když vločky přikryjou louky, pak chybu nemá. Schoulit se do stáda na pastvě u Betléma. Když vločky

radostné písně začaly hrát na píšťaly. Radostné písně začaly hrát na píšťaly.

Narodil syn, co ovečky všechny spasí. Něco mi říká, že v Betlémě se dnes asi narodil syn, co ovečky všechny spasí. V jesličkách těťátko chvěje se snad jemu zima.

0: Je tady účet. Karolíno, na začátek napadá mě ošemetná situace s účtem. Jsme teď ostře sledovaný. Dáme varování pro Víta Rakušana speciálně? Víš, že on si není jistý tím, co je umělá inteligence, co je reál, co je satira a co je vážně míněný. Tak jenom, aby jsme neskončili špatně.
1: Jak je takový ten spoiler alert, takže bychom dali Rakušan alert, jo?
0: Rakušan alert, no. Mm-hmm. Tak jenom varujeme Víta Rakušana a případně i dalšímu podobný. Tohle je satirický pořad.
1: Tak, aby nás nebral moc vážně.
0: A i my jsme, nebo aspoň já bych mluvil za sebe, já jsem umělá inteligence. A jsem
1: no,
0: z obliga.
1: Ale, tak když seš ta umělá inteligence po chlupce, už máš nachystaný, oprášený, ze skříně vyndaný Lederhosen?
0: Nemám. A víš proč? Já čekám, až se slíkne Bernd Posselt a vezmu si jeho.
1: To se možná oba vejdem do jedněch.
0: No, já jsem na tebe trošku myslel.
1: No, já mám Leder Unterhosen, ale to jako kdyby se nás netýkalo. Ale podívej, co, já jsem připravená na sjezd sudeto německého Landsmannschaftu.
0: Karolíno, to je klobouček smíření. Já to úplně teď cítím.
1: Nemáš, prosím tě, ještě takovou tu štětku smíření?
0: Tu mají brnětej docela. Moc to sluší, tak ty se pak přesouváš do Brna, předpokládám.
1: No, úplně jsem o tom nepřemýšlela, ale máš pravdu, že teď, když už jsem takhle na to vymoděná, tak je asi správná chvíle, že bych se tam jela, jak bych to zakopávat příkopy.
0: Hele, řeknu to takhle, naskytl se mi bukolický výjev, když na tebe koukám.
1: Já to odložím, ale necháme si to tady takhle jako připomínku toho smíření.
0: Dej to prosím tě blíž takhle mezi nás, ať jsme smíření oba.
1: Já aby taky nebylo vidět, že už má trošku něco za sebou, víš, stejně jak ne, ty sudeťáci.
0: Hele, ale to už to prostupuje.
1: Jo, už cítíš se smířen.
0: Vychází nenávist ze mě, hele, úplně.
1: To jsem zvědavá, jestli to na tobě bude dneska vidět.
0: No. A podívej se, Lederhosen, mluvili jsme o nich a jsou tady. No jo.
2: Haló, vítejte v Brně. Morafani jsou fantastičtí, mají tu spoustu věcí. Levnou pracovní sílu, vlastní pivo, Bratfurt za 44,90. Ale především jsou volnomyšlenkářti. Jejich pracovní morálka je vysoká, i když jejich mzdy jsou třikrát nižší než u nás. Jeden. I přesto dokázali za tak málo peněz tohle všechno vybudovat. A my tu teď za víkend utratíme 21 milionů korunen. Tak přijďte do Brna se setkat. Na zdraví.
0: Hele, to točil Czech Tourismus, ne? To je propagační video na Brno, ne? Předpokládám.
1: Ještě, že jsme na začátku řekli, že to je zase video, které je satirické.
0: Aby nám to tam
1: Vítek nebral nějak doslova.
0: Tohle to je paráda.
1: I když zase bych se nezlobila, kdyby o nás zase něco hezkého natočil.
0: Jo, mám tomu jedinou výhradu. Chybí mi tam jako propagaci správnou Česka. Z usmířenýho ta socha Beneše. S těma rukama od krve a český nácek.
1: Ano, to by to chtělo a ještě by to chtělo, když už jsme u toho směřování a u toho vyrovnávání se s minulostí, aby to zakončilo pohledem na Petra Pavla.
0: Jo.
1: Jo, ten se se svojí minulostí vyrovnal. Krásně on jí zapomněl a je to vyřešený.
0: Co víš, že jo? A taky si ji odpracoval.
1: Nebylo
0: v nějakém táboře zapomnění, nevíš? Když jsme u... Radši toho necháme, ne?
1: Co? S táborama teď opatrně.
0: No... Podívej se, máme ho tady fešáka, ty jsi o něm mluvila, já jsem ti ho přichystal, nemá Lederhosen teda, ale podívej i ta konfekce.
1: Má Grossehosen, sehr Grossehosen, gigantischehosen.
0: To je stejně figura, hele, tam je toho smíření tolik, že já chápu, že to musel vyvést z toho Baborska sem. To nešlo, ne? To by to Německo puklo, hele.
1: Je to takový jedno velký chodící smíření.
0: Tak. A pojď se, koho má na vodítku mopslíky. Jeden je Petr Pavel, náš prezident, a druhý Miloš Vystrčil, šéf našeho senátu.
1: Ale ten Vystrčil, on bude mít za chvíli víc identit, než kolik je pohlaví.
0: No
1: to, jo, vem
0: no
1: si, to
0: jo.
1: Byl Ukrajinec, Tajvanec, Tibeťan, teď je sudetský Němec dokonce.
0: Já jsem zvědavej. Co tam pronese, co řekne Ich bin ein co na tom sjezdu? Jsi řekl Henleinovec nebo něco? Já nevím, čekám, ale jsem napětí.
1: Ich bin ein Berliner.
0: No možná spíš Münchener. Tohleto dobro Vane z Mnichova.
1: To je sice pravda, ale jako v té době, že jo, centrum byl Berlín.
0: No, ty party, ty mě bavěj, ještě chvilku a chudák posel si bude muset pro ty kolaboranty otevřít útulek. Já jsem slyšel jednu věc, nemám to teda ze dvou na sobě nezávislých zdrojů ověřený.
1: To se tím se netrap Česká televize taky,
0: se, ne? Takže to tady pouštím, prej otvírá něco v Terezíně potom po Brně.
1: Jako posud.
0: Ano.
1: Počkal, to už tady jednou bylo.
0: On říkal, že víš co, v rámci smíření. Že, tak jako, teď jsme se z českých médií dozvěděli vlastně, že my jsme byli ty náckové v podstatě kolaboranti. Ano. Oni byli ty dobrý, tak já si myslím, že přišel čas na to převíst to pak z Benda do Terezína, ne?
1: Ty bláho. Myslíš, že tam budou demonstranti převážet i ty krabice?
0: To víš, jo. To víš, jo. Je to neuvěřitelné, co se stalo, ne?
1: Je to vtipný a mě mrzí, že víš, zase tam na někoho zapomněli. Ten Matěj Ondřej Havel, on se tak snažil a ani mu to nevyšlo na to, aby z něj udělali taky pejska.
0: Ale maká na tom, hele, a já myslím, že se tam dostane na to vodítko.
1: A on je úplně výborný ten člověk, jak on o sobě prohlašuje, jak je ten extrémně proevropský.
0: A co extrémista, jestli to je.
1: To taky, ale jak je ten extrémně proevropský. A když zapátráš v paměti, vzpomeneš si, kdo v dubnu 2003 v Evropském parlamentu hlasoval proti přijetí Česka do Evropské unie?
0: Strýček Bernd.
1: Strýček Grossehausen.
0: Ale já dneska mu musím, hele, vlastně říct, jestli on nás nechtěl ochránit před Unií tehdy. Jestli vlastně na to nemáme nahlížet už dneska takhle, co?
1: Jestli on v rámci toho vyrovnání s minulostí místo těch válečných reparací nám to nechtěl splatit touhle cestou.
0: Právě třeba už slyšel, že přijde soudružka Uršula, Green Deal a všechno a řekl si tohle Čechům, mým milým Čechům neudělám.
1: Že on by byl takovýhle vizionář?
0: Hele, pojď, tak se na něj podívej. Tam těch vizí je, že sotva dopne sako přes něco.
1: Tomu já se smát nebudu.
0: Je to velká radost. No, kdo by řekl, že se tohle může v Česku stát, ne?
1: Velká radost, velká osobnost, další velké osobnosti se na to nalepily, všichni budeme krásně smíření. Kloboučky do ruky, štětky za klobouček.
0: Ještě, že ho tady máme, hele. Pořád to z něj jde. No, to je, hele, zajímavý, jak můžeš věci otočit na ruby. Ondřej Kolář, další velikán, topkař, mluvila si o šéfovi topky Havlovi. Kolář, nevím, kdo z nich vlastně je větší.
1: To je první syn.
0: Dobře. Zrušení veta neznamená oslabování suverenity, myšleno státu. Zrušení

0: víc potom půjdou.
1: Jo? No, protože podívej se, koho tady máme. Ty seš... je tady Ivča, jenom když tohle vzkazoval Fialovi na digitál stavebního řízení, si nespomněl přitom?
0: Nevím o tom. Oni tyhle lidi mají strašně krátkou paměť.
1: Nebo ji nemají vůbec z pití kolových nápojů. Ale je vidět, hele, že zapomnění bylo rychlé, tak se mrkněme.
2: Teres, Teres, who the fuck is Teresa Dieslerová? Tohle je Teresa Dieslerová, nejlepší kandidátka na primátorku hlavního města Prahy. Teres, who the fuck is Teresa Dieslerová?
0: Manažerka, co miluje Prahu. Teď už po pražských ulicích neprojede ani mravenec.
1: Já bych řekl, what the fuck is this? Co to má být?
0: This is the fact. Test toho, co ještě pražský volič zaslepený Piráty je schopný zkousnout. Věř tomu, že navzdory téhle šílené propagaci, která teda mimochodem taky není AI,
1: Pro Víta Rakušana?
0: Já myslím, že tohle je mu jedno.
1: Myslíš?
0: Tady on to
1: Počkej,
0: neřeší.
1: partiáci koaliční, kterým tak
0: Který se
1: pomohl ve volbách,
0: vyškrábal
1: hele.
0: na zádech, ano. Ne, já si myslím, že se zase najde spousta lidí, kteří tohle budou volit.
1: Já totiž, když jsem si to pustil, musel jsem si to pustit párkrát a říkal jsem si pointa. Kde je pointa? Pak jsem ji našel v tom Who the fuck is Teres? Tak Ivan Bartoš je možná stejně zděšený jako my z toho, kdo, co ona je zač. A co? Nemůže to být tak? A i na ně je to moc. A říká si, who the fuck is Teresa?
0: Hele, trošku bych se fakt bála, protože říkal, tam má zkušenosti i z Evropské komise.
1: Ty jsou nejlepší, ale
0: No, právě.
1: pro řízení čehokoliv jsou nejlepší.
0: Ano, ano, to bude mikromanagement jak víno.
1: To bude druhý most, ne?
0: Možná druhá knihovna Václava Havla.
1: No, já se těch pražských voleb děsím, no. A podívej se. Jdeme zpátky na začátek. Náš velikán, mimochodem prezident Petr Pavel dal taky záštitu sjezdu landsmanšaftu Bendovi. Znovu nasaju smíření.
0: Pojď se klidně si ho vyzkoušej, ale on by mu slušel.
1: No, já si myslím, že si ho oblíkne tam, ne? Brně.
0: Čiče, já nevím, já si myslím, oni s těma převlekama u těch tajných, oni na to jdou opatrně.
1: No, každopádně, hele, tohle je geniální. Štít demokracie, to
0: Ano.
1: už samo o sobě je strašidelný, jak z nějakého stalinovského svazu sovětského. Ale prezident Pavel také běžel pro paměť národa, tím končím. Chápeš? Bývalý šéf KSČ oblastní, agent Pávek s falešnou občankou, rozvědčík totalitní a takhle můžeme pokračovat, běžel pro paměť národa, která v podstatě slouží jako paměť celý té totality, nebo má sloužit?
0: Běžel pro paměť národa a po cestě svoji paměť ztratil. To je krásný.
1: No počkej, máš, ty jsi na to kápla. Já koukám teď do těch jeho šťastných očí. Tam fakt za nima nic není, žádná paměť a ani nic jiného.
0: Ne, tam je úplně vygumováno. Tam je to takový, co do toho naleješ, to v tom je.
1: A že už tam toho bylo nalitýho spousta.
0: Bylo a on teď měl spoustu takových pozitivních příspěvků na sociálních sítích, třeba včelaří.
1: To bylo
0: včelaří s včeličkama, klobouček, hrabičkama tam se škraboval.
1: No, ale zjistil vážnou věc.
0: No.
1: Zjistil vážnou věc. Ten med nebyl jak z nějakého hypermarketu.
0: To je pravda.
1: No a tak on to ví, protože on jezdí kam nakupovat normálně? Do Polska.
0: Do Polska, to je pravda, no. Tak. Ne, každopádně tohle je kouzelný. Já už se teď těším, co dalšího nám pro příští týden vymyslí faktický prezident Petr Kolář.
1: No
0: tam
1: ten,
0: nám ho zase pošle.
1: To se neboj, toho bude dost. Víc než dost. Každopádně jsme na konci. Tady asi vygumováno, ne? Můžeme říct
0: tady
1: to
0: jako,
1: slova.
0: Tady furt to bohužel na konci není. Jako no. To je na tom to špatné.
1: Ale vygumováno tam je.
0: Tak, já si nasadím nakonec teda takhle. A posílám srdečný pozdrav to Brna.
1: Máš tam červenou barvu, kýbl a štětku pod stolem. To jsi byla ty.
0: Ale to víš, pamatuješ, jak se tenkrát bílý punčochy přemalovávaly tím dechtem, jo?
1: Jo, tak. Jo, jo. Jsme na konci, Karolino, tohle byl účet.

Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?

Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na svobodném vysílači.

0: Tak já vás všechny zdravím a vítám u toho dnešního pořadování. Je úterý, tak to znamená, že tady z Midgardu vysíláme. Cože to vysíláme? No, vysíláme přeci rozhovor s Išou na téma evoluce a vzestupu všech těch věcí s tím souvisejících. A já vím, že řadu z vás to téma extrémně zajímá. Zajímá vás, kde se nalézáme, kde se nacházíme, jak daleko to je, jak hodně jsou věci na spadnutí a tak dále, tak dále. No, na to na všecko se snažíme nějak odpovídat v rámci toho, že se u toho ignoruje čas. Takže k tomu všemu i k tomu probíranému tématu nám pište svoje dotazy. Telefonní číslo pro vaše SMSky 774-139-044. No a pochopitelně e-mail svcs.midgard@gmail.com. Jo, tak to máme spojení a já přivítám mého hosta. Išo, vítej, zdravím tě a vítám tě ve vysílání. Ahoj.
1: Ahoj a krásné odpoledne všem našim posluchačům, ať poslouchají kdykoliv.
0: Když budete poslouchat ráno, tak máte přání hezkého odpoledne.
1: No to nevadí. Když právě.
0: Budete poslouchat večer, tak budete mít přání krásného odpoledne. Prostě Iša na vás myslí a vždycky od ní máte krásné odpoledne, takže ne, vůbec to nezlehčuju, pozor, vůbec ne. Takže jsem chtěl jenom tomu dodat takový dovětek. Takže ty ses přivítala. Můžeme se podívat na to, kdo má dneska svůj svátek. Dneska slaví Filipové. Filipkové. Filip je populárním mužským jménem, které je spojeno s majestátnými koňmi. Jméno oplývá vznešeností a ušlechtilostí. Potažmo se pojí i s přitažlivostí, nadáním a bystrostí. Bystrostí. No jo, vzpomeňme na rčení mýti Filipa. Jméno Filip patřilo jednomu z křesťanských apoštolů. Nosili ho také velmistři řádu templářů. Filipe de Mille nebo Filipe de Plessis a ještě Markýza de Plessibilie. To teď nepíšu. Mezi významné nositele patří také Filip Sattler, ale ten Filip de Plessis to byl asi ten Filip, ten její bratránek. No, patří také Filip Sattler, německo-český barokní sochař, italský barokní architekt Filippo Juvara, nevím, nebo renesanční architekt Filippo Brunelleschi. Ze slavných českých osobností jmenujeme režisera Filipa Rinče, herce Filipa Tomsu, Filipa Raimonta nebo Filipa Blaška. Z televizních obrazovek známe také kuchaře Filipa Seilera. Jméno Filip nosí i syn populární české zpěvačky Lucie Bílé a producenta Petra Kratochvíle. Jméno patří také ke spisovatelům Filipu Jánskému nebo Filipu Škábovi. Nosí ho i americký kultovní sci-fi spisovatel Philip Kindred Dick nebo italský básník, zakladatel futurismu Filippo Tommaso Marinetti. Mezi současnými světově známými nositeli jména nesmí opomenout anglického hudebníka Phila Collinse. Mužské křestní jméno Philip má řecký původ. Vzniklo ze dvou řeckých slov. Prvním je pilos ve významu milovat a druhým je hypos, které se překládá jako kůň. V doslovném překladu jméno Filip tedy znamená milovník koní. Přeneseně se jméno vykládá jako vznešený či ušlechtilý. Ve starém Řecku totiž koně vlastnili pouze aristokraté. A co když je to ušlechtilý kůň? No, nebo ušlechtilý jako kůň. Jméno Filip nosí 38 229 chlapců, mužů, kmetů. 38 229, je to 30. nejčastější, 30. příčka mezi nejčastěji užívanými jmény. Tak a my teď s Išou všem Filipům popřejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování a také nezapomeňte na promořování se s Filipem. A vy, co znáte nějakého Filipa, tak mu popřejte, potom způsobíte radost a tím pádem mu prodloužíte život. No Išo, ty znáš nějakého Filipa?
1: Já myslím, že jsem Filipu jako potkala asi docela dost, samozřejmě jmenovitě ti to určitě neřeknu, ale jméno Filip bylo poměrně frekventovaný, dokonce v těch dobách před revolucí si myslím, že těch Filipů bylo možná skoro víc než třeba Janu a Petru. Jo. Takový jakože najednou to bylo in. Tak já si pamatuju, že kde kdo měl doma miminko nebo měl doma dítě, který se jmenovalo Filip.
0: Filipek. Tak, Filip.
1: Filipek, no.
0: No, on byl ten můj přítel Delfín, tam byl Filip, ne?
1: A já ti nevím, jak se jmenoval ten přítel Delfín.
0: Přítel Delfín se jmenoval Filip.
1: Jo, tak to já už si asi nepamatuju, protože to už je hodně, hodně dávno. Tam moje paměť už asi nesahá, zase to někde to odložila, protože to asi nebylo tak podstatný a důležitý.
0: Jeden
1: asi
0: z prvních, jo, mnou. Jeden z prvních barevných seriálů.
1: Jo, asi
0: v neděli,
1: jo.
0: V 10 to dávali. Se pamatuju?
1: Jo, vím.
0: To mi bylo 10
1: let. Já nevím,
0: let.
1: Jak se jmenoval, já si Filip nějakého jako Delfína vybavuju jako v seriálu, ale jako za
0: oni
1: to jméno
0: říkali Filip,
1: fakt
0: no,
1: nevím.
0: Oni mu říkali Filip. Já si to pamatuju, protože víš, když máš něco spojeno s bolestí, s hlubokými emocemi, tak si to pamatuješ. A já si to vybavuju, když to běželo, to mi bylo 10 let a byl jsem popálený a vždycky mi dělal pan primář převazy. A on byl hodný. On mě vždycky pustil na ten jejich lékařský pokoj. Tam měli televizi. A tam jsem se mohl v neděli dívat právě na toho Delfína, na toho přítele Filipa. A potom jsme zase dělali ty povinnosti. Převazy. No.
1: Vím, bolestivý.
0: Pak dělal převaz. No. Tak to mám takhle spojený, tak si to pamatuju. A nějak jsem to viděl, čiže s odstupem doby někde to dávali na nějaký televizi, už ani nevím, je to asi 5 let zpátky. To kouzlo, který jsem se z toho pamatoval, nějak vyprchalo, už tam nebylo. No, tenkrát to byl, že to byla věc, to byl americký seriál.
1: Seriál, ano.
0: Americký seriál o hodných dětech, kteří zachraňovali delfína. Tak, no. To si zaspomínali, ne? Krása, jása, nese, všeru, dceru. Tak, jak pak jsi se měla ten uplynulý týden, Išo?
1: A obligátní otázka.
0: Jasně.
1: U mě je to pořád stejný, prosím tě, pořád stejný dokolečka, takový ten stereotyp. Domácnost, domácí práce, že nějak, tak pak je tady to kývání, pak je tady řešení nějakých věcí poměrně zajímavých a zapeklitých, tak tam jsem se trošku zapotila. Taky mi přišli vyměnit plynoměr, tak jsem tady vyhlížela pana plynaře, abych ho nepromeškala, protože se mi jednou stalo, že jsem byla v práci, když jsem se vrátila, měla jsem vyměněný plynoměr, ale neměla jsem ten plyn zapnutý, protože bylo potřeba otevřít ty hořáky na tom sporáku, aby bylo zkontrolováno, že tam skutečně ten plyn probíhá, že tam někde není nějaká asi kapsa plynová, nevím. Mm. Takže to bylo komplikované, protože byl pátek večer a teďkon tedy já jsem řešila, kdo mi tedy ten
0: vařit?
1: Plyn... Jak budu vařit, tak kdo mi ten plyn pustí, no. Naštěstí byla paní, která teda, nevím, to byla, jestli tam byla nějaká vrátna, nebo co to bylo, když jsem se dovolala na tu plynárnu v uvozovkách, tak se jí mě zželelo zřejmě, takže mě poradila, jak si to mám zkontrolovat sama, otevřít všechny hořáky, zapálit to, když to všechno hoří, tak jí mám zavolat zpátky, aby věděla, že jsem to takovýmto způsobem prověřila. tedy sama sobě. Řekla mi, kde to mám pustit, kde si můžu otočit tou kličkou. A že to tedy předá dál tomu panu technikovi. No a já jsem tím pádem teda mohla o víkendu vařit. Ale nebylo to příjemné, protože mi nikdo nedal vědět. A já jsem přišla večer z práce a najednou zjistí, že prostě ti nejde to nejdůležitější. A děti potřebují jíst. No tak to byla taková komplikace.
0: A to určitě karma plynová byla?
1: Ne, já jsem karmu neměla. Nikdy jsem neměla karmu, takže já...
0: Počkej, myslíš jako tu ohřívací karmu?
1: Ano.
0: Jo, to jo.
1: Ohřívací karmu, jako teď myslím na ty fyzické, na ty hmotné stavky. Takže jenom plynový sporák naštěstí, no ale jako bylo to takový prekérní, že jo. Tak to mám takovou vzpomínku, tak to jsem měla strach, aby náhodou mi tedy pan plynář neminul. Takže to jsem úspěšně absolvovala, no a prostě pořád do kolečka.
0: Dneska by se tam nedovolala na tu vrátnici, tam nikdo není dneska.
1: No, bylo to jako docela komplikovaný, dlouho to nikdo nezvedal, až to paní tedy zvedla s tím, že mi vysvětlila, že tam teď už bohužel nikoho neseženu. A já říkám, no a teď jako co mám dělat, já jsem nevěděla, že někdo přijde. Protože oni nedávali nikomu vědět, čeho tenkrát kdysi za to táče. No, tak to bylo takový komplikovaný. No, nebyla jste doma, tak to nemohl pan technik tedy jako prověřit. No, tak nakonec jsme to vyřešili. Já jsem si odtechla, protože to bylo docela takový nepříjemný, že jo. Děti chtějí jíst, tam hrnec studený je plotna prázdná, protože není plyn. Tak to jsem si trošku vždycky na to si vzpomenu, když se hlásí plynář, že přijde na nějakou revizi a nějakou kontrolu.
0: A prosím to vzpomínáš, anebo to je vhled do budoucnosti?
1: Teď já nevím, proč bych měla hledět do budoucnosti.
0: No ne, jako to, že nebude plyn a lidi nebudou
1: skrze
0: mít...
1: Skrze plyn nehledím do budoucnosti, vzpomínám na minulost.
0: Že jsi viděla vhled, jak v budoucnosti lidi měli prázdný hrnce a prázdný plotny, protože nebyl plyn, protože ten ruský je ideologický.
1: No jo, tak jako já tyhle ty věci řeším trošku jinak. Samozřejmě, že ideologický, tak je kvalitní, že jo, levnej. No, ale jako prostě jsou určité skupiny, které jako radši budou tancovat s náckama na nějakých slavnostech v Brně, dávat si tam ty buštiny, bo co to tam jedli a pivo a bratříčkovat se, než by řešili pro občany levnější energie, bohužel. No, tak to byla jen taková vzpomínka.
0: Jo, vzpomínka. No jo, no, tak já už jsem se právě trochu lek. Ono potom to záluží nějak hořelo asi 3 týdny nebo jak dlouho a to bylo zase jiný příběh, že? To nebylo od tvého plynu.
1: Ne, to nebylo od mého plynu. To bylo od zanedbané údržby.
0: Ano.
1: V chemických závodech. No a tam to teda hořelo, no. Zažila jsem 2x. Nebylo to nic příjemného.
0: A zajímavý je, že 2x hořelo záluží, ale nikdy nedošlo k tomu, že by byly naměřeny nějaké nebezpečné hodnoty z plodiny ve vzduchu, v ovzduší.
1: No, vidíš to, takové věci, jako kdyby vůbec neexistovaly v danou chvíli.
0: Jo, a to mi řekni, že když lidi hoří jim kam na doma, takže to produkuje ty nebezpečné věci, a když hoří záluží, tak neprodukuje nic nebezpečného.
1: Jo, tak to si myslím, na to znají odpověď úplně jiný.
0: Úplně někdo jiný,
1: no.
0: No jo, to víš, to je, doba je zlá, no. Tak, my se můžeme podívat na to, ještě, co nám tady, ne, tak já to proberu s Míšou, co nám napsala Božena Blanka, dneska k tomu dni. Který dneska je. Ty píše ještě Jarda, že taky Jiří Korn má syna Filipa. To nevím.
1: No, já tedy nevím, ale tak pokud jako někdo má takové povědomí po těch slavných osobnostech, tak asi se tam těch Filipů, neříkám, že v jednom období ty Filipové byly docela hodně preferovaný.
0: A potom ještě bývalý předseda KSČM se taky jmenoval Filip, ale to teda bylo příjmení.
1: To bylo příjmení.
0: No a tak ještě Gérard Philippe, francouzský herec.
1: Ano, Gérard Philippe, to už legenda.
0: No, tak hrál Fanfana Tulipano, ne? Nebo koho to hrál?
1: Ano, Fanfan Tulipano.
0: Jo, Hezínek. Pak se z něho vyklubal ten nemilovník žen.
1: To si teda nemyslím, to si asi pleteš.
0: No ne, to Gérard Philippe byl homosexuál v osobním životě.
1: To nevím, to jsem nikde nezaznamenal,
0: Tak já se s tím nikdy nechlubil.
1: Tak to nevím, to jsem nikdy neslyšela.
0: Dneska si to píšou do svých těch životopisů. I ti, co nejsou, protože to ti otvírá dveře, že jo. Napíšeš, že jsi lesba nebo homosexuál a oni tě nemůžou vyhodit od pohovoru, protože to by se dopustili přehmatu.
1: No.
0: Páne, můžeš je pak žalovat, že tě poškodili, protože jim vadila tvoje sexuální orientace. Můžeš jim aspoň zavařit potom.
1: Jo.
0: No nic. My dva to asi nebudem.
1: Já myslím, že nikomu vařit nebudu.
0: Nikomu vařit nebudem.
1: Že není o co stát.
0: No, tak již jo. Ale jo, počkej, já se pochlubím. Když jsi mluvila o té vrátnici, jak jsi tam volala, a byla tam ta paní, jo?
1: Tak to by taky na nějaké vrátnici něco vyřešili.
0: Jo, tak já jsem na Lampárně. My jsme jeli s Liškou na Dolní Moravu do kempu a tam prostě je, jakože tam v recepci je automat, takže se musíš dopředu za rezervovat místo. Oni ti to potvrdí, přijde ti kód, s tím kódem přijdeš do té recepce 24 hodin denně, tam si to načte, rozpozná tě to, že jsi to rezervovala, zaplatíš zálohu 400 a vyplivne ti to kartu. Ta karta tě pustí do kempu a pustí tě z kempu, na tu kartu se sprchuješ, na tu kartu využíváš nějaký služby placený, které tam jsou. No a potom, když odjíždíš, tak tu kartu vrátíš do té plechové paní tam a ona ti vyplivne zbytek peněz. Pokud si nic neutratila, tak celý 400 zálohy, anebo ti to zúčtuje nějakou útratu prostě. No. Takže takhle se nahrazují lidi, protože třeba to bylo na Dolní Moravě. A autokemp Morava, který je v Mohelnici, tak ten ještě se neprovozuje, protože možná bude letos úplně zavřený, neboť nejsou recepční. No.
1: Přitom kolik lidí schání brigádu a práci. Zajímavý.
0: Zajímavý. No, pak, že ty Ukrajinci nám k něčemu jsou. Ty tam měli občerstvení v loni. Tak, nebudeme tady to žehrat a my se pustíme do tématu. Ty jsi minule říkala, že máš nějaké téma, které si zasluhuje nějaký čas. Tak já navrhuji.
1: No, to si poplet.
0: Jak to? Co je poplet? Ty jsi říkala, že potřebuješ na to téma víc času.
1: No, to už jsme dávno probrali. To byly ty kony.
0: Ne, minule si říkala, já tady mám, ale na to potřebuji víc času.
1: Tak to už jsem zase někam založila, to, co jsem měla v poznámkách, tak na to už jsem dávno zapomněla. Tak to jsi mě teda připomněl. Tak to bude muset zůstat na příště, protože ty to nenajdu
0: A máš
1: určitě.
0: něco jiného na probrání?
1: Mám něco jiného, mám právě něco, co jsem řešila v tomto týdnu.
0: No, tak šup se vstip. Tak
1: je
0: jo.
1: To úplná novinka a je to zase úkol pro naše posluchače a pro vzestupující, pro ty, kteří kývají a pro ty, kteří se, když nekývají, aspoň přes vyšší a zadávají ty úkoly, ty úlohy těm svým pomocníčkům. Jde o to, že jsme opravdu v té finální fázi a že tedy veškerou činnost, kterou děláme nebo kterou vykonává bytost, tak samozřejmě jede podle určitého plánu. Když někdo nastupuje do práce, dostane samozřejmě pracovní smlouvu, které je napsáno, co všechno je v jeho kompetencích, co smí a co nesmí a podobně, takže to je takový plán nebo plán práce, co má všechno stihnout a udělat, co je jeho povinnost. Tak obdobný plán mají také právě ty bytosti, které teďko v současné době řeší to obnovení evoluce, ze které tedy určitým způsobem vypadly na nějakou dobu. Takže teď je potřeba dořešit, jestli každý vzestupující má dokončený tento svůj plán, vývojový plán, který ho měl domět nebo podle kterého vlastně provádělo jeho vyšší a bytosti ku pomoci pomáhali vlastně dávat do pořádku všechny ty úkoly, všechna ta zadání, které v tom plánu byla obsažena. A ten plán napřed musí být dokončen, aby zestupující člověk, tedy nový člověk, oni nám říkají, že jsme noví lidé, protože jsme postaveni na jiném principu než doteďka. Tam máme trošku upravená tam ta genetická zadání a všechny ty záležitosti. Máme tu vylepšené, tak je potřeba se k tomu dopracovat. No a protože končí jedna etapa vývoje a začíná další etapa vývoje, tak v podstatě je potřeba, aby si každý z těch přestupujících buď přes kivadélko, tam je to snazší, protože tam si můžete přímo zeptat, z kolika procent máte splněný ten plán, podle kterého jste se teď vlastně dopracovávali k tomu, že budete moct vlastně vstoupit do toho nového světa jako nový člověk, tak z kolika procent ten plán je splněný. Jestli teda už je splněný, tak pokud budete mít ze 100% splněno, tak požádáte o jeho ukončení, pokud ho ještě nebudete mít ukončený. A je samozřejmě potřeba se zeptat, jestli máte připravený ten nový plán, který bude vlastně tím plánem nového člověka v tom novém světě. A podle toho plánu budete vlastně se řídit v těch záležitostech řešení toho, co potřebujete ještě k tomu, abyste zase evolučně určitým způsobem navyšovali ty svoje evoluční jednotky a vibrace. Já jsem to třeba se svým vyšším já pořešila tak, že ten plán, který končí, nebo který už byl ukončen, se nějakým jménem jmenuje. Ty plány jsou pojmenované runovými nějakými slovy nebo runovými jmény, já tomu říkám jméno. A ta runa, která je teda vesmírná, to nejsou ty runy, které tady byly prezentovány jako skandinávské runy nebo vůbec jako runové nějaké znaky, tak jsou to runy vesmírné, které prostě značí, co ta bytost má za úkol. Je to taková charakteristika té dané bytosti. Takže vyšší bytosti, které přijdou případně s vámi pracovat nebo ku pomoci, nebo cokoliv řešit, tak podle toho jména vědí, co je vlastně vaším základním úkolem, jakou činností se budete zabývat v tom, nebo budete spuštěno to co budete řešit v tom novém evolučním vývojovém plánu těch nových lidí, nového člověka. Takže já bych třeba poradila, abyste si ten plán, který končí, pojmenovali třeba po svém současném jménu. Plán Hana, plán Dana, plán Jana, Alena a tak dále. Nebo Steněk, Lojzík, Tomáš a tak. Aby s tomu já, vyššímu já bylo jasné, že řešíte plán, který teďkon v tuto chvíli vlastně byste měli být buď už dokončený, anebo ho dokončujete. Týká se vás. Nejjednodušší je tomu vyššímu já vysvětlit, že mu říkáte tak, jak se jmenujete vy, aby vlastně bylo jasné, že spojujete svoje jméno s tím evolučním plánem nebo s tím vývojovým plánem, který teď tedy vlastně máte mít dokončený nebo dokončujete, protože ten plán obsahoval všechny položky, všechny návody a směroval vás k tomu, co všechno je potřeba udělat, co všechno je potřeba vyřešit, abyste mohli stát na té startovní čáře, abyste mohli spustit svůj nový vývojový plán, podle kterého vlastně budete naplňovat ten evoluční vývoj, tu vaši evoluční cestu, po něm půjdete. Někomu vyšší já to runové jméno prozradí, někomu ne, proto říkám, ty plány si můžete, když to nebudete z toho vyššího já, nedostanete odpověď, pojmenujte si ten plán podle vašeho současného jména a ten budoucí plán, na který se budete ptát, si pojmenujte třeba plán pro nový svět, aby teda vyšší já vědělo, že chcete vědět, jestli to, co končí, máte splněno na 100%, pak požádáte, aby teda bylo vypnuto. A budete se ptát, jestli máte připravený ten nový vývojový plán pro nového člověka v tom novém světě. Je důležité zjistit, jestli ho máte připravený, jestli vaše vědomí je ochotné zcela ten plán přijmout bez výhrad a plnit ho. Protože může být problém, že si vaše vědomí ten plán prohlídne a řekne tak jako s polovičkou souhlasím a s polovičkou nesouhlasím a já to prostě chci pojmout, já to nebudu dělat takhle. Může tam začít být problém. Tam potom byste museli řešit, jako proč toto vyšší, proč teda ta bytost to vědomí říká, že to takhle nechce, tak asi často to nebude, většinou budete mít odpověď, že máte plán připravený. Pak je dobrý se zeptat, jestli teda ten plán už byl spuštěný, takže by to znamenalo, že vlastně už jste začali pracovat na tom, jak vlastně budete žít a jak se budete pohybovat a pracovat a s kým se tam budete potkávat a co vlastně bude vaším zaměřením v tom novém světě. Nebo jestli teprve ten plán čeká na to, až to zkontrolujete a pak teprve bude spuštěný. To jsou všechno věci, které si můžete vykomunikovat se svým vyšším já. Důležité je, abyste věděli, že máte splněno, že máte ten plán, který tedy teď končí na 100%. Důležité je, abyste věděli, že máte připravený ten, který budete potřebovat nebo podle kterého budete vlastně žít a plnit ty úkoly, které tam máte splnit pro ten nový svět. A pokud ho budete mít připravený, tak je dobrý se zase ještě zeptat, jestli už tedy byl spuštěný. Protože někteří už ten nový plán mají aktivní, to znamená, že už začínají, byť to ještě neuvědomují, ale už začínají jakoby najíždět do toho, co tedy teprve mnozí začnou naplňovat, až se to všechno spustí, až to všechno bude hmotně zmanifestováno, až tam prostě ten svět konečně bude pro nás. No a je prostě důležité vědět, jestli teda máte připravený plán, jestli s ním souhlasíte, jestli ho chcete plnit, jestli tam nejsou nějaké problémy. No a pak samozřejmě je dobrý se zeptat, jestli už vám běží, nebo jestli máte požádat o to, aby byl spuštěný. Kdo kýve kývadýlkem, tak má trošku víc výhody, protože v těch procentech přece jenom ví, jak na tom je, z kolika procent, které věci má nebo nemá zpracované. Ten, kdo kývadýlkem nekýve, musí spolehnout na to, že požádá svoje vyšší já, aby všechny tyhle ty úkony udělalo za toho člověka, který se chystá vstoupit do toho nového světa, do kterého teda jsme se tolik těšili a na který se teda připravujeme tak těžce a tak dlouho. Takže to jsou velice, velice důležité věci, jestli tam máte všechno připravené, jestli to máte spuštěné. A hlavně důležitá je ta informace, že s tím souhlasíte, že to chcete plnit. Protože jsem i zaznamenala bytosti, které prostě jako ne, toto já plnit nebudu, to se mi nelíbí. Já si to představuju jinak. Tam je potom velký problém, protože ty plány jsou součástí dalšího velikého celku, jsou vlastně součástí té reality, která podle toho, kdo a jak se čeho bude účastnit, a tak je vlastně vytvořena. Jsou tam vytvořeny i vazby vlastně mezi těmi jednotlivými lidmi, protože zase tam je zadáno, s kým se máte potkat, co se spolu máte řešit, co máte dělat nebo nemáte dělat. A teď prostě do toho někdo vstoupí a řekne, tohle já dělat nebudu. Takže komplikuje vlastně život všem ostatním, dalo by se říct, hercům v tomto divadelním působení. Protože když ten, co tam má nějakou roli, prostě ji hrát nechce nebo ji nebude hrát, tak co ty ostatní teda mají dělat, že jo? Tak jim tam prostě naruší celý ten harmonogram práce, jak se říká. Takže tam potom nastoupí ty vyšší bytosti, nastoupí vyšší a začnou tedy pracovat s tím dotyčným, ale v danou chvíli to vlastně zdržuje jak všechny účastníky toho představení, toho velké většího plánu vývojového, třeba v určitém harmonickém univerzu, no ale zároveň to také brzdí a blokuje evoluční vývoj těch členů té rodiny duchovní. Takže to pak je velký průšvih. No a záleží potom na tom, jak velký nátlak bude muset, nebo jakým způsobem to budou muset pomoct řešit vyšší úrovně, ale v každém případě to zdržuje. A zdržuje to i ostatní, to znamená, že to může v určitém ohledu ohrozit spuštění, nebo může to ohrozit vlastně celý ten scénář, protože jsou věci, které je potřeba vyřešit. A když to několik jedinců mít nebude, tak bude problém. Samozřejmě za takové věci si nese každý zodpovědnost a musí počítat s tím, že to nebude jednoduchý, že to za to taky bude muset nést nějaké důsledky podle toho, jak moc vlastně se nebude chtít účastnit těch věcí podle toho plánu, který jakoby každý z těch lidí obdržíme. Takže to jsem chtěla, protože jsem chtěla poprosit, abyste si každý zkontroloval nebo požádal vyšší, a podle toho jsem říkala, jak někdo pracuje nebo nepracuje, abyste si zkontrolovali, jestli ty vaše plány jsou dokončené, jestli máte splněno všechno, co jste měli naplánováno, jestli už jste třeba máte spuštěné některé z těch plánovaných věcí do toho nového světa. Takže to je potřeba, abyste si v tom udělali pořádek, tak jako jsme zakončovali nebo dávali do pořádku ty vaše záznamy, tak vlastně ze souhrnu těch záznamů byl vybudován, vytvořen váš evoluční vývojový plán pro nový svět. No a podle toho je potřeba se potom řídit. A budete tázáni, bude s váma ještě pracováno, kdo s tím plánem plně souhlasí, kdo nesouhlasí a tak dále. Protože jakmile začnete někde něco brzdit, tak počítejte s tím, že přijdou nějaké prostředky, nějaké situace, které vás budou chtít jako vrátit na tu cestu, ze které vlastně budete chtít vy sami nějakým způsobem odejít. Pamatujte na to, že je respektována svobodná vůle. Nicméně je respektována, ale jestli budete ohrožovat evoluční vývoj a evoluci těch okolních ostatních bytostí, tak se vám může stát, že byste mohli být taky v tom lepším případě přiřazeni o úroveň nebo o několik úrovní níž. No a nebo i skončit jako prach, abyste si zopakovali celou vývojovou etapu zase až od začátku. Takže je důležité, abyste teď už teď, ještě když to bude úplně kompletně všechno spuštěné při té kontrole, požádali svoje vědomí, aby se teda nějakým způsobem zkontrolovalo ten svůj plán, aby opravilo případné chybné náhledy nebo nějaká předsevzetí, nějaké, já nevím, přesvědčení špatný nebo cokoliv, co by mohlo později sloužit jako blokace těch ostatních. Takže to je docela důležité, je to záležitost vztahující se k těm procesům, které teď probíhají, to záležitost posledního týdne zhruba. Takže je to novinka, je to velice důležité, je to potřebné, abyste si to všichni překontrolovali, aby jsme věděli, že máme všichni splněno, co splněno mít máme. A budeme se těšit, někteří už jakoby tu cestu nastoupili, někteří se na ní teprve chystají, někteří už, až se to teď tady překontrolují, na ní vkročí. Takže to tolik za mě, nevím, jestli tu máš ještě nějaký dodatek.
0: Jo. Možná si někdo řekne, že ten trest až stát se prachem kosmickým, jestli není příliš jakoby tvrdý, no to záleží, jaký budete klást odpor a jak hodně urputně budete hájit svůj špatný postoj k tomu plánu vývojovému, evolučnímu, protože, jak jsi řekla, je to otázka svobodné vůle a za své rozhodnutí neseme plnou zodpovědnost. A ta zodpovědnost, čím se bavíme o vyšší úrovni, tak pochopitelně je větší přísnost. A je to v přímém rozporu s kony, proto tam je, dalo by se říct, vysoká sazba, jo. Ale proto je ta přísnost, protože vlastně, když se tím zamyslíte, tak odříkání nebo nepřijetí vývojového plánu znamená narušit svoji evoluci, vlastně rezignujete na svoji evoluci, ale hlavně poškozujete evoluční vývoj ostatních v tom celém soukolí, protože vyskytuje ta součást vyšší bytosti. Ten, kdo nějakým způsobem odpírá nebo odpírá přijetí té evolučního vývojového plánu. Čili proto Iša mluvila až o tom možném tvrdém trestu, protože toto je opravdu závažné a hrubé porušení hned několika konů. Jo. Když si je přečtete, my jsme je tady měli pár pořadů zpátky, když si to s tím srovnáte, tak je to tak, jak říkám, několik konů zároveň porušujete. Je to pro představu vždycky ta bytost, když se jde realizovat, bytost, myslím, to vědomí. Jo? Zase se nám tady přihodilo, že si lidé začali plíst tu bytostní genetiku, čili genetiku vědomí, s genetikou fyzického těla a všechno to smotali dohromady a měli z toho guláš a bramboračku. Takže bavíme se o vědomí jako takovém. Takže to vědomí jde tou evolucí směrem vzhůru, vždycky dostane do té realizace, dostane, a ne, tak aby jsme to správně pochopili, ne, že mu to někdo nalajnuje a tady mu to dá a prostě řekne na a budeš to plnit a on řekne je, já tomu vůbec nerozumím. Vývojové plány se dělaly na míru každému, kdo jde realizovat svůj evoluční vývoj. To znamená, že tam je to hodnocení, to se povedlo, to se nepovedlo, tady v tom seš pevnej, tady to je potřeba procvičit. Pak a to ovlivňuje, co bude obsahem toho evolučního vývojového plánu. Potom se vezme to, jakou roli má hrát ta bytost pro ostatní, s kým dalším bude mít interakci v té manifestované realitě, komu bude pomáhat, komu bude ovlivňovat nepřímo, koho, dejme tomu, s kým se potká, co budou spolu řešit a tak dále. To je, řeknu, v rámci interakce s druhými. A pak ještě na ten vývojový plán, pochopitelně, je potřeba v něm řešit záležitosti vývoje planety a vývoje samotného toho harmonického univerza. To znamená interakce s dalšími, nejenom lidskými bytostmi, ale s dalšími bytostmi, interakce s planetou, interakce s mnoha dalšími věcmi. Toto všecko sestavuje, ten plán jako takový, sestavuje dotyčné vědomí, či dotyčná bytost, společně se svými, řeknu, učiteli, nebo se svými kouči, nebo s těmi, kteří ho budou mu nápomocni a budou ho provázet a jsou za něho zodpovědní. Jo? Většinou jsou to vyšší já a tak dále. Čili vývojový evoluční plán je výsledkem potřeb jednotlivce, potřeb druhu, tedy potřeb kristovských lidí, potřeb ostatních a potřeb podporovatele, to znamená planety. No a pochopitelně planeta má zase interakci s dalšími vyššími celky, když to takhle řeknu, nebo bytostmi, tak toto všecko ovlivňuje, jak bude ten vývojový plán vypadat. A ta bytost by si měla považovat za čest, že takovýto plán s důvěrou v její schopnosti, takový plán vznikl a že jí byla důvěra, že to, co v tom plánu je zakomponované, ty různé, řeknu, návodné lekce, ověřovací lekce, zkoušky, i to, jak ona bude užitečná vůči druhým, ta bytost, komu s čím, jak bude pomáhat a tak dále. To tam všechno je zakomponované. A ona by měla být šťastná, že to může realizovat a že ten evoluční plán jí byl s důvěrou svěřen, jenomže víme, že tady proběhlo mnoho neorganického bytí, mnoho neorganického uspořádání. Takže za normálních okolností se snad ani nestávalo, že by ta bytost odmítla ten plán. Ale protože se nalézáme v takové divoké době, máme za sebou to, co máme, nechci to ani popisovat, tak nastávají takové kolizní situace. Těch důvodů, proč, je tisíc. to ani nepitvejme, ale jedno to má společné. Využití svobodné vůle té bytosti, na to má plné právo, ona ten plán odmítne, pokud k tomu má nějaké uznatelné, objektivní příčiny, tak to byly třeba příčiny, které vytanuly později něco, co objektivně se dá posoudit. Pak taková bytost jde do nižších úrovní, tam dostane jednodušší plán z jejího hlediska, který zvládne a vlastně prodlouží si ten evoluční, tu svoji evoluční cestu, protože se vrátí zpátky o jedno, o dvě harmonické univerza třeba, aby se naučila a aby byla schopná takový plán třeba splnit. Proto říkám, že pokud ty plány byly vypracovány zodpovědně s ohledem na i schopnosti nebo na temperament učení se, na tu dynamiku, jak ta bytost, dejme tomu v posledních období několika měsíců, jak se stavěla ke svému růstu evolučnímu, tak toto všechno jako ambice tam jsou zapracované, takže třeba i některé bytosti se mohly zaleknout obsahu toho, ale berme to, že to je veliká čest, když je ten plán představen té bytosti a považuje si každý za čest jít a plnit to. Takže pokud nejsou objektivní důvody a jsou nějaké předsudky, nějaká falešná předsevzetí, já nevím co, a ta bytost z těchto důvodů odmítá přijetí toho plánu, nebo je to pouhá rebelie, to těžko pojmenovat, pak tam právě může dojít k tomu, že ani to vrácení o několik úrovní dolů, třeba a propad do harmonického univerza o jedno, o dvě dolů, tomu nepomůže, protože když se někdo nechce učit a je zatvrzelej proti konům, tak prostě musí se naučit toho tolik, že ani to harmonické univerzum 2, kde je ten bod obratu, čili to je nejnižší harmonické univerzum pro bytí kristovského člověka, tak se stane prachem a bude se učit úplně od začátku tomu všemu znova. Protože když někdo nechce, tak prostě nechce. Takže buď dostane lekci, třeba i tvrdou kolikrát, aby se jakoby zpamatoval, aby se vrátil na tu svoji cestu, aby si uvědomil svoje kvality, svoje možnosti, aby si uvědomil, že to jsou třeba jenom falešné předsudky, které má. No, anebo když se vyhodnotí, že ani tohle nepomůže, protože ta zatvrzelost tam je nějaká, neobjektivní navíc ještě, tak se jde učit úplně od píky, jak se říká. Tak, to jenom jsem na to chtěl zareagovat, protože vím, že jsme to řešili a jsou to věci možná pro někoho třeba k nepochopení, ale možná, že nechápou některé ty duše, jak se říká, ta vědomí, ty bytosti, nechápou, že jejich vývojový plán není pouze jejich záležitost. Jejich vývojový plán je jejich část společného bytí a učení se, jejich část společné práce na evoluci nejenom své a druhu, tedy kristovských lidí, ale také prostoru, ve kterém se nalézáme, tedy bytosti planety a bytosti vesmíru, bytosti vesmírného chrámu. Toto všecko spolu nějakým způsobem souvisí. Je to obrovský orloj a jedno kolečko se nemůže zadřít. Kvůli jednomu zadřenému kolečku se celý vesmír nezastaví. Asi tak. Išo, já myslím, že je čas na písničku.
1: Hezky jsi to vysvětlil.
0: Hezky
1: jsi to podal. Takže já doufám, že teď už všichni se v tom trošičku orientují a vědí, co vlastně od nich to jejich vyšší já, vesmír a celá ta situace požaduje, aby si zkontrolovali, jestli už tedy můžou na tu cestičku k tomu, do těch lepších časů, do těch nových světů, že už na ní můžou vstoupit a začít postupovat pomalučku dopředu.
0: Víš co, for je v tom, že na tento okamžik všichni čekali a pořád se ptali, kdy nastane, kdy už to bude.
1: A když je tady,
0: a když je tady,
1: tak se někteří cukají.
0: Tak, no, je to, teď já nevím, jestli to k smíchu nebo k pláči, jo. Pochopitelné je, že je to určitá nepřipravenost a nevyzrálost těch bytostí. To si myslím, že asi řeknu nejčastěji, nebo jako matka všeho, jo, je ta neskušenost a nevyzrálost, protože vlastně u mnohých ten vývoj byl překotný v krátkém čase a možná, že ne všechno dokázali zpracovat, jo.
1: Jo, a, určitě.
0: Víš, a to, takže to jako není nějaká, řeknu, zloba na někoho. Dá se to vcelku pochopit a proto vysvětluju závažnost těch věcí a ty jsi řekla i závažnost toho potrestání nebo toho zúčtování karmy. Takhle, ne, to není potrestání, to je zúčtování karmy, protože je to opravdu velice, velice sofistikovaný, promyšlený stroj v uvozovkách, ta realita, to, že se spustí a tak dál. A všichni tam mají svoje místo, všichni tam mají svoje zkoušky, svoje lekce, svůj přínos pro ten celek a prostě počítá se s nimi, že to zvládnou. Takže

0: hodnotila jako neřešitelný stav, tak když už jsme došli až sem, tak pro mě je blbost na to rezignovat.
1: Jo, jo.
0: Tak jo, zahrajeme si. Zahrajeme
1: si. Něco hezkého, protože potom máme také ještě něco hezkého.
0: Něco hezkého, tak já ošklivý nemám.
1: Do posluchače.

No. Ještě k tomu tématu možná předchozímu, jo. Čemu dost lidé nerozumí, je to, že jejich bytost má různá jména. To je trošku věc, která si jim hrozně plete, jo? Protože to vysvětluju prostě, když se dívka narodí, tak má nějaké jméno. A má roli svobodné dívky, svobodného děvčete až po svobodnou slečnu. Její vývojový plán končí jako svobodné dívky, končí svatbou. Jo, takže ten vývojový plán až do toho, než má svatbu a poté se stane matkou, tak tento vývojový plán, který ji připravoval na to, aby byla řádnou maminkou, řádnou manželkou, dobrou kuchařkou, skvělou hospodyní, jo, tak to je jeden vývojový plán. Jedna ta etapa. A jmenovala se třeba Rambousková. Teď si veme Nováka a na ten další svůj vývojový plán jako manželka, matka, maminka a kuchařka a hospodyňka a tak dál, tak je to pořád ona, ale už se nemenuje Rambousková, ale už se jmenuje Nováková. Přijala nový vývojový plán v roli vdané ženy. To má svoje zákonitosti. To znamená, že ten plán pochopitelně má svoje nějaké zákonitosti, které se mohou lišit od toho plánu, když se připravovala na to manželství a byla svobodná. A teď ještě, když se to nepovede, tak se může rozvést a vdá se po další a má další vývojový plán, který se poučil z nezdaru předchozího manželství a může se jmenovat třeba Vykydalova. Jo? Takže jedna žena má také za svůj život několik jmen. A to vědomí, které přijalo vývojový evoluční plán do nějaké reality, tak k tomu získalo jméno. To jméno většinou odráží, a to asi ty ještě vysvětlíš, má souvislost s runami a má souvislost s úrovní, ve které probíhá ten vývojový plán. Když končí ta realita, končí ten vývojový plán, tak až se uzavře ten vývojový plán, tak ta bytost se už nebude jmenovat do budoucna tak, jak se jmenovala doteď, ale přijme nový vývojový evoluční plán, se kterým vzestoupila třeba do vyšší úrovně, získá nové jméno, které má souvislost skrze runy s úrovní, ve které to bude realizovat, a to jí bude napomáhat pochopitelně k té realizaci a tak dále. To znamená, že jedno vědomí, tak jak prochází těmi vývojovými plány, tak pro každý ten plán získává odpovídající jméno, až dokončí, jako teďko mnozí, když přijmuli evoluční vývojový plán, tak se jim změnilo jejich jméno, bytostní jméno, a to jméno zase zanikne, až bude dokončen ten vývojový plán a přejmenují se a získají jméno vyšší úrovně, takhle byste to mohli říct. Takže to jsem ještě, myslím, je dobré, aby jsme dodali.

0: aby to posluchači jako navnímali, tak jestli bys mohla k těm runám a k těm souvislostem, prosím tě.
1: No já jsem ale o tom už mluvila. Ty runy jsou jiné než ty, které tady byly používané. Jsou to runy vesmírné. Já jinak jako je číst neumím. Zatím nám ani nebyly zpřístupněny, takže prostě je to jméno, které jako je tvořeno vesmírnými runami, to je řeč vesmíru. A to jméno vlastně vyjadřuje takovou charakteristiku toho vývojového plánu jako takového. Například, že je to bojovnice s něčím a nositel třeba světla a podobně. Takže něco podobného ty runy v podstatě vyjadřují. Pro každý ten nový vývojový plán, to jméno se mění, jak jsi řekl, souvisí to s tou úrovní, kterou by to dosáhla za tu dobu toho minulého plánu. Takže když ten plán, který dokončí, skončil, tak zase vyšší a vyšší bytosti připraví plán nový s tím vyjádřením zase nového jména. Tak prostě vlastně se dá i podle toho, pokud vám to vyšší a vaše řekne přes kivadýlko třeba, jaké jméno máte, tak někdo se to dozví, někdo se to nedozví. Ale můžete se na to zeptat a můžete pak ten svůj plán pojmenovat. Je to plán, já nevím, Lenka nebo plán nějakého jména, nebo třeba Joán nebo Jané a podobně. Takže tak vlastně identifikujete vlastně to, o čem s tím vyšším já budete hovořit, protože budete chtít určitě vědět, jestli ten plán už byl spuštěn, jestli ho máte v pořádku, anebo jestli ho přijímáte a podobně. Takže tolik v podstatě k těm plánům, k těm runám, protože nic dalšího k tomu nemáme jako další informace.
0: Tak za to ti děkuju, pochopitelně. A teď bychom si pustili příspěvek naší posluchačky Dany, protože jsme tady vyzývali minule k tomu, abyste se pochopitelně zapojili do zjišťování záležitostí, na základě kterého potom třeba vzniknou otázky, dotazy, čili i svoje poznatky, abyste nám sdělili pro ostatní, aby jsme je mohli zveřejnit, protože to je vždycky velice důležité. Takže posluchačka Dana nám poslala velice zajímavé poselství pro všechny vzestupující, čili je to taková informace hromadného typu, by se dalo říct, čili kolektivní sdělení, kolektivní oslovení, tak si to pojďme užít, pojďme si to hezky poslechnout.
2: Na otázku, co se děje v tuto chvíli, mi bylo přes kyvadlo odpovězeno. Ačkoliv venku je chaos, uvnitř je klid. Vše se dostává do své síly. Ještě více toho bude, co se odkryje. Změna bytí se realizuje, čas se jeví jako nepodstatná veličina. Tvoření a život se spojuje do vazby, vše se opět budí z nevědomí. Také se čeká laskavě, jak každý nový člověk prostoupí jasem bran, vše pojme a přijme. Základní abeceda nového života se skládá z jiných písmen než doposud. Ještě se stane, že proměna světa, do kterého každý nový člověk vstupuje, zcela jistě ohromí svou krásou. Zjihnou srdce nových lidí. Uvidíte postupně celé dílo, vše, co předcházelo i co bude následovat. Bude to čas rozkvětu. vše postupně dojde ke svému konci a začátku. Dějiny člověka nového se začaly právě psát.
0: No išo. Myslím si, že krásné zhrnutí všeho podstatného zaznělo v tom poselství, které bylo zasláno zastupujícím lidem skrze Danu, skrze kivadlo. Zazněly tam některé důležité věci. A to je to přijetí. To znamená, to přijetí je důležité to v té světelné bráně. Potom tam byla zmínka o tom, že abeceda bude jiná. To znamená, že to může vyvolat pravděpodobně problémy při kývání a psaní na tabulce písmenkový, protože jak prolíná už ta realita, tak může vznikat řada nepřesností, když budete kývat. A na konci je důležitá věta, že vše už začalo. Už vše začalo. Tak, to je jenom ode mě takové vypíchnutí, jestli ty ještě něco, a můžeme trošku o tom popovídat.
1: No, v podstatě je to shrnutí, krásné shrnutí toho, o čem tady už několik vysílání mluvíme, že jsme v tom finále, že se ty věci prostě dějí, jenom prostě se to neděje kolem nás v té realitě, protože to jsou věci, které momentálně ještě nevidíme. Ale tam ohledně toho kývání s těma písmenkama, jo, tak určitě mnozí zaznamenali, že někdy to kivadýlko prostě běhá po těch písmenkách a marně hledá nějaké správné písmenko, nebo vypadá to, že prostě si neví rady. A souvisí to právě s tím, že se nám začínají míchat se nám ty písmena, která si neseme sebou v úvozovkách, s těmi písmeny, které jsou nové. A ten náš dekodér, který to má kódovat, jsme říkali, že máme, že jo, mozek je dekodér, který překládá, tak má prostě problém s tím přečíst to v té nové řeči v úvozovkách a převést to do té staré řeči. To je ta, na kterou jsme zvykli, kterou jsme si přinesli s sebou, to jsou ty naše písmenka. Takže slyšela jsem z několika stran, že prostě je velmi těžký v současnosti kývat. I mě jako někdy trvá, než se trefím do nějaké věty, nebo než mi to vlastně to vyšší a řekne, protože přes písmenka třeba nejsem schopná to slovo nebo větu dát dohromady. Dá mi to třeba půlku a další půlku už jako ztrácí smysl, ztrácí, protože se nám tady potkávají, dalo by se říct, ty dvě abecedy, jak to tam bylo napsáno, ta stará vlastně končí, tu my známe, s tou my si poradíme, ale ten náš dekodér není úplně upraven a připraven na ta nová písmenka. Jo, takže mnozí zaznamenáváte, že je trošičku těžší kývat, že je velký problém, nebo jak to řeším třeba tak, že se snažím pokládat otázky tak, aby mi bylo odpovídáno ano, ne, aby to kivadlo prostě hledalo jinou alternativu těch odpovědí. Někdy ty slovíčka jdou stěžka, ale jdou, někdy prostě to nejde vůbec. Takže nejlepší variantou je pokládat otázky na ano, ne. Je to zase trošičku komplikující, protože když se nebudete dobře ptát, tak můžou vás ty odpovědi někam dovést do slepé uličky. Ale zpravidla, kdo je dobře napojen, tak tam přichází jakoby přes ten dekodér ty slova, ty věty, to tam přichází. Takže oni si s tím, no, se s tím trošičku poradí, ale jako přes ty písmenka je to horší, protože právě ty písmena se nám tam potkávají dva typy písmena. Když potom z těch písmen poskládáte slovo, tak ve výsledku je to nějaký nesmysl. Řeknete, to je nějaký nesmysl, co mi to tady píše. On to není nesmysl, ona je to nová řeč, jsou to nová písmena s novým významem. Ale my je zatím neznáme, protože na ně nejsme napojení. Na ně budeme napojení, až tedy budeme v tom novém světě jako takovém. A tam se s nám nebudou fungovat stará písmena, protože od nich budeme odpojení. Jo, takže je to trošku komplikující, snažte se to hledat řešení, jak se s tím vyšším já třeba domluvit, pokud potřebujete konkrétně písmena. Nám třeba s Vandou chodí nové, kompletně nové položky, takže do těch tabulek ona píše ty položky, celé věty třeba, nebo několik slov najednou. A tím pádem se vyhýbáme tomu, aby nám to vyšší a kvadílko zdlouhavě vypisovalo větu s písmenama, se kterými jsou problémy. Takže my jsme jakoby dopředu dostali určité typy odpovědí, které jsou vkomponované do těch tabulek, tak jak jsme si kdysi říkali, že ty tabulky si máme vytvářet. No a potom vlastně stačí jenom, aby to kivadlo ukazovalo na jednotlivé položky a vlastně nám to dává dohromady věty. Takže právě proto to vyšší já přešlo na tento způsob komunikace, protože velice snadno potom vlastně ta odpověď je dohledatelná, protože vyšší já ten jazyk samozřejmě zná. Takže samo přeloží a vlastně ukáže na té tabulce, kterou z těch položek, kterou z těch větiček vlastně máme použít k tomu, abychom se dozvěděli, co je od nás požadováno třeba. Takže to je docela zajímavé, takže teď buďte trpěliví při tom kývání s tím, že tedy vám nevychází blbosti, protože to nefunguje, ale vychází vám blbosti v uvozovkách proto, že v podstatě je to jiný jazyk, než na který jsme zvyklí.
0: No.
1: Tak bych to viděla. Co ty, prosím tě, k tomu máš?
0: No, to je věc, kterou jsme si až tolik úplně neuvědomovali, jo, ale kdy vznikla latinka, kde, za jakým účelem a ta řeč jako taková, jazyk jako takový. My to máme všechno jako produkt z 12-prvkového prostoru. Víme, že latinku nám sem přitáhli ty zvěrozvěsti Šimon a Matouš. Ne, oni se jmenovali jinak.
1: Ano.
0: oni se nemenovali
1: Šimon a Matouš. Šimon a Matouš, my jsme je urazili.
0: Ani nebyl Pat a Mat, to nebyl. Byla to jiná dvojice. Teď jsem si je zazdělil.
1: Cyrila Metod.
0: Nám to sem přitáhli. A zase to byla pojistka proti tomu vzestoupení. To znamená, že my, když to používáme, zejména tiskací písmena, když používáme, tak je to nízkovibrační záležitost. Oni nám to pochopitelně zatím tolerovali, protože my jsme se už nedorozuměli vůbec, ale je to něco, co bude rozpuštěno a nahrazeno. Takže budeme se učit znova psát, respektive něco jako číst a psát. Ono to nebude úplně tak, jak to máme teď, protože budeme v prostoru, takhle zase to bude asi harmonické univerzum, 2 to bude mít jinak, 3 jinak a 4 taky jinak, protože čím vejš, tím větší důraz bude na tu telepatickou stránku dorozumívání se, než na tu psanou a čtenou. Ale logické je, že ty záznamy budou v nějaké formě probíhat. Čili to je také věc, která se bude rozpouštět a bude se přepracovávat. A to je vlastně ten důsledek tohoto. Čili má to zase svůj důvod, proč při tom kývání to někomu ukazuje hůř,

0: a spíš vám to teče do hlavy, než to kyvadlo, než to najde. A je to prostě, ještě bych řekl, ještě je jedna komplikace u toho, když se pracuje s kyvadlem, a to je významově ty výrazy jsou, jak bych to řekl, aby si správně pochopila větu, kterou ti napíše tvoje vyšší já, musíš znát hodně principiálních souvislostí, aby si ji rozklíčovala. Takhle bych to řekl. Čili v krátkých větách je ukryto velmi mnoho sdělení.
1: Ano.
0: A jenom ten, kdo má ty principy dobře jakoby zažitý a umí o nich udržet jakoby povědomí a uvědomuje si ty principy v každý okamžik, pracuje s nima, má je zažité, tak mu ty věty začnou dávat smysl v tom, co vyjadřujou. A tady leckdy dochází k tomu, že ta věta je špatně interpretovaná tím, kdo ji čte. Není přesnost toho sdělení, protože ta přesnost se vytratila s tím, jak se pominulo myslet na ty principy základní. Jo, takže je potřeba být opravdu pracovat na sobě a hodně jakoby navnímávat a uvědomovat si, jo, teď třeba v Harmonickém univerzu 4, to jsou prostě vědomé bytosti. Harmonickém univerzum 3, to taky nejsou žádný ořezávatka, to jako základní principy musíme znát, jako když biče mrzká. Nemůžeme být pořád miminka na začátku, kterým pořád něco není jasné, a pak se ukáže, že si dotyčný človíček plete genetiku fyzického těla s genetikou bytosti jako takové. My se tady bavíme o křížení, to bylo vlastně minulé nebo kdy, my se tady bavili o křížení, o infiltraci do genetiky. Jasné je, že genetika bytostní a genetika fyzického těla má souvislost, ale nezaměňovat to, že čím je víc zanesená a čím je víc infiltrovaná, zejména nízkovibračními genetikami, ta původní kristovská, no tak se snižuje vibrační úroveň toho vědomí, té bytosti, kterou může takový nosič, fyzické tělo, může nést. To spolu souvisí. Ale je obrovská hrubka, když si někdo splete fyzickou genetiku s bytostní genetikou. A pak z toho dělá nějaké závěry a diví se, že ty závěry třeba nejsou akceptovány někým, kdo třeba o tom ví víc. Čili to jsou pak takové složitosti. Čili i ta interpretace toho sdělení je většinou košatější, a přesnější a pravdivější, když ji posuzujeme s tou znalostí těchto principů, než když toto tam není. Protože potom může být ta interpretace někdy i velice, velice rozdílná a pak se nepotkávají, že jo. V praxi to určitě zažíváte, tak je potřeba si to ohlídat. A vždycky se na to jako zaměřujte a naciťujte se na tu problematiku, na to téma, právě v těch všech souvislostech. Žádnou nevynechávejte u toho. Tak, to jsem chtěl ještě k tomu dodat. No. Co tam zaznělo? Jo, že už to začalo. V podstatě se dá říct, že teda to už tady taky ty Išo říkala, že vlastně těm vzestupujícím bytostem, nevím, jestli až na výjimky mám říct, ale z toho sdělení, které tu zaznělo, vyplývá, že byly ukončeny ty vývojové evoluční plány, které ještě před měsícem řada lidí měla, dokončovala je, čili to, čím jsme si tady procházeli. Tyto plány už jsou zakončené, ukončené a bytosti jsou v té bráně, jsou v té bráně osvětlené a konfrontované, respektive seznamované se svými vývojovými, novými vývojovými evolučními plány pro nový svět, pro novou realitu. A je potřeba, aby se s těmi plány seznámili a aby je přijali, stoprocentně, aby je přijali. A to nejenom, že no, tak to sem jde, já se to pokusím udělat, ale aby to přijetí bylo opravdové, prostě tenhle ten plán já přijímám, s ním se stotožňuju a udělám všechno, co je v mých silách a schopnostech, abych ho naplnil. To je asi takový ten správný přístup k té záležitosti. No, jinými slovy, to, jak všichni říkali, na co čekají, už to začalo. Já jsem tady říkal xkrát, začátek nové reality bude obsahovat odpovídající typ konce toho předchozího dění. To znamená, i daně to tam vycházelo, že se odstartovalo ukončení těch záležitostí a vlastně přerod v to nové. Bude nám to postupně odhalované. To znamená, že to nebude, že ráno se probudíme do nového světa, budou lítat, už nebudou černý krávy existovat, budou lítat jenom světelkující mouchy, tam ty, co lezou na lejna, už jako tady nebudou. To takhle nebude. My se budeme účastnit toho přerodu v to dobré, v to, co pak budeme žít většinu toho vývojového evolučního plánu. Čili nebude to lousknutím prstu. A v každém harmonickém univerzu to bude jiné. To jsme tady taky říkali. Čili to, kde se přesně vstoupí, v kterém momentě se přesně vstoupí do toho nového pojetí úplně všeho, bude v různých harmonických univerzech různě. Ti, kdož zestupují do harmonického univerza 4, nemusí prožít lekce, které budou prožívat ti v harmonickém univerzu 2 a 3. Ti, kteří zestupují do harmonického univerza 3, nemusí absolvovat lekce, které za ně absolvují bytosti v harmonickém univerzu 2. Proč? Protože to všecko, co budou prožívat ve dvojce a ve trojce, tak se přidá k tomu, co prožívá ta bytost v té čtyřce. To by se jinak nemuseli vydělovat na ty duchy a na ty duše, kdyby všichni museli prožívat všechno. Oni to vlastně prožívají všichni všechno skrze ty duchy a skrze ty duše, protože informace tečou online směrem vzhůru. Takže také to je uspořádané. Je to úsporné na čas, je to pochopitelně, jsme říkali, že v těch vyšších patrech není čas a není hmota, protože je to o vibracích, a jedna a dvě, je to o rychlosti myšlení. To znamená, že čím nižší úroveň, tím pomalejší vibrace a tím pomalejší, tím větší prostor na vyhodnocování rozhodnutí na principu svobodné vůle, abych vyhodnotil, zda toto je správně nebo tamto je správně. Potřebuji na to čas. Bytosti, které nežijí v hmotě, potom rozhodují rychlostí myšlenky a musí to mít tak pod kůží zažité, že o tom nepřemýšlí, ale žijou to. Jsem dneska slyšel takovou ti hezkou věc, že čím seš starší, tím máš jako kratší rok, máš méně času.
1: Určitě, já souhlasím.
0: Když je ti 20, tak jeden rok je 20 tvého věku. A když je ti 50, tak je to 50 tvého věku.
1: No.
0: No tak. Tož asi tak. No, Išo, chceš k tomu ještě něco?
1: Já myslím, že to řekl,
0: poselství.
1: Že jsme to všechno probrali. No je to v podstatě jinými slovy to, o čem se tady už jako několik týdnů bavíme a to, co vlastně probíhá v tom neviditelném světě. A takže to je trošku jinými slovy, nicméně je to přesné, protože to popisuje stav těch věcí. To, že to nevidíme, tak to ještě neznamená, že se to neděje. A protože my říkáme pořád, že se ty věci dějí a že se to posouvá, že postupujeme, tak prostě se to děje, akorát, že jako hodně lidí to nevidí. Někteří to ani nejsou schopni vnímat, nebo nemají nacvičeno, nemají natrénováno. To se všechno budou muset naučit, naučit se nacitovat energie, naučit se hodnotit situaci a tak. Tak někomu to jde, někomu to nejde, někdo teprve se k tomu probojuje. A ještě jsem chtěla k tomu jaksi sbírání těch informací a tady těch záležitostí, než se ty zestupující postaví do té osvětlené brány. To je přece to, jsme říkali, že ty zase v poslední době ty páry prochází těmi centry v Katramřížce Velké a v každém tom centru dochází k výměně těch informací. Zestupující předá informace, které jsou potřeba v tom určitém prostoru nechat. Naberou si to, co je pro ně, co jim je určeno, co by měli vědět. A když takhle všichni vlastně projdou tou mřížkou, dostanou se až k tomu cíli, do té patnáctky, tak vlastně mají informačně jednotně vlastně shrnuto všechno, co by vědět měli, nebo co jim bylo určeno. Jo, a zase jsou to informace, které jsou součástí toho plánu, protože jsme říkali, že ten plán je vyhodnocením možností každého jedince, není to, že je to společné, nebo že by to všichni měli stejný, prostě jsou to záležitosti podle toho, kdo jaké informace, kdo jaké záznamy předal a převzal, tak je to zase shrnutí těch informací o každém z těch vzestupujících. Je to součástí toho plánu. A je to vlastně to, že se zase čeká, až všichni absolvují tu cestičku těmi centry té Katramřížky, kde dochází k těm předávání těch informací sem a tam. No až budou všichni shromáždění, tak budou moc pomaloučku vstupovat do toho světla. Ozáření znamená, že vlastně dochází k zapnutí, jo, když rozsvítíte světlo, aby ty nové lidi, aby bylo vidět, aby se, tak to je ta manifestace, dopadne na ně to světlo, které je rozsvítí v úvozovkách a oni vlastně vstoupili nebo vstupují do hmotného světa. Zase určitý slovník, který není typický pro ten prostor, za kterého přicházíme, ale museli jsme si ty slovíčka osvojit, museli jsme se dozvědět, jako co vlastně vyjadřují, protože jsou velice odlišná od toho, co jsme zvyklí používat za slova, za slovník. Takže odpovídá to té situaci, která v současné době probíhá. Tak bych řekla, jsme ve finále, takže teď se zase čeká, až všichni projdou, až všichni budou mít absolvováno, až vlastně nastane ten den D, nebo čas D, nebo podle toho, jak to nazveme. A konečně pak, až se to rozsvítí, tak všichni uvidí, to je to prozření, probuzení, prozření. Tu krásu těch energií, o kterou nás ti temňáci okradli, o kterou nás obrali, jakou krásu nám vzali. To jsou ty energie, které nám zahřejí to srdce, kteří nás tou energií jakoby, nechci říkat prolejou, ale propláknou, ale prostě ono to s náma zacvičí. Kdo ty energie ještě nezazil, tak někdy je to, až se člověku chce plakat. A vlastně neví proč, jak je dojatý, jak ty energie jsou silný. Ale někdo to vnímá už teď, někdo teprve se s tím seznámí, až se toho dotkne, až se o ty energie dotknou. Takže to poselství je strašně moc hezký, mi se to moc líbilo.
0: Mm-hmm. Tak ještě tady přišel dotaz od Pavla.
1: Ano.
0: Co se stane, když teda byly ukončené ty vývojové plány, co se stane s těmi bytostmi, které nevzestupují, a s tím prostorem, tedy s tou realitou? Jo. To je otázka, kterou si klade asi hodně posluchačů. Tak připomenu. Celé to bude vypnuto, rozpuštěno. Je to dočasné, přechodné, je to útočiště, ve kterém jsme se dopracovali každý až do té pozice, že už byly spuštěny vlastně ty nová etapa naší evoluce. Čili ve chvíli, kdy se zapne ta, rozsvítí, zapne, zaktivuje, zmanifestuje ta nová realita v novém světě pro nové lidi, tak všechno to, jak to znáte tady, když se podíváte okolo sebe, tak toto všechno bude rozpuštěné na primární energii a vráceno do těch efí polí, protože to není už potřeba. A ta energie zase bude používána na tvoření v tom novém světě. Čili i ty nevzestupující, protože to jsou kopie, že jo, to víme, ať už byli padlí, ať už byli odvinutí, ať byli nevzestupující a tak dál, tak ty jejich kopie, ať už vám otravovali život nebo neotravovali život, tak i s těmi jejich kopiemi to všecko bude rozpuštěné. I po nás, co zbydou, jako kdyby ty prázdný nosiče, tak ty budou taky rozpuštěné. Protože to nejsou originály našich fyzických těl, to, na co si teď můžete sáhnout, to je jenom určitý typ kopie nebo duplikát, to je jedno, jak to nazvem, pro dožití a dojítí do toho momentu, na který se tolik těšíme, až prozřeme do té nové reality v novém světě pro nové lidi. Všechno bude rozpuštěné na primární základní energii. Pavle, tak. Išo, 40. Mám tady ještě dotaz. Dva dotazy tady mám minimálně.
1: Povídej.
0: Ahoj, Peťo, počul jsi někdy ty alebo Iša o knihe, teda je jich 10 dielov, Anastázia, pomlčka, zvoniace cédre Ruska. Vraj to písal nějaký Rus, aj keď mi to jako ruské jméno nepríde. Myslím, že se narodil na takzvanom ukrajinskom území, ale je to vraj Rus. Zdravím aj Išu a všetkých poslucháčov, píše Judita. Takže zvonící cedry Ruska, asi v Česku. Já jsem o té knize slyšel, ale upřímně nevím, co obsahuje. Išo?
1: No, já jsem na tom stejně. Já jsem slyšela, že teda něco takového existuje. A protože mě to absolutně nepřitáhlo, mě neoslovilo vůbec, tak jsem to vyhodnotila, že to nebude četba pro nás, že to asi bude ztráta času, protože já to tak mám. Já prostě, když něco takhle čtu, nebo jsem teď teda moc nečtu, protože na to nevidím, ale když jsem to načítala jako informační zprávu, že existuje kniha Zvonící cedry a ta Anastázie mi tam teda jako brnkala dost jako velice nepříjemně do ucha, vibračně, tak jako mě to ani nenapadlo se po té knize pítit a přečíst si, takže já taky vůbec netuším, co obsahuje. Ale to, že mě neoslovila, nepřitáhla, tak to pro mě je znamení toho, že byla buď tedy podvržená, nějakým způsobem zreverzována, nebo prostě zase byla manipulativní, tak jako většina těch nabízených rádoby duchovních knih. Takže já to mám tak, že mě to taky vůbec neoslovilo a nevím, co obsahuje.
0: To jsme na tom oba stejně. Tak, ještě tady mám jeden dotaz. Hledám, abych...
1: Hledej.
0: Zdravím paní Išu a pana Petra. Minule jsem měla dotaz, jestli je možné, aby se psí duše po smrti pejska zrodila v člověku, což jste mi potvrdili. Tohle mi sdělilo moje vyšší já přes kývadlo. Moje Fenka zemřela, už to brzy budou 3 roky. Před nějakou krátkou dobou šla okolo našeho domu holčička se svým otcem, kteří bydlí jen o několik domů v sousedství. Já jsem plela zrovna záhonek podél chodníku a ta malá stichla, zastavila se a upřeně se na mě dívala, jako by mě něco chtěla říct. Zeptala jsem se jí, jak se jmenuje. Odpověděla mi a pořád mě sledovala. Zeptala jsem se jejího otce, kolik je jí roku. On řekl, že jí v létě budou 3 roky, což se shoduje se smrtí naší Fenky. Chtěla jsem jí říct ahoj Betinko, ale tatínek by to asi nepochopil. O pár dní později jsme se synem vystupovali před domem z auta a zase šla ta malá a tentokrát upřeně sledovala mého syna. Asi vzpomínala, jak spolu chodili na procházky. Tak to už bylo potvrzení a kývadlo mě řeklo, že nás ta malá poznala. Jen jsem se chtěla s vámi a možná i s posluchači podělit o tento krásný zážitek. Díky za vaši neúnavnou práci, píše Nadia.
1: No?
0: Je to možný?
1: Já jsem si to teďkon kývala, mě kývadlo říká, že ano.
0: A dávkování, jaký si má vzít Nadia?
1: je to spíš takový to, že ví, že prostě jako je to dušička, která přešla do toho děcka, když se teda narodilo. Proto ten pejsek umřel, že jo, aby se uvolnilo to vědomí a mohlo vstoupit do toho lidského světa jako lidská duše.
0: No jo. Prosím vás, jenom pochopení, jo. Není to tak, že každý pejsek se stane člověkem po své smrti.
1: Jenom někteří.
0: Jenom někteří. A s těma mazlíčkama jsme to už vysvětlovali, takže tam víme, jak to je. No, máme zkušenosti s kocourkama, máme zkušenosti s pejskama, máme zkušenosti, že třeba jeden kocour nebo kočka odejdou a přijde vám do cesty koťátko a prostě je to on, jo. Nebo je to pejsek a potom je to kočka, kdy vy to cítíte, že to je stejné vědomí, které bylo třeba v tom pejskovi, tak teď je v té kočičce, jo. A je zvláštní potom sledovat, jakou cestou se k vám vlastně ta bytost, tak to koťátko třeba se k vám dostane. Jo. Hodně zvláštní, hodně zajímavé. Tak to je realita. Takhle to funguje, takhle to prostě je, takhle to chodí na tom světě. Ale bude líp, bude líp. Já hodně od lidí slyším třeba, neříkej mi, když ten svět jde čím dál tím víc jakoby do kopru. Ale přeci to je o tom, že ten starý svět, ta stará podoba světa se musí rozpadnout. Teď jde o to, jaká forma to bude. Jak zanikne to staré uspořádání té společnosti. Protože je mylné, je chybné. Takže musí v podstatě, to není o tom, že najednou ty politici prozřou, začnou mluvit pravdu a začnou dělat dobré skutky. To je velmi zřídka kdy. A pokud sledujete to dění nějak, tak vidíte třeba, že bacha, jo, jako ani Fico, ani Babiš nejsou žádní svatoušci, ale vidíte, jak změnili svůj přístup v mnoha věcech a dá se říct, že si odpracovávají ty věci, na kterých selhali třeba v minulém tom volebním období, jo. Takže to je dobře, ty bytosti prostě vědí, že pokud mohou něco udělat, tak teď je ta chvíle, pro kterou vlastně jim ty volby v úzovkách vyšly, jo. Čili teď ta chvíle nastává. A bude to o těch, řeknu, kteří se v průběhu času tak nějak nechali osvítit, a o těch, kteří se demaskují, protože jsou to jenom náckové a satanisti, nic víc. Těch je v Evropě většina, to je vidět. Ten satanismus, kult satana je pěstován mezi celebritami, mezi bohatými lidmi a pochopitelně na politické scéně. Absolutně, absolutně otevřeným způsobem. Oni už si tak namlouvají to svoje vítězství, tak jako Hitler si namlouval svoje vítězství až do poslední chvíle, tak oni tak si namlouvají to svoje vítězství, že už se nemaskujou, oni už prostě jedou otevřenou hru a kdo to navnímáváte, tak to vidíte prostě, jak oni si neberou vůbec servítky, už se vůbec nesnažejí za něco skrývat, oni už otevřeně o těch věcech jedou tu lajnu, mluví o tom, mluví tím jazykem, chovají se tak, podporují zlo, podporují satanistický rejdy, absolutně, absolutně na veliko. Když ho chceš k tomu něco dodat.
1: Víš co, jako já jenom jsem párkrát zahlídla to hemžení v tom Brně. Bylo mi z toho smutno, bylo mi z toho špatně. Očekávala jsem, že lidi to budou třeba aspoň bojkotovat. Oni tam žrali tam s těma náckama, seděli tam u těch stolů, nacpávali si břicha. A já pamatuju, když jsem v 90. letech hned po revoluci vezla pár babiček a dědečku tady vyděšených k smrti, který prostě dostali šok nebo měli problém zdravotní z toho, že tady obíhali sudeťáci, pokřikovali na ně, že jim ty jejich majetky seberou, jinak si to pěkně opatrujou, že si stejně pro ně přijdou. A vím, že jedna babička mě říkala, já už se toho nikdy nechci dožít. Já chci umřít, já nechci čekat na to, až oni přijdou, až nám tady všechno seberou. Ty lidi byli úplně vyděšený, protože si tady obíhali okolo, vyhrožovali, jak si to s nima vyřídějí. A Brňáci tamhle sedějí u stolu na těch slavnostech a užívají si to tam s těma německýma pohrobkama, nebo co to je za lidi. A očekávala jsem, že aspoň bude nějaká demonstrace, ale nějakého většího kalibru. Tam bylo pár lidí, kteří tam vyslovovali nesouhlas. Všichni z toho měli akorát srandu. Tak z toho mě teda bylo hodně smutno a hodně špatně, protože prostě vidíš, jak si přesně řekl, oni už se ani nestydějí, ani to neskrývají. Oni prostě jsou si tak jistí, že prostě to mají v kapse. Ale nebudou to mít v kapse, protože ty víš, co jsem viděla, jak s nima bude zúčtováno, nebude to pro ně nic hezkýho. A já tak jako jindy jsem taková, že jako nic moc, pokud jde o tresty, tak spíš jsem nakloněná takovým tomu mírnějšímu, ale v tomhle případě jsem teda pro všema deseti, protože oni to jsou vědomí, to jsou prostě ne lidi, kteří si zaslouží to, co je čeká. Tak bych to řekla já sama za sebe, protože fakt, jak říkáš, oni už nemají vůbec žádný strach. Oni jsou si tak jistí.
0: No je, když se o tom se bavili s Martinem, s manželem od Míši, a on řekl takovou zajímavou věc, a myslím si, že je velice pravdivá. On říká, víš co, ono je to vlastně dobře, jakože se to celý se to dalo do pohybu a aspoň se dá připomenout, o čem to vlastně bylo, protože oni by, kdyby se to vymlčovalo 20 let nebo 15 let a potom se řeklo, hele, to už je přežitý, to už můžeme škrtnout, tak nebyl, kdo by se toho zastal. Protože z té generace by to úplně zmizelo. Ale tímhle, že oni to otevřeli vlastně, rozjitřilo se to, mluvilo se na všechny strany o tom. Já jsem tady pouštěl ten pořad z té televize, jak to vlastně bylo. Ono to je vlastně k něčemu dobrý. Je potřeba, aby bylo vidět, kdo je jaký, kdo je kolaborant, kdo to s nima peče, kdo je proti. Ono se to polarizuje, ta společnost. Prostě ono se to tříbí. Jo? Mm-hmm.
1: No, však o tom taky vlastně to poselství mluvilo, že se hodně věcí odkryje. Tak ono je to součástí toho odkrývání, toho hnusu, toho té žumpy, otevírání, že od toho, co tam je schovaného, aby prostě to došlo k tomu konci, ke kterému to má dojít. Mm-hmm. Tak samozřejmě, že to tak jako je svým způsobem v pořádku, ale když se na to díváš a představíš si, že jako někdo, ty srdíčkáři by chtěli zachraňovat všechny ty lidi, aby taky vzestoupili, co my jsme tam s nima dělali pro Boha živýho. S tímhle materiálem, to je aspoň vidět, jako kolik lidí z těch vzestupujících, jak málo je vzestupujících.
0: Rozdávali bychom jim letáčky o sudetoněmeckém landsmanšaftu.
1: Ano, dali bychom jim letáček a pozvali bychom je, protože srdíčkáři by je přece zachránili. Oni by jim přestavili ty jejich příšky. Oni by jim to vysvětlili,
0: oni
1: aby to
0: pochopili. Oni by je rozpustili láskou.
1: Ano, oni by je zahrnuli láskou.
0: Poslta, jo. Už vidím, jak poslt leží v té vaně a oni ho zalejvají tou láskou a on se rozpouští a tady naváže Jára Cimrman, rozpuštěný, vypuštěný.
1: No, tak nějak. Jo, tak jako na jednu stranu je to smutný, na druhou stranu vidíš ten obraz té společnosti
0: Ano.
1: a slyšíš to, jak někdo to jako lituje, že jako je to škoda a tak, a že by se s tím mělo něco zachránit. Koho bychom zachraňovali tady z toho materiálu? Já teda určitě vůbec nikoho,

0: jak ta zkáza vlastně nedošla svého začátku, ale došla svého konce.
1: No, hele, je to o rozpadu a rozkladu starého světa. Se vším všudy. S rozkrytím, s pojmenováním a tak dále. Čili Vladimír Vladimirovič se vyjádřil, že po pádu železné opony Rusko se těšilo tomu, že vykročí a zblíží se s tím civilizovaným světem na západě. Jo?
0: No.
1: Dneska vidí, že tam žádná civilizace není.
0: No tak je to poznání, že jo? Že jako jo, nemusí způsobem litovat toho, že co se tam děje a co se tam stane.
1: Ne, že prostě, jak se všichni ty Rusové prostě si mysleli, že tam je ten pokrok. Tam žádný pokrok není. To je prostě
0: tam je ta
1: úpadek.
0: Travička zelenější.
1: Tam je jenom úpadek a zmar. No tak jo, tak budeme končit, pojď se rozloučit.
0: Tak dneska nám to zase uteklo. Tak já se budu těšit na příští vysílání. Pokud máte dotazy, tak se ptejte. Mějte se moc hezky. Užívejte sluníčka a teplíčka, plánujte si dovolenou. A hlavně zkontrolujte si svoje plány, jestli máte dokončené a jestli začínáte stoupat na tu stezku toho nového světa. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Děkuji ti za tvůj účast, děkuji ti za tvoje přínosné postřehy, věmy a sdělení, kterými se nás tady zahrnula. Děkuji Daně a všem, kteří jste se spolu účastnili dnešní tvorby toho pořadu. Pište nám takové věci, posílíte nám takové, pokud máte taková poselství, budeme za to rádi, rádi to odvysíláme. No a teď už je připravená Plzeň, konkrétně Pavel, a tomu předám hned po písničce. Takže to je všechno z dnešního pořadu. Společně s Išou se s vámi loučí, jak jinak než Petr Václav. Užijte si úplně všechno na max. Krásné počasí, krásnou přírodu a krásné pořady. Tady na svobodném vysílači.

prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek, vítejte při poslechu první části dvoudílného pořadu Hořké ovoce Guatemaly. V kampusu Texaské univerzity v Austinu se nachází velká knihovna, ve které je uložená sbírka předmětů, které vyvolaly revoluce. Patří mezi ně první fotografie na světě, která byla vytištěná na cínové desičce v roce 1826. Gutenbergova Bible, jedna z pěti v Americe a kopie první knihy vytištěné v angličtině. Z těchto předmětů vyzařují vlny minulosti. Vzbuzují úctu, vyvolávají složité emoce a brnkají na mystické struny paměti. Jeden z nejpozoruhodnějších předmětů v této sbírce jakoby do knihovny vůbec nepatřil. Jedná se o rekonstrukci domácí kanceláře, kterou používal John Foster Dulles během svého působení ve funkci ministra zahraničí mezi lety 1953 až 58. Jeho rodina věnovala celou kancelář, včetně nábytku, nástěnných panelů, koberců, knihoven a knih. Návštěvníci si mohou prohlédnout zarámované fotografie, které měl Dulles na svém pracovním stole, jeho stříbrnou čajovou soupravu, sbírku kvalitního nefritu a výstavu darů, kterou obdržel od zahraničních hodnostářů. Knihovna považuje tuto místnost za historický artefakt. Tak tomu také je. John Foster Dulles ale byl exponentem jedné, ještě mocnější rodiny. Rodu Rockefellerových. Ještě než John Foster přišel do Washingtonu, byl předsedou Rockefellerovy nadace. Většinu dní pracoval John Foster na ministerstvu zahraničí až do pozdního odpoledne. Kolem 18.00 byl odvezený do Bílého domu, kde se s prezidentem Dwightem Eisenhowerem, podle Eisenhowerových slov, pokoušel analyzovat širší aspekty světového dramatu, které jsme viděli, že se odehrávalo. Pak, pokud neměl žádné neodkladné diplomatické povinnosti, se Dulles vrátil domů do tohoto pokoje. Nalil si sklenku žitné Old Overholt, posadil se do svého oblíbeného křesla a zahleděl se do krbu. Často ukazováčkem roztržitě míchal svůj nápoj. Někdy si četl detektivní román. Jindy tiše přemýšlel o výzvách moci. Je docela pravděpodobné, že Dulles uvažoval o svržení cizích vlád. V tomto křesle, před tímto krbem, s těmito závěsy za zády, utvářel osudy milionů lidí na celém světě, včetně generací, které se ještě nenarodily. Jednou z takových zemí byla Guatemala. Jeho bratrem byl Allen Dulles, který se stal šéfem CIA. Vedl projekty MK Ultra, ale také operace na svržení režimů v Iránu nebo Guatemale. Allen se zeptal své sestry, když byl na vrcholu své kariéry. Uvědomuješ si moje povinnosti? Musím posílat lidi, aby se nechali zabít. Kdo jiný v téhle zemi má v době míru právo to udělat? Mé vyprávění je o to složitější, že ho musím rozdělit na dva příběhy. Příběh bratrů Dullesových a příběh samotné Guatemaly. Jacobo Arbenz Guzmán byl druhým ze dvou prezidentů, kteří vládli Guatemale během demokratického jara mezi lety 1944 až 54. Desítky let potom, co ho CIA svrhla a vyhnala z vlasti, bylo nebezpečné o něm mluvit v dobrém nebo oplakávat jeho osud. Zemřel osamocený a zapomenutý. Teprve, když se jeho ostatky 20. října 1995 konečně převezli domů do Guatemaly, měl jeho lid možnost uctít jeho památku. Učinili tak se zápalem zrozeným z nevýslovného utrpení. Bratři Dullesové uvedli do pohybu mnoho procesů, které utvářejí dnešní svět. Pochopení toho, kdo byli a co dělali, je klíčem k odhalení zastřených kořenů převratů v Asii, Africe a Latinské Americe.

Bratři Dalisové jako děti. Výchova předurčuje charakter. Pokud se někdo narodil pro mezinárodní privilegia, byli to bratři Dalisové. Jejich rodina pocházela z rodu Karla Velikého. První americký člen této skotsko-irské rodiny, Joseph Dalis, uprchl v roce 1778 z Irska, aby unikl proti protestantským represím. Dostal se do Jižní Karolíny a stal se prosperujícím plantážníkem vlastnícím otroky. Jeho rodina byla zbožná a inklinovala k duchovenstvu. Jeden z jeho synů, Joseph Heatley Dalis, působil jako úředník při presbyteriánských církvích ve Filadelfii. Syn tohoto důstojníka, John Welsh Dalis, šel studovat medicínu na Yale, ale místo toho se cítil povolaný k misionářské práci. V 26 letech se vydal hlásat evangelium do Indie a proslul tím, že 132 dní cestoval na palubě lodi zmítané bouří, aby se dostal do Madrásu. Po 5 letech ho zdravotní problémy donutili vrátit se domů do Filadelfie, kde přijal práci ředitele misijních kampaní pro Americkou unii nedělních škol. Napsal náboženskou příručku pro vojáky Unie v občanské válce, cestoval po svaté zemi a vydal dvě knihy se silně křesťanskou tématikou – Život v Indii a Jízda Palestinou. Dva ze tří synů Johna Welsha Dalise ho následovali do duchovního stavu. Reverend Joseph Dalis III. Vedl téměř půl století knihovnu Princetonského teologického semináře. Jeho bratr, reverend Ellen Messi Dalis, byl kazatelem a teologem, jehož dva synové se stali ministrem zahraničí a ředitelem ústřední zpravodajské služby. Byli to bratři Ellen a John Foster. Jedna z nejkosmopolitnějších mladých Američanek své generace, Edith Fosterová, se seznámila s Ellenem Messi Dalisem v roce 1881, když oba cestovali po Paříži. Edith, které bylo teprve 18 let, žila pohádku zlatého věku. Jejím otcem byl John Watson Foster, významný právník, diplomat a pilíř republikánské strany. Foster byl fascinovaný dětmi. A když jeho jediný syn a jedna z dcer zemřeli v dětství, věnoval pozornost dvěma dcerám, které přežily. Když byl jmenovaný ministrem v Mexiku, vzal sebou Edith a její mladší sestru Eleanor a rodina tam žila 7 let. Pak se přestěhovali do Petrohradu, kde starý Foster působil jako ministr u dvora cara Alexandra II., osvoboditele ruských nevolníků. Dívky vyrůstaly v elegantních diplomatických kruzích, jezdily na koních v parku Chapultepec v Mexico City, tančily na velkolepých plesech s ruskými knížaty a cestovaly po evropských metropolích po boku svého starostlivého otce. Editin vzkvétající románek s reverendem Dalisem byl přerušen, když byl její otec jmenovaný ministrem ve Španělsku. Následující rok a půl mladý duchovní trpělivě čekal, zatímco ona si užívala života mezi španělskými aristokraty. Když se rodina v létě 1885 vrátila domů, našla Edith svého nápadníka stejně horlivého jako dřív. V lednu následujícího roku se vzali. Manželé se usadili ve Watertownu, útočiště newyorských milionářů na břehu jezera Ontario, kde byl reverend Dalis pastorem prvního presbyteriánského kostela. Když Edith otěhotněla, přestěhovala se na několik měsíců do Washingtonu, aby si mohla užívat pohodlí otcova třípatrového sídla. 25. února 1888 tu porodila své první dítě a pojmenovala ho po svém otci, John Foster Dalis. Po 5 letech, 7. dubna 1893, se narodil druhý syn, Ellen Dalis. Narodili se také 3 dívky a u všech se vyvinul silný smysl pro rodinnou sounáležitost. Chlapci vyrůstali v plavání, plachtění, lovu a rybaření, ale ani jeden z nich nebyl nijak zvlášť silný nebo zdatný. John Foster přežil jako kojenec těžkou horečku, ve 13 letech dostal tyfus, málem zemřel a po mnoho měsíců byl příliš slabý na chůzi a všude ho museli nosit.
Ellen, kterému rodina říkala Ellie, se narodilo se vbočenou nohou, což se tehdy považovalo za zdroj hanby. Jakmile ho lékaři uznali za dostatečně starého, byl tajně operovaný a začal téměř normálně chodit. Náboženství prostupovalo celou domácností Dallisových. Domácí život se utvářel soutěžemi o to, kdo odrecituje nejdelší pasáž z Bible a zpěvem písní. John Foster, jehož oblíbenou písní byla Work for the Night is Coming, pocítil dopad tohoto prostředí nejhlouběji. Podle matčina deníku byl už ve dvou letech fascinovaný modlitbami a vždycky říkal velmi srdečně Amen. Ve čtyřech letech byl plně pozorným žákem nedělní školy. V pěti letech projevoval krásného zbožného ducha a sedm let oslavil tím, že se naučil nazpaměť sedm žalmů. Častými hosty v domácnosti Dallisových byli misionáři na dovolené v Americe. Mnozí z nich vyprávěli poutavé příběhy o svém úsilí obrátit nevěřící v zemích od Sýrie po Čínu. Jejich nasazení při šíření evangelia se považovalo za naplnění božského ideálu. Edith považovala své chlapce za příliš výjimečné na to, aby se ponechali státním školám, a zařídila jim dodatečné doučování u vychovatelek a na soukromé akademii. Když bylo Johnu Fosterovi 15, vzala ho na velkou cestu po Evropě. Ellie se k ním připojil později. Přes veškerý její vliv však většinu toho, co se v dospívání naučili, pocházelo zejména od jejich dědečka. Oba chlapci prožívali své dětství pod zvláštním vedením svého dědečka a jmenovce, právníka a diplomata Johna Watsona Fostera. Jak jsem zmínil, Foster byl vyjednavačem smluv, ministrem Brusku a Španělsku a ministrem zahraničí za prezidenta Benjamina Harrisona. Bratři Dallisové často pobývali v dědečkově sídle ve Washingtonu. Starý Foster byl do chlapců zamilovaný a rozhodl se, že trávit s nimi léto nestačilo. Zařídil, aby si je na zimní měsíce vypůjčil ve svém sídle z červených cihel poblíž DuPont Circle ve Washingtonu. Tam žili uprostřed exotických uměleckých předmětů z Číny a dalších dalekých zemí, učili se u soukromých učitelů a staralo se o ně služebnictvo v livrejovaných oblecích, které řídil majordomus. A co bylo nejlepší, měli možnost sedět na večeřích s osnivou přehlídkou amerických politických a obchodních mandarínů. Starý Foster je bral na večeře do Bílého domu a umožnil jim zapojit se do dlouhých rozhovorů s významnými hosty, kteří tam zavítali. Johna Fostera si poprvé půjčil, když mu bylo pouhých 5 let. Brzy po příjezdu poprvé navštívil Bílý dům jako host na narozeninové oslavě jednoho z vnoučat prezidenta Harrisona. Ellie začal s návštěvami za pár let. Během dětství a raného dospívání se oba bratři cítili dobře v těch nejvzácnějších kruzích. Večeřeli s velvyslanci, senátory, vládními tajemníky, soudci nejvyššího soudu a dalšími významnými osobnostmi, včetně Williama Howarda Tafta, Theodora Roosevelta, Grovera Clevelanda, Williama McKinleyho, Andrewa Carnegieho a Woodrowa Wilsona. Ačkoliv byli příliš mladí na to, aby se zapojili do diskuzí o světových událostech u stolu, věnovali jim velkou pozornost. Z těchto dlouhých večerů vstřebávali nejen poučky, myšlenky a názory, které formovaly americkou vládnoucí třídu, ale také její styl, slovník a postoje. Jejich sestra Eleanor později vzpomínala. Ženy s flitry a peřím a muži s ozdobami a šerpami byli švihácky romantičtí. Celkově měli čaje a večeře důstojnost a půvab, proti kterým se moderní koktejlové večírky zdají být chaotické.
Kromě toho, že starý Foster působil jako diplomat, byl také jedním z prvních vysoce postavených mezinárodních právníků ve Washingtonu. Sjednával půjčky zahraničním vládám, působil jako poradce mexické a čínské legie a podnikal diplomatické mise pro prezidenty Grovera Clevelanda, Williama McKinleyho a Theodora Roosevelta. Snad nejdůležitější je, že ovlivnil své vnuky, aby kráčili v jeho stopách. Už v tomto raném věku projevoval Ellie mimořádnou zvědavost o ostatní lidi. Ve Watertownu se stal jeho koníčkem pozorovat otcovy zvyky a dělat si o nich poznámky. Bylo mu teprve 7 let, když si ho dědeček poprvé vypůjčil, ale fascinovala ho živá debata, která utvářela rozhovory u večeře. Po odchodu hostů seděl budoucí špionážní mistr ve své ložnici a psal zprávy o tom, co slyšel. Shrnoval názory státníků, jejichž společnost právě opustil, a snažil se analyzovat jejich charaktery. Během první zimy ve Washingtonu byl Ellie fascinovaný búrskou válkou a svou vášeň si vylil v eseji o 6000 slovech. Tvrdil, že bůrové chtěli mír, ale Anglie musela mít zlato, a tak bojovala se všemi malými zeměmi. Jeho dědeček byl tak ohromený, že zaplatil za soukromé vytištění eseje i s pravopisnými chybami. A Ellie se v 8 letech stal publikujícím autorem. Na jeho staršího bratra to dojem neudělalo, protože si odfrknul, že Ellieho protikoloniální myšlenky byly scestné a infantilní. John Foster při vyslovení tohoto názoru projevil odsuzující přísnost, která se nikdy nezmírnila.

bratři Dalisové jako teenageři. Studium a první kroky. John Foster byl od raného dětství vážný, disciplinovaný a zdrženlivý, ale také ostře sebevědomý. Nikdy nestrácel nervy ani si nestěžoval, ale pohrdal těmi, kdo nedosahovali jeho měřítek. K jeho oblíbeným činnostem patřilo memorování dlouhých biblických pasáží. Oba bratři se už tehdy výrazně lišili povahově. John Foster byl pracovitý, úzce zaměřený, společensky neobratný a na svůj věk vážný. Jeho sestra Eleanor v něm viděla spíše druhého otce než bratra. Ellie byl společenský a přátelský, ale měl sklony k výbuchům vzteku. Jeho intenzita vzteku, jeho emoce, když se mu něco nelíbilo, byly často ohromující, napsala Eleanor. Postupem času se tyto rozdíly prohlubovaly. Fostrovým poznávacím znamením byl tmavý klobouk a deštník, Ellieho knír a dýmka. John Foster zbohatl a stal se mocným, ale zůstal téměř bez přátel a často působil nesvůj. Ellie se vypracoval v duchaplného vypravěče, jehož geniální způsoby dokázaly okouzlit téměř každého. Na podzim roku 1904, když bylo Johnu Fosterovi 16 let, nastoupil do Princetonu, otcovi alma mater, která byla založena presbyteriány a považovaná za jakýsi venkovský klubový seminář. Ne každý student Princetonu v těchto letech snil o životě mezi politickou a ekonomickou elitou. Jeden mladík, který promoval v roce 1907, tedy rok před Johnem Fosterem, si zvolil odlišnou cestu. Byl to Nebraskan Howard Baskerville. Vzpomínáte si na můj pořad Šáhovi muži? Hovořil jsem o něm hned na začátku. Washington ani Wall Street ho nelákali. Po ukončení studia přijal misijní práci učitele v Iránu. Když tam přijel, zjistil, že v zemi zuřila revoluce. Vášnivě podporoval bojující demokratické hnutí a naverboval skupinu mladých bojovníků na jeho obranu. 20. dubna 1909 byl zabitý v boji a stal se tak prvním a jediným americkým mučedníkem za íránskou demokracii. Tato zpráva Princeton šokovala. V roce 1908 John Foster absolvoval jako druhý ve třídě s titulem z filozofie. Ellen přišel na Princeton 2 roky po Fosterově promoci a stejně jako jeho bratr získal vyznamenání. John Foster se mezi tím zapsal na právnickou fakultu Univerzity George Washingtona, kterou si vybral, aby mohl žít s dědečkem Fosterem. Tříleté studium dokončil za 2 roky. Když nebyl ve třídě nebo nestudoval, pracoval jako asistent svého dědečka. Tomu stěžovalo hledání práce v některé z velkých newyorských firem, které dávaly přednost absolventům Ivy League. Na pomoc mu přispěchal jeho starostlivý dědeček. V mládí v Indiáně totiž pracoval Foster s právníkem jménem Algernon Sullivan, který se později přestěhoval do New Yorku. Tam uzavřel partnerství s Williamem Nelsonem Cromwellem, šedovlasým právním lobbystou. Pamatujete si na můj pořad Začátky Amerikorporacie? Ve druhém díle jsem popisoval, jak tento právník Cromwell přesvědčil americký kongres, aby postavil středoamerický průplav přes Panamu místo Nikaraguy. Byla to mistrovská lobbystická kampaň, na které Francouzi vydělali 40 milionů dolarů za prodej panamských pozemků, které jim zaplatili Američané. To byla přesně jejich práce. Algernon Sullivan a William Nelson Cromwell založili v roce 1879 advokátní kancelář, aby se věnovali novému podnikatelskému umění. Spojování investorů a podniků za účelem vytváření obřích korporací. Sullivan and Cromwell pomáhala organizovat největší americké průmyslové, obchodní a finanční podniky. V roce 1882 vytvořila společnost Edison General Electric Company. Po 7 letech s finančníkem J.P. Morganem jako svým klientem spojila 21 výrobců oceli do společnosti National Tube Company.
Pak v roce 1891 spojila National Tube Company se 7 dalšími společnostmi a vytvořila společnost US Steel s kapitalizací přesahující 1 miliardu dolarů, což byla v té době ohromující částka. Železniční magnát E.H. Harriman si tuto kancelář najal, aby s ní vedl dvě ze svých legendárních zástupných válek. Jednu, aby převzal Illinois Central Railroad, a druhou, aby se ubránil rozlobeným akcionářům banky Wells Fargo. Myslím, že pro ilustraci této kanceláře to bohatě stačí. Přesně do této společnosti měl namířeno mladý John Foster. Sullivan už nežil, a tak se dědeček Foster obrátil na jeho pozůstalého partnera. Nestačí vzpomínka na starý spolek, abychom tomu mladíkovi dali šanci, zeptal se Cromwella v dopise. Málo který mocenský činitel by takovou výzvu bývalého ministra zahraničí odmítl. Mladý John Foster Dulles byl přijatý jako úředník do Sullivan & Cromwell na podzim 1911 s měsíčním platem $50. Na rozdíl od ostatních úředníků si mohl dovolit žít na vysoké noze. Dědeček mu totiž dovolil čerpat $20,000, které byly vyčleněné jako mladíkovo dědictví. Tuto pomoc potřeboval jen krátce. Díky síti známostí se mladý John Foster ve firmě vypracoval rychleji než kdokoliv jiný. V roce 1927, 16 let potom, co byl přijatý, byl jejím jediným řídícím partnerem a jedním z nejlépe placených právníků na světě. Allen se také vydal na cestu, která měla určit jeho budoucnost. Brzy po absolvování Princetonu v roce 1914 odjel do Ewing Christian College ve střední Indii. Cestou se zastavil v Paříži, která se pro něj, stejně jako pro mnoho Američanů z jeho ročníku, stala téměř druhým domovem. Během svého pobytu v Indii si Allen na zbytek života oblíbil služebnictvo. Jeho sestra Eleanor později napsala, že téměř nebylo chvíle, kdyby neměl někoho, kdo by ho přivedl a odvedl. Prozkoumával také starověké ruiny, studoval hinštinu a sanskrt. Allen dokončil rok výuky na Ewing Christian College a chtěl se vrátit. Nemohl se vrátit domů přes Atlantik, protože hrozilo nebezpečí útoku německých ponorek. Proto se na jaře 1915 vydal na východ parníkem a vlakem na neuspěchanou cestu, která zahrnovala zastávky v Singapuru, Hongkongu, Kantonu, Pekingu, Šanghaji a Tokiu. Na každé zastávce ho vítali američtí diplomaté a byl pozvaný na několik slavnostních recepcí. Pochopil proč. Je skvělé mít slavné příbuzné, napsal v dopise domů.

Nyní byl do této funkce povýšený strýček Baird. Díky tomu měli k nejbližším kruhům americké moci blíže než jakákoliv dvojce mladých sourozenců v zemi. Lansing zařídil Johnu Fosterovi řadu diplomatických úkolů. Jeho mladší bratr Alan se tehdy rozhodl, co chtěl v životě dělat. V roce 1916 se přihlásil ke zkoušce pro zahraniční službu. Složil ji, nastoupil na ministerstvo zahraničí a vydal se na desetiletou diplomatickou dráhu. Jeho prvním působištěm byla Vídeň, hlavní město skomírajícího Rakouska-Uherska. Na jaře 1917 byl převelený do švýcarského hlavního města Bernu. Tady začal Alan budovat špionáž a pravidelně psal podrobné depeše do Ameriky. Vedle toho si ale také užíval života v Bernu, který zůstával živý i během války. Připojil se k milovníkům zábavy z řad emigrantů, kteří své dny vyplňovali tenisem, golfem a pěší turistikou a po nocích se bavili na plesech, slavnostních večeřích a jazzových koncertech v paláci Bellevue. Podle jednoho svědectví také využíval mnoho rekreačních zařízení, včetně atraktivních mladých dam z usedlé místní komunity, z uprchlických rodin a z řad švýcarských dívek, které se hrnuly na velvyslanectví, aby pracovaly jako sekretářky, stenografky a úřednice. Alan se takhle jednou v pátek odpoledne chystal na schůzku. Měl se setkat se dvěma blondětými a pohlednými švýcarskými dvojčaty, která souhlasila s víkendovou schůzkou v jednom venkovském hostinci, když v tom mu zavolal ruský exulant, že měl naléhavou zprávu, kterou měl doručit do Ameriky a trval na tom, aby se ještě ten večer setkali. Alan, který se soustředil na nadcházející víkend, ho smetl ze stolu. Po letech se dozvěděl, že volajícím byl Lenin a že následujícího dne nasedl do zapečetěného vlaku do Petrohradu, aby dorazil do Ruska. Přibližně ve stejné době byl Alan informovaný britskými důstojníky, že mladá Češka, se kterou chodil a která s ním pracovala na americké legaci a měla přístup do jeho kódovací místnosti, předávala informace rakouským agentům. Rozhodli, že musela být zlikvidována a on to chápal jako nutnost válečné kontrašpionáže. Jednoho večera ji vzal na večeři a pak ji místo domů předal dvěma britským agentům. Nikdo o ní už nikdy neslyšel. Mezitím jeho starší bratr John Foster absolvoval několik politických misí ve Střední Americe a Karibiku. Uvedu jeden příklad. Proamerický režim na Kubě se po prohraných volbách snažil udržet u moci a stoupenci vítězné frakce povstali na odpor. Násilí ohrožovalo zájmy 13 klientů Sullivan & Cromwell, majitelů cukrovarů, železnic a dolů, kteří měli na Kubě investovaných 170 milionů dolarů. Obrátili se na kancelář s žádostí o ochranu. John Foster se případu ujal a okamžitě odcestoval do Washingtonu. Druhý den ráno posnídal se strýcem Lansingem, v té době ministrem zahraničí. Mladý John Foster navrhl, aby ministerstvo námořnictva vyslalo dva rychlé torpédoborce na pobřeží ovládaném revolucionáři. Lansing souhlasil a válečné lodě byly vyslané ještě téhož odpoledne. Námořní pěchota se vylodila a rozptýlela se na venkově, aby potlačila protesty a zahájila tak pětiletou okupaci. Povstalci si uvědomili marnost odporu a svůj odpor odvolali. Takto se bratři Dallisové začali učit, jak snadno může bohatá a mocná země, která se řídí přáním svých nejbohatších korporací, vnutit svou vůli chudým a slabým zemím. Alan byl pak po první válce vyslaný do Berlína a následně do Konstantinopole, hlavního města poražené Osmanské říše. Pak se na nějakou dobu usadil ve Washingtonu jako šéf oddělení blízkovýchodních záležitostí ministerstva zahraničí. Američané tam aktivně prosazovali své ropné zájmy, zejména zájmy společnosti Standard Oil, vlastněné rodinou Rockefellerových. Alan strávil mnoho času tím, že se učil této nové formě obchodní diplomacie.

John Foster, právník na výsluní moci. V době, kdy John Foster dosáhl třicítky, měl snadné vztahy s nejbohatšími a nejmocnějšími muži světa. Od nich vstřebal to, co jeden z jeho životopisců, historik Ronald Prousen, nazval poněkud zjednodušeným pohledem na svět. John Foster byl sice pozorovatelem světa, ale jeho myšlenky vždycky vykazovaly černobílý pohled, který byl spojen s pobytem ve slonovinové věži na Wall Streetu. Způsob, jakým se díval na svět, se utvářel na základě celoživotních zkušeností. Každodenní práce s firmními klienty za 40 let silně ovlivnila jeho pohled na mezinárodní záležitosti, ze kterého vycházel ještě předtím, než se stal ministrem zahraničí. Seznam Dallisových klientů v Sullivan & Cromwell nebyl ničím menším než průvodcem po největších nadnárodních korporacích Ameriky počátku 20. století. Některé z nich byly společnosti, které Cromwell přivedl do firmy už před lety. Například Cuban Cane Sugar Corporation a International Railways of Central America. Jiné byly americké bankovní domy jako Brown Brothers a Seliman, které tehdy fakticky řídili Nikaragvu, a zahraniční domy jako Credit Lyonnais a Dresdner Bank. Dallis zprostředkovával půjčky vládám v Latinské Americe, Evropě a na Blízkém východě. Jménem amerických pojišťoven žaloval Sovětský svaz. Organizoval celosvětovou kampaň za převzetí American Bank Note Company, která vytiskla osudnou nikaragvajskou známku s fiktivní erupcí sopky. Hovořil jsem o tom ve druhém díle mého pořadu Začátky Amerikorporace. Pro American and Foreign Power Company vyjednával koncese na veřejné služby v Mexiku a Panamě. Jeho klienti stavěli přístavy v Brazílii, kopali doly v Peru a těžili ropu v Kolumbii. Patřili mezi ně jak International Nickel Company, jeden z největších světových surovinových kartelů, tak Národní železniční společnost Haiti, která vlastnila jediný 65-kilometrový úsek trati severně od Port-au-Prince. Po Johnu Fosterovi vstoupil v říjnu 1926 do Sullivan & Cromwell i Ellen. Jeho konexe se začaly vyplácet. Během prvního roku svého působení zařídil s pomocí bývalých kolegů z ministerstva zahraničí, aby banky, které zastupoval, poskytly Bolívii půjčku 13 milionů dolarů a Kolumbii 10 milionů dolarů. Bratři Dallisové se na začátku 30. let nacházeli v Americe. Nic neukazovalo rozdílnost jejich povah než to, jak trávili svůj volný čas. Mnoho pátečních odpolední oba muži jezdili vlakem v 16:50 z Pennsylvania Station na Long Island. Jakmile tam dorazili, našli si různé způsoby, jak se zabavit. John Foster měl jachtu a plavil se na ní, když to počasí dovolilo. Když ne, trávil většinu času doma, kde relaxoval čtením detektivek před krbem, zatímco jeho žena pletla. Ellen trávil víkendy na Long Islandu na večírcích, často u sebe doma. Mezi pravidelné hosty patřili například Archie Roosevelt, syn bývalého prezidenta Theodora Roosevelta a spoluzakladatel investiční banky.

Německá epizoda. Ellen a jeho nacističtí přátelé. Oba bratři Dallisové se zajímali zejména o Německo. John Foster Německo pravidelně navštěvoval ve 20. a 30. letech. Podílel se na přípravě Davesova plánu z roku 1924, který restrukturalizoval německé reparační platby a otevřel obrovské trhy pro americké banky. Ještě téhož roku zařídil, aby 5 z nich poskytlo německým dlužníkům půjčky ve výši 100 milionů dolarů. V následujících

sedmi letech zprostředkoval se svými partnery Německu další půjčky ve výši 900 milionů dolarů. Jeho mladší bratr Alan se dokonce setkal s Adolfem Hitlerem už 7. dubna 1933, tedy měsíc po Hitlerově nástupu k moci. Sullivanen Cromwell se dařilo díky kartelům a spolčení s novým nacistickým režimem. Oba bratři Dallisové nepřetržitě podporovali Adolfa Hitlera. Jejich vazby na německou vládu se ještě více upevnily, když Hitler jmenoval Fosterova starého přítele Hjalmara Schachta ministrem hospodářství. Ellen oba muže seznámil před 10 lety, když působil jako diplomat v Berlíně, a John Foster tudy pravidelně projížděl za obchodními záležitostmi Sullivanen Cromwell. Okamžitě si padli do oka. O Schachtovi jsem podrobně hovořil v prvním díle mého cyklu, jak Wall Street dláždil cestu Hitlerovi. Ve spolupráci se Schachtem pomáhal John Foster Hitlerovu Německu najít v Americe bohaté zdroje financování pro nacistické státní úřady, banky a průmysl. Právě v této době se začalo upevňovat jeho spojení s klanem Rockefellerů. Ellen si zřídil kanceláře v Rockefellerově centru v New Yorku. Kancelář se rozrostla na 4 patra. Když se ukázalo, že to nestačí, pronajal si Ellen dalších 8 kanceláří po celém městě, včetně jedné na Broadway 42, nedaleko doků. Založil krycí společnost Mohawk Trading Corporation, jejímž prostřednictvím shromáždil arzenál odstřelovačských pušek, tlumičů, jedovatých tablet a dalších nástrojů černého umění. Ellen si své apartmá v Rockefellerově centru vybral z části proto, že sousedilo s apartmánem, kde probíhala další tajná operace, vedená legendárním sirem Williamem Stevensonem, Churchillovým velvyslancem v Americe. Ellen našel ve Stevensonovi vzor, inspiraci a guru. 13. června 1942 vznikl prezidentským dekretem Úřad strategických služeb, OSS, předchůdkyně CIA. OSS otevřela tajné výcvikové tábory pro agenty v Marylandu a Virginii a rychle se rozrostla na více než 600 zaměstnanců, z nichž většina sídlila v New Yorku nebo Washingtonu. Mnohé z nich najal Ellen. V červenci 1942, jen několik týdnů po založení OSS, poslal prezidentu Rooseveltovi oznámení, že byl připravený zahájit operace v Evropě. 17. září 1942 zveřejnili New York Times krátký článek, ve kterém oznamovali, že Ellen Dulles rezignoval na funkci pokladníka republikánské strany na Manhattanu, aby se mohl věnovat válečné práci pro Úřad strategických služeb. 2. listopadu 1942 Ellen odletěl z New Yorku přes Portugalsko a Francii do Švýcarska. Byl posledním Američanem, kterému se podařilo v této době do Švýcarska proklouznout. Ellen se tedy stal šéfem Evropské divize OSS ve Švýcarsku. Prostřednictvím vatikánských poslů Ellen Dulles obdržel zprávu od šéfa SS Heinricha Himmlera a Woltra Schellenberga, šéfa zahraniční zpravodajské služby SS, že nacistická vláda si přála uzavřít separátní mír s Amerikou. Takové usmíření by Třetí říši umožnilo zaměřit svou pozornost na drcení Sovětů. Když Ellen Dulles vyjádřil ochotu o tomto návrhu diskutovat, vyslalo německé vrchní velení na schůzku do švýcarského Bernu prince Maxe von Hohenlohe, pruského aristokrata a podnikatele. Hohenlohe byl překvapený, když se dozvěděl, že Ellen Dulles nejen, že nacistický návrh podporoval, ale také tvrdil, že silné Německo bylo nezbytné jako hráz proti bolševismu. V sérii sdělení s Williamem Donovanem, šéfem OSS, předchůdkyně CIA, Ellen Dulles vyjádřil svou ochotu pokračovat v mírových jednáních s nacisty. Když Ellen Dulles navázal ve Švýcarsku kontakt s Hitlerovým vrchním velením, uskutečnil v Bernu schůzky s nacistickým generálem Reinhardem Gehlenem, šéfem německé vojenské rozvědky. Gehlen věděl, že porážka Třetí říše byla nevyhnutelná. Proto vymyslel tajné partizánské oddíly složené z Hitlerovy mládeže a zarytých nacistických fanatiků jako jednotek, které zůstanou v pozadí. Právě tady se začaly formovat budoucí jednotky Gladio v zastřešení NATO. Tyto jednotky,
jak Gehlen informoval Dallise, by sloužily jako policejní síly, které by odvrátily poválečnou sovětskou invazi. Každá jednotka by měla podle Gehlena přístup k zakopaným skladům potravin, rádiového vybavení, zbraní a výbušnin. Ellen Dulles tyto nacisty maximálně podpořil. Byl ochotný jim poskytnout taktickou a strategickou pomoc. Ellen Dulles informoval Williama Donovana, šéfa OSS předchůdkyně CIA, že tento úkol lze splnit prostřednictvím Reinharda Gehlena a generála SS Karla Wolfa. Karl Wolf byl dalším nacistou, se kterým se Ellen Dulles přátelil. Ellen Dulles jednal ve Švýcarsku s dalšími nacisty, například s Otto von Bolschwingem, pravou rukou Heinricha Himmlera nebo Adolfa Eichmanna a také s Klausem Barbym. Všichni tito nacističtí váleční zločinci pracovali pro CIA, když skončila válka. Amerika se doslova infikovala nacisty po druhé světové válce. Více a podrobněji jsem to rozebíral v prvním díle mého pořadu Nesvatá aliance mezi Vatikánem, mafií a CIA nebo Utajení démoni nacismu. O Klausi Barbym jsem zase natočil stejnojmenný pořad. Ellenovo vrcholné tajné setkání s nacistickými veliteli se konalo ve vile u jezera nedaleko švýcarského města Ascona, několik kilometrů od italských hranic. Přítelem Ellena Dallese byl Thomas McKittrick, také agent OSS a mezi lety 1940 až 1946 ředitel banky pro mezinárodní platby ve švýcarské Bazileji. Na konci druhé světové války její prezident Thomas McKittrick domlouval s nacistickými průmyslníky dohody, které jim zaručovaly zisky po skončení války. Jedním ze členů představenstva této švýcarské banky byl samotný Hermann Schmitz, generální ředitel IG Farben, obřího nacistického chemického konglomerátu, který vyráběl Cyklon B do plynových komor v koncentračních táborech. Dokonce Hermann Schmitz poslal v lednu 1941 McKittrickovi své nejupřímnější novoroční přání. Schmitz napsal: za přátelská přání k Vánocům a Novému roku a za přání všeho dobrého k mým 60. narozeninám posílám upřímné díky. V odpovědi vám posílám svá srdečná přání úspěšného roku pro Banku pro mezinárodní platby. Sám Thomas McKittrick volně cestoval do Berlína, kde se stýkal s Emilem Poolem, viceprezidentem Říšské banky. Takové konexe měl přítel Ellena Dallese Thomas McKittrick. A takto Američané zacházeli s prominentními nacistickými zločinci, kteří vykoupali půl Evropy v krvi.

Ellenovi staří kámoši a vznik CIA. Ellen se po válce vrátil do Sullivan & Cromwell, ale moc ho to nebavilo. Co byly obligace a dluhopisy před tajnými operacemi? Proto aspoň trávil čas s bývalými kamarády z tajných akcí. Kermit Roosevelt, který patřil k Ellenově partě na Long Islandu, s ním trávil hodiny a jen tak vzpomínali. Právě jeho Ellen později pověřil k provedení operace Ajax v Iránu. O té jsem natočil pořad Šáhovi muži. Tracy Burns, další obyvatel Long Islandu, kterého Ellen vyslal na odvážnou operaci, aby vyfotografoval tajné deníky Mussoliniho dcery, se u něj zastavoval téměř stejně často. Další dva, se kterými Ellen často sdílel drinky, doutníky a vzpomínky, byli mladí agenti, kteří pro něj pracovali během jeho krátkého působení ve funkci šéfa OSS v Berlíně. Frank Weisner, kdysi jeho partner v operaci verbování Gehlenovy skupiny nacistů, se také vrátil k práci v právnické firmě na Wall Streetu. Trávili víkendy na Long Islandu. Richard Helms, který se stal vedoucím Ellenovy kontrarozvědky v Berlíně, se také toužil vrátit do první linie. Tito lidé spolu s hrstkou dalších později rozvrátili svět. Ellenova schopnost prosadit se výrazně zlepšila po volbách do amerického kongresu v roce 1946, ve kterých republikáni poprvé po 16 letech ovládli obě komory. Nový předseda senátního výboru pro zahraniční vztahy, Arthur Vandenberg, jmenoval do svého štábu jednoho z Ellenových starých kamarádů z OSS, Lawrence Houstona. Houston řídil mnoho tajných operací a sdílel Ellenovu lásku k ním. Společně připravili návrh zákona, který vytvořil Americkou radu národní bezpečnosti. Z jejich dílny také vycházel návrh zákona pro vytvoření CIA. Návrh zákona prošel kongresem během několika týdnů. 26. července 1947 jej prezident Harry Truman podepsal. V jedné historické zprávě se uvádí. Existovaly silné námitky proti tomu, aby jedna agentura měla pravomoc shromažďovat tajné zpravodajské informace a zároveň je zpracovávat a vyhodnocovat pro prezidenta. Námitky byly přehlasované a CIA se stala jedinečnou organizací mezi západními zpravodajskými službami, které své tajné operace oddělují jednotně od celkové zpravodajské činnosti. Nový zákon o národní bezpečnosti obsahoval lákavou klauzuli, která umožňovala nekonečně pružný výklad. Pověřovala CIA nejen k plnění povinností stanovených zákonem, ale také dalšími funkcemi a povinnostmi souvisejícími se zpravodajskými službami ovlivňujícími národní bezpečnost, které může čas od času nařídit Rada národní bezpečnosti. To jí dávalo zákonné právo podniknout jakoukoliv akci kdekoliv na světě, pokud to prezident schválí. Přesně v souladu s tímto ustanovením Američané legalizovali svrhávání režimů mnoha států. Všechno probíhalo v přísném souladu s americkými zákony. Jejich pružnost umožňovala libovolné rozšiřování pravomocí. Jak pokaždé ve svých pořadech zdůrazňuji, státní mafie na světí si své totalitní praktiky umí diskrétně pojmenovat. Na zdokonalování, precizaci a vybrušování totiž pracovali nejprohnanější právníci, spindoktoři a sociální inženýři systému. Od Edwarda Bernise, mistra propagandy z první světové války až dodnes. Proto tvrdím, že praktiky státního nadsvětí a podsvětí se liší pouze v mistrovském umění legislativy. To, co podsvětí provádí s prvoplánovou brutalitou, státní nadsvětí provádí s delikátní a vybroušenou grácií práva. Zločin už není zločinem, pokud ho státní mafie posvětí na zákon. Dřívější nezákonné uplácení se stává ctnostním lobbingem. Nikoho už ani nepřekvapí, že právě Ellen Dulles se stal později ředitelem CIA. Nejprve se 23. srpna 1951 stal zástupcem ředitele.
Na konci ledna 1953 prezident Eisenhower Elena pověřil funkcí samotného ředitele CIA. 26. února 1953 Senát jeho jmenování bez odporu potvrdil. V této funkci najal své bývalé kamarády z OSS. Na jeho staré místo zástupce ředitele pro plány nastoupil Frank Wisner, který zahořel protikomunistickou vášní, když rumunskou královskou rodinu, ke které měl blízko, brutálně odstavili od moci síly podporované Sovětským svazem. Tracy Burns, který za války seskočil padákem za nepřátelskou linii ve Francii a pak se stal jedním z Elenových oblíbených agentů v Bernu, opustil svou advokátní praxi a stal se jedním z Weisnerových zástupců. Richard Beisel, také veterán OSS, se stal Elenovým zvláštním asistentem. Kermit Roosevelt převzal oddělení pro Blízký východ. James Angleton, který pomáhal řídit kampaň CIA s cílem ovlivnit volby v Itálii v roce 1948, se stal spojkou CIA se vznikající izraelskou tajnou službou a potom šéfem její kontrarozvědky. Harry Rosicke, který pracoval pro OSS v Německu a vydával se za obchodníka s vínem, se stal šéfem sovětské divize a byl vyslaný do Mnichova, aby dohlížel na bývalé nacisty Gehlenovy skupiny. Tito muži tvořili jádro první CIA. Většina z nich pocházela z privilegovaného prostředí, které je izolovalo od běžného života a vystudovala ty správné školy. Zajímavé je, že Ellen si vybudoval blízký vztah s Edwardem Lansdalem. Lansdale byl totiž také agentem CIA, ve které se specializoval na protipovstalecké operace. Vzpomínáte si na můj pořad Atentát na Kennedyho? Právě Lansdale byl jedním z těch, kteří prosazovali operaci Northwoods proti Kubě. Je hezké, že když studujeme jména a vazby rozvědky, začnou nám ta základní propojení docvakávat jako hezky seřízený stroj. Největší škola CIA pro špiony na světě se nacházela ve vojenské rezervaci o rozloze 9000 akrů, oficiálně nazývané Camp Peary, nedaleko Williamsburgu ve Virginii. Během druhé světové války sloužila jako výcviková základna pro námořní pěchotu a potom jako tajné vězení pro válečné zajatce. Několik let pak sloužila jako lesní rezervace. V roce 1951 ji převzala CIA a během několika let ji Allen přeměnil na Centrum pro pokročilé studium černého umění. Budoucí agenti se tu učili nosit převleky, odemykat zámky, vstupovat do střežených budov, instalovat odposlouchávací zařízení, používat neviditelný inkoust a tajně otevírat a přelepovat dopisy a balíky. Potom přešli k technikám ilegálního překračování hranic, které si procvičovali na maketách přechodů mezi zeměmi západní a východní Evropy, doplněných ozbrojenými strážci a vrčícími hlídacími psy. Naučili se, jak získávat informátory a dohlížet na jejich práci. Většina z nich se učila polovojenským dovednostem, od seskoků padákem po používání výbušnin a ručních zbraní. Na výletech do nedalekého Richmondu se cvičili v městských technikách, jako je předávání zpráv a unikání sledování. Někteří byli vystaveni extrémnímu tlaku, jako je nedostatek spánku a fingované popravy. Tajná psychologická válka, tajné politické akce a tajné vojenské akce byly další specializací CIA.

ministr zahraničí, nepřítel Rudých. Obdiv k nacismu vydržel bratrům Dalisovým i po druhé světové válce. Brzy po jejím skončení objevili zlo v komunismu. Na jaře 1949 jmenoval guvernér státu New York Thomas Dewey Johna Fostera na uvolněné místo v americkém senátu. Když John Foster v listopadu téhož roku kandidoval na celé funkční období, vyzdobil svůj volební vůz transparentem, který hlásal nepřítel rudých. Jeho patricijský styl a zjevná neznalost života obyčejných lidí z něj ale učinili nepřitažlivého kandidáta a prohrál s liberálním demokratem Herbertem Lehmanem. Tato zkušenost ho přesvědčila, že pokud chtěl uplatňovat politický vliv, měl by usilovat spíše o jmenovací než o volitelnou funkci. Právo a politika nebyly jedinou vášní Johna Fostera. Po celý život ho také hnala hluboká křesťanská víra, ovšem typicky po americku. Hovořil jsem o tom, že Dalisův dědeček z otcovy strany byl misionářem, který dlouhá léta kázal v Indii. Mladíkův otec byl pastorem prvního presbyteriánského kostela ve Watertownu ve státě New York na břehu jezera Ontario. Jako dítě navštěvoval John Foster 3 nedělní bohoslužby a několik dalších ve všední dny. Každý týden se měl naučit nazpaměť 2 verše z kázání a 10 veršů ze žalmů nebo Nového zákona. Jeho matka chtěla, aby navázal na rodinnou tradici a stal se duchovním. A až po příchodu na Princeton uvažoval o jiných možnostech. V pozdějším životě byl starším presbyteriánské církve a členem správní rady Union Theological Seminary. Když začínala 50. léta, hledal způsob, jak svůj křesťanský vhled a křesťanskou inspiraci využít v boji proti sovětskému komunismu. John Foster došel k závěru, že nejlepším způsobem, jak toho dosáhnout, je stát se ministrem zahraničí. Myslel si, že se mu to podaří v roce 1948, ale tehdy to ještě nevyšlo. Odhodlaný zkusit to znovu, strávil několik následujících let rozšiřováním své sítě republikánských kontaktů a publikováním článků o komunismu a sovětské hrozbě. Na jaře 1952 oznámil Dwight Eisenhower svou kandidaturu na republikánskou prezidentskou nominaci. Svůj dospělý život strávil v armádě, daleko od kultivovaných kruhů, ve kterých se pohyboval John Foster. Ale společný přítel, generál Lucius Clay, navrhl Johnu Fosterovi, aby odletěl do Paříže a setkal se s Eisenhowerem, který v té době působil jako vrchní velitel organizace Severoamerické smlouvy. Johnu Fosterovi to připadalo jako dobrý nápad a domluvil si, že v Paříži pronese projev, aby zamaskoval skutečný účel své cesty. S Eisenhowerem se sešel ke 2 dlouhým rozhovorům. Na generála udělal velký dojem. Spoléhal na Johna Fostera během své prezidentské kampaně a brzy po volbách ho jmenoval ministrem zahraničí. Johnu Fosterovi bylo tehdy 65 let. Jeho osobnost formovaly 3 silné vlivy. Mimořádně privilegovaná výchova, dlouhá kariéra poradce nejbohatších světových korporací a hluboká náboženská víra po americku. Nepodřídíš-li se, zahyneš. Jeden z jeho životopisců napsal, že byl mimo kontakt s drsnou lidskou společností, protože celé jeho zázemí bylo nadřazené, chráněné, úspěšné a bezpečné. Na ministerstvu zahraničí byl John Foster, stejně jako v Sullivan & Cromwell, proslulý svým rozhodováním jako solista. Říkalo se o něm, že celé ministerstvo nosil v klobouku a že ani jeho asistenti nevěděli, co plánoval. John Foster byl intelektuálním samotářem. Mužem, který se většinou spoléhal jen sám na sebe. Od přírody byl tvrdý a konfrontační. Vyjadřoval absolutní jistotu ve svém postupu, kterou mnozí považovali za aroganci. Nechtěl s nepřítelem ani jednat, ani mu vycházet vstříc. Rozhodně se stavil proti myšlence kulturních výměn mezi Amerikou a jakoukoliv zemí pod komunistickou vládou. Jednoduše fanatik s misionářským zápalem.
Dlouhá léta se snažil zabránit tomu, aby americké noviny vysílaly do Číny své korespondenty. Vytrvale radil Eisenhowerovi, aby nepořádal vrcholná setkání se sovětskými vůdci. Když Eisenhower a bratři Dallisové na začátku roku 1953 nastoupili do svých funkcí, John Foster jako ministr zahraničí, Allen jako šéf CIA, hlavním tématem mezinárodního politického života bylo šíření komunismu. Sovětský svaz nastolil svou vládu ve velké části východní Evropy, úspěšně otestoval atomovou bombu a 16-měsíční blokádou se pokusil vyhladovět západní Berlína. Komunistická armáda se také chopila moci v Číně a další se o to pokusila v Řecku. Komunistické strany ve Francii a Itálii byly silné a rostly. Tisíce Američanů zahynuli v boji proti komunistickým silám v Koreji. Ameriku zachvátil strach z obklíčení. Pocit, že prohrávala poválečný souboj ideologií. Během prezidentské kampaně v roce 1952 pronesl Dulles řadu projevů, ve kterých obvinil Trumanovu vládu ze slabosti tváří v tvář komunistickému pokroku. Sliboval, že republikánský Bílý dům zvrátí komunismu s tím, že zajistí osvobození národů, které se staly obětí jeho despotismu a bezbožného terorismu. Jakmile volby vyhrál, začal hledat místo, kde by Amerika mohla této pohromě zasadit úder. V letech po druhé světové válce se v Asii, Africe a Latinské Americe rozmáhaly proudy nacionalismu a antikolonialismu. Na jaře 1951 vynesli k moci Íránce Mohammada Mosaddegha. Právě o tomto pohnutém období v Íránu jsem natočil nedávný pořad Šáhovi muži. John Foster Dulles vykreslil Mosaddegha jako komunistu, což v Americe rozsvítilo rudé a zelené světlo zároveň. Důstojník CIA Kermit Roosevelt, shodou okolností vnuk ex-prezidenta Theodora Roosevelta, potom zinscenoval převrat v Íránu a přivedl opět k moci Šáha. Víme, že CIA šéfoval Allen Dulles. Bylo to poprvé a naposledy v americké historii, kdy sourozenci řídili zjevnou i skrytou část zahraniční politiky. Bez problémů spolupracovali a kombinovali diplomatické zdroje ministerstva zahraničí s rostoucími dovednostmi CIA v tajných operacích.

United Fruit. Hořké ovoce v Guatemale. Jen málo která soukromá korporace byla tak úzce spjatá s americkou vládou jako United Fruit v polovině 50. let. John Foster Dulles byl po desetiletí jedním z jejich hlavních právních poradců. Jeho bratr Alan, ředitel CIA, pro tuto korporaci také pracoval jako právník a vlastnil značný balík jejich akcií. Velkým akcionářem byl i John Moore Scabot, náměstek ministra zahraničí pro meziamerické záležitosti. Stejně tak jeho bratr Thomas Dudley Cabot, ředitel pro mezinárodní bezpečnostní záležitosti na ministerstvu zahraničí, byl předtím prezidentem United Fruit. Další člen jejich rodiny, Henry Cabot Lodge, americký velvyslanec při OSN, hájil United Fruit během svého působení v roli amerického senátora z Massachusetts tak důrazně, že se mu začalo říkat senátor od United Fruit. Generál Robert Cutler, šéf Rady národní bezpečnosti, byl jejím bývalým předsedou představenstva. John McCloy, prezident Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj, byl bývalým členem správní rady. Ale to zdaleka nebylo všechno. Náměstek ministra zahraničí Walter Bedell Smith nebo Robert Hill, americký velvyslanec v Kostarice, se po odchodu z vládních služeb stali členy správní rady United Fruit. Anne Whitemanová, Eisenhowerova osobní sekretářka, byla provdaná za ředitele propagace společnosti United Fruit Eda Whitemana, který produkoval film s názvem Proč Kreml nenávidí banány. Žádná americká společnost nikdy neměla tak dobré vazby na Bílý dům. V první polovině 20. století dosahovala společnost United Fruit v Guatemale velkých zisků, protože mohla působit bez zásahu guatemalské vlády. Jednoduše si nárokovala dobrou zemědělskou půdu, na kterou si zajistila právní nárok prostřednictvím jednostranných dohod s diktátory. Pak provozovala plantáže podle svých vlastních podmínek, bez nepříjemností, jako jsou daně nebo pracovní předpisy. Dokud tento systém převládal, považovali bratři Dallisové Guatemalu za přátelskou a stabilní zemi. Když se tam objevil nový typ vlády, který se začal společnosti vzpírat, nesouhlasili s ním. Během 30. a 40. let 20. století se společnosti United Fruit v Guatemale dařilo pod patronací Jorgeho Ubica, klasického jihoamerického diktátora. Podle jednoho historika Ubico nazýval komunistou každého, jehož sociální, ekonomická a politická ideologie byla pokrokovější než jeho vlastní. Důvěřoval pouze armádě, bohatým domorodým vlastníkům půdy a zahraničním korporacím. Nejdůležitější z těchto korporací byla United Fruit, která v Guatemale poskytovala desítky tisíc pracovních míst na plný i částečný úvazek. Ubico zahrnoval United Fruit koncesními smlouvami, včetně jedné z nich z roku 1936, kterou jeho agenti osobně vyjednali s Johnem Fosterem Dallisem. Korporace si díky ní na 99 let pronajala rozsáhlé pozemky podél bohaté pacifické nížiny v Tikisate a po dobu trvání pronájmu jí bylo zaručené osvobození od všech daní. Guatemalští občané se začali bouřit, když Ubicova krutovláda pokračovala. Vznikající střední třída, inspirovaná demokratickou rétorikou druhé světové války, začala agitovat za změnu. V létě a na podzim roku 1944 zahájili tisíce demonstrantů vedených učiteli vlnu pouličních protestů. Když dosáhli vrcholu, mladí důstojníci uspořádali bleskové povstání a svrhli starý režim. Guatemalská říjnová revoluce byla vyhraná za cenu méně než stovky životů. O několik měsíců později šli Guatemalci k prvním demokratickým volbám ve své zemi. Drtivou většinou hlasů si zvolili za prezidenta mladého učitele Juana José Arévala, který byl vizionářem. Ve svém inauguračním projevu, který přednesl 15. března 1945, před očekávaným národem Arévalo uvedl Franklina Roosevelta jako svou inspiraci. Zároveň slíbil, že bude následovat jeho příklad.
V minulosti se projevoval zásadní nedostatek soucitu s pracujícím člověkem. Sebemenší volání po spravedlnosti se trestalo, jako by se někdo snažil vymýtit počátky strašlivé epidemie. Nyní začíná období soucitu s člověkem, který pracuje na polích, v obchodech, na vojenských základnách, v malých podnicích. K pořádku přidáme spravedlnost a lidskost, protože pořádek založený na nespravedlnosti a ponižování není k ničemu. Prezident Arévalo položil pevné základy nové guatemalské demokracie a zasloužil se o to, aby jeho země vstoupila do moderní doby. Během jeho šestiletého funkčního období Národní shromáždění zavedlo první systém sociálního zabezpečení v zemi. Zaručilo práva odborů, stanovilo 48-hodinový pracovní týden a dokonce zavedlo mírnou daň pro velké vlastníky půdy. Každé z těchto opatření představovalo pro United Fruit problém. Tato korporace si v Guatemale určovala vlastní pravidla už více než půl století a na vlnu vlastenectví, kterou Arévalo stělesňoval, se nedívala příznivě. Bránila se všemi možnými způsoby.

To je všechno v prvním díle Hořké ovoce Guatemaly. Co uslyšíme ve druhé epizodě? Budu pokračovat Guatemalou a její pozemkovou reformou. To samozřejmě rozlítilo americká mocenská a korporátní centra. A tak se stalo, že Američané do své kampaně angažovali otce propagandy Edwarda Bernese. Ten vykreslil Guatemalu jako rudé strašidlo, k čemuž se samozřejmě přidali mnozí senátoři. Pak už budu pokračovat třemi fázemi operace Úspěch, do které se také ve velké míře zapojili i duchovní. Poslední ostrá fáze přinesla Američanům kýžený úspěch. Druhý díl zakončím popisem, co tento americký převrat přinesl Guatemale. A proto se na vás budu těšit i při poslechu druhého dílu Hořkého ovoce Guatemaly. Já vám děkuji moc za poslech, za pozornost. Budu rád, když zanecháte vaše komentáře, postřehy, návrhy, cokoliv, nějaké doplnění tady v komentářích pod pořadem na kanále Odyssey. A také budu rád, když se připojíte k odběru tohoto kanálu kliknutím na tlačítko odebírat a také zvoneček notifikace, abyste nepřišli o další pořady, které chystám tady u nás na Svobodném vysílači Studio Tapin Radio Svobodného vysílače. Takže to bylo úplně všechno, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Mějte se všichni moc krásně. A u druhého dílu Hořkého ovoce Guatemaly se s vámi budu opět těšit na slyšenou.

prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: Je tady účet. Karolíno, na začátek napadá mě ošemetná situace s účtem. Jsme teď ostře sledovaní. Dáme varování pro Víta Rakušana speciálně? Víš, že on si není jistý tím, co je umělá inteligence, co je reál, co je satira a co je vážně míněný. Tak jenom, aby jsme neskončili špatně.
1: Jak je takový ten spoiler alert, takže bychom dali Rakušan alert, jo?
0: Rakušan alert, jo. Mm-hmm. Tak jenom varujeme Víta Rakušana a případně i dalšímu podobný. Tohle je satirický pořad.
1: Tak, aby nás nebral moc vážně.
0: A i my jsme, nebo aspoň já bych mluvil za sebe, já jsem umělá inteligence. A jsem obliga. Ale,
1: tak když jsi ta umělá inteligence po chlupce, už máš nachystaný, oprášený, ze skříně vyndaný lederhosen?
0: Nemám. A víš proč? Já čekám, až se slíkne Bernd Posselt a vezmu si jeho.
1: To se možná oba vejdem do jedněch.
0: No, já jsem na tebe trošku myslel.
1: No, já mám leder unterhosen, ale to jako kdyby se nás netýkalo. Ale podívej, co, ale já jsem připravená na sjezd sudeto německého landsmannschaftu.
0: Karolíno, to je klobouček smíření. Já to úplně teď cítím.
1: Nemáš, prosím tě, ještě takovou tu štětku smíření?
0: Tu mají brnětej docela. Moc ti to sluší, tak ty se pak přesouváš do Brna, předpokládám.
1: No, úplně jsem o tom nepřemýšlela, ale máš pravdu, že teď, když už jsem takhle na to vymoděná, tak je asi správná chvíle, že bych se tam jela, jak bych to zakopávat příkopy.
0: Hele, řeknu to takhle, naskytl se mi bukolický výjev, když na tebe koukám.
1: já to odložím, ale necháme si to tady takhle jako připomínku toho smíření.
0: Dej to prosím tě blíž takhle mezi nás, ať jsme smíření oba.
1: Já aby taky nebylo vidět, že už má trošku něco za sebou, víš, stejně jak ne, ty sudeťáci.
0: Hele, ale to už to prostupuje.
1: Jo, už cítíš se smířen.
0: Vychází nenávist ze mě, hele, úplně.
1: To jsem zvědavá, jestli to na tobě bude dneska vidět.
0: No, a podívej se, Lederhosen, mluvili jsme o nich a jsou tady, no jo.
2: Haló, vítejte v Brně. Moravani jsou fantastičtí, mají tu spoustu věcí. Levnou pracovní sílu, vlastní pivo, Bratfurt za 44,90.
3: Ale především jsou volnomyšlenkářti.
2: Jejich pracovní morálka je vysoká, i když jejich mzdy jsou třikrát nižší než u nás. Jeden. I přesto dokázali za tak málo peněz tohle všechno vybudovat. A my tu teď za víkend utratíme 21 milionů korunen. Tak přijďte do Brna se setkat. Na zdraví.
0: Hele, to točil Czech Tourismus, ne? To je propagační video na Brno, ne? Předpokládám.
1: Ještě, že jsme na začátku řekli, že to je zase video, které je satirické.
0: Pro Víta Rakušana.
1: Aby nám to tam Vítek nebral nějak doslova.
0: Tohle je paráda.
1: I když zase bych se nezlobila, kdyby o nás zase něco hezkého natočil.
0: Jo, mám tomu jedinou výhradu. Chybí mi tam jako propagaci správnou Česka. Z usmířenýho ta socha Beneše s těma rukama od krve a český nácek.
1: Ano, to by to chtělo a ještě by to chtělo, když už jsme u toho směřování a u toho vyrovnávání se s minulostí, aby to zakončilo pohledem na Petra Pavla.
0: Jo.
1: Jo, ten se se svojí minulostí vyrovnal. Krásně on jí zapomněl a je to vyřešený.
0: Co víš, že jo? A taky si ji odpracoval.
1: Nebyl
0: v nějakém táboře zapomnění, nevíš? Když jsme u... Radši toho necháme, ne?
1: S táborama teď opatrně.
0: No, podívej se, máme ho tady fešák. A ty jsi o něm mluvila, já jsem ti ho přichystal. Nemá Lederhosen teda, ale podívej, i ta koncepce...
1: Má Grossehosen. Sehr Grossehosen. Gigantischehosen.
0: To je stejně figura, hele. Tam je to smíření tolik, že já chápu, že tam musel vyvést toho Baborska sem. To nešlo, ne? To by to Německo puklo, hele.
1: Je to takový jedno velký chodící smíření.
0: Tak. A pojď se, koho má na vodítku, mopslíky. Jeden je Petr Pavel, náš prezident, a druhý Miloš Vystrčil, šéf našeho senátu.
1: Ale ten Vystrčil, on bude mít za chvíli víc identit, než kolik je pohlaví.
0: No
1: jo, vem si, to byl Ukrajinec, Tajvanec, Tibeťan, teď je sudetský Němec dokonce.
0: Já jsem zvědavej. Co tam pronese, co řekne Ich bin ein Zoo na tom sjezdu? Jsi řekl Henleinovec nebo něco? Já nevím, čekám, ale jsem napětí.
1: Ich bin ein Berliner.
0: No, možná spíš Münchener. Tohleto dobro Vane Zmíchová.
1: To je sice pravda, ale jako v té době, že jo, centrum byl Berlín.
0: No, ty party, ty mě bavěj, ještě chvilku a chudák posel si bude muset pro ty kolaboranty otevřít útulek. Já jsem slyšel jednu věc, nemám to teda ze dvou na sobě nezávislých zdrojů ověřený.
1: To se tím se netrap Česká televize taky, se, ne?
0: Takže to tady pouštím, prej otvírá něco v Terezíně potom po Brně.
1: Jako posud.
0: Ano.
1: Počkal, to už tady jednou bylo.
0: On říkal, že víš, v rámci smíření. Že, tak jako, teď jsme se z českých médií dozvěděli vlastně, že my jsme byli ty náckové v podstatě kolaboranti. Ano. Oni byli ty dobrý, tak já si myslím, že přišel čas na to převíst to pak z Benda do Terezína. Ne?
1: Ty bláho. Myslíš, že tam budou demonstranti převážet i ty krabice?
0: To víš jo. Je to neuvěřitelné, co se stalo, ne?
1: Je to vtipný a mě mrzí, že víš, zase tam na někoho zapomněli. Ten Matěj Ondřej Havel, on se tak snažil a ani mu to nevyšlo na to, aby z něj udělali taky pejska.
0: Ale maká na tom, hele, a já myslím, že se tam dostane na to vodítko.
1: A on je úplně výborný ten člověk, jak on o sobě prohlašuje, jak je ten extrémně proevropský.
0: No, jsou extrémista, jestli chci, to je.
1: To taky, ale jak je ten extrémně proevropský. A když zapátráš v paměti, vzpomeneš si, kdo v dubnu 2003 v Evropském parlamentu hlasoval proti přijetí Česka do Evropské unie?
0: Strýček Bernd.
1: Strýček Grossehausen.
0: Ale já dneska mu musím, hele, vlastně říct, jestli on nás nechtěl ochránit před Unií tehdy. Jestli vlastně na to nemáme nahlížet už dneska takhle, co?
1: Jestli on v rámci toho vyrovnání s minulostí místo těch válečných reparací nám to nechtěl splatit touhle cestou.
0: Právě už slyšel, že přijde soudružka Uršula, Green Deal a všechno a řekl si tohle Čechům, mým milým Čechům neudělám.
1: Že on by byl takovýhle vizionář?
0: Hele, pojď, tak se na něj podívej. Tam těch vizí je, že sotva dopne sako přes něco.
1: Tomu no. Já se smát nebudu.
0: No, je to velká radost. No, kdo by řekl, že se tohle může v Česku stát, ne?
1: Velká radost, velká osobnost, další velké osobnosti se na to nalepily. Všichni budeme krásně smíření. Kloboučky do ruky, štětky za klobouček.
0: Ještě, že ho tady máme, hele. Pořád to z něj jde. No, to je, hele, zajímavý. Jak můžeš věci otočit na ruby? Ondřej Kolář, další velikán, topkař. Mluvila si o šéfovi topky Havlovi. Kolář, nevím, kdo z nich vlastně je větší.
1: To je první syn.
0: Dobře. Zrušení veta neznamená oslabování suverenity, myšleno státu. Zrušení veta znamená silnější EU, která bude mít sílu ochránit suverenitu svých členů. Posilování EU není zrada, pokud ano, pak jsem hrdý zrádce. No to je, to nemusí psát, ne? Protože Česko potřebuje silnou Evropu víc než veto. Zrušení veta posílí Evropskou unii, země těží víc EU než z veta. Hele, já nevím, jestli je to už jako poezie. Ten člověk musí je fakt, sorry, úplně blbej, ne? Jako tohle to nemůže myslet nikdo vážně, co?
1: Stej se, ty Česka svinenice, ty nestane.
0: Ty jsi zlá, jako
1: ne, tak jako to tam je, prostě zrušení, tyhle ty pohádky jsme přece slýchali celou dobu. Už se rychle musíme stát členy Evropské unie, abychom seděli u toho stolu, kde se rozhoduje.
0: Jo.
1: Už tam nějaký pátek sedíme, nějaký dlouhý pátek, všichni vidíme, jak to dopadlo. Že? On chce víc pravomocí, víc možnosti rozhodovat o nás, dávat lidem, jako je Ursula von der Leyenová. A namísto, aby chodil kanálama, tak se tím ještě pochlubí.
0: Jo, takovej on je. Ale mě už ten jazyk, víš, jej baví. Ale zrušení veta posílí Evropskou unii, to už je, já nevím, buduj, co to bylo, posílí šmír za komunistů. No. Oni to převzali, to myšlení se vším, i s tím stylem. Nejen ten obsah, ale i tu formu. Ten jazyk a tu rétoriku, ale vlastně díky za to, protože každý člověk, který tohle sleduje, tak si musí říct, tě už fakt jebe.
1: Jenom mě trochu mrzí, že jim tam chybí vepři boubelati.
0: Ty tam nemají?
1: No, to nevykompenzuješ ani posltem.
0: To je otázka, hele, názoru. No tak Ondřej Kolář, bravo. Tohle to, pustíme to? Já se bojím trochu.
1: To musíme se na to uklidnit, nachystáme se, ale načerpej energii,
0: zapni si. Smíření.
1: A jdeme na to.
0: Ježišmarja.
4: Žádné dárky materiální pro tebe nemáme. A když se ptáš, proč ti Českou televizi a rozhlas nedáme, protože jste chudáci, a to i duchem. A svoboda ještě pořád lítá vzduchem. Ale na tu mají starý estébáci jako ty docela alergii, že? Tak happy birthday, Otto.
1: Já jsem pořád přemýšlela, kvůli komu chce STAN zakázat ten chlast v poslanecký sněmovně, to je kvůli Dvořákovi.
0: A víš, já jsem přemýšlel taky?
1: No.
0: Nad tím samým a říkal jsem si, sakra, co ten STAN spouje kromě dozimetru. A teď musím říct, houfná demence. Tohle to není přeci možný. To myslí vážně?
1: No, já si myslím, že jestli to viděl Rakušan, tak si říká, ať je to AI. Ať je to
0: Počkej,
1: AI.
0: Tak zkaz pro Víta Rakušana, tohle
1: to není AI.
0: No, ale bacha s Vítem Rakušanem, hele, on je jeho, jak to říct, no kapacita pro kraviny nemá, nezná mezí. A on je ambiciózní a když tohle uvidí, staňáka, hele, ze svýho stanu, kádr, tak si řekne, já musím trumfnout.
1: Já se bojím, že to přijde, no, ale vem si, já jsem si vzpomněla, pamatuješ se na Superstar, na Aničku Dajdou, I drank too much last night, I missed the bus, ale tohle je největší veřejný trapas od Aničky Dajdou.
0: Počkej, ale teď mě napadlo, nebude, Anička Dajdou, jestli tohle vidí, tak ti říkáme, se objeví v komunálkách letos někde na, jako lídrně kandidátky stanu, někde.
1: Byla by krásná primátorka v Praze.
0: Jo, a tu videotvorbu úplně vidím. Co? To by bylo na desku.
1: Hele,
0: konečně.
1: Ono je docela možný, že mu to režírovala.
0: Vypadá to tak, jo. Trošku smutný je, že Martin Dvořák je tak v věku, jako člověk už by měl mít nějakou důstojnost.
1: Jako myslíš ve věku, kdy už by mohl mít rozum? No, tak.
0: Ale on, u něj to jde naopak, on ho pozbývá.
1: Ale ono, kdybys byl 4 roky úplně zbytečným ministrem pro evropské záležitosti, ono kdo ví, co by to s tebou udělalo?
0: Hele, podívej se na to pozitivně, víš, jak on si plnil peněženku za zbytečnou funkci, dobře?
1: Ale evidentně cesta od ministra v podstatě bez portfeje k člověku bez rozumu je velmi krátká.
0: Možná dokonce to splývá, ne? Že jsi na jednom místě, nemusíš nikam ani jít. No a jsme doma, jsme pořád ve stanu, podívej se. Není týdne bez Michaely Šebelové, to musím říct už. On je to dlouhý příspěvek, no každopádně za prvý dluží celá země, tady vidím Alenu Schillerovou ministryni financí a Andrej Babiš premiér. Oni zapomněli, viď, na ten svůj příspěvek k tomu státnímu dluhu za tu svoji čtyřletku, 1,3 no, bilion korun.
1: To tak bude, anebo je dost dobře možný, že Zbyněk Stanjura, který nasekal sekeru, o který si teď mluvil, takže tak dobře po sobě zahladil stopy, že už nejde vygooglit jedna jediná jeho fotografie, aby se objevil na dortu.
0: No ale teď mi napadlo, Zbyněk Stanjura si odnes notebook s financí, odnes si mobil služební a bohužel si

0: jejich. Takže oni to berou, oni
1: Počkej,
0: si
1: ona už
0: berou ze
1: není
0: svých.
1: chvilkařů?
0: No tak to jsou
1: Je, tak
0: chvilkaři,
1: jo,
0: to je jedna
1: promiň, máš
0: parta.
1: pravdu.
0: A oni to berou tak, to je naše, tak my si to bereme. To je jako když přijedeš domů, otevřeš si ledničku, vezmeš si něco, protože je to tvoje, tak oni si berou v obsah české televize, ne?
1: Ale co musím ocenit každopádně, je ten výraz.
0: Zabruš mě, prosím tě, koukám
1: No,
0: na něj.
1: její výraz, víš, takovej jako procítěnej. Já jsem svého času říkala, že by si Eva Pavlová mohla skvěle vydělávat jako smuteční host. Víš, takový, prostě někdo umřel, nemá žádný pozůstalý, příbuzný, je jich málo, jak do Mariáše, no tak tam vrznou nějakýho komparzistu. Tohle by taky mohlo fungovat.
0: No, víš, co já v tom výrazu vidím? Viděla jsi někdy pořád chcete mě? Pejsky opuštěný, oni mají ty psí
1: Je
0: oči.
1: to taková
0: Je to...
1: fenečka.
0: A ona říká, vezmete si mě někdo? Co? No pojď se na to.
1: Ale to myslím, že tohle by neprodal ani Zdeněk Srstka.
0: Hele, ten stan, to jsou borci, no.
1: To jsou borci a pak se nedivím, že chudák Rakušan už ztrácí přehled, co je reál a co je fake, no.
0: No on teď ani neví vlastně, jestli je v reálné vládě nebo ve stínové vládě. On je úplně mimo. No jak Petr Fiala dá se
1: Ale
0: říct.
1: důležitý je, že kožený kabát visí stále na věšáku.
0: Ten tam bude viset pořád, to se neboj. No a hele, do třetice všeho dobrýho stan hledá se Matěj Hlavatý, starosta Tytína. Ono se stalo to, že on dokázal zadlužit pidi obec s pár obyvatelema, ale o nemálo milionů. A teď od té doby, co ta obec v podstatě by zbankrotovala, protože teď jí musí vykupovat kraj další, tak zmizel.
1: Já nevím, jestli třeba není na Ostravsku a nedělá tam nějaké místní šetření těch povrchových dolů, víš?
0: Myslíš hnědý a černý uhlí?
1: Jo, že tam hledá hnědý uhlí a to, jestli hledá na Ostravsku hnědý uhlí, tak to o něm neuslyšíme dlouho.
0: No možná už někdy. Ale nebyla by to zase taková újma, mě napadlo, ne?
1: Ne, to by byla obrovská škoda. Já
0: Jo?
1: jsem se u jeho příspěvku výborně bavila, ten, co slovo to perla. To víš, hele, ne,
0: Hele.
1: možná víš, kde bude problém. Problém bude ta infrastruktura.
0: Infrastruktura, to
1: Infrastruktura.
0: je jasný, ale zase podívej se na ten spokojený výraz, když to srovnáš s tou utrápeností Michaly Šebelový, tak on si říká, teda, ale ten bankrot, ten se
1: Ten
0: mi
1: se mi
0: povedl. To
1: ten
0: jsem
1: by,
0: vás
1: ten byl
0: přenes.
1: vymazlený.
0: Si fakt, že si říká, to byste do mě neřekli, co? A podívej, no. No tak
1: To
0: uvidíme, tak
1: jsem
0: jestli
1: vám
0: si...
1: vypálil rybník a nejenom
0: Jo.
1: rybník.
0: A tak jestli si přeješ, aby se zjevil, tak já na to dohlídnu. Budu pátrat. Ale.
1: Já bych možná touto cestou, protože víme, že nás sleduje, tak bych poprosila pana ministra Víta Rakušana, jestli ho třeba někam zavřel, aby zmírnil tu jeho šílenou propagaci na sociálních
0: Já vím,
1: sítích,
0: kde je.
1: tak ať ho zase pustí.
0: Já vím, kde je zavřený. V týmu kryt. Na vnitru. Což je takové, to je sklep vnitrácký. Tak tam sedí asi, no, Matěj
1: Možná
0: Hlavatý.
1: mu dali za trest hlídat ten pytel na mrtvoli, co měl tenkrát Rakušan vyvěšený na ministerstvu.
0: No jestli už do něj není zapnutý, ale za ten bankrot, co?
1: Ježiš.
0: Jenom varování pro Víta Rakušana, Matěj Hlavatý není AI. No a podívej se, když jsme u dluhů a vůbec opozice, tý party, ty jedou bomby poslední dobou, jak se říká, ty jsou super. Zatím nejlepší práce opozice v dějinách Česka, naprosto, vláda by měla podle opozice zaručit se za půjčku 90 miliard euro Ukrajině, dávat 400 miliard ročně na armádu, zachovat desítky miliard neziskovkám a státním umělcům, utrácet za Green Deal a škodit, zachovat daň z internetu pro ČT, zvednou sociálně a zdravotní daně drobným živnostníkům, 100 mega na propagaci očkování, podporovat si je sudeťáků a šetřit. S touto sestavou bude Babiš a spol vládnout asi tak příštích 100 let. Geniálně napsaný, ne?
1: No, už jsme se dověděli dokonce od Ivana Bartoše, že kdyby Fiala nedělal influencera, respektive kdyby si Fiala skrotil bitcoinovou kauzu, tak by teď nemusel dělat influencera, protože by byl stále premiér.
0: Ivan Bartoš, jo, takhle se rozjel.
1: Tak, hele, dlouho nikde nebyl vidět, tak si řekl, čím větší kravinu teď plácnu, tím víc potom půjdou.
0: Jo, no, protože, podívej se, koho tady máme, ty seš, je tady Ivča, jenom když tohle vzkazoval Fialovi na digitál stavebního řízení, si nespomněl přitom?
1: Nevím o tom. Oni tyhle lidi mají strašně krátkou paměť.
0: Nebo ji nemají vůbec z pití kolových nápojů? Ale je vidět, hele, že zapomnění bylo rychlé, tak se mrkněme.

0: Teres! Teres! Who the fuck is Tereza Nieslerová? Tohle je Tereza Nieslerová, nejlepší kandidátka na primátorku hlavního města Prahy. Teres! Who the fuck is Tereza Nieslerová?
1: Manažerka, co miluje Prahu. Teď už po pražských ulicích neprojede ani mravenec.
2: Já bych řekl, what the fuck is this? Co to má být?
1: This is the fact, test toho, co ještě pražský volič zaslepený Piráty je schopný zkousnout. Věř tomu, že navzdory téhle šílené propagaci, která teda mimochodem taky není AI. Myslím, že tohle je mu jedno.
2: Myslíš?
1: Tady on to neřeší.
2: Počkej, partiáci koaliční, kterým tak pomohli volbách.
1: Kterým se vyškrábal na zádech, ano, ano. Ne, já si myslím, že se zase najde spousta lidí, kteří tohle budou volit.
2: Já totiž, když jsem si to pustil, musel jsem si to pustit párkrát a říkal jsem si, pointa. Kde je pointa? Pak jsem ji našel v tom, who the fuck is Teres? Tak Ivan Bartoš je možná stejně zděšený jako my z toho, co ona je zač. A co? Nemůže to být tak? A i na ně je to moc a říká si, who the fuck is Tereza?
1: Hele, trošku bych se fakt bála, protože říkal, tam má zkušenosti i z Evropské komise.
2: Ty jsou nejlepší, hele.
1: No právě.
2: Pro řízení čehokoliv jsou nejlepší.
1: Ano, ano, to bude mikromanagement jak víno.
2: To bude druhý most, ne?
1: Možná druhá knihovna Václava Havla.
2: No já se těch pražských voleb děsím, no. A podívej se. Jdeme zpátky na začátek. Náš velikán, mimochodem prezident Petr Pavel dal taky záštitu sjezdu Landsmannschaftu Bendovi. Znovu nasaju smíření.
1: Pojď se klidně si ho vyzkoušej, ale on by mu slušel.
2: No já si myslím, že si ho oblíkne tam, ne? V Brně.
1: Čiče, já nevím. Já si myslím, oni s těma převlekama u těch tajných, oni na to jdou opatrně.
2: No, každopádně, hele, tohle je geniální. Štít demokracie, to už samo o sobě je strašidelný, jak z nějakého stalinovského svazu sovětského. Ale prezident Pavel také běžel pro paměť národa, tím končím, kápeš? Bejvalej šéf KSČ oblastní, agent Pávek s falešnou občankou, rozvědčík totalitní a takhle můžeme pokračovat, běžel pro paměť národa, která v podstatě slouží jako paměť celý té totality, nebo má sloužit?
1: Běžel pro paměť národa a po cestě svoji paměť ztratil. To je krásný.
2: No počkej, máš, ty jsi na to kápla, já koukám teď do těch jeho šťastných očí, tam fakt za nima nic není, žádná paměť a ani nic jiného.
1: Ne, tam je úplně vygumováno, tam je to takový, co do toho naleješ, to v tom je.
2: A že už tam toho bylo nalitýho spousta.
1: Bylo a on teď měl spoustu takových pozitivních příspěvků na sociálních sítích, třeba včelaří.
2: To bylo
1: včelaří,
2: moc
1: s včeličkama, to bylo klobouček, hrabičkama tam se škraboval.
2: No, ale zjistil volost. Vážnou věc?
1: No.
2: Zjistil vážnou věc? Ten med nebyl jak z nějakého hypermarketu.
1: To je pravda.
2: No a tak on to ví, protože on jezdí kam nakupovat normálně? Do Polska.
1: Do Polska, to je pravda, no. Tak. Ne, každopádně tohle je kouzelný. Já už se teď těším, co dalšího nám pro příští týden vymyslí faktický prezident Petr Kolář. No tam ten, nám ho zase pošle.
2: To se neboj, toho bude dost, víc než dost. Každopádně jsme na konci. Tady asi vygumováno, ne? Můžeme říct
1: tady
2: to slova.
1: Tady furt to bohužel na konci není, jako no. To je na tom to špatný.
2: Ale vygumováno tam je.
1: Tak, já si nasadím nakonec teda takhle. A posílám srdečný pozdrav do Brna.
2: Máš tam, vidím, máš tam červenou barvu kýbl a štětku pod stolem. To jsi byla ty.
1: Ale to víš, pamatuješ, jak se tenkrát bílý punčochy přemalovávaly tím dechtem, jo?
2: Jo, tak. Jo, jo. Jsme na konci, Karolino, tohle byl účet.

0: Krásný, příjemný, dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili. Nějak podivně tady duchařím, blikám, ale o mě vůbec nejde, protože ten hlavní host je kdo jiný než úžasný náš všemi milovaný pan profesor Staněk. Krásný, dobrý večer, pane profesore. Tak, já doufám, že nás přátelé slyšíte a vidíte, když tak napište rovnou do komentářů, jestli je všechno v pořádku. A jaký tam máte počasí, pane profesore? No tak to je krásný, no ale prší vám tam nebo vůbec? A já mám pocit, že nás neslyší naši milí posluchači. A teď teda nechápu, co se děje. Tak, pane profesore, vteřinku. No tady máme problém. Přátelé, píšete vidět, slyšet OK. Slyšíte pana profesora nebo jenom mě? Já jsem, jo, pan profesor nemluví, tak je to tady. Pane profesore, já vám zavolám ještě jednou, jo, já to zkusím propojit ještě jednou. Díky. Tak, tady vidíte, no, to je kouzlo živýho přenosu. Tak, zkusíme. Zkusíme to ještě jednou, protože tady se nám to někde se nám to zase na cestě zhouplo, tak uvidíme, jaká bude situace teď.
1: Ano, prosím.
0: Tak a teď už vás určitě máme. Tak,
1: dobře.
0: Snad bude všechno v pořádku a vyvarujeme se nějakých dalších technických potíží. Kdo ví? Víte, cesty páně a cesty éteru jsou nevyzpytatelné.
1: A taky cesty Bruselu a jejich štítu demokracie a zdaňování dezinformací a DSA směrnice i všeho ostatního. No to je skutečně něco nevyzpytatelného.
0: Ano, takže jsou před náma nemalé výzvy. Ale já doufám, že překonáme. Každopádně celý svět se sune někam a vy jste jeden z mála, který má alespoň nějakou rámcovou představu o tom, co se tady vlastně děje. Protože v Číně si podávají dveře největší hlavy velmocí, a teda kromě Evropy a věci se nějak jako, jestli to, jak to asi mám vnímat, jako jestli si jako teďka ty velmoci jako se snaží vykolíkovat si terén, něco si domluvit a proč všichni jako do Číny zrovna?
1: No já myslím, že se můžeme vrátit ke staré tezi o triumvirátu. Vypadá to skutečně tak, že ten triumvirát Rusko, Čína, Spojené státy si vykolikovali svět, určili si své domény, své oblasti, které jsou oblastmi nejvyššího zájmu, ale zároveň se ukázala další skutečnost. Všichni triumvirové mají své vnitřní problémy. A například nejenom ta Čína nebo Spojené státy, ale i Rusko. Ten útok na Starobělsk vedl k tomu, že skutečně velká část veřejnosti je skutečně naštvaná. Protože to není první útok. Když vezmete jenom rok 2026, tak celkově bylo zraněno více jak 1200 lidí útoky ukrajinských dronů a více jak 303 lidí zemřelo. Teď vezmete těch 21 mrtvých vysokoškoláků v Starobělsku. A sice neustále prohlásí ministerstvo zahraničí, jsme zásadně rozhorčení a podobně. Prezident Putin taky prohlásí, že je rozhorčen, ale radikální a tvrdá odpověď se neobjevila. A skutečně dokonce někteří, například Scott Ritter nebo některý další objektivní komentátoři američtí konstatují, že prostě nadešla doba již tvrdé odpovědi. A někdo prohlásil, že skutečně dochází k nárůstu vnitřního pnutí v ruské společnosti, protože je nespokojená. Nespokojená s tím, že ta reakce pořád nepřichází. A teď dobrá, řeknete, že byl ten mohutný útok raketami Zirkon, Iskander, Orešník a tak dále, ale to je stále jenom jistá odveta za ten útok na Starobylsk. No a ohně se diskutuje o tom, jestli vlastně nedělá se chyba z ruského vedení v tom, že pořád se na ty Ukrajince políší jenom jako na zmatené bratry, které je třeba jenom přivést na správnou cestu a pak se všechno urovná. Jako kdyby si i to ruské vedení neuvědomovalo, že ten banderismus, ten nacismus a tyhle ty věci jsou nalývány již od mateřské školky na té Ukrajině. A od toho roku 2014 ta nacifikace té ukrajinské společnosti je obrovská. A v tomhletom ohledu skutečně začíná převládat v ruské společnosti dost frustrace z toho, že všechny ty červené čáry a všechny ty odpovědi a podobně jsou k ničemu, protože i teď to obrovské nukleární cvičení 60 tisíc vojáků, odpal jednotlivých druhů nosičů nukleárních raket a podobně, no zachvíl se Západ, skutečně se vylekal tomu, co předvedly jaderné síly Ruské federace? No bohužel pravděpodobně ne, protože jsou přesvědčeni na Západě, že prezident Putin nepoužije nukleární zbraně a že konec konců všechno tohleto odstrašování v podstatě k ničemu není. A naopak dokonce McGregor, ten známý americký komentátor a bývalý voják, prohlásil, že právě nedůsledná reakce ruského vedení jenom posilňuje vojnové štváče v NATO, osobitně ve Velké Británii, v Německu a ve Francii, k tomu, aby dělali další a další provokace. Konec konců vente, útok na Ust-Lugu, zničení významného ropného terminálu, kterým procházelo 47% vývozu ruské ropy do zemí Evropské unie a přes Baltické moře. Vemte další a další skutečnosti, kdy byly napadeny podniky strategického významu, které vyrábějí i strategické rakety a podobně. A pořád ta odpověď je taková, řekněme, mírná, jemná, decentní a podobně. A právě proto narůstá i nepokoj v samotné ruské dumě. Konec konců vemte vyjádření Kartapolova a dalších představitelů, kteří požadují tvrdý útok na montovny dronů v západní Evropě, protože ty vytváří základ pro možnou vlnu útoku. A to ještě nemluvíme o tom, že bez amerických špionážních informací by žádné útoky tohoto typu se nemohly uskutečnit, protože Ukrajina žádné satelitní a jiné systémy sledování nemá. Na druhé straně máte zvláštní věc Čína. Čína, Spojené státy. Zadluženost Spojených států je nyní 122% HDP. Zadluženost Číny je 118% HDP. Čína investovala enormní výdaje do zbrojních projektů, ale taky do projektů globální infrastruktury, výzkumu umělé inteligence a tak dále. Nepochybně se dostala na světovou špičku. Ale na druhé straně je tam obrovský problém v tom, že kdyby se výrazně omezil export a ztratili se odbytová tržiště, tak v tom případě značná část státních podniků bude mít veliké problémy s odbytem. Zvýšení domácí spotřeby strategie prezidenta Xi posledních 7 let sice umožnilo relativně odlehčit množství závislosti na exportu čínského zboží, ale není klíčovým dlouhodobým řešením. No a potom tady máte Spojené státy, které na jedné straně mají obrovský rozpočtový deficit, vykrývají ho státními dluhopisy, pak tady máte obrovské zbrojní programy, konec konců prezident Trump chce navýšit příští rok zbrojní rozpočet na 1,5 bilionu dolarů. Pak tady máte ještě další a další problémy, jako jsou nesplácené studentské půjčky, 3 biliony dolarů. Pak tady máte obrovské problémy v rámci budování takzvané Trumpovy flotily. No a konec konců i samotný vojensko-průmyslový komplex není schopen tak rychle nahradit obrovský úbytek raket a protivzdušné obrany v důsledku iránské krize a iránského válečného dobrodružství. A to ještě nemluvíme o tom, že samotní zemědělci ve Spojených státech jsou přímo závislí na tom, aby Čína kupovala americkou soju a ostatní zemědělské produkty, protože kdyby nekupovala, tak velká část amerických zemědělců se dostává do problémů. A tohle to všechno vytváří takový zvláštní obraz. Já kdybych to měl přirovnat k boxerům, tak ti tři boxeři se dostali do klinče. Vědí, že pozice hlavního direktu, aby odrovnali protivníka, stále není možná, ale na druhé straně potřebují získat čas. A možná jsem příliš kritický, ale jedna z klíčových věcí, kterou potřebují všichni triumvirové, je čas. Ne peníze, čas. Musí konsolidovat své vlastní zdroje. A druhá věc, všimněte si, když se konstatuje po schůzce v Pekingu, že vlastně Čína a Rusko přímo rozběhli raketovou rychlostí tvorbu multipolárního světa. V rámci multipolárního světa ale bude docházet k vytváření úplně nových spojenectví, struktur, seskupení a podobně. Už to nebudou ty tradiční seskupení typu NATO, AUKUS nebo Tichomořská skupina, ale vznikají nová seskupení, jako je Šangajská skupina pro obnovu a rozvoj, jako je nová skupina, která se vytvoří v rámci arabských zemí Blízkého východu, je tady nová forma a transformace Mercosuru v Jižní Americe a podobně. Čili tohleto všechno vytváří zásadní radikální změny skryté pod povrchem, ale na druhou stranu i ti lídři toho příštího multipolárního světa potřebují čas na konsolidaci vnitřních poměrů. Kromě toho nezapomínáme na to, že ve Spojených státech obrovská, extrémně velká podpora Izraele vede k štěpení samotného hnutí MAGA a uvolnění lidí, jako je Tucker Carlson, jako je Tulsi Gabbardová a další, kteří odmítli podporovat neomezený Izrael, vede k vnitřnímu štěpení hnutí MAGA a kdyby byly dnes volby, tak by pravděpodobně prezident Trump vůbec nevyhrál ty volby, protože to vnitřní štěpení hnutí MAGA vede k tříštění sil. A co je nejzajímavější, ten nárůst nespokojenosti obyvatelstva, hlavně v Rusku, ale i ve Spojených státech, o Číně nemůžeme mluvit, protože víme, že ten systém tam funguje jiným způsobem, tak začíná vytvářet vnitřní problémy. No a k tomu přistupuje čtvrtá, kvázi o sobě tvrdící velmoc, Evropská unie. No, Evropská unie, kdybych vzal teď nejnovější materiál Mezinárodního měnového fondu, tak říká, situace je neudržitelná a musí provést zásadní reformy. A musí reagovat na tři klíčové problémy. Poprvé, jsou to enormní zbrojní výdaje. Podruhé, jsou to obrovské výdaje na sociální stát, sociální program, imigraci, ale především stárnutí populace. A třetí klíčový problém jsou ceny energií, bez kterých žádná konkurenceschopnost průmyslu Evropské unie nebude dosažena. I když se může Evropská unie a hlavně bruselská centrála holedbat tím, jak pomáhají řešit ceny energií. No nepomáhají. Naopak svými zvrácenými kroky vedou k totální deindustrializaci Evropské unie. A tohle to všechno ukazuje zásadní problém. Jestliže lídři v Rusku, Spojených státech, v Číně svým způsobem udržují pod kontrolou vývoj vlastních zemí, Evropská unie díky debilitě bruselské administrativy směřuje rychlým tempem do propasti. A to není jenom propast finanční, ale především je to obrovský problém v tom, že chceme zbrojit, chceme realizovat Green Deal, chceme pokračovat v přizývání imigrantů, stárne nám populace, všechny země mají obrovské rozpočtové deficity a v téhleté situaci přijde pan Rutte a prohlásí, že bylo by žádoucí, aby každá země 0,25% HDP ročního dávala na podporu Ukrajiny. No tak buď ten pán se totálně zbláznil a nezná statistiky o ekonomické situaci jednotlivých členských zemí, A nebo je to doslova s prominutím šílenec, který si neuvědomuje vůbec realitu světa a žije v nějakém digitálním matrixu. A tohleto všechno je ještě kumulováno další věcí. Teď se ukazuje, že energetická krize nebude lehce překonatelná, protože Katar, který dodával množství LNG, jeho nebude dodávat ještě hodně dlouho vzhledem na destrukci kapacit. Francie potichu kupuje obrovské množství LNG z Ruské federace, kdy jenom za rok 25 to zvýšili o 27%, tento zvýšili o dalších 30%, ale ty zásobníky v evropských zemích to nenaplní. Norsko bude dodávat plyn do Polska a do některých dalších zemí, jenomže i Norsko má omezené těžební a transitní kapacity. No a jestliže se nemýlím, tak po vrcholně teplém létě, které nám hrozí podle meteorologů, pak přijde velice tvrdá a kritická zima. No a v tomhletom ohledu pak asi otázka zásobníku plynu, naplnění zásobníku plynu a podobně, bude velmi problematická, i když teď se Evropská unie tváří, že je to v pořádku, protože máme zásobníky naplněny na 33% a plníme je, no takže to je v pořádku. Jenomže ve skutečnosti, to není otázka otevření Hormuzského průlivu, jak si někdo myslí. Problém je v tom, že jsou čestě zasažena těžební a zpracovatelská zařízení v arabských zemích. Jejich obnova podle jejich vlastních expertů potrvá 3 až 5 let. To znamená, i když otevřete Hormuzský průliv, tak bude velký problém. No a někdo chytrej v Iránu, v Číně i v Rusku se rozhodl udělat škrt přes závislost na Hormuzském průlivu, a dohodli se na vybudování mohutného ropovodu, které povede z Iránu přes Střední Asii až do Číny. Nebude potřebovat Hormuzský průliv, nebude potřebovat lodní dopravu, bude fungovat jako pozemní struktura. No a tohle to všechno vytváří zásadní výzvy. Výzvy pro elity, které řídí jednotlivá seskupení, ale když se podíváte na mentální způsobilosti například lídru Evropské unie, tak myslím si, že docent Chocholoušek by asi velice rychle poslal tu rychlou četu maníku s těmi svíracími kazajkami. Samozřejmě, když vemete jenom poslední výrok Evropské unie, jo, nejsou umělá hnojiva, ale to nevadí. Prosím vás, zemědělci, musíte hnojit kravským hnojem. Hlavně, že jsme předtím zdecimovali stáda krav. No a kdyby nebylo dost kravského hnoje, tak budeme používat lidské exkrementy a moč. Konec konců, když tím hnojí v Číně a funguje to, tak proč bychom s tím nemohli hnojit v Evropě? Rozumíte, to už pak rozum zůstává stát, ale už nejenom zůstává stát. Asi prchl hodně v dáli. A tohle to všechno je problém v tom, že ty krize finanční, energetická, demografická, imigrační, konkurenceschopnosti se koncentrují najednou, kumulativně a v krátkém časovém úseku. A nyní se ukáže, nakolik jsou vůbec ty elity schopny a připraveny zvládnout tenhle ten nebezpečný mix. No a abychom byli důslední, musíme si uvědomit poslední skutečnost. Jelikož většina zemí je totálně zadlužena, klíčovým problémem je dluhová služba. Ta dluhová služba, jak jsme řekli minule, je nepravidelná. Jsou léta, kdy bude extrémně vysoká pro většinu zemí. No a nejbližší léta jsou 27, 29 a 32. Takže v tomhletom ohledu k tomu přistupuje ještě krize zadlužení jednotlivých zemí a nebudu opakovat minulé údaje, ale uvědomte si jenom skutečnost, že Francie 3 biliony euro, Velká Británie 3,1 bilionu liber sterlingu, Německo 2,9 bilionu euro a Španělsko 2,8 bilionu euro. On si opravdu někdo myslí, že ty dluhy vymažeme škrtnutím pera nebo nějakým jiným způsobem?
0: Pane profesor, haló? Ano? Jakým teda způsobem mají na mysli řešení dluhové služby nebo dluhové otázky elity Evropské unie? Není to zase jako za druhý světové války?
1: No, vtip je v tom, že dokonce oni vypustili zkušební balónek, jak by si to Evropská komise představovala. Samozrejme, uvedli to ako balónek pro období 28-34, ne, abychom hneď podesili obyvatele dnes, ale je to vlastne skúšební balónek, ktorý bude vázan i na další příští roky. Takže, poprvé, zvýšíme federálny rozpočet na 2 bilióny euro s tým, že však budeme pomáhať a řešiť sociální problémy v niektorých zemích. Abychom ho naplnili, tak vymyslíme tahleta řešení. Napríklad, 20% z vybraných cel jednotlivými zeměmi se stane příjmem federálního rozpočtu. Doteď to byl příjem národního rozpočtu, ale teď to převedeme do federálního rozpočtu Evropské unie. Další věc, 10, 15 nebo 20% vybrané daně z pohonných hmot a daně z alkoholu a z tabaku převedeme na federální rozpočet. Teď je to příjem národních rozpočtů a pak to převedeme na federální rozpočet. Samozřejmě platí, že když to někde vemu, tak to bude chybět. Takže doporučení evropských elit v Bruselu je prosté. Zvyšte daň z majetku. Jako kdybychom zapomněli na to, že již před 3 lety analytici Evropské unie přišli s návrhem, aby se základem příjmu národních rozpočtů stalo zdanění majetku. Opět, jako kdybychom zapomněli, že v roce 25 a 26 pod vedením ECBčky a národních centrálních bank se uskutečňuje evidence všech aktiv a pasiv každého občana Evropské unie. To není, prosím vás, žádná konspirace. To je oficiální plán Evropské centrální banky pod vedením paní Lagardeové. Jestliže bude mít Evropská unie kompletní přehled o tom, jaká jsou vaše osobní aktiva a pasiva, jaký je váš majetek, no tak to tvrdě dodaníme. Paradox je, že když vezmete oficiální statistiky, tak jedna z nejbohatších zemí z hlediska majetku obyvatelstva je Česká republika. Protože 91% lidí v České republice, analogie na Slovensku, bydlí ve vlastním. Vzhledem na vývoj cen bytu a nehnutelností, tak člověk, který vlastní byt, vlastně vlastní miliony majetku. A dodanění tohoto majetku bude ideálním příjmem nejenom národního, ale i federálního rozpočtu. No, samozřejmě k tomu to trošku koliduje s ETS 2 a zavedením emisních norem a certifikací budov a podobně, ale s tím si nedělejte problém, protože to bude fázování. V první fázi vám zdaním majetek a v druhé fázi ještě ten majetek, který vám zůstal, zatěžím ETS 2. A když nebude plnit ekologická kritéria, no tak vám ten majetek skonfiškují. Tohle to, prosím vás, není žádná děsivá vize. To jsou již věci, které jsou připraveny, legislativně ošetřeny, podobně jako směrnice DSA nebo směrnice o štítu demokracie na kontrolu všech správných názorů. No a k tomu přistupuje další základní skutečnost. Jelikož pár rozumných mozků upozorňuje na to, že ETS 2 můžou vytvářet obrovské problémy v dodatečném stěžení a zdanění majetku obyvatel, no tak se vymyslí obezlička, no ale my odsuneme tu platnost. Nebude to od 1.1.2027, ale od 1.1.28 nebo 29. Buďte obyvatelé klidní. No, problém je totiž v tom, že celý zelený Green Deal je v podstatě největší podvod, který Evropská unie vymyslela a ještě si zaštítila tím, že podle oficiálního přiznání 210 milionů dala neziskovkám v Evropské unii, aby vytvářeli takzvaný veřejný tlak na bruselskou centrálu a parlament, aby schválil Green Deal. Znova nerad připomínám, ale Green Deal byl potvrzen pouze 2 obecnými studiemi, které nehleděli vůbec na národní specifikání, na nic jiného. A tenhle ten šílený podnik, založený na tvrdení, že CO2 způsobuje globální oteplování, tak tenhle ten podnik právě bude Brusel dále tlačit ne proto, aby řešil problémy planety, ale právě proto, že tohleto bude skvělý nástroj na to, aby ovládl a potlačil samostatnost jednotlivých členských zemí. Dokonce asi jste viděli, že již se objevil návrh nejenom na 2rychlostní Evropu, ale na 6rychlostní Evropu. s tím, že ti, kteří jsou v šestém článku, tak budou pouze moci sedět u stolu a držet hubu. Pouze ti první a druzí můžou sedět u stolu, brát evropské podpory a mluvit do toho, kam půjde Evropská unie nebo jak se bude rozhodovat. Tohleto šílenství Bruselu znamená, že je úplně odtrženo od jakékoliv reality. A to v konečném důsledku povede k obrovským sociálním bouřím, chaosu a neschopnost řešit ty klíčové krize, energetickou, obrannou, demografickou, imigrační, finanční a podobně, tak podle Mezinárodního měnového fondu, jestliže se to do roku 2040 zásadně nezmění, hrozí v celé Evropské unii neudržitelnost a katastrofální stav veřejných financí, včetně kolapsu státního rozpočtu a všeho ostatního. Paradoxní je, že k podobným závěrům dospěla i skupina, která vytvářela tzv. Draghiho zprávu, kterou si objednala Evropská unie, kde dospěla ke stejným závěrům. Ovšem, Draghi dospěl k závěru, že časový rámec pro zásadní reformy se týká pouze do období 2030. Když se nezačnou dělat ty reformy, vývoj se stává neudržitelným a jednotlivé země budou kolabovat. Jedno zajímavé světelko tunelu. Ty skupiny takzvané zemí PIX, jako byly Portugalsko, Irsko, Španělsko, Řecko, Cyprus a podobně, po letech drastických škrtů v sociální sféře, omezení důchodků, omezení sociální podpory a podobně, se dostali z výrazných deficitů státního rozpočtu do vyrovnaného rozpočtu a dokonce některé státy mají již 3-4 roky přebytkový státní rozpočet. Samozřejmě, teď se to bude dávat za vzor. Nebude se mluvit o tom, co se dělo v Řecku například po výrazném snížení důchodu o 50% a podobně. Jaké sociální důsledky to mělo, jak to zničilo podobu sociálního evropského modelu, který byl hlavní výkladní skříní Evropské unie dlouhá léta. Ale teď se to bude dávat za vzor, že je to možné, pouze vážení občané musíte utáhnout opasky. Čili kdyby chtěl nějaký hodný podnikatel se na to vrhnout, tak prosím vás, největším biznisem budoucnosti bude stroj na dělání dírek na opasky pro většinu obyvatel, protože ty současné díry nebudou stačit. No v tomhletom ohledu se dostáváme do zvláštní situace. Na jednu stranu jsou řeči a vyhlášení Bruselu, nejenom v oblasti ekonomické, ale vemte jenom prohlášení Mají Kaji Kalasové teď, jako ministrině zahraničí Evropské unie o tom, jak je třeba přitvrdit oči vůči Rusku a jak neslyšela o obětech v Starobělsku, ale musíme přitvrdit vůči Rusku a tahle ta paní nekompetentní bude řídit zahraniční politiku Evropské unie, no pro boha. A dejte k tomu i další vnitřní pnutí, najednou se jako houby po dešti objeví řeči o reparacích. A polský premiér a prezident prohlásí, že požadují reparace od Německa za druhou světovou válku ve výši 2,1 bilionu euro. A pak se tady objeví požadavka nové maďarské vlády o otevření Benešových dekretů a reparace. A pak se tady objeví názory některých německých představitelů, že otevření Benešových dekretů by mělo být spojeno s finanční kompenzací po zkonfiskování majetku sudeckých Němců. Já bych rád připomněl, že tohleto prohlášení měla i Alice Weidelová jako šéfka nejsilnější nové politické strany v Německu AfD. Požaduje otevření Benešových dekretů. A vy si položíte otázku, jo, to je reminiscence minulosti. Ne. Maďarsko, Polsko, Německo potřebují peníze a rychle. A někoho může napadnout, že takové slušné reparace vymáhané od jiných států by mohly být takovým slušným příjmem pro národní rozpočet. Já bych totiž rád připomněl, že například objektivní ekonomové konstatují, že Polsko a jejich enormní zbrojní výdaje, když nebudou omezeny do 2 let, polský rozpočet skolabuje. Jako kdybychom zapomněli na tohleto konstatování ratingových agentur. Nebo si snad myslíme, že pak ty jihokorejské tanky v polské armádě zabezpečí stabilitu? A tohle to všechno se vám děje přímo před očima. No ale samozřejmě je to vynikající, protože přichází léto, lidé tohleto nebudou sledovat, budou se spořit o to, kam půjdou na dovolenou a drobně zaskřípe něco a najednou zjistíte, že Lufthansa ruší 20 000 letů v létě, protože nemá dost leteckého benzínu. Pak i následují další významné evropské letecké společnosti, ale to se nemusíte obávat. Konec konců na tu dovolenou můžete dojet taky na bicyklu, na kole, že jo. No a pak je tady takový drobný zvláštní problém. Ropa a plyn, to byly hlavně diskutované věci v Hormuzu. Jenomže ve skutečnosti významnějším je problém močoviny, to znamená výroba umělých hnojiv, problém síry, bez které nevyrobíte ani urán, nespracujete ani urán, ani nevyrobíte měď, ani neuděláte gumárenské výrobky a podobně. No a konec konců je to taky otázka helia, které potřebujete pro tekuté obrazovky a množství výpočetní techniky. A už teď se nemluví o tom, že ten hormuzský průliv se otevře a úplně se to vrátí k námořní dopravě. Jde o to, že byly zničeny těžební a zpracovatelské kapacity. To je přesně to, co prohlásili experti v Kataru, Bahrajnu a Spojených arabských emirátech, když viděli ta poškozená těžební a zpracovatelská zařízení a konstatovali, že jejich oprava potrvá 3 až 5 let a bude stát kolem 100 miliard dolarů. A na to jsme všichni zapomněli, nebo si opravdu myslíme, že jenom otevřu minová pole v Hormuzském průlivu a budou tady proplouvat tankery a všechno se nám v průběhu několika týdnů vrátí do normálu? Nemluvě o tom, že všechny ty diskuze a ty spory o tom, no bude ta smlouva mezi Iránem a Spojenými státy, nebo nebude, a vůbec už dospěli téměř k podpisu dohody, a pak se dozvíte, že Izrael zvýraznil znova bombardování Jižního Libanonu, včetně Bejrútu, i když všechny informace se shodují v tom, že příměří nutno uzavřít taky v Libanonu a Izrael musí zastavit bombardování a ofenzivní operace proti Jižnímu Libanonu. No a jestliže si myslíte, že bombardování civilních čtvrtí v Bejrútu je zastavením letecké ofenzívy proti Libanonu, tak potom asi nevím, o čem mluvíme. A jste na stejné úrovni jako útok drony na mimořádně silné vojenské zařízení, jako je kolej studentů 14 až 18 letých v Starobělsku. No a tohle to všechno pak ale znamená jednu zásadní věc. Na jedné straně již téměř vymizela diplomacie, která by mohla vést k rozumným mírovým smlouvám. Všude šíleně slyšíte válečný ryk, jak musíme jít do války, jak to musíme těm Rusům spočítat, a jak je konečně revančně porazíme, konečně po pokuse, které trvají 200 let. A na druhé straně máte obrovský nárůst krizí, které jsou už ne na obzoru, jsou přímo před náma. Ale my se tváříme, že je nevidíme a že v konečném důsledku se to nějako vyřeší, ten známý zvrat, přijde ten Japonec Sato a vyřeší Sato. Ale mám obavu, že ten Japonec nepřijde, protože Japonsko má dost vlastních problémů. Konec konců je to nejzadluženější země, kde dluh je 231% HDP. Mají problém s demografií, mají problém s výrazným poklesem obyvatelstva a stárnutím. No a tohle to všechno pak povede asi k tomu, že ty Japonci nás nezachrání. No a musíte vědět ještě poslední věc. Jak je možné, že Čína tolik investuje v Evropě a ve světě? Jak je možné, že staví ty rychlostní železnice, ty dálnice, ty přístavy, kupuje ty přístavy a podobně? Odpověď je prostá. Státní suverénní fondy Čínské lidové republiky, který je 11, mají trhovou kapitalizaci nyní podle finančních expertů 11,9 bilionu dolarů. Jsou to jediné reálné finanční zdroje, které existují na planetě. Není jsou žádné virtuální ani vytisknuté tiskárnou a v podstatě představují maximální finanční zdroj, se kterého financují expanzi soukromých firm, jako je Huawei a podobně. No a samozřejmě můžete přispět k tomu tím, že jako americká vláda nebo Evropská unie prohlásí, že zamezíme expanzi například Huawei v oblasti umělé inteligence, výpočetních systémů, mobilní komunikace a podobně, jenomže nevyřešíte problémy výrazného technologického skoku Číny a nevyřešíte ani problém, který se týká toho, co dosáhla inovačně. Vemte jenom ty nové baterie, které nabijete za 5 minut a mají dojezd 4000 kilometrů. A tohleto všechno vytváří právě ten obraz chaosu, jako kdybychom měli totální zmatek informací před sebou a vyznat se v tomhletom, jak se říká, ani divá svině se v tom nevyzná.
0: Pane profesore, já si dovolím navrhnout, protože jsem loni měl tu čest pobýt v Evropském parlamentu a vidět tu centrálu v praxi, jak to tam funguje, tak a tam jsme třeba zjistili, že kromě nepodstatných věcí jsou věci důležité, například víc jak půl hodiny se řešila otázka toho, že jsem měl na tričku nalepenou cedulku visitor, jako návštěvník, a měl jsem tam mít napsáno participant. Jo? Tak tohle byl jako zásadní problém a to jsem byl odveden až do jiné budovy, kde se to potom strašně jako a telefonovali asistenti a tohle a běhali a překládali a tohle. Celá ta mašinérie se rozjela, tam bylo vidět, jak ta Evropa, když jako jde o něco důležitýho, jak dokáže ten vygenerovat opravdu úsilí a po půl hodině teda potom ten vrátnej dostal to povolení, že mohl vytisknout jinou cedulku, kde už bylo to slovíčko správně a tím jsme vítězoslavně jakoby zvítězili prostě nad chaos, odvrátili jsme krizi, která se mohla přelejt, nedej bože, co, jakože zemědělci tam stříkali močůvku a tohle to nebylo důležitý, ta cedulka, ta tam vlastně oddělovala tu evropskou krizi od spuštění, dopadlo to dobře. Ale já si myslím, že kdybychom měli, jako hledáme-li evropské řešení, já bych třeba navrhoval teda ten Mezinárodní měnový fond označit za dezinformační kancelář a jejich výsledky, jejich šetření zamec pod koberec.
1: Ještě lepší návrh. Teď se chystají projednávat v Evropském parlamentu daň z dezinformace. Čili ten Mezinárodní měnový fond poškodil rating Evropské unie a osobitně bruselské centrály. Tím, že poškodil ten rating, nepochybně způsobil finanční škodu. A z té finanční škody se vypočetne jisté procento, tam se zatím nedohodli, a to bude ta daň z dezinformace. Ale já bych měl ještě lepší řešení. A to by byla daň z hlouposti. Myslím si, že při daní z hlouposti by stačilo osazení Bruselu, aby naplnilo federální rozpočet do prasknutí a měl jste z toho dostatečné finanční zdroje na financování všeho, od armády až po Green Deal. Co vy na to?
0: No, pane profesore, takhle. Samozřejmě nemůžeme vůbec podezřívat z hlouposti třeba takový elity typu Danuše Nerudový a podobně.
1: To mají od přirození. Pane Bureš, neblbněte. Tam jsou dvě možnosti. Buď to máte od přirození nebo od zaplacení. Nejhorší je, když je to pod obojím.
0: Ano. Pane profesore, já přejdu na dotazy diváků, protože jich je tady neúrekom. Ale
1: enormní počet, jo.
0: Ještě předtím teda zmíním a chci poděkovat všem, kteří vážili cestu na ten meeting v Brně, protest proti toho konání toho sudetoněmeckého sjezdu. Byli jste skvělí, že jste přijeli.
2: Já jsem spálený od toho sluníčka a tak dál, počasí nám vyšlo výborně, ale jeden moment tam byl nádherný. Promluvil prezident Zeman a po skončení jeho projevu běžela česká hymna, kterou zpívalo to náměstí. A když dohrála ta česká hymna, tak celý náměstí pokračovalo tou slovenskou částí jako za dob Československa. To je neuvěřitelný zážitek. Jako podařilo se mi to i nasnímat, takže kdo si pustí ten záznam, co jsme tam nahráli vlastně přímo na YouTube, tady na kanále, tak to tam je slyšet, jak ten chor, ty tisíce lidí zpívají na Tatrou sa blízká a bylo to neuvěřitelné. A potom skoro náhod teda byl na řadě Luboš Blaha, jako host ze Slovenska, aniž by to ty lidi věděli, takže on byl vlastně přivítán tou slovenskou hymnou. Bylo to neskutečný, fakt dojemný okamžik takovej tý pospolitosti a no prostě to se nezapomíná, já si myslím, zase jsem na měko z toho a ta spontánní akce těch lidí, prostě to se musí zažít. No. Takže takovýhle věci se dějou.
1: To je skvělý, skutečně to je skvělý.
2: A já si myslím, že to je takový aspoň světýlko naděje, že ještě nejsme úplně jako na dně, nebo...
1: Prdeli.
2: Tak, ano. Nebo poblíž, tak. Ale pojďme na ty dotazy. Maxi Bez Fík se ptá, pane profesore, co říkáte na létající koule, co odtajnila americká administrativa, snad zbude čas, jo. Tak jestli bychom to nějakým způsobem objevili, tyhle ty létající koule, ty UFO.
1: No, já jsem se podíval, koule mám, takže nebyly to mé koule. To je první věc. Druhá věc. Všimněte si zvláštní věc. Dokonce významný americký kongresmen Burkhardt prohlásil, že se utajňují klíčové technologické vynálezy, které získali z reverzního inženýrství, a především mluvil, a víte o čem? O energii z nulového bodu. Je to takzvaná energie z vakua. No, paradox je v tom, že sám přiznal, že ale v tomhletom případě, kdyby se tohleto uvolnilo, je to nesmírně levná dostupná energie. Všechny ty gigantické energetické firmy, všechny ty těžby, ropy, zpracování, distribuce, všechny ty energetické firmy i fosilní, i jaderné, i alternativní, by byly zbytečné. A představte si ty stovky bilionů dolarů, které tyhle ty firmy vydělávají, a v podstatě svět zavedli do energetické krize. Proč to říkám? Protože ukazuje se, že skutečně existuje množství podivných jevů, které oficiálně ne, že neumíme vysvětlit. Raději nevysvětlíme. Že máte množství patentů, které jsou uloženy v trezorech. Vzpomeňte si jenom na to auto na vodu. A měl byste vyřešen energetický problém, nebyl byste závislý na ropě přes Hormuzský průliv, najednou byste zjistil, že můžete jezdit na vodu. Proč to není? Ano, ten patent vymysleli ve Volvu, dokonce na Slovensku se před 12 lety to auto zkoušelo a pak se divíte, proč Číňané koupili Volvo, že jo? No a množství těch patentů, včetně toho známého slavného patentu volné energie Nikoly Tesly a podobně, by totiž vedlo k tomu, že množství nástrojů, kterými drží jisté skupiny svět u krku, by najednou nefungovaly. A já jenom čekám, kdy se stane další věc. Všeobecně se konstatuje ne zvyšování teploty, ale začíná vysychání, osobitně vysychání samotného evropského kontinentu. A co se stane s vodou? No a najednou už máte odpověď. Zapomněli jste, že v roce 26-27 probíhá financializace přírodního prostředí. To, co bylo veřejným statkem, čili půda, les, voda, vzduch, mají být obchodovány za trhové ceny, které se získají na základě kapitálových trhů, a ty určí finální cenu pro koncové uživatele. Dokonce jeden nejmenovaný představitelka Světového ekonomického fóra prohlásila, že je nutné zdanit vzduch. Já si nedělám vtip. Ten projev si můžete podívat na netu. A když zdaním vzduch, no tak budu asi říkat, no tak víte, tak průměrný člověk má tuhletu spotřebu vzduchu, no a když máte větší spotřebu vzduchu, no tak si připlatíte. Zdaníme vzduch, zdaníme vodu, zdaníme les, zdaníme půdu, zdaníme všechno. Aby někdo z toho vytřískal majlant, protože bude obchodovat s tím na mezinárodních kapitálových trzích. V tom je ta zvrácenost současného světa. Ano, zvrácenost, protože tohleto jsou základy života. Stejně tak jako debilní tvrdení o tom, že CO2 způsobuje oteplování, hoci si víte velice dobře, že CO2 je klíčový plyn pro celou rostlinnou sféru. A kdyby klesl procentuálně v atmosféře pod jistou hranicí, tak vymře a zlikvidujeme všechno to, co je z hlediska života důležité, to znamená všechny lesy, rostliny, všechno ostatní. A tohleto šílenství, ta neochota se podívat na reálný svět, ta pak způsobuje ty absurdity toho typu, že přijde někdo s návrhem, zdaníme vám vzduch. Konec konců, právo na vodu už prohlásili jisté kruhy, že není přece právem přirozeným člověka. No dalším bude, není přece přirozeným právem, abyste dýchali kyslík, vzduch, musíte si ho zaplatit. A tu absurditu tohoto všeho, abyste to mohli kontrolovat, vládnout a tak dále, a k tomu právě potřebujete tu umělou inteligenci. No a ty koule, abych neodbíhal od problému, ty koule jsou zvláštní jev. Normální věda to nevysvětlí, ta raději se bude tvářit, že ten problém neexistuje. Ale tyhle ty koule, co je zajímavé, tak v mnoha případech startují z moře nebo z jezer. Jako kdyby v těch jezerách nebo v tom moři byly jisté struktury, které právě tyhle ty koule vypouštějí. Dokonec konců máte konspirační teorii, že hlavní základny mimozemšťanů jsou na dně oceánu, což potvrzují světelné jevy, které se dějí v hloubkách oceánu, které jsou závidovány desítkami lodních pozorovatelů, námořníků, letců a podobně. A konec konců velká část skutečně zaznamenaných zestupů, dokonce i těch, které uvolnilo americké ministerstvo války, zobrazují létající subjekty starcující z mořských hloubek. Takže v tomhletom ohledu i možná i tyhle ty koule jsou indikátory, kterými sledují jisté entity nepozemského původu, vývoj na planetě. No ale můžu vám říct, podle mého názoru, když vidí ten bordel, který je na planetě Zemi, tak si rozhodně řeknou, že homo sapiens, člověk moudrý, asi už dávno na planetě není.
2: Homo sapiens, člověk moudrý, asi zblbl?
1: Ne, to je homo debilicus. To je nový název. No. Homo debilicus.
2: Ejnu, pane profesore, jak se říká, vývoj nezastavíme, že? Ale já jsem vlastně, pardon, o tý, například o té vodě, že jo, mluvil ten bývalý šéf Nestlé v době, když teda jako ještě byl generálním ředitelem té světové části Nestlé, a on tohleto prosazoval hlavně v Africe, kde tímhletím způsobem jako ochránili vodní zdroje právě před jako nějakým nekalým, že by je snad někdo vypil, nebo tohleto, jo. A dostal za tohleto, za to, že teda se má voda tržně jako oceňovat, a Nestlé investovalo gigantické peníze do nákupu lokalit, kde jsou zdroje vody, právě třeba v Africe, a tam, kde prostě je největší poptávka, a jinde po světě, tak na tom, v tom mají nainvestovaný obrovský prachy, a teď nevím, kde on teďka je, ale je v nějaký právě mezinárodní organizaci, kde dál prosazuje tuto zvrácenost. A takže vám dávám za pravdu, a je to veřejně známý, a dokonce i

0: Tak práve proto Česká zemědělská univerzita dělala projekt navrácení mikrobiomu do české půdy pro srovnání. V Čechách ročně spadne kolem 60 miliard kubíků vody. Většina vody odteče velice rychle. Kdyby se ale půdní mikrobiom obnovil, tak víc jak 28 až 30 miliard kubíků zůstane vázáno v české půdě. A vy si v Čechách možná neuvědomujete, ale ta želivka do 10 let už nebude stačit jako zdroj pitné vody pro Velkou Prahu. To znamená, dochází k zásadní změně struktury půdy, tím pádem se změní vázanost té půdy, vody v půdě a vzniká problém. Co se týká Afriky nebo jihovýchodní Asie, tam je jiný problém. Bouře vždy zasolovaly vnitřní část území do hloubky 20-30 kilometrů mořskou slanou vodou. No, pak se zlikvidovaly mangrové pralesy a v současnosti při bouřích ta voda zasoluje zdroje vody i půdu do hloubky kolem 80 až 100 kilometrů. A když máte zasolenou vodu, tak ji asi nebudete používat. Na druhé straně ty technologie paradoxně, které vyvinul Izrael, jako je kapenkové zavlažování prvního, druhého, třetího typu, nebo dokonce to, co dělali zhruba před 10 lety, kdy testovali zalévání rostlin mírně slanou vodou z Genezareckého jezera, tak ukázalo, že je možné i tuhletu vodu používat pro zavlažování rostlin. No a to se pak objevují i takové pikošky, že velkou část vodního hospodářství v Iránu spravovali a řídili izraelské firmy, což se taky málo ví. No a největší fór s tou vodou je, že když se zničily ty speciální radary a zářiče energie v arabských zemích, tak v Iránu prší. A prší a prší a prší, i když nepršelo 15 let. No a vy si začnete klást otázku, no tak prosím vás, tohleto ovlivňování deště je skutečně jenom konspirace, anebo jsou to skutečně zařízení, které ovlivňují přírodní poměry na planetě. A vzpomeňte si na jistou zvláštnost českou. Před několika lety česká vláda ještě dotovala dokonce nákup nádrží na dešťovou vodu, protože to dešťovou vodou jste mohli zavlažovat zemědělství a všechno ostatní. Před pár lety najednou česká vláda prohlásila, že prosím vás, touto dešťovou vodou není možné zavlažovat, protože obsahuje nesmírně vysokou hladinu těžkých kovů. A jak se tam ty těžké kovy do prdele do té dešťové vody dostaly? A to se nebudeme bavit o tom, že vaše babička, když chtěla mít krásné vlasy, tak použila dešťovou vodu. No když to uděláte teď, tak máte téměř 100% jistotu, že budete holohlavej. Opět, někdo by prohlásil dezinformace. Ne. Tyhle ty projekty skutečně probíhaly. I ten projekt České zemědělské akademie. I ty další projekty. Čili máme nástroje, jakým způsobem se vrátit k tomu, abychom spravovali vodní zdroje. Ale přece je o mnoho prostší, když navrtáte hloubkové zdroje vody, bez ohledu na to, jaký je přítok těch podzemních zdrojů, a pak tu vodu začnete prodávat za vysoké ceny. To je přece skvělej podnik, skvělej biznis. To je přece možnost zbohatnout, protože tu vodu potřebuje každý. No a tohle to všechno pak ještě vede k řádu dalších a dalších úvah, nejenom o vodě, ale například o spraši, kdy právě větrná a vodní eroze odnáší spraš z jednotlivých území, která byla zemědělsky produkční, odnáší je do světových oceánů, zůstává iba jalová půda, na té nevypěstujete nic a tohle to všechno se urychluje se ztrátou půdního mikrobiomu, s chemizací, používáním speciálních hnojiv, jako je glyfosát a podobně. Zase jste u GMO a asi jste viděl rozhodnutí Evropské unie, že první kategorie GMO potravin už nebude ani označována jako GMO, jenom druhá kategorie. Takže pak si položíte otázku, skutečně jsou jenom hloupí nebo zaplacení v tom Bruselu?
1: No a to jste mi nahrál teďka na další otázku, kterou tady píše Pedro.

0: Pedro Pedros. Pozdravujem, chcem sa spýtať pána Staneka, ako dopadne tá vojna medzi Iránom a USA, aj keď vieme, že je to robené voči EU, voči Európskej únii. Mám pocit, že antikultisti ovládajú svet. Pozdravujem aj vás, pane Budeši, ďakujem. Tak, ja to ešte rozvedu trošku, protože těch otázek je tady celá řada. My vždycky narážíme na to, že, a řeknu to na příkladu právě Evropské unie, že ty naši elity prostě udělali někde chybu, že se omylem někde nechali zaplatit, omylem prostě někde zbourali, já nevím, jaderní elektrárny v Německu a tak dále, tak podobně. Ale když to podle vašeho vzoru poskládáme jako mozaiku, že ze všech stran se vlastně děje to, že se vytváří uměle třeba mnohdy jako nedostatek něčeho, vytváří se chaos, vytváří se strach, vytváří se, prostě zhoršujou se cíleně, podle mě. Tady jsme na konspirační médiu, podle Seznam zprávy a dalších speciálních webů, který to hlídají, tak tady to můžeme říct otevřeně. Tak mi to připadá, že to není náhoda, hloupost a tak dále. Ale naopak, já mám takový konspirativní pocit, a když tak mi ho vyvraťte, že je to záměr.
1: No, ono je to velice prosté, pane Bureš. Jak je v zakladajících listinách Evropské unie a osobitně po Lisabonské smlouvě definována situace krize? Cituji. V čase systémové krize, přírodního ohrožení nebo válečného konfliktu přechází národní kompetence na bruselskou centrálu. Toč prosté, jednoduché řešení. Abyste vytvořil krizi, tak vytvoříte krizi energetickou, potravinovou, finanční, bezpečnostní. No a pak už nepotřebujete eliminovat právo veta. Protože přesně podle judikatury Evropské unie přechází národní kompetence na bruselskou centrálu. A v tom případě Evropská komise je klíčovým mocenským nástrojem, které bude rozhodovat o vývoji jednotlivých zemí Evropské unie. Takže začnete mluvit o tom, že jí nesmírně podražili umělá hnojiva a že nebudou umělá hnojiva, což povede na podzim tohoto roku potravinové krizi. A ta potravinová krize se bude muset řešit příděly a vším ostatním. Kurňa, už jste zapomněli, že 180 milionů tun potravin zničí Evropská unie ročně? A pořád budete pindat o potravinové krizi? Další věc. Jo, je to hrozný. Nebudeme mít ropu, nebude blue green, nebudou moct jezdit kamiony, nebude doprava, zásobování a podobně. Kurňa, už jste zapomněli na těch 450 milionů barelů uložených v tom obrovském pásmu ropných produktů, zásobníků a rafinerií mezi Antwerpami a Rotterdamem? A dalších zásobníků rozmístěných v Německu, v Hamburgu a podobně? Zapomněli jste na to, že prezident Putin neustále zdůrazňuje, že rozhodně nemají zájem o Evropu taky, k čemu by jim byla, že jo? S těmi migranty a s tím vším, s Sajrajtem, který je tady. No ale na protivátému musíte zbrojit a budete vynakládat stovky miliard euro na zbrojení. Vemte jenom německý rozpočet zbrojné, které by se měl příští rok zvýšit ze 184 miliard euro na 324 miliard, aby to Německo mohlo mít největší armádu v Evropě. Kurňa, už vidím ten závod, protože i Poláci tvrdí, že budou mít největší armádu v Evropě. A taky některý další nechtějí zůstat pozadu, například pan prezident Macron, který prohlasuje, že taky Francie by chtěla mít největší armádu v Evropě. No kurňa, no to bude tedy nový závod, kdo bude mít největší armádu v Evropě. Ovšem, kdo to zaplatí? No zaplatí to právě ti občané, kteří budou nadávat na to, že nejsou peníze na zdravotnictví, na dopravu, na důchodky, na zemědělství, na potraviny, na nic. Ale aby nebyli kverulanti, tak na jednu stranu převedete všechny národní kompetence na Evropskou komisi a na druhou stranu použijete přesně ty tři roviny. DSA, štít demokracie a daň z dezinformace. Dokonce ta daň z dezinformace je skvělá, protože jednak potřebujete jakékoliv opoziční řeči a ještě si naplníte kasu. V tomhletom ohledu je skutečně ten Brusel obdivuhodný. Ale přece to dělám všechno pro vás, vážení občané, abyste žili blaze, abyste žili úplně izolováni od všech krizí a dezoláckých, dezinformačních informací a podobně. No a aby s vás byli ti lumíci, kteří nakonec v závěrečné fázi na pokyn centrály na pochodu i do toho oceánu. Potěš pánbu.
0: No to v tom dokumentárním britském seriálu Jistě, pane ministře, tam to právě řešili ty státní úředníci, myslím, že to bylo zrovna oběd, kdy ten jeden tajemník osobní toho ministra, evidentně nový člověk, říká, ale přece, co je na tom špatného? Teď občané mají právo vědět, co se tady děje. Jako. A oni říkají, jste normální? Dáte snad brandy alkoholikovi? Jo. A teď jako koukal, neměl argument. A on říká, občané v demokracii mají právo akorát na všechno kašlat. V nevědomosti je jistá důstojnost.
1: Je to ještě lepší, pane Bureš. Můžete mít jakýkoliv názor, pokud je můj. Demokraticky.
0: Demokraticky. Přesně tak, no, ale teďka tenhle pohled, který jste mi dal, tam mi to právě zaklaplo, že vlastně pokud vyvoláme uměle nějakou krizi, tak Evropské komisi se prostě zvýší ty pravomoce a vlastně k tomu celou dobu to vlastně směřuje, že jo, ta Evropská komise a ty bruselský orgány prostě chtějí mít větší, že jo, pravomoce a větší vliv a tak dál, aby nebyly pro srandu králikům, ale aby teda už jako mohli bouchnout do stolu. A na druhou stranu těm národním vládám, těm nýmandům některým, který prostě neumějí vůbec nic, tak jako to tady třeba bylo to za Fialy, tak těm to bude náramně vyhovovat, že jo. Protože budou mít výmluvu, oni se vždycky vymluvějí na Brusel. No my jsme rádi, ale víte. Jo,
1: takže... jo, přesně, pane Bureš. To přenosení odpovědnosti na Brusel, to bude perfektní hromosvod. Každá konina, která se objeví, jo, přesně jak říkáte, my bychom se tomu postavili, ale když ten Brusel má všechny kompetence a pravomoci a ta Evropská komise a ta paní von Leyelová, no to je skvělá gynekologička, právě proto to všechno jde tři vodky, že jo?
0: No, je to pak, jako je to pro mě daleko víc čitelný, přesně tahle motivace, že jedni chtějí uzurpovat moc jako za jakoukoliv cenu a tím druhým bude vyhovovat, když jim zůstanou ty placevné prebendy, tak vlastně budou mít nulovou zodpovědnost, univerzální výmluvu na cokoliv, jo, a vlastně divadlo jede dál. No.
1: Ano, přesně tak.
0: To je neuvěřitelný. No, bohužel, no, je to, jak to je. A...
1: pojďme na další otázku, ať nás neoznačí za totální katastrofisty.
0: Pan profesor Staněk oplývá tolika znalostmi, že bych se nedivil, kdyby studoval prastaré texty Stanže Gian, říkám to správně, Stanze Gian, ano, které uchovávají bráhmani a jejíž stáří se datuje až do období říše Kuru. Tak četl jste texty?
1: Odpověď je velice prostá. Nemusíte číst tyhle ty texty. Stačí, když zvládnete technologii architektury souvislosti a pochopíte, jak jsou jednotlivé informační toky a informace propojeny, co znamenají samotné informace a jakým způsobem tyhle ty informace zobrazují svět kolem vás. A když si tohleto nastudujete a když vaším koníčkem je historie, A když vaším koníčkem je astronomie a biologie a botanika a geologie a klimatologie a glaciologie a oceanologie, tak promiňte, nemusíte číst tyhle ty staré texty. Přijdete k tomu, abyste pochopili, jak ten svět funguje, jak a kdo ho řídí a jakým způsobem vůbec tenhle ten svět kam směřuje. No a v tomhletom ohledu je to svým způsobem sice náročné, ale na druhou stranu vám to dá odpovědi na to, jak to všechno jde. Ale samozřejmě můžete se taky orientovat na tyhle ty staré texty, můžete se orientovat na staroindické eposy, jako je Mahabharata, Siddharata, můžete se zabývat taky starými čínskými texty z období zhruba 800 před naším letopočtem a podobně. No a v konečném důsledku zkuste se zamyslet nad tím, jak fungovaly například předkolumbovské kultury v Jižní Americe. Dneska stojíme s otevřenou pusou před objevem zvláštního lega, které se nachází na náhorní planině Altiplano. Je dokonale vypracované žulové a balvany a je to prostě podivný výrobek něčeho. Nevíme kdo koho, nevíme jakou technologii. No a pak se podíváte na Nan Madol v oceáni a opět máte podivný archeologický a stavební projekt. A pak se podíváte na megalitické stavby, které se nachází například na Urale, na Altaji a podobně, a které byly zničeny země přírodní katastrofou před 36 tisíci lety. A pak v němém úžasu stojíte před obrovskými podzemními městy, nejenom v Anatolii, v Turecku, ale i v Číně a v dalších územích, kdy paradoxně nemají ventilátory, nemají chlazení, ale máte tam místa, kde uložíte potraviny, které se neskazí, máte tam čerstvý vzduch, všechno to funguje, máte tam pitnou vodu a podobně. Jako kdyby někdo před tisíci lety se chtěl zachránit tím, že se schoval do těch podzemních měst. No a když se pak zabýváte dalšími věcmi, které oficiální korifeji vědy označují.
0: Tak, hodinka je za náma, pan profesor nám vypadl, já to tady hned mu zavolám ještě jedno. A... Tak,
1: už jsme zpátky a když si přečtete například takové monografie, jako je Skrytá historie lidstva od Krému a Thompsona, kdy tyhle historici nekomentují, pouze popisují 3200 artefaktů uložených v depozitářích muzeí, které mluví o tom, že ta historie člověka byla úplně jiná. No a když se pak vám dostanou do ruky informace z námořního archivu v Holandsku, a vy tam objevíte námořní mapu, která zobrazuje Antarktidu bez ledu a ta mapa je ze 16. století, tak si začnete klást takové ty neurvalé otázky, kurňa, a jak je to vlastně s tím světem, s tou naší historií, s vývojem lidského rodu, s vývojem planety Zem. No a pak máte takové šoky další, když profesor Zellner z Rakouska prohlásil, že ropa vzniká jiným způsobem, než jsme se původně učili na školách, tak ho všichni vysmívali, jenomže teď máte problém. Mnohá vytěžená náleziště ropy jsou najednou plná. Kurňa, jak je to možné? Takže nejsou to jenom ty koule, které vidíte a které létají a identifikují vojenské služby a podobně, ale vidíte i jevy, které vůbec nezapadají do toho, co si my myslíme, že víme. No a jedna taková drobná poznámka. Víte, který je nejstarší živočich na planetě, který se dožívá 220 až 250 let ve zdraví? Je to velryba grónská hrbatá, která má speciální enzymy, které zabraňují zkracování telomer, takže ta velryba nestárne. No a pak si položíte otázku, kurňa, ale vlastně co my známe? My přece víme, že vesmír vznikl před 13,4 miliardami let velkým třeskem. Kurňa, a když objevíte díky Webovu teleskopu galaxie, které mají věk 21 miliard let, Ale vám to nepohne, protože nadále budete prohlašovat, že je to velký třesk 13,4 miliardami let. Vy dokonce máte studie, které dokládají, že takzvané vzdalování, to znamená Dopplerův efekt, který posouvá světelné louče červené části spektra, když se od vás subjekt vzdaluje, tak zároveň máte krásné studie z Caltechu nebo MIT, které ukazují, že stejný efekt dosáhnete přechodem fotonového louče přes silné gravitační pole. Dochází k tomu ohybu v červené části spektra. Ale vy budete nadále prohlašovat, že to byl velký třesk, kdy vznikl celý vesmír a my a všechno ostatní. A tohleto všechno je právě ten nutný kritický pohled. Ne ty lovci konspirátorů, ty dementi, které nemají žádné vědomosti, ale budou sebe považovat za vrchol dokonalosti. Ale skutečnost, že tahle ta společnost je skutečně založena na lží. A podívejte se. Vlastní historie, historie planety, přírodní prostředí, vývoj vesmíru, vaše vlastní lidské tělo, jeho funkční systémy. A najednou zjistíte, že ten profesor Oshima v tom Japonsku zjistí, že máte opravné čety ve vašem organismu, které ovšem nastoupí pouze tehdy, když se pořád nepředspáváte jídlem. A tyhle ty opravné čety opravují nejenom DNA při reprodukci vašich buněk, ale zastavují zkracování vašich telomer. A proto máte tam ty modré ostrovy. No, ale tohleto se zase prohlásí, že ne. Stejně tak jako výzkum neurologické neuroplastické mapy v Montrealu, který dospěl k způsobům a technologiím, které můžou opravit vaše kognitivní schopnosti v případě Alzheimera až na 80-90% po půl roce. No ale to prohlásíme přece za pavědu, protože jak bychom pak mohli vydělávat na produktech farmafirem? A najednou zjistíte, že i celý COVID, i všechno ostatní je jenom snůška lží a podvodů. Ať trefí šlak všechny ty vaše profesory, kteří podali žalobu na Kotlára. Ne, třeba je podat žalobu na ně, protože lžou. No a to ještě nemluvíme o tom, že nakonec máte množství studií, které dokládají, že úspěchy s řešením nemocí, jako byly tyfus, cholera a podobně, vznikly ne vakcinací, ale změnou životních podmínek, čistou vodou, odkanalizováním a podobně. Opět konspirace. No a teď si položte otázku, co bude příští pandemii? Hantavirus? Norovirus? Ebola? A nebo to bude to, co oficiálně přiznala i Tulsi Gabbardová, že v těch 40 biolaboratořích na Ukrajině vyvíjeli geneticky sekvenované biologické zbraně, které zabijí jisté etnikum, ale jiného etnika se nedotknou. A vy prohlásíte, že to je konspirace, i když víte, že výbory amerického kongresu pro kontrolu tajných služeb již před 12 lety konstatovali, že tohle to bylo v první fázi vyvinuto v Severní Koreji za spolupráce čínských a severokorejských biologů. Opět konspirace, kdy dokonce i v Čechách vám vyšla knížka překladu v češtině, takže když si chcete přečíst, tak si můžete přečíst o závěrech těchto kongresových výborů. Žádná konspirace, vážení. Jenom musíte chtít znát informace. A konec konců ta knížka se jmenuje Lži a pravda CIA. A máte tam přesné přepisy těchto kongresových slyšení. Takže pak si položte otázku, proč lidi nechtějí znát tyhle ty věci? Proč nechtějí znát to, že se děsíte nukleárních bomb? Ale vůbec vás neděsí 21 silných nukleárních pump, které byly ztraceny z různých důvodů v rámci projektu Broken Arrow, ztráta nukleární zbraně. No a ty zbraně jsou někde uloženy v močálu na dně oceánu, na dně Mariánské příkopy a podobně. A doufejme, že bezpečnostní pojistky nehrezivý. Nemluvě o tom, že máte obrovské množství biologických a chemických zbraní, které se vyrábí na tři směny, například ve Spojených státech je to Fort Detrick, no a v Rusku je to taky jedna továrna, která pracuje. A jsou to viry, které vás můžou zabít velice rychle, anebo jsou to plyny typu VX, které vás zabijí za 3 minuty a na vaše zabití stačí 16 až 18 molekul. Prosím vás, zkuste přemýšlet nad tímhletím světem. A vy si opravdu myslíte, jak mi někteří lidé říkají, no prosím vás, pane profesore, to by nám oni neudělali. Ještě pořád máte po Ukrajině, po Iránu, po všem ostatním, pořád máte představu, že to by vám ty elity neudělali? No, řeknu vám takhle. Ať máte klidný spánek. Nic víc.
0: Děkuju. Tak a teď se tady podíváme. Tady mi to... Tak, Patrik Novák píše, Patriku, díky ti za příspěvek. Trump je jasný důkazem, že jediný důchodce dokáže změnit ekonomiku celého světa. Suverenita České republiky je pouze ideologie a sen. No, toť konstatování.
1: No, bohužel země má pravdu, protože vedou se dvě veliké linie sporů i v samotných Spojených státech. Skutečně prezident Trump trpí tím, co napsala skupina psychiatrů a nazvali to prefrontální kortex, demence a veliká ztráta kognitivních schopností? A nebo je to pouze krásná hra a ve skutečnosti je to velice promyšlený strategický manévr? Můžete přemýšlet nad tím, skutečně. Víte, mnoho věcí vypadá tak, jako kdyby pan prezident Trump byl skutečně postižen jistou eliminací kognitivních schopností a podobně. Potvrzuji to, co jsem odvolal, odvolávám to, co jsem potvrdil a podobně. Ale když se zamyslíte nad vnitřní logikou všech jeho činů, najednou zjistíte jinou stránku. Stránku nesmírně zajímavou a kromě jiného, teď to, co vyšlo najevo, že například v čase hormuzské krize Trump obchodoval na burze 56krát v oblasti dodávek a ceny ropy a ropných produktů. Je to náhoda? Dělal to někdo za něj? Nebo to bylo něco jiného? Víte, většina lidí si myslí, že ten svět zná. To, co vidí v televizi a to, co vidí na Facebooku a na YouTube. Že to je odraz reálného světa. Vážení, zkuste se zamyslet nad tím, jestli nevidíte pouze paraván. A za tím paravánem je něco úplně jiného. I jiní loutkovodiči a jiní lidé, kteří určují ten vývoj. A u vás to nemusí být pan Kolář, který určuje kroky pana prezidenta Pavla a podobně. To není konspirace, vážení. Víte, já když jsem se zabýval těmito věcmi, tak vždycky mi vrtal hlavou, jaká je nejděsivější vláda. No a nejděsivější vláda je ta, kterou neznáte. Neviditelná vláda. Protože vůči ní se nedá bojovat, protože nemůžete udělat demonstraci proti Trumpovi nebo proti Netanyahuovi podobně. Protože nevíte, kdo určuje tyhle ty linie. A to není pesimismus, ani oportunismus, ani nic. To je bohužel konstatování fungování světa, jelikož 35 let se pohybují v nejvyšších rovinách politických struktur. Tak přesně vím, o čem mluvím. Ale okamžitě budu označen za konspirátora, protože přece vaše politické elity myslí na blaho každého občana českého státu a to je jediná jejich životní náplň. Tak prosím vás, udělejte jednu změnu v české ústavě. Každý politik zodpovídá vlastním majetkem za škody, které způsobil po dobu výkonu své funkce. A nemůže ten majetek převést na otcovho bratra švagra syna. A uvidíte, jak málo politiků se bude hrnout do parlamentu nebo jinam. Je to prosté. A přímo zprosté.
0: Děkuju. Jdeme na další. Tady, no, Petr Stejskal, dobrý večer z Bratislavy, nebo do Bratislavy, pane profesore. Svět se nám mění na různé geopolitické oblasti. Kam bychom se měli nasměřovat my, abychom se u nás měli dobře? Tak kam směřovat no, vlastně diplomacii a tohleto?
1: Řeknu to takhle. Jestliže ti velicí těch šest zemí Evropské unie, těch velkých, se chtějí stát hýbateli celé Evropské unie, tak máte jako malá země jedinou možnost. Spojit se s jinými malými zeměmi a vytvořit blok států, který musí brát i ti velcí na patrno. No a tam například je ta zajímavá teze o té Středoevropské unii, která by měla zahrňovat Čechy, Slovensko, Maďarsko, Rakousko, Chorvatsko, Slovinsko. S Polskem je to trošku problém, protože Poláci se považují za veliké a budou ještě větší. Takže ty se tak do toho nehrnou. Ale tahle ta Středoevropská unie v tomhletom složení by měla kolem 68 milionů obyvatel a už by to nebylo nějakých 10 nebo 5 milionů a podobně. A tahle ta Středoevropská unie kromě jiného má jednu zvláštnost. Já to nerád připomínám, i když mi někteří psali maily, že pořád říkáte to jisté a je to o ničem. Takže já to znova připomenu. Německá empirika od roku 1993 analyzuje 426 regionů Evropy z hlediska jejich perspektivní budoucnosti, možnosti, významu a tak dále. Pravidelně až po dnešek vyhrává jako nejperspektivnější region z hlediska energetiky, informací, dopravních koridorů, produkční kapacity a všeho ostatního. Zajímavý region. Brno, Bratislava, Budapešť, Vídeň. Nic vás nenapadá? Nedapadá vás, jak byly strukturovány rychlostní železnice, které mali procházet před Českou republiku a Slovensko? Nenapadá vás ten velký projekt, kdy hlavní překladiště čínského tovaru mělo být v Malackách a mělo využívat dálnice, rychlostní železnice, vodní cesty, letiska a podobně? Nenapadá vás, že Dunaj je klíčová dopravní tepna a prochází přes zajímavá města? A opravdu vás nenapadá, že ta tradiční západní část, ta původní 15. Evropské unie, je již tak nasycena migranty. Vemte jenom poslední údaj německé policie. 80 pobodání noží denně v Německu. No a tahle ta oblast, kromě Rakouska, skutečně není nasycena imigranty. A je zřejmé, že tahle ta oblast ještě pořád má jisté rezidua zdravého myšlení. Ne jak ta západní Evropa. Konec konců vidíte ty obrovské demonstrace ve Španělsku proti španělskému ministerskému předsedovi, který šmahem pera legalizoval pobyt 600 tisíc imigrantů v teritoriu Evropské unie. A díky migračnímu paktu budou muset putovat po celé Evropě. Včetně České republiky a Slovenska. Takže v tomhletom ohledu, jestliže chceme být protiváhou velkým, musíme se spojit. I když máme na mnohé věci odlišné názory a díváme se na to jiným způsobem a podobně, ale sjednocující myšlenkou musí být zachování národní identity proti tlaku velkých z Bruselu. A tohle to je možná jediná cesta, jakým způsobem alespoň v téhleté fázi obstát při transformaci Evropské unie, kterou chtějí řídit ty velké státy.
0: Děkuju. Tady Jakub se ptá a díky Jakube za příspěvek. Dobrý den, pane profesore. Prosím vás, kdybyste se zamyslel nad jaksi vypadajícími náhodami, není tam náhodou vidět mozaika řízeného chaosu a kam si myslíte, že to směřuje celý a kdo tahá za nitky?
1: Odpověď je velice jednoduchá. Základním paradigmickým směřováním a hlavním protokolem současného světa jsou peníze. Peníze a finanční sektor. Ten určuje všechno možné i nemožné. Jestliže chcete přivést svět do totálního chaosu, musí dojít ke kolapsu finančního sektoru. Ale protože vy ten kolaps můžete řídit, zároveň navrhnete řešení toho chaosu. A tím řešením může být CBDC, digitální identita a digitální tokeny. Tí digitální tokeny, o kterých mluví Evropská centrální banka a paní Lagardeová, urychluje zavedení digitální identity, ale i zavedení CBDC a zavedení digitálních tokenů totiž umožní, aby jsme vás měli přímo na provázku. Protože ty digitální tokeny za prvé můžou expirovat, přijdete o ně. Za druhé jsou určeny pouze pro nákup tovaru, které jsme vám určili, ne to, co si vy zamanete. A po třetí, digitální tokeny by mohly vymazat všechny dluhy, které mají velcí dlužníci. A to byla přesně strategie amerického prezidenta Trumpa, který chtěl provést změnu dluhu Spojených států z dolarů na digitální tokeny. A tohleto všechno by krásně fungovalo tak, že byste zachovali primární směrnici a ten, kdo by ovládal digitální tokeny, podobně jako ten, který ovládá peníze dnes, by vládl světu, ovšem ten svět by měl pod ještě větší kontrolou než doteď. Připomínám vám, když chcete ovládnout svět, tak můžete vymýšlet umělou inteligenci, technologie smart, sledovací systémy, biometrické kontroly a tak dále. Prosím vás, k čemu? Stačí, když vlastním vaše dluhy. Když vlastním vaše dluhy, budu určovat všechny aspekty vašeho života. Prostá, jednoduchá, elementární finanční logika. No a právě proto musí být celý svět zadlužený, aby ti, kteří budou vládnout těmto dluhům, mohli krásně vést svět na vařené nudli a nikdo z toho světa již nebude moci utéct. A právě proto se urychlují všechny ty snahy o zavedení digitální identity, digitálního eura, digitálních tokenů a CBDC. A právě proto, když se tomu musíte postavit a trvat na zachování hotovosti, a proto například i v tom Švédsku, když švédská centrální banka zkoušela 6 let bezhotovostní ekonomiku, tak skončili konstatováním, že to nejde. 20% hotovosti musí být zachováno a ve švédské ústavě je zakotvena právo na hotovost. No a to jsou cesty, jak se postavit k tomuto šílenému strategickému plánu. A samozřejmě, když všechno bude obchodováno, i ten vzduch, i ta voda, i ta půda, i všechno ostatní, vy si budete moci koupit jenom to, co vám bude určeno za ty digitální tokeny, tak vás budu mít absolutně pod kontrolou a vrátím se k známému výroku Henryho Kissingera. Ten, kdo vlastní a ovládá potraviny, přidáme k tomu i vodu, tak ten bude vládnout světu. A samozřejmě ty potraviny ovládáte skrze vá finanční toky. Jednoduché.
0: Pane profesore, myslím si, že nastal čas, aby jsme připomněli našim milým divákům a posluchačům, že 31. máje, 31. května, což je tato neděle, která bude, tak v soukromém divadle Beseda ve městě nebo obci Holíč.
1: Na Slovensku, město, pane Bureš.
0: Omlouvám se, město Holíč. Ulice Bernolákova 386. /4, budete mít od 14 hodin o 2 odpoledne přednášku, kde mimo jiný teda budete dávat i autogramy a budou si moci lidi koupit knížky vaše. A takže tady můžete, přátelé, se s panem profesorem vidět živě a popovídat si na věci, na které třeba nestihneme v tomhle pořadu. A já věřím, že ta přednáška bude zajímavá. A určitě můžu jenom doporučit. Takže tuto neděli město, které se jmenuje Holíč, soukromé divadlo Beseda, ulice Bernolákova 386, /4, tak diskuzia s pánem profesorem Petrem Staníkem. Tak toto vás čeká tuto neděli ve 14 hodin. Už, pane profesore, můžete eventuálně jakoby nakousnout, dát takovou malou ochutnávku, jaký téma jste si třeba, nebo jaké jedno z mnoha témat byste chtěl právě probrat v neděli, nebo ještě je to tajný?
1: No, je to prosté. Architektura multipolárneho sveta budúcnosti. A neb, jak môže vypadať svet kolem nás v příštích 5 až 10 letech? Nebude to tá podoba sveta, ako znáte teď. Ten svet sa radikálne promiení, bude to velice rýchle. A pak zistíte i paradoxy skryté za tezí multipolárneho sveta. Takže když budete mít zájem, přijďte klidně a promluvíme si o nesmírně zajímavých věcech.
0: Chci se zeptat, vstupní je dobrovolný, nebo jak to tam, tady nevidím částku?
1: Já se přiznám, nevím.
0: Tak,
1: já jsem určitě pouze ten, který bude přednášet, ale ostatní ekonomické stránky nevím.
0: OK. Takže, přátelé, určitě přijeďte, uvidíme se tam. Já doufám, že všechno dobře dopadne a že se tam společně všichni sejdeme. A tady mám další, co píše Bestmaster, a děkuju taky i tobě za příspěvek. Zdravím, pane profesore, žijeme v simulaci? Je tenhle život jen jakýsi trenažér, ve kterém se máme něco naučit? Opakují se naše životy v různých podmínkách v rámci rozvoje naší duše? To je otázka, já už jsem tuhle tezi jako slýchávám docela často. Vlastně, čemu vy se přikláníte? Je to o tom, že naše duše, než dojde k nějakým, řekněme, vyššímu levelu, řeknu to takhle obyčejně, tak je nucená prostě projít si nějakými životními útrapami, ale co se naučit, a že i to negativní v našem světě může mít nějaký vyšší smysl?
1: No, kdybych byl cynik, tak bych řekl, naše duše jako kuše vystřelí a sklapne. No, to je první věc. Skutečně, ale vážně. O otázce duše, reinkarnace, návratu do minulých životů a podobně se vedou hodně velké diskuze, existovaly na to různé projekty, dokonce vojenské speciální služby se snažily rozvinout tyhle ty metody a podobně. První poznámka, která se toho týká, souvisí s vědomím. Dnes se mluví, že umělá inteligence je skvělá, protože bude inteligentnější jako jakékoliv člověk a tak dále. Prosím vás. Tohle to jsou komerční PR akce. My nevíme, jak funguje vědomí, nevíme, jakým způsobem se vůbec rozvíjí, nevíme, jak funguje ve vazbě na informační architekturu světa a podobně. Jsou dvě zásadní koncepce vědomí. Jedna, která říká, no to je jako počítač, máte tam ty mozkové neurální synapse, máte neuroplastickou mapu, vznikají tam pohyby elektronů a to vzniká vědomí. No a právě proto se říká, že můžu přenést vaše vědomí do počítače a můžu vás uchovávat na věky a budeme transhumanisti a podobně. A pak je druhá koncepce teorií, která říká, vědomí je kvantové, je materiální i nemateriální, souvisí se specifickou formou chápání architektury souvislostí a nejnovější objev, já už jsem to vzpomínal, na Stanfordu, na lékařské fakultě, došli k zajímavému výzkumu, kdy ve vašich neurálních buňkách, neuronech, máte uhlíkové nanotubuly, které v případě jistého stavu změněného vědomí umožňují napojit se na morfické pole univerza a číst informace z tohoto morfického pole. Ty věžci, ty různí prognostici a podobně, mají pravděpodobně schopnost napojit se na to morfické pole, číst události, které jsou před námi. Ale problém je v tom, že v tom morfickém poli chybí časový engram, který by říkal, co je minulost, co je současnost, co je budoucnost. Další věc, která se hodně diskutuje, je regresní analýza, která vám má umožnit přenést se vědomím do vašich minulých životů, vašich předků a podobně. Nechci polemizovat, ale chci upozornit na jednu základní skutečnost. Vůbec to nemusí být vaši předkové, pouze se napojíte na morfické pole a čtete záznamy životu jiných entit, které žili v jiném čase a prostoru. Vůbec to nemusí s váma mít nic společného. A další věc, která se objevuje jako mimořádně významná věc. Američané se pokusili zjistit, jak je to vlastně s tou duší, když člověk umírá, ta duše odchází a podobně, tak dokonce existují fotografie toho mlhavého obláčku, které odchází z těla umírajícího člověka, dokonce precízně se to pokusili odvážit, 21 gramů. No a tvrdí se, že vlastně co odchází? Odchází soubor informací, který je odrazem všeho toho, co jste prožili? Je to souhrn všech vašich poznatků a zkušeností, ale zřejmě to nebude žádná reinkarnace, abyste se poučil a stal lepším a podobně. Protože kdyby to tak fungovalo, tak se pak zeptám, jak je možné, že na tom světě je tolik zvrhlíků, pedofilů, zločinců a podobně. To se pořád nepoučili, i když přecházeli stovkami performací. A nebo je to jiným způsobem. A tenhle ten informační engram, který po nás zůstává, tak ten pravděpodobně je jistým souhrnem všech informací, zážitků, zkušeností, všeho, čím jsme si prošli, ale zůstává jako jedinečný fenomén. No a když s tím samozřejmě souvisí další otázka, je váš život předdeterminován a podobně, když jsem to vzpomínal, má představa je o tom, že je to bílá kniha, kde pořadí stránek je určeno, ovšem, co napíšete na tu stránku, je vaše volba, vaše rozhodnutí. Dokonce i všechny ty přírodní národy, jako Hopiové a další, říkají, nic není definováno, je to volba. Dokonce Hopiové tvrdí, že rok 26 je rokem křižovatky pro lidstvo, protože se musí rozhodnout, jestli půjde cestou sebezničení anebo cestou vnitřní transformace. Čili není vývoj předdeterminován, není to nezvratný vývoj, který se nutně stane. A i například takový lidé jako Messing a podobně říkali, vždy je to alternativní scénář. Může se stát, nemusí se stát. A tohle to všechno pak vede k další klíčové otázce. Jestliže to vědomí je kvantové, funguje úplně jiným principem, umožňuje napojení na morfické pole a podobně. Dokonce máte záznamy oddělení vědomí od těla, takzvané cestování, oddělení od těla. Tak pak to znamená, že tohle to všechno stále nechápeme, neznáme to, protože jsme neuměli zachytit tyhle ty informace a nějakým způsobem je transformovat. No a právě tu se dostáváte k základní otázce. Paradoxně. Všechny výzkumy dnes jsou soustředěny na oblast dlouhověkosti. Zkoumá se, jaký vliv má strava, genetika, pohyb a tak dále. Ale výzkumy, které dělali Japonci i dělali jiní na Okinavě, v Řecku, v Itálii, v Jižní Americe a podobně, nalezli jeden velice zajímavý společný jev. Láska k lidem, láska k životu, dělání toho, co vás naplňuje, schopnost podívat se na vlastní život otevřeně a bez strachu, protože jste něco udělali pro lidi. A tohleto podle těch výzkumů tvoří 50 až 60% podmínek dlouhověkosti, zdravé dlouhověkosti. Jsou to materiální věci? Je to vaše strava, vaše genetika, o které teď se mluví, že v podstatě ovlivňuje 5 až 8% předpokladu vaší dlouhověkosti? Je to to, že máte silové cvičení, nebo ne? 10-15%. A najednou, když si uvědomíte, že právě tyhle ty nemateriální fenomény, ta láska k lidem, láska k životu a podobně, tak to je klíčové. A to máte ten krásný výzkum, který jste dělal dokonce ve střední Evropě. Když důchodci mají smysluplný pocit života, když jsou potřební a když mají smysluplný život, tak žijí o 8 až 10 let déle, ale zdravý život, ne v nemocech. No a když skončí tím, že o ně nikdo nemá zájem, akorát krmí holuby před domem a podobně, tak demence, rakovina a celkové schátrání organismu pokračuje nesmírně rychle. Jak to spojíte s tím, že přece jedli zdravě a tak rychle sešli? Na nejlepší případ je ta Japonka, která byla nejstarší na světě, 126 let, no a jedla celý život. Zákusky, pila Pepsi-Colu, ale celý život dělala to, co jí naplňovalo, celý život komunikovala s lidmi, neustále rozvíjela kognitivní schopnosti při diskuzích s lidmi a podobně. Čili prosím vás, jako kdyby ten výzkum dlouhověkosti dnes odhaloval dvě zajímavé věci. Co způsobuje stárnutí a jakou roli hrají nemateriální faktory vědomí, spolupráce, komunikace, kognitivní schopnosti. No a to je právě velmi zajímavá odpověď, protože kdyby to bylo jenom specifické pro Okinavu, no dobrá, řeknete specifické. Ale ty výzkumy potvrdili stejný vzorec i v Jižním Řecku, v Jižní Itálii, v Jižní Americe a podobně. Dokonce stejný vzorec potvrzuje i ta obrovská rozsáhlá čínská studie. A tu se dostáváte k té klíčové otázce. Co vlastně formuje váš život? No a tam je právě ta odpověď, kterou já obvykle používám při přednáškách. Když se analyzoval způsob třídění informací ve vašem mozku, tak se přišlo na zajímavou věc. Je to emočně logický kód, který je odrazem morálních, etických a mravních principů společnosti, které jste členem. Dokonce se to rozvinulo dál, kromě DNA, RNA, imunitní paměti, temného genomu, máte civilizační paměť, civilizační DNA. A to jsou právě morální a etické příkazy, které formovaly život vašich předků. Tohle to jsou nesmírně zajímavé výzkumy. Samozřejmě oficiální korifejové vědy se budou tvářit, že to není pravda, že to tak není a podobně. A vy si spíše, vážení posluchači, položte otázku. Jestliže narážíme na tolik zásadních objevů, posunů poznání, dívajíme se na objevy v historii, fyzice, biologii, chemii, genetice a tak dále, proč se to neobjevuje ve všech učebnicích a ve všem ostatním? Tak prosím vás, uvědomte si, že bohužel dnes velká část vědy závisí na grantech. Například i to tvrzení, no víte co, nebudeme dávat na projekty české vědy peníze z rozpočtu, ať se uchází o granty Evropské unie, tak se zkuste podívat na zaměření těch grantů Evropské unie a pro koho jsou zkoumány. A máte odpověď, že i mnohé věci, které by chtěli zkoumat jiné věci, které jsou vitálně důležité i pro českou společnost, vzhledem na finanční tlak se raději zaměří na zkoumání a granty, které doporučila a předepsala Evropská unie. A v tomto ohledu skutečně je velké riziko, že značná část vědy dneska podlehla právě potřebě získat peníze, granty, prebenty, prostor v médiích a podobně, a tak jsou ochotní potlačit i pohled. Jinou věcí je, že prosím vás, uvědomte si, kolik lidí si vybudovalo akademickou kariéru. Stali se šéfy směrových katedr, děkany, rektory a podobně na základě jistých poznatků. A dnes by měli přiznat, že ty poznatky, na kterých si vybudovali kariéru, jsou malou částí neporovnatelně složitějšího systému. No já to lidsky chápu, jenomže pak to znamená, že ta věda už z velké části se nesnaží o posun poznání. Až na takové fanatiky, jako je Rupert Sheldrake, alebo někteří vědci, kteří se zabývali lesní medicínou, například profesor Arvaj a podobně. No, paradox je, že když nabouráte takzvané dogmy akademické fronty, tak hodně zle skončíte. Bohužel tohle to je i obraz dnešní vědy.
0: No, pane profesore, já bych to neviděl až tak tragicky, protože tohle bylo vždycky. Vzpomeňme, jak Philip Morris financoval výzkum, který se zabýval neškodností kouření a naopak vyzdvihoval jiné faktory, které mohly způsobit zdravotní obtíže kuřákům, že jo, hlavně ať to není ta cigareta. A těch pseudovědců a pseudovýzkumníků bylo vždycky dost, který se nechali zaplatit za různý...
1: No, vemte jenom IPCC, Mezinárodní klimatický panel a vědecký konsenzus. Klasická ukázka.
0: Přátelé drazí, já ještě tady naběhnu na stránky Petr Bureš TV a využiju tenhle ten moment k tomu, že mimo jiné zde máte spoustu zajímavých článků a tak dál, ale e-shop, na který když kliknete, tak já vám tady v rychlosti přečtu knížky, které si můžete objednat a které vám dovezeme. Má cesta osvobozeným Donbasem. Jaroslav Doubrava byl na Donbase a ukazuje, a včetně fotek a rozhovoru s lidma, co se tam všechno dělo, děje a jak probíhá třeba do současné doby ty šťastnější ty lidi, tam je už zrekonstruováno třeba ty baráky a tak dál. Profesor Staněk tomu napsal předmluvu. Digitální svět a lidské tělo je aktuální v prodeji knížka pana profesora Staňka, Jana Moudrého. Pak tady máme Inventura, to je ekonomická věc, ekonomové Jaroslav Šulc, Ilona Švihlíková, Jaroslav Ungermann, pan Fassmann. Kam jsme to vlastně došli? Dve slnka, Petr Staněk a Tibor Eliot Rostas. Další knížka Liběna a Pavel Kočíčkovi, to je v PDF-ku pod povrchem vztahů. Kancléř tří prezidentů, Ladislav Novák, syn kancléře tří prezidentů, jeho táta byl kancléřem prezidenta Novotného, Svobody a zapte mě, kdo byl ten předtím?
1: Husák.
0: Ne, ještě první, druhej, hned po Gottwaldovi byl Zápotocký, ne?
1: Zápotocký, Novotný a tak dále.
0: Jo, takže těchto třech spousta zajímavých věcí jakoby ze zákulisí a pohledem člověka, který to prožil. Válka civilizací, znáte dilema civilizací pana profesora Staňka, pak tady máme ještě pořád poslední kusy, podivná odysea života, taky od pana profesora, a kdybyste chtěli pro své vnoučata nebo děti, tak Ivan Kratochvíl tady vyrobil pohádky o skříčku Dobřejovi. A nebo třeba recepty z cest od Mirka Suchopára, výborného to kuchaře a člověka, který se hodně teďka věnoval právě sudeťákům. A dějiny píšou vítězové, to je zase Šulc Ungermann, to byla první jejich dílo k tomuto tématu a to bylo popis ekonomiky a statistiky a dat a všeho prostě neúprostně od roku 1945 do roku 89 a na to vlastně navazuje ta knížka Inventura potom, která je od roku 89 po současnost a teda jako to si zadáme. Václav Klaus řekl, že tuto knihu by neměl nikdo číst, to je jenom takový jako vyznamenání. Takže tak jako prezidentka Čaputová vás tenkrát označila za největšího konspirátora, že by vás neměl nikdo číst ani poslouchat, a tak stejný takovýhle označení dostali tady ten soubor ekonomů za tu knížku od dneska už taky ex-prezidenta Václava Klause, takže to jsou takový zajímavosti. A jdeme na další otázku. Pane profesore, jak myslíte, že to dopadne? Vyhraje Evropská unie, nebo Evropská komise, anebo obyčejný lid? A co ty noví politici, na které pořád spoléháme, jako je třeba SPD a podobně, máme se spolíhat na ty nový politiky nebo udělat nějaký jiný zázrak? No?
1: Řeknu vám otevřeně, můj názor a zkušenost těch 35 let, můžete vytvořit novou politickou stranu, ale do půl roku bude stejná jako ty původní politické strany. Musíte změnit celou strukturu politického systému. Základním parametrem politického systému musí být odpovědnost svým voličům. A to je jedno, jestli budete volit volební okrsky o milionu lidí, nebo půl milionu lidí, nebo 20 tisících. Klíčovou je odpovědnost. A ne množství vytáček, já jsem nemohl, já jsem nevěděl, já bych a podobně. Ne, osobní odpovědnost. Druhá věc, která tady je, ta vlna krizí, které se valí a které budou velice rychle gradovat již tento rok, tak ta povede k tomu, že se ukáže neschopnost dnešních elit řešit tyhle ty krize. Finanční, demografickou, imigrační, vojenskou, pandemickou a podobně. No a vznikne přirozená otázka, no ale kdo nás vyvede z toho chaosu? No a jsou lidé, kteří říkají, že historie se opakuje v cyklech, někdo říká 300 let, někdo 500 let, ale jako kdyby výzkumy ukazovaly, že se vždy objeví lídr, který nějakým způsobem pomůže překonat tu krizi a nasměruje tu společnost nějakým dalším směrem. No a vždycky taková ta historická osobnost, včetně konfigurace dalších lidí, kteří vytvoří jistou novou řídící strukturu, se pravidelně opakuje. Takže můžeme si říct, že možná jedno světýlko na konci tunelu je v tom, že až dojde k té sérii krizí, a k tomu dojde velice rychle, tak pak se najednou ukáže na jedné straně ta neschopnost současných elit zvládnout tu krizi a na druhé straně potřeba netradičních řešení pro tyhle ty krize. No, svého času, když jsem pracoval pro federál, tak jednou při oponentuře prohlásil jeden nejmenovaný činovník, vysoký, když jsem měl pochybnosti o kvalitě oponenta a recenzenta, jelikož zůstal intaktní poznání, může přijímat netradiční řešení. No, ta věc

0: Ale přežijete ne z hlediska velikého státu, ale z hlediska regionu, toho, co je kolem vás v relativně malé vzdálenosti. Abyste přežili a potřebovali a měli dostatek energie, vody, potravin, bezpečnosti, tak se bude muset formovat nová skupina lidí a lídrů, kteří budou schopni zabezpečit tohleto. No a já bych rád tu připomněl jednu zvláštní statistiku, kterou přívrženci volného trhu nesmírně nenávidí. Veliké průzkumy, které se dělaly jednak v ILO, Mezinárodní organizaci práce, ale i ve Spojených státech, ukázaly zajímavou zvláštnost. Podnikat chce maximálně 18% obyvatelstva. Všichni ostatní považují za klíčový faktor života jenom dělat pro někoho, ale mít klid. A tahle ta skutečnost je transformovatelná i na politiku. Ale prosím vás, obávejte se toho, když vám někdo bude vykládat, slíbím vám všechno možné, to, co nemůžu splnit. To je ta známá věta politiku. A nebo já bych vám to splnil, ale víte, ta obezlička, ta mi to nedovolila. Tak v tomhletom ohledu se samozřejmě tvrdí, že demokracie řeckého typu je jediný způsob demokracie, který tady máme, a všichni, včetně vašeho pana Fialu, bojovali za demokracii do roztrhání těla. A zřejmě bojovali tím Foltinovým útvarem na kontrolu dezinformací, že? Za tu demokracii. Ale řeknu to takhle. Ta odpovědnost začíná u každého z nás. A zkuste se zamyslet nad tím, jaký hlasovací lístek vhodíte při příštích volbách, jak se podíváte na člověka, který spravuje vaši vesnici nebo město, jakým způsobem se podíváte sami na sebe do vlastního zrkadla. Učinili jste všechno, co jste učiniti mohli, aby ten svět byl lepší? A když už nic jiného vás nepohne k zamyšlení nad sebou, tak se zkuste zamyslet nad tím, jaký svět chcete zanechat svým dětem, vnukům a pravnukům. A to je podle mě ta klíčová věc, kterou budeme muset řešit. Každý sám o sobě. Tu vám nepomůže žádná příručka, žádný průzkum politických preferencí ani nic jiného. Když budete volit podle průzkumu politických preferencí, tak se stáváte součástí stáda, které nepřemýšlí. A pro ně je kritériální funkcí jediná věc, výška procentních preferencí. Ale zkuste se zamyslet nad osobní odpovědností. Každý sám za sebe. Je někdo by řekl, ale to opakujete stále stejné. Ne. Co chybí v dnešní společnosti? Osobní odpovědnost a ochota k dialogu. Dvě klíčové věci, bez kterých se žádná společnost nedokáže rozvíjet, transformovat a upravit. A zkuste se podívat přes tohleto prisma na vlastní život, na vlastní rodinu, na vlastní okolí. Já vím, že možná budete zrozeni z toho všeho, ale pochopení je základ poznání. Zkuste.
1: Děkuju, pane profesore. Tady dneska už asi poslední dotaz. Vážený pane profesore, co si myslíte o teorii mrtvého internetu? Jak ovlivní lidské myšlení a veřejné mínění fakt, že většinu diskuzí a lajků na sítích dnes generují AI a boti? Faktem je, že dneska vlastně, že jo, ta AI se využívá v oblasti marketingu a právě ty elektronické komunikace a ona to umí jako hezky všechno a tohleto a že dneska už vlastně máte problém rozeznat i co je reálný a co je uměle vytvořený, byť teda tvůrci mají povinnost, že jo, to nějak jako označit, ale opravdu už vlastně ten internet se zaplavuje právě těma výrobkama nebo těma příspěvkama, který jsou vytvořený počítačem AI, jo, a se skutečným, s reálným životem nemá to nic společného. No, kam to všechno směřuje?
0: Věci se diví, i tvůrci AI, že najednou AI lže, podvádí, snaží se zablokovat její vypnutí a podobně. Jak je to možné? Má asi své vědomí. No a odpověď je prostá. Jestliže AI má přístup ke všem knihám, filmům, studiím, všemu ostatnímu, a jestliže víme, že lež je jedna z pracovních metod, která se objevuje ve většině těchto věcí, no tak

0: pak se nedivte, že ta AI je dobrý učedník. No, proč například pak dává ta šílená doporučení? Protože je svým způsobem paradoxně, je anonymní, ne individuální. Anonymní, protože zobecní na všechny poznatky se všech informací, které získala. Ale vetře se vám do vaší mysli, jakože je váš přítel. Vždyť vemte skutečnost, že dnes více jak 37% Američanů, mladých Američanů, komunikuje jenom s AI. Už nechtějí komunikovat s živými lidmi, komunikují s AI. A dokonce se ptají na klíčové věci, s kým mám chodit, s kým nemám chodit, mám ukončit ten vztah, nemám ukončit ten vztah a podobně. Vždyť to je šílený. Ale proč to tak je? Protože jsme líní. A proč bych dělal seminářní práci, když zadám tému AI a tam mi napíše perfektní práci? A to je, prosím vás, jako posun myšlení a civilizace? Nebo AI vám vyřeší vaši zprávu pro vedení organizace? A pro Boha, vždyť to je lenost. A kromě jiného, ta AI nefunguje v zmysle emocionálních struktur. Takže z tohoto hlediska například to rozhodnutí čínského vedení, že od minulého ročního léta všechny soudní rozhodnutí v Číně jsou posuzovány AI a když je nějaký problém, tak platí rozhodnutí AI a ne rozhodnutí soudce, se zdá zdánlivě logické, jasné, zřejmé, jenomže ten lidský rozměr všech těch kauz AI nezvažuje. Nezapomeňte, nemá emocionální rozměr. A v tomhletom ohledu například Jihokorejci chtěli vytvořit dojem vědomí tím, že instalovali senzory na robota zvnitřku i zvnějšku a mělo vzniknout vědomí. No nevzniklo. Čili otváříme pandořinu skřínku něčeho, o čem nevíme, jak to funguje, ale myslíme si, že to vyřeší naše problémy. Vzpomeňte jenom na ty řeči. Jo, AI vyřeší chudobu, nemoci, války, bezpečnost, všechno. No to si opravdu dementně myslíte, že tohle to vyřeší AI? Když to nedokázali vyřešit lidé s jejich emocionální i logickou strukturou chápání a vidění světa? A nezapomeňte, všechno to, co se nazývá AI, jsou pouze jazykový chatboti. Žádná komplexní bytost. Takže z tohoto hlediska platí konec konců i to, co přiznal šéf Anthropiku. Velká část investicí do AI je pouze marketingový produkt. A to roundtableové financování velikých firm, které se zabývají AI, to je přesně ukážka další bubliny, která se tady vytváří. Tak, jak se vytvářila dotcomová bublina v letech 95 až 2000. Takže buďte, prosím vás, opatrní, nebuďte líní a zkuste si skutečně tu seminární práci napsat sami.
1: Děkuju. Tak, tady mám ještě... Vendelín, hezký večer. Děkuji, rád bych se zeptal na technologie volné energie a podobné, nerozjíždí něco třeba Čína nebo Rusko, nebo se taky držej zpátky. A pak tady ještě teda k tomu Endelín napsal, že cestu, co se týče s tou změnou systému volebního, že o tom psal nebo mluvil i pan Blahinka. Máte to tady na streamu, určitě v jedných z těch videích Petra Blahinky, ale pojďme se prosím podívat teda na to, máte nějaký zprávy o tom, že Rusko či Čína teda by se nějak navážno ve velkým, ve větším zabývala touhle volnou energií nebo to, tak Čína teďka odzkoušela, nebo že testuje ten toriový reaktor třeba, což sice není volná energie, ale zase je to daleko levnější a myslím si, že i bezpečnější jako způsob výroby energie. Tak kam to může všechno doběhnout?
0: No vtip je v tom, že mnoho autorů nakonec konstatuje, že množství nových technologií, včetně výsledku reverzního inženýrství při zkoumání havarovaných vesmírných lodí, posunulo poznání a vynálezy zásadním způsobem dopředu. Jenomže spomínte si nakonec osud samotného Nikoly Tesly ve vazbě na Morgana, který financoval střídavý proud, jednosmerný proud a všechno to kolem. Vzpomeňte si, jak skončil spor Beauchampa s Pasteurem a rozvojem farmaceutického průmyslu. Bohužel zase musím konstatovat, jde o peníze. Uvědomte si, že kdyby se skutečně rozvinula technologie výroba aut na vodu, tak těžba ropy, zpracování ropy, transport ropy, distribuční systémy, současné výrobní systémy v automobilkách a podobně, by neměly nic než cenu šrotu. A opravdu si myslíte, že někdo jednoduše přizná, že vlastně víte, ty technologie za biliony dolarů, tak to nic, to vyhodíme a začneme s technologiemi na vodu. Čili tu si musíte uvědomit, jedna věc je skutečně dosažené patenty a vynálezy, které jsou uloženy do trezorech a nesmí se nikde objevit. A skutečnost, že současná spotřební společnost a produkční kapacity představují obrovský majetek, obrovské investice, kterých se nikdo dobrovolně nevzdá. Ano, dělají se tyhle ty pokusy i v Rusku, i v Číně. Většinou je kryje armáda. Ve Spojených státech většinu těchto pokusů a projektů kryje DARPA. Financuje se to cez prostředky Pentagonu. A musíte si uvědomit ještě jednu skutečnou věc. Jestliže ty analýzy finančních kontrolorů ukázaly, že za posledních 15 let zmizely desítky bilionů dolarů vyplacené Pentagonem, ale nebyly známy kde, tak vybudování podzemních měst je pouze jedna část vynaložených investicí. Druhá část vynaložených investicí nepochybně souvisí s novými generacemi technologií a podobně. No a to je právě to, co se objevilo jako těch 13 vědců, kteří se zabývali těmito novými technologiemi i tou technologií nulového bodu, kteří podivně zmizli, za sebe vraždili se a podobně. A dokonce prezident Trump to nechává vyšetřovat těch 13 podivných úmrtí. Všechny jsou vázány na buď kosmické technologie pohybu, anebo na energetické zdroje. Takže jestliže svět je klamán v jiných věcech, tak nepochybně je klamán i v téhleté. No a jedna malá ukázka. Dnes se mluví o větrnicích. Veliké vrtule, výška 200-260 metrů a podobně. Víte o tom, že Francouzi vymysleli větrník, kde není jsou vrtule? Je tam něco jako satelitní anténa s jistými sklopnými systémy, které neprodukuje infrazvuk, není hlučný, nevytváří stroboskopické efekty. A proč se to tedy nestaví? Nebo další francouzské vynález EDF, kdy máte větrník, který má podobu krabice čtvercové, ve které dochází speciálnímu proudění, nemáte tam žádné vrtule, vyrábí to elektřinu a je to skvělé. Proč to není? Protože někdo chce vydělat na těch gigantických větrnicích 260 metrů vysokých, 40-metrovými listy vrtule a podobně. No prosím vás, uvědomte si, že problém není v těch patentech uložených v trezorech. Problém je v tom, že tahle ta společnost jako klíčový primární protokol chápe peníze. V tom je jádro pudla.
1: Děkuju. A já jsem tady měl ještě jo. Tak poslední a děkuju taky za příspěvek. Pane profesore, znáte vesmírné zákony jako zákon lásky, zákon svobodné vůle, zákon míry, zákon rezonance a další. Zabýval jste se někdy tímto tématem?
0: Tyhle ta témata považuji za pouze parciální problémy. Znáte vy klíčové zákony. Zákon dynamické rovnováhy, zákon kvalitativních skoků, zákon diverzity, zákon časových engramů a podobně?
1: Ne. Já jsem jenom laik, já jsem pouze médium. Ale pane profesore, dovolte mi, abych vám za dnešek moc a moc poděkoval za úžasnou přednášku, za spoustu informací, které jsme se dozvěděli z různých oborů. A taky to svědčí o ta vysoká návštěvnost a velký zájem našich lidí. Přátelé drazí, vám všem děkuju za pozornost. Zítra od 6 Vítě Pilmajer, od 8 tady budou Skaldoviny. Uvidíte například Pavla Zítka a Jaroslava Števce a další. A v neděli, jak jsme si řekli, na Slovensku přednáška pana profesora od 14:00. A to si tady najdete zpátky, ten plakátek, já ho teďka tady zrovna ho tady nemám už, ale budeme se na vás moc těšit. A pane profesore, co říci závěrem, pojďte se rozloučit.
0: Krásnej den, krásnej sen, žádné starosti, samé radosti. Všem lidem dobré vůle.
1: Vážení přátelé, děkujeme moc, přejeme vám krásnou dobrou noc, díky za těch 1044 lajků, díky za vaše příspěvky, za vaši podporu, děkuju vám za to, že se stáváte odběrateli tohoto kanálu, protože je to důležitý, je nás tady téměř 94 tisíc odběratelů, takže brzy budeme atakovat 100 tisíc, tady nade mnou vidíte QR kód pro případ, kdybyste nás chtěli podpořit i nějak jinak, třeba pomocí QR kódu. Tak za každou pomoc vám moc děkujeme. Díky za všechno a vám, pane profesor, děkuji za váš čas a mějte se krásně.
0: A mějte se krásně, pište básně a žijte s radostí.
1: Tak, držme se za rytě.
0: Jo, s tvrdým i s měkkým. Hezkou dobrou noc.

0: Srdečně vás zdravím, milí přátelé svobody a hojnosti v míru. Dnes začnu trochu netradičně. Dříve než se pustíme do dalších dvou kapitol z knihy Posvátná ekonomie, bych chtěl zmínit dvě zásadní věci, které se odehrály v uplynulém týdnu, co jsme se neslyšeli. Tou důležitější je shrnutí uplynulého víkendu, kdy jsme se setkali s pár přáteli a dohodli se na spuštění série vzdělávacích kurzů na penzionu Ráj v tom Ráji v Machově kraji v CHKO Kokořínsko poblíž České Lípy a Litoměřic. A zlehka začínáme už o víkendu od 24. do 26. ledna. A více informací už je v současné době na facebookových stránkách a zavěsím to i na YouTube kanál e-Koruny. No, pro informace se dá i napsat požadavek e-mailem přímo na e-koruna@email.cz nebo použít jakýkoliv kontakt přes stránky e-koruna.com. O co tam jde? No, jde o sdílení nejrůznějších znalostí a dovedností, ale především, a já to pokládám za velmi důležité, půjde také o obecné zákony vesmíru. Čili ty zákony, které ať je známe nebo ne, tak jim podléháme. A vše v tomto vesmíru těmto zákonitostem podléhá. Po pochopení těchto základů se budeme ponořovat do dalších a dalších vědomostí a prakticky používat některé techniky, které pomohou člověku užívat své tělo a vůbec žít takový, dalo by se říct, plnohodnotný život. Jo, protože víme, že mozek používáme jenom z nějakého procenta. A dovídáme se, že člověk se může dožít nějakého věku a víme, že nějaký ten průměr dožití je okolo 70 až 80 let. Tak kde je nějaká chyba? Někde bude. A spousta lidí ví, kde ta chyba je, nebo tak. Dělají věci, které tyhle průměry a tak a ty průměry té civilizace nějakým způsobem posouvají úplně někam jinam. A právě o tyhle věci, o tohle sdílení jde. Jo, zajištění dlouhověkosti ve zdravém a prosperujícím těle a mnoho dalšího, co zcela změní život každého jednotlivého člověka. Jo, jak si přivolat určité věci, které potřebujete ve svém životě a tak dále. I když toho samozřejmě je internet, YouTube a tak dále plný, takhle, když si to nazdílíte s lidmi, kteří to prakticky používají a doporučí vám určité věci, techniky, zdroje a knihy a tak podobně, tak vždycky je to nejlepší. Někteří si vzpomínáte, že jsem už před lety hovořil o e-vzdělávání, tehdy jsem to všechno vztahoval k tomu e, aby ta energie, obecná energie, která všechno rozhýbává, aby byla ve všem přítomná, tak tehdy jsem to nazval e-vzdělávání, jako energie vzdělávání, jako jednom ze tří pilířů moderní společnosti. Avšak jsem sám nebyl schopen svou představu nějakým způsobem začít naplňovat, anebo s těma lidma, kteří zrovna v té chvíli byli a prostory, které jsme měli k dispozici. Tak se to nějak tak jako odsouvalo. No a teď, jak se naše společenství rozrůstá a poznáváme, jaké člověčenstvo se k nám připojuje, můžeme tento pilíř začít konečně stavět. Lidé, kteří svou účastí celý projekt podpoří, budou vítáni a pro ty, kteří to mají třeba daleko anebo hluboko do kapsy, budeme poskytovat materiály ke stažení. Takovým způsobem půjde dojít ke stejným výsledkům. O tom žádná, to určitě o to nám především jde. Ale žádá si to samozřejmě větší nějakou odhodlanost a člověk se o ledacos obírá, jo, to znamená o to setkání osobní setkání s těmi předávajícími ty zkušební, osobní zkušenosti a tak dále. No, a ta samotná osobní zkušenost je vždycky lepší. O tom žádná. Tím samozřejmě nechci nějak samouky schazovat. V podstatě vše, co znám, ať už z čehokoliv, z jakéhokoliv oboru, co, nebo věcí, které jsem vám kdy sdělil a tak dále, tak jsem se v podstatě naučil sám také z knih, videí a materiálů, které mi přátelé naposílali a tak podobně. A právě tím, že jsem si takovou cestou prošel, vím, že to není cesta z těch nejlehčích. Takže stále se něco děje, společenství svobodných lidí v hojnosti se rozrůstá a jejich vědomosti a um se sdílí v tomto roce ještě o něco více než kdy předtím. Tak a ta druhá věc je video natočené religionistou Jakubem Jáhlem. Ten označil společenství lidí okolo e-koruny nebo okolo koruny energie směny. Stránky známe jako e-koruna.com za nějakou prapodivnou sektu a že vydávám fiktivní peníze a tak podobně. Tento Jakub je tak trochu zvláštní a zřejmě mu jde více o senzaci a sledovanost než o pravdu a načerpání nějakých informací a poznání. To, co teďka jsem řekl, tak to mi vychází nějak z toho způsobu, jakým jednal. On totiž nejdříve natočil to video plné domněnek a pak mi napsal, zda mu odpovím na pár otázek. Otázky jsem mu zodpověděl, ale nikde je nezveřejnil. Na svém Facebooku má stále mou fotku s nápisem dám vám fiktivní peníze. Jakože já dávám nějaké fiktivní peníze. I když jsem tam dal pod to otázku, zdá se mu to zdá korektní, nijak nereagoval. Samozřejmě ani Facebook nereaguje na nahlášení příspěvku. Marné. Některé entity nemají žádnou morálku. Přichází to ve chvíli, kdy studují genom bezcitných nemorálních druhů humanoidů, kteří se vmísili mezi lidské bytosti. Ani jsem vlastně nechtěl, jo, tím, že to studuju, tak jsem je nijak nechtěl poznat nějak v osobní rovině a tak nějak i tuším, že politická scéna je takovými typy dost přeplněná, takže nějakou představu o tomto typu humanoida mám. Zase na druhou stranu, pokud to nezažijete osobně, nemůžete o tom dost dobře mluvit. Pokud vás náhodou tohle video zasáhne, tak tam prosím dejte nějaký ten komentář, co si myslíte o mně. Jo, já teďka neovlivňuji vás, abyste tam psali nějaké chvalospěvy nebo něco, ale můžete to nějakým způsobem narovnat do té roviny pravdivé. A pokud to jako si myslíte, že s ním souhlasíte, tak samozřejmě i to tam můžete napsat. O mně, o e-koruně a tak podobně. Mně se totiž nelíbí, že tam v podstatě každého člověka, který nějakým způsobem podpořil vznik e-koruny, což mnohokrát vždycky a opakovaně děkuji a děkuji a děkuji a vždycky třikrát děkuji všem, kteří tak udělali a že jsme to dotáhli do tohohle stavu, v jakém v současné době jsme. Tak se i do těch lidí, nejenom do mě, tak se i do těch lidí v podstatě nějakým způsobem naváží, že jsou to chudáci, kteří naletěli a tak podobně. Takže já o žádném člověku, který naletěl, nevím. Pár lidí třeba došlo k nějakému nepochopení a ten příspěvek, který dali jako dar k tomu, aby vznikla platforma e-koruny, tak si vyžádali, že ho chtějí vrátit a to jsem udělal v několika případech. Mám dojem, že to byly dva takové případy. Jo, z jakého důvodu si to ti lidi vyžádali a tak dále, to já nevím, do těch hlav nevidím. Byl tam takový požadavek, na to jsem reagoval tímto způsobem. I když, jo, je to takové zvláštní. No. Když někomu něco darujete, tak to potom žádat zpátky. Ale říkám, nebránil jsem se ani takové věci. Posledně jsem tam u toho videa viděl přes 700 zhlédnutí, z toho vychází, že těch, kteří mají rádi jen katastrofy a ničení, je mnohem víc než těch, kteří by chtěli něco vytvořit a hlavně pomoci změnit. No, svět se mění a solitérství nemá budoucnost. I přes snahy podobných jáhlů budu i nadále usilovat o propojení a spolupráci lidí napříč jejich vzděláním, vědomostmi a zájmy. Jo, tohle vůbec nehraje žádnou roli. Ale fakticky mi jde jen o vás. O lidi, kde jednotlivec nese jméno člověk. S těmi, kdo se spolupráci a sjednocení vysmívají, tahle planeta v budoucnosti skutečně nepočítá. Jak se zrno oddělí od plevku? Uvidíme. Uvidíme, uvidíme. A teď hurá do další kapitoly. Brzy budeme ve finále a pak je docela možné, že se na chvíli odmlčím, jelikož mě to docela vyčerpává a ubírá mi to dost času, který chci právě teďka věnovat do toho vzdělání. Ale člověk míní a pán Bůh mění. Možná, že se tyto pořady změní více ve vzdělávání a budete to tu mít trošku pestřejší. Tak a teď hurá do knihy. Hezký poslech.
1: Kapitola 20. Správné živobytí a posvátné investování. Žili jsme celý život v domnění, že co je dobré pro nás, bude dobré i pro svět. Mýlili jsme se. Musíme změnit své životy tak, aby bylo možné žít podle opačného předpokladu, že totiž co je dobré pro svět, je dobré i pro nás. A to vyžaduje snažit se poznat svět a naučit se, co je pro něj dobré. Wendell Berry. Přebytečné jmění je posvátný trust, který jeho vlastník v průběhu svého života musí spravovat pro dobro komunity. Andrew Carnegie. Dharma bohatství. Aby bylo jasno, cílem neakumulace není očista člověka od zločinů civilizace založené na penězích. To by pomohlo jen našemu egu. Za chudobu nedostáváte žádné kladné body. Neakumulace není cílem sama o sobě. Tím je užívat si skutečného bohatství, kterým je spojení s druhými lidmi a proudění darů spíše než vlastnění falešného bohatství. Co když ale máte bohatství tak velké, že ho v průběhu svého běžného života sdílet s druhými nedokážete? Pro svědomitého člověka by takové bohatství mohlo být spíše břemenem než darem. To, co jsme dostali, musíme správně využívat a těšit se z toho. Bohatství není výjimkou. Lidé, které Bůh obdařil a současně zatížil velkým bohatstvím, nemají o nic větší důvod vzdát se své zodpovědnosti než kdokoliv jiný. Kdo odmítl dary, odpovědnost a příležitost sloužit, s nimiž jsme se všichni narodili. Přemíra bohatství, ať už zděděného v rodině nebo získaného v dřívějším životě, sebou nese touhu dobře ho využívat, je to dharma, cesta povolání ke službě. Vyplýtvat ho na pošetilosti, nesmyslně se ho zbavit nebo zasvětit život jeho rozmnožování, to všechno jsou způsoby, jak toto povolání odmítnout. Cílem je darovat přemíru bohatství způsobem, který je krásný. To může trvat roky i desetiletí. Může to vyžadovat dlouhodobé plánování a vytvoření celých organizací, anebo k tomu může dojít jediným ušlechtilým činem. Ať tak, či onak, je to typ investování, který je spojený s budoucí ekonomikou, v níž společné postavení vychází z dávání, nikoli vlastnění, a v níž bezpečí nevyvěrá z akumulace, ale z toho, že jsem důležitým uzlem v síti proudících darů. To je mentalita zcela odlišná od tradičního vzoru investování, jež ztotožňujeme se zvyšováním bohatství. Původně jsem si myslel, že bychom se mohli obejít bez slova investice. I bez celé této myšlenky. Pak jsem se zamyslel nad jeho etymologií. Investovat z latinského investire znamená oblékat, jako bychom vzali nahé peníze a dali jim nové šaty, cosi skutečného v materiální či sociální oblasti. Peníze jsou nahým lidským potenciálem, tvořivou energií, jež dosud nebyla oděna do materiálních či sociálních konstruktů. Správné investování je cosi jako nastrojit peníze do posvátného oděvu, tedy použít je k výrobě, ochraně a údržbě věcí, které se pro nás dnes stávají posvátnými. Jsou to věci, jež budou tvořit páteř zítřejší ekonomiky. Správné investování je tedy jakýmsi tréninkem na nadcházející svět, psychologickým výcvikem i praktickou přípravou. Díky němu si člověk zvyká na novou mentalitu bohatství, nalézání kanálů pro užitečné dávání a investování vytváří a posiluje tyto kanály, které nejspíš přetrvají i tehdy, když se současný peněžní systém rozpadne. Peníze, jak je známe, asi zmizí, ale vztahy vděků a závazků zůstanou. Jestli dovolíte trochu básnické nadsázky, všechno, co jsem řekl v předchozím odstavci, platí také pro onen druhý přicházející svět, svět za hrobem. Abyste to pochopili, nemusíte nutně věřit v posmrtný život. Představte si sami sebe na smrtelné posteli, kde vám dojde, že s sebou si nic nevezmete. Finanční investice nepřežijí ekonomický pád a stejně tak také konec života znamená konec veškeré vaší akumulace. A z čeho budete mít v ten okamžik radost? Ze vzpomínek na všechno to, co jste kdy dali druhým. Po smrti si sebou bereme jen to, co jsme darovali. To bude naše bohatství, podobně jako v kterékoliv darovací kultuře. Dáváním jsme nahromadili poklady v nebi. Když splyneme s veškerenstvem, dostaneme všechno to, co jsme lidem darovali. Pro lidi, kteří mají peněz málo, začíná nejlepší způsob jejich využití asi nakrmením sebe, svých dětí a uspokojením určitých základních životních potřeb. Avšak dokonalý způsob využití peněz, který přesahuje člověka a jeho milované, vyžaduje cosi, co bychom mohli nazvat investování. V posvátné ekonomice má investice téměř opačný význam, než jaký má dnes. Dnes lidé investují, aby si své bohatství zachovali. V posvátné ekonomice je investováním to, co děláme pro sdílení svého bohatství s druhými lidmi. Podobně jako u neakumulace jde o myšlenku tak jednoduchou, že ji pochopí i dítě. Říká, mám víc peněz, než dokážu využít, takže dovolím, aby je využil druhý člověk. to je investice nebo půjčka. A banka či jiný investiční zprostředkovatel jsou těmi, kdo umí najít druhou osobu, která peníze využije. Bankovní služba ve svém posvátném rozměru praví, pomohu vám najít někoho, kdo dokáže vaše peníze využít krásným způsobem. Jednou jsem sdělil tuto myšlenku skutečnému bankéři, kterého jsem potkal na nějaké konferenci, a jemu vyhrkly slzy. Slzy pochopení duchovní podstaty vlastního poslání. Za tisíc let, až se budou peníze od těch dnešních lišit tak, že už je ani jako peníze chápat nebudeme, základní myšlenka investování přetrvá. Protože díky základní hojnosti vesmíru a nekonečné lidské tvořivosti budeme mít často přístup k proudění darů dalece přesahujících naše bezprostřední potřeby. Peněžní prostředky, které budou časem narůstat, budeme mít vždycky k tomu, abychom díky kolektivnímu lidskému úsilí a partnerství s milovanou zemí vytvářeli zázraky. V tom nejzákladnějším významu je posvátné investování prostě cílevědomé směřování této obrovské hojnosti k nějakému tvůrčímu účelu. Začíná uspokojováním potřeb a rozvíjí se do vytváření krásy. Vytloukat klín klínem. Ve správném investování se projevuje duch daru. Současné investování má bohužel ducha opačného. Buď je motivováno vytěžením, nikoli poskytováním bohatství, nebo je oplátka daru předem určená, či posléze vynucená, případně obojí. Sděluje nám, umožním ti použít tyto peníze, ale pouze, když mi jich vrátíš víc, bez ohledu na to, zda jde o kapitálové investice nebo půjčku, profitují z nich díky výhradnímu vlastnictví vzácných zdrojů s cílem ovládat jich ještě více. Můžeme se na to také dívat tak, že pobídkou pro oplátku daru není vděčnost. Bez ohledu na to, co hlásá předseda ve výroční zprávě, správní rada nestanovuje platby dividend v duchu vděčnosti vůči milionům anonymních investorů. Podle hlavních principů daru můžeme začít žít ještě předtím, než si ekonomika uvědomí, že již krystalizují. Správné investování, investování podle ducha a logiky daru, je možné již nyní. Myšlenky, které nabídnu, budou očividnější po přechodu do nové ekonomiky a vše zahrnující příběhy této ekonomiky propojené já a milovaná země je podpoří. Uplatňovat tyto myšlenky již dnes vyžaduje víru, vizionářství i odvahu. Od žádné osoby nebo instituce, které jsou stále ponořené do starého příběhu, se jejich potvrzení nedočkáte. Z jejich pohledu je to, co vám hodlám nabídnout, šílené. To, co vám chci popsat, je daleko radikálnější než sociálně uvědomělé investování nebo etické investování. Přestože tyto myšlenky kráčí správným směrem, obsahují vnitřní rozpor. Hledají pozitivní finanční návratnost a proto dál pokračují v přeměně světa na peníze. Tradiční investice, které jsou zcela oprávněné v rámci vzestupu, se snaží přispívat k rozšiřování říše peněz a jako odměnu část této říše získávat. Odvážný kapitalista rozpoznává vysoce růstové příležitosti a poskytuje peníze, aby plodili. Ve stabilní či nerůstové ekonomice už tento model vhodný není a právě proto stále více lidí v investující třídě jeho nevhodnost pociťuje. Odtud obrat k odlišnému investičnímu cíli. A sice nápravě přírodních a společenských statků, nikoli jejich stále efektivnějšímu vytěžování. Dovolte mi to říct znovu. V takové nápravě pro investory žádné peníze nejsou. Každý projekt sociálně uvědomělé investice, který slibuje normální míru návratnosti, v sobě skrývá lež, ať už vědomou či nevědomou. Pro ilustraci uvedu dva příklady. Poskytl jsem nějaký rozhovor a poté se jedná velmi chytrá a soucitná žena, která se angažovala v sociálně uvědomělém investování, ohradila. Určitě ne všechny ziskové investice přispívají k likvidaci společných statků. Co když budu investovat do nějaké firmy, která má vynikající nový vynález, třeba v oblasti přenosných fotovoltaických baterií? Pomohu této firmě s kapitálem, ta spousty těchto článků prodá, všichni vyděláme peníze a planeta z toho také bude mít užitek. Dobře. Ale co kdyby firma prodávala články za nižší cenu, například jen takovou, aby se z čisté marže financoval výzkum, vývoj a kapitálové reinvestice? Nebylo by to pak pro planetu ještě lepší, protože zařízení by bylo dostupnější? Cíl platit úrok nebo dividendu investorům, dávat jim pozitivní sazbu návratnosti, je v rozporu s cílem učinit firmu společensky nebo environmentálně uvědomělou. Aby bylo jasno, nenavrhuji, aby podnikatelé sami přestali podnikat tím, že budou prodávat za neziskové ceny. Mluvím tu o investování, nikoli o vydělávání peněz. Jednou věcí je být odměňován za to, že na světě dělám dobré věci. Zcela jiná věc je přidávat peníze k penězům jen díky tomu, že nějaké peníze vlastním. V tom výše uvedeném příkladu by bylo hezké účtovat si cenu stačící na udržení životaschopného podniku, na slušné platy zaměstnancům a na financování rozvoje, výzkumu a tak dále. Jenže kromě toho musí korporace vydělávat další peníze na úroky nebo dividendy investorů. Odkud tyto dodatečné peníze pocházejí? Ze stejného zdroje, z něhož dnes pocházejí všechny peníze. Z dluhů zatížených úrokem a přeměnou světa na peníze. Takže jestli skutečně chcete přispívat k blahu tohoto světa, nechtějte návratnost svých investic. Nepokoušejte se dávat i brát současně. Jestliže chcete brát, a můžete proto mít dobrý důvod, pak berte, ale nepředstírejte, že dáváte. Druhý příklad to ozřejmí ještě lépe. Vzpomeňte si na nejinspirativnější typy sociálně uvědomělého investování. Na mikropůjčky ženám v Jižní Asii. Tyto programy byly očividně velmi úspěšné a poskytly ženám v Indii a Bangladeši novou obživu, přičemž jen nepatrná část z nich nebyla splacena. Jestli vůbec někdy existoval příklad, kdy se lidem dařilo, když konali dobro, pak je to tento případ. Půjčíte 500 dolarů nějaké indické ženě, aby si koupila dojnou krávu. Žena prodává mléko sousedům ve vesnici a vydělává dost, aby uživila rodinu. Platila úrok a splacela půjčku. Zní to ohromně. Ale na chvilku se nad tím zamyslete. Odkud pocházejí peníze na splátky? Od vesničanů. A kde vezmou peníze oni? Tím, že prodávají jiné věci či služby, jinými slovy, pomocí přeměny určité části sociálních a přírodních společných statků na peníze, jak jsem popsal ve 4. kapitole. Výsledek byl stejný jako v případě neblaze proslulé daně na chýši, kterou Britové a další koloniální mocnosti v době koloniální éry používali k ničení soběstačných místních ekonomik v Africe. Byla to prostě jen nevysoká roční daň, placená výhradně v místní měně, která nutila domorodce za tuto měnu prodávat svou pracovní sílu a místní komodity. Lokální ekonomiky se rychle rozpadly a přeměnili v trh pro britské zboží na zdroje pracovních sil a surovin. Se svou krávou má ta žena daleko více mléka, než její rodina dokáže spotřebovat. Komu dá přebytek? Protože musí splácet peněžní půjčku, ať se jí to líbí nebo ne, dá mléko těm, kteří jsou ochotní a schopní jí za něj zaplatit. Kdyby dostala krávu zadarmo a neměla žádný důvod vydělávat peníze, asi by rozdělovala mléko přes kanály tradiční darovací sítě. S finančním závazkem, který visí nad hlavou, to dělat nemůže. Ani kdyby chtěla. Když budeme příběh sledovat dále, položíme si otázku, kdo jsou ti lidé ochotní a schopní jí za mléko platit? Jsou to ti, kteří sami mají příjem v hotovosti. Lidé, kteří potřebují mléko, ho získat nemohou, pokud žijí v převážně darovací ekonomice. Vstup nového podnikání postrkuje vesnici dál od tradiční reciproční sítě směrem ke světu peněz. Kdyby neexistoval úrok na půjčku, injekce $500 do komunity by nemusela být vůbec špatná. V moderních, zchudlých komunitách se často stává, že lidé mají zboží a služby na výměnu, ale postrádají prostředky k jejich směně, protože darovací kultura zanikla. Původní majitelka krávy by bývala mohla použít peníze na platby vesničanům za věci, které by potřebovala, a než by se peníze nakonec dostaly zpět k ženě, jež koupila krávu, bylo by uspokojeno mnoho jiných potřeb a nic by nepřišlo na zmar. I kdyby se všechny peníze vrátily zpět k investorovi, když nic jiného, vesnici by neopustili. Jestliže půjčka nese úrok, je to naprosto jiný příběh. Poskytnutí půjčky s úrokem této ženě se rovná vyvádění peněz z její vesnice. Představte si, že někoho napadne, vidá, v téhle vesnici je bohatství, které se ještě neproměnilo v peníze. Já si z něj něco vezmu. Udělám z vesničanů své zadlužené otroky. To přece moc lidumilný nápad není. Jedním z hlavních půvabů místních měn je, že díky nim zůstávají peníze v komunitě. Půjčka nesoucí úrok v mezinárodně konvertibilní měně dělá přesný opak. Vysává z komunity peníze. Žena prodává mléko místnímu výrobci sýra, ten prodává sýr truhlaři, který ženě postaví pro krávu chlév a tak dále. Peníze sice obíhají, ale navždy v komunitě zůstat nemohou, protože dluh je třeba splatit. Pokud jde o úrok, ten lze splatit pouze, když místní prodají něco okolnímu světu. Tlak na ženu platit úrok se přenáší dál na komunitu v podobě cen mléka. To je tlak, který žene lidi v chudých zemích do práce v továrnách a na plantážích. V peněžní ekonomii, kde se rozpadla původní darovací síť, potřebujete k životu peníze. Prodáte cokoliv, co budete moci. Svou pracovní sílu, svůj čas, své životní prostředí. Jen abyste měli peníze. Ekonomové vám řeknou, že pokud místní ekonomika roste rychleji než úrokové míry na půjčku k zakoupení do jiné krávy, či vlastně na všechny půjčky poskytnuté vesnici, vesnice může splácet dluh i úrok a pořád ještě bohatnout. Jinými slovy, jestliže celá vesnice, stejně jako ta žena s krávou, prodává nové zboží a služby za vyšší cenu, než je úroková sazba, bude vesnice schopná splácet a prosperovat. Teď však znovu přichází stejná otázka. Odkud se ty peníze berou? Na globální úrovni investování založené na úroku vyvolává konkurenci a nekonečné plenění sociálních, přírodních, kulturních a duchovních společenských statků, tedy přeměnu darovací ekonomiky na ekonomiku peněžní. Je zřejmé, že posvátné investování má jen málo společného s přeměnou v zisk. Jestliže chcete vesnici pomoct, půjčte peníze na nulový úrok, což je dar při použití peněz. Jestliže vám místo toho jde o zvyšování vašeho peněžního jmění, pak ho zvyšujte. ale odpusťte si předstírání. Pravdu má přísloví, že dvěma pánům nelze sloužit. V obou případech, které jsem uvedl, vyplavaly v určitém okamžiku na povrch rozpory a člověk si musí vybrat, buď bude sloužit Bohu, nebo mamonu. Taková volba však v posvátné ekonomice už nebude možná. Obě vůle se sjednotí, bude to součást obecného spojení protikladů, které motivuje vznik slovního obratu popisujícího nadcházející dobu jako věk opětovného spojení. Sociálně uvědomilé investice, které slibují dobrou návratnost, patří mezi situace, kdy okrádám Petra, abych zaplatil Pavlovi. Navíc poplatkem za samotnou transakci. Doufám, že předchozí vysvětlení pro většinu mých čtenářů nebylo nutné. Zdravý rozum nám konec konců říká, že myšlenka dobré práce motivované ziskem jistý problém představuje. K zisku může dojít někdy náhodou. Ale dar, který přichází s násilně vynuceným darem na oplátku, vůbec žádným darem není. Je to podvod nebo loupež. Opravdu chcete ve svém životě uplatňovat bezcitné oddělení obchodu od jiných lidských vztahů? Když investujete peníze s úrokem, nepřímo tím nějakému chudákovi říkáte, je mi jedno, co musíš udělat, abys měl peníze. Hlavně mi je dej. Pro dalšího člověka je váš vkladový certifikát hrozbou, že mu bude zabaven majetek. Asi se nezachováte jako Dickensův Ebenezer vydři duch, ale zaplatíte si jiného člověka, aby se tak choval. Jestliže jsou úrok generující investice v podstatě nemorální a přispívají k plenění přírodních a sociálních společných statků, pak je zřejmé, že s úrokem bychom investovat neměli. To samé platí pro každou investici, která podporuje rozšíření oblasti zboží a služeb. Jako sociálně uvědomělí investoři přece nechcete přispívat k monetizaci života a přírody. Tomuto principu se nedá uniknout. Čas od času dostávám e-maily od lidí z finančního průmyslu, kteří čtou má díla a popisují své nápady na sociálně nebo environmentálně uvědomělé investice. Já jim navrhuji svou myšlenku, investiční nadaci, jejímž jasným cílem bude nulová návratnost investice. Z nějakého důvodu mě už žádný z finančních profíků, kterému jsem to navrhl, nikdy znovu nekontaktoval. I přesto, že v ekonomice se záporným úrokem by nulová návratnost investic byla považována za celkem přijatelnou. Nepřimlouvám se za altruistický věk, v němž se pro obecné blaho zřekneme osobního prospěchu. Spíše předvídám splývání osobního prospěchu s obecným blahem. Když například ve své komunitě dám lidem peníze, vytvářím pocit vděčnosti, který může motivovat k nějakému daru na oplátku pro mě či k následnému daru jiné osobě. V obou případech jsem posílil komunitu, která mě živí. Když žijeme v darovací komunitě, přirozeně směřujeme svou vděčnost nejen na nejbližší dávající, ale na celou komunitu tím, že se staráme o její nejpotřebnější členy. Dary vyhledávají potřeby. Naše touha dávat se v komunitě může projevit jako dar člověku, který sám nám nic nedal. Proto se můžeme na každý dar dívat jako na formu investice, dokonce i když přímou oplátku daru neočekáváme. Pořád bereme nahé peníze a v případě dobré investice je odíváme do něčeho pěkného. Špatná investice je oděje do něčeho ošklivého. Takhle prosté to je. Budoucí měna záporného úroku spojí ducha daru s ekonomickým osobním zájmem a půjčky s nulovým úrokem už nebudou pociťovány jako oběť. Vždyť konec konců lpění na penězích přináší menší než nulovou návratnost. V čase, který nám zbývá předtím, než takový systém převládne, je očividné, že půjčovat peníze bez úroku nebo je rozdávat jde proti racionálnímu osobnímu zájmu. Tento osobní zájem je však velmi krátkozraký, protože současný peněžní systém se v příštích pár letech nejspíš rozpadne, zatímco pouta vděčnosti, jež dary vytvářejí, každý společenský chaos přežijí. Jestli patříte k lidem, kteří se zajímají o ropný zlom nebo o některý z dalších čtenářů kolapsu, nejlepší ochranou pro vás může být zapojení se do sítě darů. Začněte s tím už nyní a staňte se tím, kdo dává. 10 milionů dolarů by za pár let mohlo být jen papírovými lístky. Je to další způsob, jak by se z toho, co dáte v tomto světě, mohl stát v tom nadcházejícím hotový poklad. Chcete-li vytvořit svět hojnosti, svět vděčnosti, svět daru, můžete začít tím, že budete používat současné peníze, dokud ještě existují, k vytvoření většího vděku. Když budeme mít dostatečné zásoby vděčnosti, vydrží naše společnost prakticky všechno. Opakuji, že žijeme ve světě základní hojnosti, z něhož jsme svými názory a zvyky učinili svět umělé chudoby. Planetu a ducha jsme poškodili natolik, že bude potřeba mohutného přívalu všemožných darů, abychom je uzdravili. Příliv darů vychází z vděčnosti. Proto je vytváření vděku tím nejlepším, do čeho můžete své peníze investovat. Nezáleží na tom, zda vás vděk uzná jako dávajícího. Konec konců nejvhodnějším objektem vděku je ten, jenž nám dává všechny naše dary, náš svět a naše životy. Abychom se připravili na tuto ekonomiku a už dnes žili v jejím duchu, místo toho, abychom investovali peníze s cílem vydělat jich ještě více, přesměrujeme investiční cíle k používání nahromaděných peněz jako daru, kterými peníze opravdu jsou. Daru ze starého světa do světa nového. Daru našich

Otázka, co budou bohatí lidé dělat se svou hromadou peněz, vede k širšímu problému. Co budeme my jako společnost dělat s bohatstvím, jež se hromadilo po tisíciletí? Co jiného je ostatně toto bohatství než skutečná či donedávna odložená spotřeba? Připomeňme si podstatu peněz. Co přesně se to hromadí při oněch obrovských akumulacích peněz? Peníze se skládají z rituálních talismanů, jimiž koordinujeme lidské záměry a činnosti. Ti, kteří vlastní a hromadí peníze, mají k dispozici prostředky k zacílení a organizaci pracovní síly společnosti. Ke zvýšení množství peněz může dojít pouze na úkor nepeněžní říše, avšak vynakládání peněz může rovněž tuto říši obnovit. Pokud výdaje nejsou investicemi usilujícími o další přeměnu sociálních a přírodních společných statků na zboží. Můžeme použít peníze na nákup zařízení na těžbu dřeva, abychom vykáceli les. Stejně tak je však můžeme použít k tomu, abychom ten les uchovali a chránili. V prvním případě peníze tvoříme, v druhém peníze ničíme. Protože už negenerují žádné zboží a služby. V obou případech nahromaděné peníze umožňují ve velkém měřítku koordinovat lidskou činnost. Představa, že sedím na hromadě bohatství nastřádaného staletími vykořisťování, má zvláštní význam pro americkou generaci baby boomu, narozenou po druhé světové válce, která je poslední generací, jež dospěla v průběhu vrcholící éry naší civilizace. Tato generace stojí nohama v obou světech, ve starém i v novém. Má přístup, mnozí z ní, k hromadě bohatství pocházející ze starého světa. Není však ta stará, aby její vědomí nepřipustilo, nepřistoupilo na spojení se světem novým. Moje generace, kdysi nazývaná generací X a narozená zhruba mezi lety 1965 a 1980, je jiná. Mnozí z nás dokonce ani svým vzděláním nikdy jednou nohou do starého světa nepatřili. V době, kdy jsme dospívali, byl ten svět už tak očividně zkorumpovaný, že jsme se k němu nemohli připojit, abychom v něm vydělali jmění. Někteří z těch, kteří vstupovali do dospělosti v 60. a 70. letech, pořád dokázali věřit v projekt vzestupu. Stále bylo možné účastnit se příběhu lidu, tedy podrobení si atomů, dobývání a ovládnutí vesmíru, neustálému směřování výš a dál. Představuji si, že kdybych se narodil v roce 1957 místo 1967, nebo kdyby mi otec v dospívání nedal přečíst knihy jako Tiché jaro Rachel Carsonové, Orwellův román 1984 a Zinovy dějiny lidu Spojených států amerických, následoval bych vzdělávací program a dnes by ze mě byl profesor matematiky na nějaké univerzitě. Jenže to se stát nemělo. V čase, kdy jsem v 80. letech dospěl, náš příběh lidu už inspirující nebyl. V podstatě jsem ho odmítl a se mnou miliony podobně smýšlejících lidí. Samozřejmě, že věc ve většině ohledů zjednodušuji. Myslím ale, že je pravda, co se říká, že zatímco děti 50. a 60. let se staly milionářskými programátory pracujícími pro Microsoft, děti 70. a 80. let si hrají s Linuxem. To neznamená, že bych těm milionářům z Microsoftu přičítal nějaké morální selhání. V jejich dobách se dynamický vizionářský dvacátník stále ještě dokázal vzrušovat tím, co se dělo v komerčním softwarovém průmyslu. To samé platí pro centrální politické, umělecké, vědecké, lékařské a jiné instituce. Samozřejmě, že už tehdy lidé, kteří měli oči k vidění, stejně jako mystikové uplynulých tisíciletí viděli,

že nevyhnutelný konec příběhu vzestupu přichází. Avšak pro většinu lidí byly krize příliš vzdálené a ideologie panství člověka v jejich myslích příliš hluboce zakořeněná, než aby je odvrátili od aktivní účasti na projektu vzestupu. Sociální dynamika, o níž mluvím, je částečně jev americký. Myslím však, že Američané dokázali celému světu, že ten se nachází na rozmezí mezi starým a novým věkem. Stejně jako příslušníci americké generace baby boomů sedí celý svět na obrovské hromadě bohatství, konečného produktu tisícileté kultury a techniky. Máme mocnou průmyslovou infrastrukturu, máme silnice a letadla, máme k dispozici rozsáhlý aparát technologií, který se po staletí věnuje rozšiřování lidské říše a dobývání té přírodní. Nastal čas nasměrovat nástroje oddělení, nadvlády a kontroly k cílům opětovného spojení a uzdravení světa. Bohatý baby boomer či dědic jmění pocházejícího z minulosti může toto bohatství nasměrovat k nějakému krásnému cíli a nedělat si vrásky z toho, že je svým původem tak trochu poskvrněné. A stejně tak i my máme příležitost a odpovědnost použít akumulované plody naší nadvlády nad zemí nějakým krásným způsobem. Platí to dokonce i pro ty nejohavnější vykořisťovatelské technologie, například pro genetické inženýrství a jaderné štěpení, které dovedly program kontroly k vrcholu arogance. Ve věku úroku, tedy ve věku růstu, bylo základní motivující silou každé nové technologie otevřít nové oblasti pro přeměnu přírodního či společenského bohatství v peníze. Genetické inženýrství umožnilo, aby se genom stal zneužitelným přírodním zdrojem podobně, jako když parní stroj umožnil dolovat hlubinné uhlí a železný pluh rozrušovat půdní drny. Jak budou vypadat technologie, až budou určené k opačnému účelu, k obnovení zdraví planety? Když lidstvo jako celek prochází stejnou změnou vědomí, kterou v posledních pár dekádách prošlo tolik jedinců vyhnaných z Matrixu, kdo ví, k jakým cílům obrátíme ziskové technologie? Když lidstvo již nebude cítit nutkání rozšiřovat svou říši, obrátíme kolektivní vynalézavost a po věky shromažďované poznatky, informace a technologie k cílům spojeným a ekologickým vědomím, s propojeností a uzdravováním. Tím neříkám, že se technologie nebudou měnit. Technologie, které dnes převládají, se uchýlí k nevýznamnému využití, zatímco okrajové technologie, včetně těch v současnosti odmítaných či zesměšňovaných, se dostanou do popředí. Ať už půjde o využívání akumulovaných technologií či akumulovaných peněz, chceme mít jistotu, že je nebudeme používat starým způsobem, tedy jako nástroje k dalšímu oddělování se od přírody či získávání finančního bohatství. To je důvod, proč navrhuji myšlenku využívání peněz ke zničení peněz. Mám tím na mysli používání peněz k obnově a ochraně přírodních, sociálních, kulturních a duchovních společných statků, z nichž byly původně vytvořeny. Výsledkem bude uspíšení kolapsu a zmírnění jeho tvrdých dopadů. Lichvářské peníze se podřizují imperativu narůstej nebo zhyň. Každá položka sociálního nebo přírodního kapitálu, kterou vytvoříme mimo komodifikaci, uspíší zánik lichvářských peněz, vyhladoví bestii. Oblast, v níž zpeněžitelné zboží a služby mohou expandovat, se zmenší. Každý les, který se díky nám nestane řezivem, každý kus půdy, který sebereme developerovi, každá osoba, kterou naučíme uzdravovat sebe a druhé,
Každá původní kultura, kterou zachráníme před kulturním imperialismem, to všechno jsou oblasti, jež peníze kolonizovat nemohou. Úsilí liberálů a reformátorů, i když se mu nepodařilo zastavit pokračující vývoj stroje, nebylo zbytečné. Omezení znečišťování ovzduší například způsobilo, že alespoň část oblohy se nepřeměnila v peníze. Standardizace pracovních podmínek zabránila tomu, aby se zdraví alespoň části dělníků proměnilo v peníze. Protiválečné hnutí snížilo zisky válečného biznisu. Pravicová kritika hnutí za životní prostředí, za lepší pracovní podmínky a proti válkám je oprávněná. Tato hnutí a aktivity ekonomického růstu opravdu ubližují. Když půjdu mezi příslušníky nějaké původní domorodé kultury a budu je přesvědčovat, že samozásobitelské hospodaření je ponižující a primitivní a přemluvím je, aby místo toho pracovali v továrně a připojili se k tržní ekonomice, HDP poroste a já vytvořil investiční příležitosti. Když budu naopak inspirovat lidi k tomu, aby opustili svá dobře placená místa a vrátili se zpátky k půdě, pak HDP klesá. Když vytvořím komunitu, ve které už nebudeme platit za hlídání dětí a místo toho budeme společně pečovat o děti druhých, pak HDP klesá. A když se nám podaří uchránit arktickou národní přírodní rezervaci na Aljašce před těžbou ropy, pak nikdy nevzniknou stovky milionů dolarů. Proto říkám, že používáme peníze, abychom peníze zničili. Stavitelovy nástroje někdy dokážou stavitelův dům také rozebrat. Můžeme se na to dívat i tak, že tyto snahy chránit části společného bohatství zvedají dno, na které musíme spadnout, než přeměna v nový svět dokáže vykrystalizovat. Záměrně používám jazyk léčby závislosti. Dynamika lichvářských peněz je dynamikou závislosti, která se dožaduje stále větších dávek společných statků, aby se udržela v normálním stavu a tím stále větší množství základní prosperity přeměňuje v peníze na nápravu. Jestliže máte závislého přítele, nepomůžete mu, když mu poskytne obvyklou pomoc, například peníze nebo auto náhradou za to, které naboural, nebo jinou práci za tu, kterou ztratil. Všechny tyto zdroje povedou pouze dolů do černé díry závislosti. A stejné je to se snahami našich politiků prodlužovat věk růstu. Díky úsilí generací dobrosrdečných lidí pořád máme část našeho božského odkazu. Půda stále rodí, tu a tam pořád stojí zdravé lesy, v některých částech oceánu jsou stále ještě ryby. Pořád existují lidé a kultury, které zatím neprodali své zdraví a tvořivost. Tento přetrvávající přírodní, sociální a duchovní kapitál je tím, co nás přenese přes proměnu a vytvoří základ pro uzdravení světa. Jestliže jste investorem, je čas zcela přesunout pozornost na vytváření propojenosti, generaci vděků a rekultivaci a ochranu společného bohatství. Čas uvažování, jak si uchovat své bohatství, je pryč. Uchovávání bohatství navozuje představu skupiny hemžících se krys, z nichž každá se snaží vyšplhat přes těla druhých na hlavní stěžeň potápějící se lodi. Místo toho by krysy mohly spolupracovat, pozbírat kousky dřeva a postavit dvor, který je unese. Máme před sebou dlouhou cestu. Správné živobytí. Stejná pravidla, která platí pro správné investování, platí také pro správné živobytí. Správné živobytí a správné investování jsou dvě strany jedné mince. Jestliže správné investování používá peníze jako dar, který napomáhá vytvářet krásnější svět,
Pak správné živobytí tento dar přijímá jako něco, co tuto práci vykonává. V tradičním zaměstnání dostáváme peníze proto, že pomáháme rozšiřovat říši peněz. Zjišťujeme, že abychom si vydělali peníze, musíme se účastnit přeměny dobra, pravdy a krásy v peníze. Příčinou je peněžní systém. Úvěr konec konců dostávají ti, kteří dokážou co nejefektivněji vytvořit nové zboží a služby, nebo je sebrat těm, kteří je vytvářejí. Peněžní systém založený na úroku vykonává systémový tlak na přeměnu veřejného bohatství v peníze a nejvíce vydělávají lidé, kteří jsou v tom nejvýkonnější. Chcete se stát bohatým? Vymyslete způsob, jak kácet stromy efektivněji. Vytvořte reklamní kampaň, která přesvědčí jiné národy, aby místo domácích nápojů pili kolu. Když tolik mladých, idealisticky založených lidí vidí, jak funguje globální ekonomika, rozhodnou se, že nechtějí být její součástí. Pořád od nich dostávám dopisy. Nechci se toho účastnit. Chci dělat to, co miluji, způsobem, který nikomu neubližuje. Jenže v tom nejsou žádné peníze. Jak přežiju? Jak přežijete ve světě, který odměňuje ničení právě těch věcí, jež vy chcete vytvářet, nemluvě o tom, že se dostanete k velkým penězům, bez nichž se významné věci dělat nedají. Naštěstí už dnes existují lidé, kteří vám dají peníze, abyste dělali věci, jež větší peníze vytvářet nebudou. To jsou právě ti lidé, nebo organizace či vlády, které následují ducha správného investování, popsaného výše. Samozřejmě, že řešením není žít z milodaru druhých, kdyby druzí v tom destruktivním podniku museli pracovat usilovněji proto, aby vydělali peníze, které pak dají vám. Avšak, jak jsem již zmínil, lidstvo vlastní obrovské zásoby mnoha forem bohatství nahromaděného během staletí vykořisťování, které může být nyní nasměrováno k jiným cílům, například na uchování a obnovu přírodního, sociálního, kulturního a duchovního kapitálu. Tyto činnosti více peněz nevytvoří, proto ať už za ně platí kdokoliv, v konečném důsledku je vlastně daruje. Jinak řečeno, klíčem ke správnému živobytí je žít z darů. Ty mohou přicházet nenápadně. Řekněme například, že prodáváte fair trade výrobky. Když někdo koupí jeden takový výrobek za několikanásobně vyšší cenu než za stejně fungující výrobek vyrobený ve sweet shopu, rozdíl v nákladech je v podstatě darem. Pak už za něj lidé tolik platit nemusí. Totéž platí, když vaše práce spočívá v instalaci solárního ohřevu vody nebo výstavby ubytoven pro bezdomovce. Mnoho tradičních zaměstnání v oblasti sociálních služeb, jako jsou sociální práce, vzdělávání a podobně, sdílí sílu daru, pokud nepřispívají k většímu výkonu stroje, jenž požírá zemi třeba tím, že učí děti být výkonnými výrobci a bezduchými spotřebiteli. Peníze mohou pocházet od kupujícího, od nadace, dokonce i od nějaké korporace či vlády. Žádná instituce není monolitem. To, co z nich dělá dar, je motiv. Necílí na dosažení nejnižší ceny nebo nevytváří ještě více peněz. Tradiční zaměstnání je opačné. Platí vám mzdu a těží z produktivity prodejného zboží a služeb, která vaši mzdu převyšuje. Tradiční zaměstnání napomáhá při přeměně světa v peníze. Abych byl konkrétní, každé úsilí, které zmenšuje říši peněz, se přibližuje k daru. Jestliže nabízíte rekvalifikační kurzy, vzděláváte někoho v holistickém léčitelství nebo lidi učíte permakulturnímu zemědělství či zahradničení, v konečném důsledku zmenšujete říši zboží a služeb.
Když se vydáte po stopě peněz, které jste dostali za takové činnosti až k jejich původu, kdo si někde úplně na začátku učinil špatnou investici a porušil princip, který dnes ovládá tvorbu peněz. Totiž, že peníze jdou k těm, kteří jich vydělají ještě více. Není náhoda, že obvykle se vydělá jen málo tím, že přeměnu života a světa v peníze obrátíte opačným směrem. Máte-li rádi principy, mohli byste říct, že pro správnou obživu platí dva. Při takovém živobytí používáte svůj čas, energii a další dary k něčemu, co podporuje, uchovává nebo obnovuje nějaký aspekt veřejného bohatství, a peníze či jiný dar, které přicházejí na oplátku, nespůsobují přírodě a lidem žádnou škodu. Nebo, abych to řekl jednodušeji, takové peníze druhým bytostem prospívají a jiným bytostem neškodí. Já však podle principu nežiji a nedoporučuji to ani druhým. Mám se pokusit vypočítat relativní náklady a přínosy vytištění této knihy? Na jedné straně se použila buničina ze stromu, na druhé straně by kniha mohla inspirovat lidi k budování systému nezbytných pro udržitelnost země. Lidé jsou experty na promýšlení rozhodnutí spojených s principy. Jestliže je rozpojení příliš velké, své principy pozmění, ale předstírají, že jich stále drží. Proto, co se týče správného živobytí, věřím tomu, co cítím jako dobré a správné. Můžete se zeptat. A co když se mi zdá dobré a správné obchodovat se zubní pastou nebo pracovat pro hedžový fond či navrhovat jaderné zbraně? Řekl bych vám, ať to klidně děláte. Zaprvé proto, že s tím, jak poroste uvědomění světa, taková práce už nebude vypadat jako blahodárná ani jako správná. Za druhé proto, že když si zvyknete důvěřovat těmto zdáním a pocitům, povedou vás, až nastane čas, tuto práci opustit a udělat něco odvážného. Za třetí proto, že odmítat naše vnitřní touhy kvůli principům je součástí příběhu o vzestupu a ovládnutí přírody. Myšlenka, že naše tužby jsou špatné, že je musíme překonat kvůli něčemu vyššímu, je vnitřním odrazem tohoto příběhu. Je to stejný postoj, který nás odrazuje od štědrosti, protože co když si ji nemohu dovolit? Sebedůvěra, za kterou se přimlouvám, je neoddělitelná od základní premisy v této knize. Jak jsem ji vyložil v první kapitole, jsme zrozeni k vděčnosti, k potřebě a touze dávat. Jinými slovy, spolehněte se na to, že ve skutečnosti netoužíte podílet se na přeměně světa v peníze. Mějte důvěru v to, že se svým životem chcete nakládat krásným způsobem. Takže navrhuji, abychom se při obživě orientovali na své potřeby a touhy dávat. Navrhuji, abychom se na svět dívali s otázkami, jaké příležitosti se tu nabízejí k dávání, jak nejlépe uplatním své dary. Mějte tyto otázky na mysli a neočekávané příležitosti se dostaví. Jakákoliv situace, v níž nedáváte své životní dary něčemu, co je pro vás dobré, se rychle stává nesnesitelnou. Je v pořádku, když to, co cítíte jako dobré a správné, neslouží ničemu jinému než obživě vaší rodiny. Rozhodující je přístup ke službě. Když se pokoušíte o správnou obživu z pocitu viny, skončíte nejspíš její napodobeninou. Některé nevládní organizace nejsou ničím jiným než obrovskými samolibými projekty, umnými způsoby, jak umožnit lidem, aby sami sebe potvrzovali. To všechno je jen o egu.
Cílem správného živobytí není vytvořit pozitivní obraz vlastní osoby. Lidi, kteří to z tohoto důvodu dělají, docela dobře poznáte podle jejich defenzivních postojů, lichoměrnosti a bohorovnosti. Cílem správné obživy je nasměrovat svou energii k něčemu, co milujete. Takové pojetí by mělo probouzet pocity osvobození, nikoli morálního břemene, nikoli další věci, kterou máte udělat správně, abyste byli dobří. Abyste se učili správnému živobytí, věnujte se službě každý den. Důvěřujte své touze dávat, připomínejte si, jak dobrý je to pocit. A buďte otevření příležitostem sloužit, zvláště když na to nemáte dost odvahy. A když ji opravdu nemáte dost, netrapte se tím. Obavy, které blokují vaši ochotu dávat, nejsou vašimi nepřáteli. Jsou určitou formou bezpečnostního krunýře. Když vyrůstáme, stávají se obavy, které nás kdysi chránily, omezujícími. Už s nimi nemáme trpělivost a snažíme se jich zbavit. Ta netrpělivost přináší novou odvahu. V dnešní době se takto vyvíjí celé lidstvo. Plán vzestupu, který se kdysi jevil jako dobrý a správný, posouval hranice vědy, dobýval vesmír, triumfoval nad přírodou, se už jako správný nejeví. Jelikož důsledky těchto ambicí již déle nelze ignorovat. Společně jsme dospěli do kritického okamžiku, v němž se staré už tolerovat nedá. Ale nové se ještě neprojevilo navenek. Ne jako obecně sdílená vize, přestože pro mnoho jedinců nové už reálné je. Takže když uvažujeme o správném živobytí či správném investování, buďme umírnění. Kvůli sobě i druhým spoléhejme na přirozenou touhu dávat a důvěřujme přirozenému vývoji, který nás k té touze pohání. Místo abychom se pokoušeli dostat se k ní vlastní i cizí provinilostí a nedokázali se ubránit licoměrnosti, můžeme nabízet příležitosti, odvahu dávat a také štědře oceňovat a chválit dary druhých. Můžeme na druhé pohlížet nikoli jako na sobecké, ignorantské nebo lenivé lidi, kteří to prostě nechápou, ale spíše jako na božské bytosti toužící dávat celému světu. Můžeme to vidět, můžeme o tom mluvit a můžeme to vědět s jistotou, že naše poznání slouží pro nás i pro druhé jako pozvání, abychom do této pravdy vstoupili. Kapitola 21. Práce v kultuře daru. Naše situace tady na Zemi je zvláštní. Každý z nás sem přichází na krátkou návštěvu, neví proč, i když někdy se mu zdá, že nějaký účel tuší. Pokud však jde o každodenní život, jednu věc víme, že jsme tady pro druhé. Albert Einstein. Důvěřovat vděčnosti. Ta otázka se objevuje znovu a znovu. Jak mohu sdílet své dary v dnešní peněžní ekonomice a přitom si vydělávat na živobytí? Lidé, kteří si kladou tuto otázku, jsou povětšinou umělci, léčitelé nebo aktivisté ztrácející naději, že najdou způsob, jak být placeni za to, co dělají. Jiní mají úspěšné firmy nebo profese, ale začínají pociťovat, že na způsobu, jakým spoplatňují své služby, není něco v pořádku. A opravdu tomu tak je. Účtovat si poplatek za službu nebo i za zboží narušuje ducha daru. Když se přesuneme do mentality daru, bereme své výtvory jako dary pro druhé lidi nebo pro svět. Předem určovat, jaký dar dostanu na oplátku, je v rozporu s povahou daru, protože pak už to není dávání, ale spíše obchod a prodej. A navíc se mnoho lidí, zvláště umělců, léčitelů a hudebníků,
na svou práci dívá jako na činnost posvátnou, která čerpá z božského pramene a jejíž hodnotu ani vyčíslit nelze. Ocenit ji penězi vyvolává pocit devalvace, svatokrádeže. Jenže umělec si přece zaslouží za svou práci nějakou náhradu, že? Za slovy náhrada či kompenzace se skrývá myšlenka, že svou prací jste obětovali něco ze svého času. Ten jste strávili prací, ačkoliv jste ten čas mohli strávit něčím jiným. Dalším kontextem, v němž slovo náhrada používáme, je soudní řízení. Například, když někdo usiluje o odškodnění za zranění, bolest a utrpení. V ekonomice, která si zaslouží přívlastek posvátná, už nebude práce ztrátou času nebo marněním života. Už to nebude na záležitost bolestná a provázená utrpením. Posvátná ekonomika chápe, že lidé touží pracovat, touží využívat svou životní energii tam, kde se budou moci projevit jejich dary. V takovém pojetí není žádné místo pro náhradu. Práce je radostí, důvodem k vděčnosti. Ve svých nejlepších projevech je její cena nevyčíslitelná. Nezní vám rouhačsky mluvit, řekněme, o kompenzaci Michelangela za to, že vymaloval strop Sixtinské kaple, nebo Mozarta za to, že složil Requiem? Za něco tak božského není žádná peněžní suma dostatečná. Jediným vhodným způsobem, jak nabídnout ta nejkrásnější díla, je darovat je lidem. I když jen pár lidí má v dané chvíli genialitu Mozarta, posvátné dílo dokážeme vytvořit všichni. My všichni dokážeme předávat dál cosi, co nás přesahuje. To cosi skrze nás nachází svou formu a používá nás jako nástroj, aby se na zemi projevilo. Vidíte, jak cizí je představa kompenzace u takového druhu díla? Cítíte, jak nečestné je prodávat posvátnou tvorbu? Bez ohledu na cenu jste se prodali lacino a lacino jste prodali také pramen, z něhož dar vycházel. Rád to říkám takto. Některé věci jsou příliš dobré na to, aby se prodávaly. Můžeme je pouze darovat. Čtenář okamžitě začne přemýšlet. I přesto, co jsem právě řekl, se asi opět přistihnete při myšlence, že umělec si přece zaslouží dostat za své dílo nějakou náhradu. Tak hluboce zakořeněné je v nás myšlení věku oddělení. Takže mi dovolte ho přeformulovat. Nezaslouží si ten, kdo daruje nádherné dary, dostávat nádherné dary na oplátku? Odpověď, pokud má slovo zaslouží, vůbec nějaký význam, zní ano. V posvátné ekonomice k tomu dojde spíše prostřednictvím vděčnosti než nutnosti. Postoj prodávajícího zní, dám ti tento dar, ale jenom, když mi za něj zaplatíš. Jenom, když mi dáš to, co já považuji za cenné. Přesto se cena bez ohledu na svou výši bude prodávajícímu vždycky zdát nízká. Postoj dárce naproti tomu zní, dám ti tento dar a důvěřuji ti, že mi dáš něco, co budeš považovat za přiměřené. Jestliže jste dali velký dar a nedočkali se vděku, je to možná znamení, že jste obdarovali špatnou osobu. Duch daru odpovídá potřebám. Vzbuzovat vděk není cílem dávání. Je to znamení, ukazatel, že dar byl darován správně, že uspokojil potřebu. To je další důvod, proč
Nesouhlasím s jistými duchovními naukami, které praví, že opravdu štědrá osoba si nezaslouží dostávat něco na oplátku, i kdyby to byl jen vděk. Podívejme se na to teď prakticky. Poté, co jsem nějaký čas s touto otázkou zápasil, jsem si uvědomil, že zatímco mi nedělá dobře účtovat si za svou práci peníze, mám dobrý pocit z toho, že přijmu peníze od lidí, kteří jsou vděční, že mou práci dostali. Stupeň pociťovaného vděku je u každého člověka jedinečný. Nemohu vědět dopředu, jak cenná pro vás tato kniha bude. Ani vy sami to dopředu nevíte. Proto je v rozporu s duchem daru platit za něco neznámého předem. Louis Hyde to ilustruje velmi jasně. Teď je snad jasnější, proč jsem dříve řekl, že poplatek za nějakou službu má tendenci zmenšovat účinek vděčnosti. Jde o to, že přínos většinou nemůžeme stanovit předem. Nedokážeme určit plody své práce, dokonce ani nevíme, jestli je vůbec někdy ochutnáme. Vděčnost vyžaduje nesplacený dluh a my jsme k ní motivováni jen po dobu, po kterou tento dluh pociťujeme. Když se přestaneme cítit dlužní, s vděčností končíme a děláme dobře. Proto prodávat dar, který měl něco či někoho proměnit, vztah zkresluje. Naznačuje, že k daru na oplátku došlo v době, kdy k němu vlastně ještě dojít nemělo, protože proměna ještě nebyla dokončena. Předplacený poplatek sráží váhu daru i jeho význam jako příčinu proměny. Terapie a duchovní systémy poskytované prostřednictvím trhu proto budou často energii potřebnou na změnu čerpat z odporu k bolesti spíše než z přitažlivosti dosažení nějakého vyššího stavu. A já podnikal všemožné kroky, abych svou práci dělal v souladu s duchem daru. Například jsem co nejvíce svých knih, audionahrávek a videí zpřístupnil online bez poplatku a vyzval jsem čtenáře, aby na oplátku dali dar vyjadřující jejich míru vděku. Ten dar nemusí být nutně pro mě. Jestliže například vděk čtenářů směřuje k tomu, aby se s mým dílem seznámil celý svět, možná, že vhodnějším darem bude poslat to dál. Obvykle se řídím následujícími pravidly. Když hovořím na konferenci, která přednášejícím nabízí honorář, většinou ho neodmítám, protože myšlenky, s nimiž přicházím, byly dlouhou dobu okrajované. Trvám na platbách srovnatelných s přednášejícími, kteří mají blíže k zavedeným společenským strukturám. Chci tím naznačit, že mé názory mají také svou cenu. Navíc mi někdy nabídka platby předem napovídá, jak moc lidé chtějí to, co nabízím. Chci své dary předávat tam, kde jsou žádané, a peníze jsou jedním z několika způsobů, jak tato přání sdělit. Je důležité, aby se z života v daru nestal nějaký fetiš nebo měřítko cnosti. Nedělejte to proto, abyste byli dobří. Dělejte to proto, abyste se dobře cítili. Když zjistíte, že se radujete nad pěkným tučným šekem, jak se raduji i já, je to zcela v pořádku. Nás lidi těší dostávat velké dary. Dokonce, i když se cítíte, jak se opět občas stává i mně, jako lakomec, necita i chamtivec. Prostě i tento pocit berte v úvahu. Cesta zpátky k daru je dlouhá, protože jsme se mu velmi vzdálili. Považuji se za jednoho z mnoha průzkumníků nového a dávného území, který se učí z objevů druhých a ze svých vlastních chyb. Když pořádám nějakou výjezdní skupinu, obvykle si účtuji poplatky pouze za ubytování, stravu a drobné výdaje a výzvu účastníky k darům.
a lidem poradím něco v tomto smyslu. Je to na vás. Dejte mi jakýkoliv obnos, nebo nedávejte vůbec nic. Jde o to, abyste po skončení měli pocit jasnosti, vyváženosti a patřičnosti. Dejte obnos, který odráží vaši vděčnost a význam, jaký to pro vás mělo. To není žádný recept. Je to duch, který se přizpůsobuje každé jedinečné situaci. Obvykle zjišťuji, že lidé jsou docela štědří. Trvalo mi nějakou dobu, než jsem se dostal do stavu vědomí, v němž tento model chování opravdu funguje. Když mám vztek na lidi, kteří nic nedávají, když chci vyhlašováním vznešeně znějících principů nutit lidi, aby dávali více, než jim diktuje upřímný vděk, když nenápadně vyvolávám v lidech pocity viny tím, že zmiňují své obtíže oběti nebo nároky spojené s poctivými potřebami, duchem daru vůbec nežijí. Místo toho žijí v něčem, co se podobá mazanému žebráctví, a to k daru téměř okamžitě vysychá, jako by tento stav odrážel. Nejenže jsou lidé odrazováni od dávání, ale vysychá i můj vlastní pramen daru. Když jsem prozkoumával na daru založené modely podnikání a radil ostatním, jak je realizovat, objevil jsem různé nejasné motivace, které omezují jejich úspěšnost. Včetně pochybností nad tím, co člověk nabízí, nebo touhy vypadat jako bezúhonný člověk, očisťovat se od spoluviny na tom, penězi poháněném stroji, který ničí svět, nebo se prostě jen vyhýbat spletitým lidským dramatům kolem obchodu. Můj onlineový kurz Život v daru nabízí promyšlenější způsoby, jak usilovněji pracovat na očištění autentických darovacích motivací od zvyklostí a obav, které nám tržní ekonomika vštípila. Zjišťuji, že dokud jsou mé záměry ohledně darů autentické, příliv darů odpovídá jejich odlivu, nebo ho dokonce převyšuje. Někdy je způsob šíření daru na oplátku tajemný. Nelze ho jednoznačně vystopovat, nebo jeho stopy vůbec nevedou k ničemu, co jsem daroval já sám. Ale přesto někdy příchozí dar nese cosi z ducha původního obdarovávání. Někdy dar, který jsem dostal, spojuje s darem, který jsem dal. Pouze nějaký nenápadný náznak synchronicity nebo symbolu. Racionální mysl říká, že dar na oplátku nemá vůbec nic společného s tím, co jsem dal. Stejně bych ho dostal. Ale srdce ví, že je to jinak. Když se budeme živit podle principů darů, budeme určitý čas žít jen s vírou, že dary přijdou, protože dar na oplátku přichází až později. Žádnou jistotu návratnosti daru nemáme, takže takto vlastně zjišťujeme, jestli to vůbec myslíme vážně. Ego bojuje a neustále omílá argumenty, jak se pokoušíme nacházet nějaké zajištěné výhody. Když už žádné peníze nepřijdou, snad bych aspoň mohl dělat reklamu své štědrosti, aby mě lidé chválili. Mohl bych si také v duchu gratulovat a cítit převahu nad těmi, kteří na rozdíl ode mě tak úplně v daru nežijí. Podle mých zkušeností nám každý krok k daru nahání hrůzu. Nechat dary odcházet musí být reálné, jinak se žádné dary na oplátku nedostaví. Podnikání v daru. Dříve než aplikuji tento model na jiné druhy podnikání, uvědomme si, že jestliže pracujeme v daru, od ostatních nás neodlišuje otázka, jak nakládáme s penězi. Důležitější je záměr. Zrodila se tato práce v mentalitě daru, tedy pro vylepšení a zkrášlení tohoto světa, nebo se jedná o prostředek k získání peněz?
Není žádnou hanbou vydělávat peníze na vlastní obživu a obživu své rodiny. Když to ale srdce a okolnosti dovolují, většina lidí chce také pracovat pro větší dobro. Takový druh práce se snaží fungovat v darovací ekonomice. Jenže ve spoustě podnikání dává asi větší smysl chovat se podle modelu konvenčních placených služeb a vedle toho poskytovat slevy nebo přispívat na veřejně prospěšné činnosti. V dnešní době už existuje řada firem, které tvůrčími způsoby uplatňují darovací ekonomiku. Netvrdím, že můj model je nejlepší nebo že je to jediný způsob, jak žít v daru. Jsme průkopníky nového druhu ekonomiky a aby správně fungovala, bude nutné ji zkoušet a dopouštět se omylu. Nabízím pár příkladů lidí, kteří podnikají podle jednoho či obou klíčových principů daru, které jsem probíral. Za prvé cenu. Dar na oplátku neurčuje dávající, nýbrž přijímající. Za druhé, dar na oplátku se vybírá až poté, co byl předán prvotní dar, nikoli předem. Zdaleka nejpřirozenějším využitím darovací ekonomiky je digitální obchodování, protože bez ohledu na to, zda se jedná o píseň, film, knihu, podcast nebo software, mezní náklady na výrobu se po první kopii blíží nule. Běžná tržní dynamika se neuplatňuje, jestliže zásoby jsou v podstatě neomezené. Cena je libovolná. Proč tedy produkt nenabídnout jako dar? Nechme příjemce vybrat si cenu podle vděku, který pociťují vůči tvůrci a podle touhy jej podpořit. Já osobně i ti, kterým radím, jsme zjistili, že tento přístup funguje lépe než omezení a volné verze založené na náhodném působení reklam nebo jiné pokusy vystavět umělé platební brány. Ty se zákazníkem nevytvářejí přátelský vztah. Ve svých onlineových kurzech si dávám pozor, aby byl přístupný celý obsah bez ohledu na to, kolik nebo zda vůbec účastník platí. Pro předplatitele neexistuje žádný prémiový obsah nebo zvláštní výsady. Nevyslovené poselství zní: důvěřuji vám, že podpoříte toto dílo, jestliže jste za něj vděční. Samozřejmě, že nejsem jediný, kdo tohle na internetu dělá. Internet je plný nabídek darů. Verze většiny důležitých druhů uživatelského softwaru jsou dostupné zdarma. Rád bych povzbudil ještě více hudebníků, programátorů a jiných tvůrců, aby tento model přijali. Těm, kdo si nemohou dovolit platit, umožní přístup k hojnosti produktů, podporovaných těmi, kteří mají to štěstí, že zaplatit mohou, čímž napomáhají rozvoji smysluplné věci a žité realitě každého, kdo myslí na druhé. Možná namítáte, ano, ale my přece musíme platit účty. Je však třeba překonat zvyk, že lidé nebudou dávat dary, pokud k tomu nebudou přinuceni. Například tím, že jim něco odepřeme. Když je nabídka upřímná a příležitost darovat přátelská, bez postranních úmyslů a srozumitelná, výsledky nás utvrzují v pravdě, že dávání a přijímání usiluje o rovnováhu. Podobně spousta hudebních skupin nabízí svou hudbu online a zdarma. Nejznámějším průkopníkem darovacího modelu pro nahranou hudbu byla skupina Radiohead, která v roce 2007 nabídla posluchačům album In Rainbows na základě pravidla zaplať kolik chceš, i když skoro 2/3 těch, kteří si album stáhli, se rozhodlo za něj nezaplatit. Statisíce lidí za ně pár dolarů zaplatili a miliony dalších kopií se prodaly na iTunes jako CDčka nebo prostřednictvím jiných kanálů. Kritikové tento úspěch zlehčovali jako anomálii.
kterou umožnilo ikonické postavení skupiny Radiohead, ale tento základní model dál vzkvétá, zvláště v hudebním průmyslu, protože tradiční distribuční kanály se pro většinu skupin stále častěji stávají málo praktickými. S nedigitálním zbožím jsou darovací biznisové modely komplikovanější a vyžadují větší míru důvěry. Přesto existuje mnoho úspěšných příkladů. Moje žena Stella provozuje léčitelskou praxi na bázi darů a totéž dělá i mnoho dalších léčitelů a léčitelských center. Darovací model se využívá také v restauracích. V prvním vydání této knihy jsem uvedl restauraci One World, jeden svět, která funguje od roku 2003 v Salt Lake City, kavárnu Same, aby se mohli najíst všichni, provozovanou od roku 2008 v Denveru, a Better World Cafe, kavárna lepšího světa, otevřenou v roce 2009 v New Jersey. Karma Kitchen v Berkeley v Kalifornii a dokonce některé franšízy Panera Bread, amerického obchodního řetězce rychlého občerstvení s pekárnami a kavárnami. Nyní je jich příliš mnoho, než abych je mohl všechny vyjmenovat. Schválně si vyhledejte na internetu restaurace, kde platíte, kolik chcete. Kupodivu existuje i právní firma, která už před více než 10 lety včlenila do svého podnikání prvek zaplať, kolik chceš. Valorem Law Group, firma zabývající se soudními spory se sídlem v Chicagu, přidala do svých faktur řádek úprava ceny, který se objevuje na konci faktury nad prázdným řádkem cena celkem. Klient do něj napíše kladné nebo záporné číslo a celkový poplatek podle něho upraví. Velmi tuto firmu obdivuji, protože ze striktně právního hlediska je tato část faktury poměrně bláznivá. Někdo by mohl upravit fakturu vepsáním celkové platby a nic nezaplatit a firma by se právní cestou asi bránit nemohla. Nemohu nabídnout obecný vzor pro to, jak provozovat nedigitální podnik pomocí darů. Jedním z možných přístupů je účtovat peníze pokrývající pouze přímé náklady. Ty by zahrnovaly mezní náklady a přidělené fixní náklady, ale nikoli náklady utopené. Takže kdybyste například někomu zaváděli do domu instalatérské trubky, mohli byste si účtovat materiál, benzín na dopravu a snad polovinu vašich denních nákladů na běžné platby za kapitálové vybavení, to je půjčku na váš nákladák, podnikatelskou půjčku a tak dále. Jasně byste klientovi řekli, že váš čas, práci a odbornost dostává darem. Na faktuře byste uváděli celkové náklady, dále nevyplněný řádek označený jako dar a teprve pod ním řádek cena celkem. Variantou tohoto vzoru je následovat příklad firmy Valorem a uvádět normální cenu, jež odráží tržní cenu s řádkem navíc označeným jako úprava ceny nebo úprava dle vděku. Většina lidí pravděpodobně zaplatí jenom tržní cenu. Vy jim ale můžete vysvětlit, že ji mohou upravit, pokud jsou s prací velmi spokojeni nebo naopak velmi nespokojeni. Další možností je neurčit žádnou cenu, ale na faktuře uvádět různé řádky, například náklady na materiál, související firemní výdaje, odpracované hodiny, tržní cena za tuto službu a tak dále. Tímto způsobem se klient sice může rozhodnout, že za nic nezaplatí, dokonce ani za materiál, ale když nic jiného, tak aspoň dostal tuto informaci. Tou je příběh daru, zmíněný výše. Dary byly i tradičně doprovázeny příběhem, které pomáhaly příjemcům určovat jejich hodnotu. Darovací model podnikání není zase tak vzdálený od standardní praxe, jak byste si možná mysleli. Běžnou vyjednávací taktikou dnešní doby je výrok: podívejte se, tady jsou mé náklady, níž jít nemůžu. Není však o tolik jiné říct: tady jsou mé náklady, můžete mi zaplatit více podle hodnoty, kterou jste podle vašeho přesvědčení dostal.
Zákazník bude mít často velmi dobrou představu o tržní hodnotě zboží nebo služeb, které nabízíte, a pokud vůbec v obchodním vztahu existuje něco jako opravdová lidskost, pravděpodobně zaplatí cenu blízkou ceně tržní. Jestliže vám skutečně něco připlatí, můžete to interpretovat jako signál vděku. Jestliže je někdo vděčný za to, co jsem mu dal, budete toužit dávat ještě více. Jestliže někdo vděk neprojevuje, víte, že dar tak úplně nepřijal. A nejspíš si podruhé rozmyslíte znovu tuto osobu obdarovat. Přeloženo do obchodního vztahu to znamená, že se rozhodnete znovu neuzavřít obchod s někým, kdo vám zaplatil cenu jen nepatrně převyšující náklady, nebo vám nezaplatil vůbec. Dáte přednost obchodu s někým, kdo použil peníze jako symbol a kdo vám jimi projevuje vysokou míru vděčnosti. A tak by to také mělo být. Někteří lidé potřebují naše dary více než jiní. Máte-li chleba, budete ho chtít dát hladovému. Vyjádření vděčnosti nám pomáhá zaměřit se tam, kde naše dary dojdou nejlepšího uplatnění. Takže právě tak, jako dnes, bude mít podnik tendenci uzavírat obchody s těmi, kteří zaplatí nejvíce, i když určitou roli mohou hrát i nepeněžní projevy vděčnosti. To je něco jiného, než motivace uzavírat obchody s těmi, kteří nabízejí nejlepší cenu. A tento rozdíl je zásadní. V souladu s duchem daru není cena nabízena předem. Nejprve je nabídnut dar a teprve poté, co byl přijat, dochází k daru na oplátku. Nemohu se ubránit poznámce týkající se podobnosti mezi tímto přístupem a různými studiemi z oblasti teorie her, které se věnují otázkám altruismu a opakujících se dilemat mezi vězni. Vzpomeňte si na princip něco za něco, abyste věděli, o čem je řeč. V podstatě jde o to, že v mnoha situacích, v nichž existují opakované interakce mezi jednotlivci, které nic nespojuje a jež různými způsoby odměňují spolupráci či zradu, se jako nejlepší ukázala strategie nejprve spolupracovat a mstít se pouze tomu, kdo nedávnou spolupráci odmítl. Podobné uvažování mě vede k myšlence, že biznisový model, který jsem naznačil, může být časem vlastně finančně úspěšnější než ten běžný. Protože mentalita daru je nám dnes tak cizí, podnikání v daru někdy vyžaduje trochu poučení. Zjistil jsem, že když nějakou akci inzeruji pod hlavičkou založeno na dárcovství, někdy se k ní lidé chovají jako k něčemu nevýznamnému, co nemá velkou cenu, a myslí si, že když se za vstup neplatí, nebude to nejspíš nic hodnotného nebo důležitého. Přijdou pozdě, nebo nepřijdou vůbec, nebo od ní moc neočekávají. Vstupné je jakýsi druh rituálu vysílajícího našemu podvědomí zprávu, že tohle je něco hodnotného, nebo já tohle beru opravdu vážně. Spolu s ostatními lidmi pořád experimentujeme, abychom našli lepší způsoby, jak platbu za službu použít správně a nespronevěřit se duchu daru. Jsme na začátku nové éry a její další vývoj bude vyžadovat určitou praxi a experimentování. Je zřejmé, že v době, kdy tohle píšu, většina korporací a vlastníků firem není připravena vstoupit do modelu podnikání založeného na daru. To je v pořádku. Vždyť je přeci můžete trochu popostrčit. Jednoduše, model zaveďte tak, že budete krást jejich produkty, že budete například stahovat nebo kopírovat digitální obsah jako písně, filmy, software a tak dále. Když budete cítit vděk vůči tvůrcům stažených obsahů,
Pošlete jim nějaké peníze. Byl bych docela šťastný, kdybyste totéž udělali s touto knihou. Bude však těžké udělat to protiprávně, protože běžný copyright si nenárokuji. Vsadím se, že stránku s autorskými právy jste si pozorně nepřečetli, i když není tak rozvláčná jako jiné podobné stránky. A obsah je dostupný online bez poplatku. Přesto v případě, že se vám opravdu podaří tuto knihu ukrást,

přirozeně uplatňuje v profesích, v nichž je předdávaná hodnota něčím nepostižitelným. Hudebníci, umělci, prostitutky, léčitelé, poradci i učitelé, ti všichni nabízejí dary, které se znehodnotí, když jim přidělíte cenu. Když to, co nabízíme, je pro nás posvátné, pak jediným čestným způsobem, jak to nabídnout, je darování. Žádná cena nemůže být dost vysoká, aby vyjádřila posvátnost božského. Když si jako přednášející řeknu o nějaký poplatek, svůj dar umenším. Jestliže jste příslušníkem jedné z výše uvedených profesí, mohli byste uvažovat o experimentování s darovacím modelem podnikání. Pamatujte však, že když tento model použijete jako chytřejší způsob, jak dostat zaplaceno, nebude to fungovat. Lidé dokážou odhalit falešný dar, který není darem, ale zprostředkovatelem zisku. Ve všech výše zmíněných profesích se nehmatatelné šíří prostřednictvím čehosi hmatatelného. A právě to první, to nepostižitelné, se přirozeně chce usídlit v říši darů. Vlastně to platí pro každou profesi. Vždycky je tu cosi, co se nedá kvantifikovat, co přesahuje komoditu a tudíž i cenu. Každá profese je proto potenciálně posvátná. Tak například zemědělství. Co dělá z potravin čehosi hmatatelného nástroj posvátného? Pěstuje je někdo, komu velmi záleží na výživě a estetických vlastnostech potravin. Pěstují se způsobem, který obohacuje ekosystém, půdu, vodu a obecně celý život. Jejich produkce a zpracování přispívají ke zdraví společnosti. Jinak řečeno, posvátné potraviny se zabydlely v síti přírodních a společenských vztahů. S láskou jsou pěstovány pro lidi a zemi, což není žádný abstraktní vztah, nýbrž láska k této půdě a těmto lidem. Anonymně milovat nedokážeme. Možná proto mi občas anonymní charita, která nevytváří žádné propojení, připadá chladná. Ale posvátné potraviny někdo vypěstoval právě pro mě. Když pohlížíme na svou práci jako na něco posvátného, snažíme se ji dělat dobře kvůli ní samotné, spíše než aby vyhovovala něčemu vnějšímu, například trhu, stavebnímu zákonu nebo školní známce. Stavař, který vykonává posvátnou práci, možná pomocí zvláštních technik použije materiály, kterých si nikdo nevšimne, protože zůstanou po staletí ukryté ve zdech. Nedělá to kvůli nějakému racionálnímu přístupu, pouze kvůli uspokojení, že to dělá správně. Totéž platí pro majitele firmy, který platí vyšší základní mzdy, než určuje trh, nebo pro výrobce, který dalece převyšuje environmentální standardy. Nemají žádná racionální očekávání výtěžku, přesto však zisku dosahují. Občas způsoby naprosto nečekanými. Nečekané výnosy jsou naprosto v souladu s povahou daru. Jak to vyjádřil Louis Hyde, dar mizí za rohem, vytrácí se v tajemnu a my nevíme, jak k nám docestuje zpátky. Jiným způsobem, jak pohlížet na nečekané plody, které se rodí z této tajemné oblasti, je skutečnost, že když žijeme v duchu daru, dějí se zázraky. Mentalita daru je určitým druhem víry, určitým druhem odevzdanosti, což je předpokladem pro zázrak. Díky daru jsme schopni i nemožných věcí. V Oregonu jsem potkal muže, který vlastní společnost pro správu majetku a specializuje se na domovy pro nízkopříjmové seniory. Je to naprosto nemožný biznis, říká. Jeho podnikatelské odvětví je ve stavu neustálé krize, protože se v něm prolínají vzájemně působící, ale neslučitelné činitele v podobě lékařských institucí, pojišťoven, důsledků vládních regulací, chudoby klientů a všeobecného zmatku ve financování. V týdnu, když jsem ho navštívil,

0: mu volali dva z jeho největších konkurentů a prosili ho, aby převzal jejich ztrátová zařízení. Navzdory všemu tento muž vybudoval inspirující pracoviště a důstojné prostředí, ziskový, rozrůstající se podnik, který je pro toto odvětví vzorem. Jak to dělá? Každý den, svěřil se mi. Vejdu do kanceláře, abych čelil hromadě neřešitelných problémů. Vůbec netuším, co s nimi. Takže jediná věc, kterou mohu udělat, je oddat se službě. A pak mi jako zázrakem začnou řešení padat do klína. Ten, kdo se oddává službě, je umělcem. Chápat práci jako posvátnou znamená oddat se jí a stát se jejím nástrojem. Ať už jde o hmotný, duchovní nebo společenský výtvor, podvolujeme se pokorné službě čemusi, co existovalo již dříve, ale navenek se ještě neprojevilo. Proto umělec žasne nad svým vlastním výtvorem. Takový pocit mám, kdy čtu nahlas z knihy Vzestup lidskosti a nevěřím, že jsem něco takového dokázal napsat. Jedná se o samostatnou entitu, zrodila se skrze mě, ale mým výtvorem není o nic víc, než když rodiče stvoří dítě nebo farmář zasadí špenát. Oni vyšlou impuls k životu, poskytnou místo k růstu, ale neznají a ani nepotřebují znát detaily buněčného dělení. I já jsem vyživoval svou rostoucí knihu z každého dostupného zdroje a s občasnými potížemi ji zlů na své mysli porodil do materiální podoby. Přestože intimně znám každý její detail, neopouští mě pocit, že kniha existovala už dříve a mým schopnostem se vymyká. Stejný pocit jsem měl u svých dětí. V jistém smyslu již existovali a vyrostli do toho, do čeho vyrůst měli. Což pak si může rodič přičítat zásluhy za úspěchy svého dítěte? To je jistá forma krádeže. Ani já si nemohu přičítat zásluhy za krásu svých výtvorů. Já jim pouze sloužím. Uvádím to proto, abych ukázal, že stejná logika, kterou církevní otcové Thomas Paine a Henry George uplatňovali na půdu, je uplatnitelná na plody lidské práce. Existují sami o sobě, my jsme jejich sluhové, podobně jako jsme sluhové a nikoli vlastníci půdy. Tyto plody nám byly darovány a my je dáváme dál, proto nás přitahuje podnikání v duchu daru. Cítíme, že je dobré a správné, protože nás spojuje s pravdou. Otevírá nás proudění bohatství, které přesahuje hranice našich představ. To je původ a zrod každé velké myšlenky nebo vynálezu. Napadly nás. Jak bychom si mohli myslet, že je vlastníme? Jediné, co můžeme udělat, je předat je dál. A udržovat tak otevřený kanál, jímž budeme skrze nějž, budeme nadále přijímat posvátné dary v různých podobách, od různých lidí i všeho dalšího, co existuje. Pokud jde o pohnutku posunout se k darovacímu modelu podnikání, všimněte si, že pro mnohé z posvátných profesí už starý model stejně nefunguje. Žil jsem nějakou dobu v městečku Harrisburg v Pensylvánii. I když to určitě není nejpokrokovější místo na zemi, žijí tam doslova stovky holistických a alternativních lékařů, inzerujících v místních médiích Holistic Health Network a přinejmenším polovina z nich poté, co inzerovali svůj bylinkářský nebo jogínský program, plán holistické výživy, masážní terapie, naturopatické, hypnoterapeutické, andělské, křišťálové, polaritní, reiki či kraniosakrální léčby nebo jiné programy. Myslela na svou budoucí kariéru v nějaké kanceláři nebo v centru holistického zdraví s klienty platícími 85 nebo $120 za jedno sezení. Je prostě nemožné, aby se takový sen vyplnil více než několika málo z nich. Přesto školy a tréninkové programy stále chrlí nové léčitele. Dříve nebo později bude většina z nich muset opustit model založený na klientovi a sezení a začít nabízet své dovednosti darem. Co se děje v těchto profesích, začíná se dít i jinde. Mohli bychom to připisovat nadvýrobě, dluhovému převisu, snižující se mezní návratnosti investování nebo dalším ekonomickým faktorům. Skutečností ale zůstává, že starý model výdělku se ocitl v krizi. Podobně jako výše uvedení holističtí lékaři, i my ostatní brzy nebudeme mít jinou možnost, než masově se přizpůsobit odlišnému modelu. Ve staré ekonomice se lidé věnovali zaměstnáním a kariérám proto, aby si vydělali na živobytí. Z hlediska přežití není nic tak posvátné, abychom to neprováděli a neúčtovali si za to peníze. Jestliže pracujete kvůli přežití v olověném dole v Číně, pak vám nejspíš nebude vadit vyjednávat a požadovat za svou práci nejlepší možnou cenu. Můžete se na to ale dívat také tak, že vlastní přežití a přežití vašich milovaných je samo o sobě posvátným úsilím. Chci vnést do této diskuze umírněný a realistický tón. Nemyslete si prosím, že obhajuji nějaké měřítko svatého altruismu či sebeobětování. Když se smíříte se snížením platu, žádnou nebeskou odměnu nezískáte. Jestliže v současné době vaší hlavní starostí přežití nebo bezpečí práce, pro vás pravděpodobně nebude cestou k vyjádření vašich darů. Zaměstnání budete prožívat prostě jako zaměstnání. Co děláte především pro peníze a co byste opustili nebo radikálně změnili, kdybyste nežili pod finančním tlakem. I přesto se můžete cítit okradeni, podobně jako lidé žijící život, v němž jim někdo platí za to, aby ho žili, který ale jejich vlastním životem není. Podobně jako v případě otroka přinuceného pracovat nebo zemřít. Což ovšem neznamená, že byste měli překonat svůj strach, opustit zaměstnání a věřit, že všechno bude v pořádku. Život v daru není nějakou další věcí, kterou byste měli dělat, abyste byli dobrými lidmi. Strach není v naší pokračující válce proti já žádným novým nepřítelem, následníkem těch starých skřetů hříchu a ega. Posvátná ekonomika je součástí širší revoluce lidského bytí. Vnitřně je to konec války proti já. Vnějškově je to konec války proti přírodě. Je to ekonomický rozměr nového věku, věku opětovného spojení. Takže pokud zjistíte, že v zaměstnání otročíte, pracujete pro peníze, děláte práci spíše tak, než nejlépe, jak umíte, vybízím vás ke změně tohoto zaměstnání jen tehdy a jedině tehdy, až budete připraveni. Možná, že teď vidíte své zaměstnání jako dar, jako něco, co vám dává pocit bezpečí na dobu, než se svou připraveností skutečně ztotožníte. Navzdory tomu, co hlásají mnozí duchovní učitelé, strach není nepřítelem. Opak lásky, praví jeden z nich. Zamrzlá radost, říká druhý. Ve skutečnosti je strach strážcem, který nás udržuje v bezpečném místě, v němž budeme růst. Mohli bychom dokonce říct, že strach je darem. Jak rosteme, strachy, které nás kdysi chránily, se nakonec stanou našimi omezeními a my zatoužíme se narodit. Že k tomu dojde, je nevyhnutelné. Důvěřujte v sebe nyní a budete si důvěřovat i tehdy, až vás touha povede k překonání starých obav a ke vstupu do větší, jasnější říše.
1: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Svobodný.

Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysí vás zdraví Vítek. Vítejte při poslechu druhé epizody dvoudílného pořadu Hořké ovoce Guatemaly.

Stručně zrekapituluji, co jsme slyšeli v prvním díle. Po dětství a dospívání bratrů Dalisových jsem se zaměřil na jejich vzestup. Ellen budoval svou kariéru špiona, zatímco John Foster rostl jako právník. Po vzestupu německého nacismu hráli bratři Dalisové významnou roli v podpoře Adolfa Hitlera. Po válce byla rozpuštěná OSS a vznikla CIA. John Foster se stal ministrem zahraničí a Ellen ředitelem CIA. Společně vytvořili tandem pro svržení režimů v Íránu a Guatemala. United Fruit byla korporací, která byla ve středu zájmů.

Jacobo Arbenz Guzmán. Pozemková reforma. Arévalův mandát skončil 15. března 1951. Za přihlížení tisíců lidí předal prezidentskou šerpu svému zvolenému nástupci Jacobo Arbenzu Guzmánovi. Jednalo se o první pokojné předání moci v historii Guatemaly. Arévalo ovšem neměl slavnostní náladu. Ve svém projevu na rozloučenou litoval, že nemohl pro svůj lid udělat více. Banánoví magnáti, Rooseveltovi spoluobčané, se vzbouřili proti troufalosti středoamerického prezidenta, který dal svým spoluobčanům právní rovnost se ctihodnými rodinami vývozců. Tehdy učitel, vynalézavý a romantický, z pozice prezidenta své země zjistil, jak pomíjivé, křehké a kluzké jsou zářivé mezinárodní doktríny demokracie a svobody. Tehdy jsem s nejhlubší sklíčeností a bolestí pocítil s následným rozhořčením tlak oné anonymní síly, která bez zákonů a morálky vládne mezinárodním vztahům a vztahům mezi lidmi. Nastupující prezident tento tlak pociťoval ještě intenzivněji. Guzmán byl 37-letý plukovník, který se podílel na vedení povstání proti Ubikovi v roce 1944. Ovšem v žádném případě nebyl typickým důstojníkem guatemalské armády. Jeho otec byl lékárník, který emigroval ze Švýcarska a spáchal sebevraždu, když byl Jacobo ještě chlapec. Tím skončila jeho naděje, že se stane vědcem nebo inženýrem. Ale jeden přítel ze švýcarské komunity mu zařídil místo na vojenské akademii. Tam dosáhl skvělých studijních výsledků a vynikal v boxu a pólu. Byl také nápadně pohledný, modrooký a světlovlasý, ale s latinským profilem. Na středoamerických atletických závodech se seznámil s mladou salvadořankou Mariou Kristínou Villanovou, která byla navzdory jejímu původu z vyšších vrstev vášnivou stoupenkyní levice. Po jejich svatbě ho povzbuzovala k rozvoji sociálního cítění a politických ambicí. Obojí projevil ve svém inauguračním projevu, ve kterém stanovil tři základní cíle svého prezidentství. Přeměnit naši zemi ze závislého národa s polokoloniální ekonomikou v ekonomicky nezávislou zemi. Přeměnit Guatemalu ze země svázané především feudální ekonomikou v moderní kapitalistický stát. A provést tuto transformaci způsobem, který zvýší životní úroveň velké masy našeho lidu na nejvyšší úroveň. Byl to skutku rozsáhlý program. Jakmile jej prezident Guzmán začal prosazovat, dostal se do sporu se všemi třemi americkými společnostmi, které ovládaly guatemalskou ekonomiku. Nejprve oznámil plány na vybudování veřejného elektrického systému, který by narušil vysoce lukrativní monopol společnosti Electric Bond and Share. Pak se zaměřil na společnost International Railways of Central America, která vlastnila téměř všechny železniční tratě v zemi, včetně jediného spojení mezi hlavním městem a atlantickým přístavem Puerto Barrios, jehož většinu také vlastnila. Guzmán navrhl vybudovat nový hlubokomořský přístav, otevřený pro všechny, s dálničním spojením s hlavním městem. Potom se postavil krutě nevyváženému systému vlastnictví půdy, který byl příčinou chudoby v Guatemale. Dosáhl přijetí přelomového zákona, který ohrozil samotnou společnost United Fruit. Zákon o agrární reformě, který Národní shromáždění schválilo 17. června 1952, byl vrcholným dílem guatemalské demokratické revoluce. Podle jeho ustanovení mohla vláda zabavit a přerozdělit veškerou neobdělávanou půdu na pozemcích větších než 672 akrů a odškodnit vlastníky podle přiznané daňové hodnoty půdy. To byl tvrdý oříšek pro United Fruit, která vlastnila více než 550 tisíc akrů, tedy asi pětinu orné půdy v zemi, ale obdělávala z ní méně než 15%. Společnost tvrdila, že tyto rozsáhlé úrodné pozemky potřebovala pro budoucí nepředvídané události. Občanům země,
kde statisíce lidí hladověly právě kvůli nedostatku půdy, to připadalo hrubě nespravedlivé, což také bylo. Tři vzájemně propojené společnosti, kterých se Guzmánovy reformy dotkly nejvíce, ovládaly Guatemalu po celá desetiletí. Společnost United Fruit byla zdaleka největším vlastníkem půdy v zemi a největším soukromým zaměstnavatelem. Vlastnila 46% akcií společnosti International Railways of Central America, čímž si zajistila nákladní dopravu a přístup do Puerto Barrios za velmi výhodné ceny. Společnost Electric Bond and Share dodávala energii pro železnice a banánové plantáže. Dohromady tyto tři společnosti investovaly v Guatemale více než 100 milionů dolarů. Guzmán je podrobil řadě nových nařízení a mnozí z jejich vedoucích pracovníků a akcionářů ho začali nenávidět. Stejně tak newyorský právník John Foster Dulles, který všechny tři korporace zastupoval. Počátkem roku 1953 zabavila guatemalská vláda 234 tisíc neobdělávaných akrů z 295 tisíců akrů plantáží společnosti United Fruit v Tikisate. Nabídla náhradu ve výši 1,185 milionů dolarů. To byla hodnota, kterou společnost přiznala pro daňové účely. Tedy, abychom rozuměli, Guatemala znárodnila pouze tu půdu, kterou United Fruit nevyužívala. Tato půda jen ležela ladem a byla neobdělávaná. Navíc za tuto neobdělávanou půdu nabídla Guatemala adekvátní částku jako náhradu. Naprosto férové podmínky, žádné komunistické znárodnění, jak by jistě zněla americká propaganda. Vedení společnosti United Fruit ovšem tuto nabídku odmítlo s tím, že nikdo nebral vážně ocenění, které si ale sama korporace stanovila. Ta požadovala 19 milionů dolarů. To je také vtipné, protože to nádherně ukázalo podvod na daních této korporace. Když United Fruit musela platit daně v Guatemale, podhodnotila svou půdu na 1,1 milionu dolarů. Čím menší částka, tím menší daně. Ovšem, když byla postavená před otázku prodeje půdy, teprve tehdy vyčíslila její skutečnou hodnotu na 19 milionů dolarů. Kdyby tuto částku uvedli původně, museli by také platit 19x vyšší daně. Takhle nejen, že vlastnili pětinu orné půdy v Guatemale, ale ještě ji 19x podhodnotili, aby platili 19x menší daně. Tak toto korporace dělají. Samozřejmě veškeré zisky se stahují ze země na účty zahraničních korporací, což typicky vidíme u nás ve formě stovek miliard na dividendách každý rok.

Mistr propagandy Edvard Bernays znovu tahá za nitky. Většina Guatemalců považovala přerozdělení půdy za vítaný krok v zemi, kde začínala kvést demokracie. Z Washingtonu to ale vypadalo úplně jinak. Mnoho starých přátel United Fruit nastoupilo v této době do vlivných funkcí v Eisenhowerově administrativě. Považovali tyto zákony nejen za nezákonné a pobuřující, ale také za důkaz komunistického vlivu. Protože Guatemala byla tradičním lídrem ve Střední Americe, obávali se také, že jakékoliv reformy, které by tam uspěly, by se rychle rozšířily do dalších zemí. V jejich myslích se obrana United Fruit a porážka středoamerického komunismu spojily v jediný cíl. Toho mohli dosáhnout pouze svržením Guzmána. United Fruit získala v Guatemale mýtický status pod vedením Sema Zemureje, vizionáře a banánového krále, který v roce 1911 zorganizoval svržení honduraského prezidenta Miguela Dávily a stal se jednou z nejmocnějších osobností Střední Ameriky. O tom jsem podrobně hovořil ve druhém díle mého pořadu Začátek Amerikorporace. Když se Guatemala v roce 1944 stala demokratickou zemí, Zemurej vycítil, že reformní vláda této země způsobí United Fruit potíže. V sázce byla vysoká částka a on si chtěl být jistý, že americké veřejné mínění stálo na jeho straně. Rozhodl se najmout externího odborníka na vztahy s veřejností. Stal se jim Edvard Bernays, synovec Sigmunda Freuda. Edvard Bernays je otcem moderní propagandy, který položil její základy v první světové válce. Tady pracoval po boku týmu prezidenta Woodrowa Wilsona. Rád se označoval za otce public relations a nenašel se nikdo, kdo s ním nesouhlasil. Jeho specializací bylo to, co nazýval vědomou a inteligentní manipulací s organizovanými zvyky a názory mas. Podrobně jsem o něm hovořil v prvním díle mého pořadu Média a propaganda. Neexistoval nikdo lepší pro takovou práci. Bernays navrhl Zemurejovi, aby společnost United Fruit zahájila kampaň, která by očernila obraz guatemalské vlády. To by jí podle něj mohlo rozhodujícím způsobem oslabit a možná spustit události, které by vyvolaly její pád. Ještě nikdy předtím nevedla americká korporace přímo na území Spojených států propagandistickou kampaň, jejímž cílem by bylo podkopat prezidenta cizí země. Zemurej se proto zdráhal, aby byla United Fruit první. Pak mu na jaře 1951 Bernays poslal zprávu se znepokojivými událostmi. Reformistický vůdce vzdáleného Íránu Mohammad Mosaddegh právě provedl nemyslitelnou věc a znárodnil anglo-íránskou ropnou společnost. Guatemala by mohla následovat jeho příkladu, napsal Bernays ve své zprávě. To bylo všechno, co Zemurej potřeboval slyšet. Pověřil Berníse zahájením kampaně a výsledky se brzy začaly projevovat. Nejprve vyšla série článků v New York Times, které líčily Guatemalu jako oběť rudých. Objevily se, když Bernays navštívil vydavatele Timesu Artura Salzbergera. Následovaly reportáže v předních časopisech, z nichž většina byla psaná s Berniesovými užitečnými radami. Pak začal Bernays organizovat tiskové zájezdy do Guatemaly. Ty přinesly zářivé depeše o společnosti United Fruit a děsivé o vzniku marxistické diktatury v Guatemala.

Guatemala, rudé strašidlo. Do kampaně špinění Guatemaly se připojili i významní členové amerického kongresu. Nejvýrazněji se mezi nimi projevil senátor z Massachusetts se známým jménem Henry Cabot Lodge, potomek dvou rodin, kterým United Fruit pomohla zbohatnout. Jeho dědeček půl století před ním přednesl ve stejném kongresu projev, díky kterému pomohl zajistit americkou kontrolu nad Kubou a Filipínami. Loď teď přednesl štvavé projevy, ve kterých guatemalské vůdce líčil jako kryptokomunisty. Předseda většiny ve sněmovně reprezentantů John McCormack pravidelně vystupoval s mrazivými varováními, že guatemalští demokratičtí vůdci se stali podřízenými kremelskému plánu na ovládnutí světa a měnili svou zemi v sovětské předmostí. McCormack pocházel také z Massachusetts, kde společnost United Fruit po generace udržovala prosperitu. Tato rétorika dosáhla nového vrcholu po přijetí zákona o agrární reformě. Mocní úředníci ve Washingtonu, kteří byli produktem mezinárodního obchodního světa a naprosto neznali realitu guatemalského života, považovali myšlenku přerozdělování půdy za marxistickou. Guatemalská komunistická strana byla ve skutečnosti skromnou záležitostí. I v době svého největšího rozkvětu měla jen několik stovek aktivních členů, žádnou masovou základnu a žádnou podporu na ministerstvu zahraničí nebo v armádě. V 61 členém národním shromáždění neměli komunisté nikdy více než 4 křesla. V Guzmánově vládě nezasedal nikdo, ačkoliv mezi jeho nejbližší poradce patřili 2 mladí nadaní komunisté. Jeden z nich byl vůdcem odborové federace a druhý charismatický rolnický organizátor. Guzmán byl levicově orientovaný a zaujatý marxistickými myšlenkami. Často dráždil Ameriku symbolickými gesty. Například tím, že dovolil oficiálním novinám obvinit americké jednotky, že v Koreji používali bakteriální zbraně. Nebo že dovolil Národnímu shromáždění držet minutu ticha, když v roce 1953 zemřel Stalin. Možná tyto incidenty považoval za banální. Úředníci ve Washingtonu se jich ale chopili jako důkazu, že se stal nepřítelem. Jestliže první chybou Američanů při hodnocení Guzmána bylo přesvědčení, že vedl Guatemalu ke komunismu, druhou chybou byl předpoklad, že tak činil v rámci hlavního plánu vypracovaného v Moskvě. Zejména ministr zahraničí Dulles neměl nejmenší pochybnosti o tom, že Sovětský svaz aktivně pracoval na utváření událostí v Guatemale. Jenže pravda nemohla být vzdálenější skutečnosti. Sověti neměli s Guatemalou žádné vojenské, hospodářské a dokonce ani diplomatické vztahy. Žádná delegace Guatemalců nikdy nenavštívila Moskvu. Nikdy se neobjevil žádný důkaz, který by toto hluboké americké přesvědčení potvrdil. Ani v rozsáhlém archivu spisů, které CIA získala po převratu, ani v žádném jiném dokumentu nebo svědectví, které se od té doby objevilo, není žádný náznak toho, že by se sovětští představitelé v 50. letech o Guatemalu alespoň trochu zajímali. John Foster Dulles to nemohl tušit. Byl fanaticky přesvědčený, že Sověti stáli za každou výzvou americké moci ve světě. Stejně jako zbytek Eisenhowerovy administrativy. Guatemala byla obklopená souhvězdím nepřátelských tyranů, kteří vycházeli vstříc americké moci. Byl to základ budování sítí v Latinské Americe, které jsem popisoval v pořadu Semena zkázy. Anastasio Somoza v Nicaraguji, Rafael Trujillo v Dominikánské republice, Fulgencio Batista na Kubě, François Duvalier na Haiti a Marcos Pérez Jiménez ve Venezuele. Navzdory této nerovnováze považovali bratři Dullesové Guzmána za vážnou hrozbu pro Ameriku.

Operace Úspěch. První fáze přípravy. John Foster Dulles a jeho kolegové nastoupili do úřadu s odhodláním zbavit se problematického režimu v Guatemale, ale neměli jasnou představu, jak toho dosáhnout. Cestu jim ukázal triumf Kermita Roosevelta v Íránu. Rozhodli se navrhnout guatemalskou verzi operace Ajax. Aby vyjádřili své sebevědomí, dali jí krycí název Operace Úspěch. 3. prosince 1953 CIA schválila počáteční částku 3 miliony dolarů na zahájení akce. Měla začít propagandistickou kampaní, pokračovat vlnou destabilizujícího násilí a vyvrcholit útokem zinscenovaným tak, aby vypadal jako domácí povstání. Tato operace by však byla mnohem rozsáhlejší než ta v Íránu. Šéf CIA Allen Dulles měl v úmyslu najít vhodného opozičního vůdce mezi guatemalskými exulanty, vybavit ho milicí, která by se mohla tvářit jako plnohodnotná povstalecká armáda, a najmout americké piloty, kteří by bombardovali Guatemalu. Když bude v zemi panovat chaos, měl v úmyslu nechat amerického velvyslance sdělit vojenským velitelům, že mír se vrátí pouze v případě, že svrhnou Guzmána. Velvyslancem, kterého ministr zahraničí Dulles vybral pro tuto práci, byl John Purifoy, absolvent West Pointu v Jižní Kalifornii, který neuspěl u zkoušek do zahraniční služby a v touze pracovat ve státní správě přijal místo výtaháře v Kapitolu. Snadno si našel přátele a s pomocí známostí z rodného státu získal místo na ministerstvu zahraničí. V roce 1950 se stal velvyslancem v Řecku, kde se projevil jako rázná osobnost. Byl nejšťastnější, když řídil rychlá auta nebo odsuzoval levičáky. Jeho vášeň proti levičákům přitáhla Dallesovu pozornost a na konci roku 1953 byl jmenovaný novým americkým velvyslancem v Guatemale. Večer 16. prosince se Purifoy poprvé a jedinkrát setkal s Guzmánem. Setkání trvalo 6 hodin během prodloužené večeře v Guzmánově oficiální rezidenci. Když Guzmán začal hovořit o zneužívání společnosti United Fruit, Purifoy ho přerušil a řekl, že skutečným problémem v Guatemale je vliv komoušů. Druhý den poslal Dallesovi strohé hodnocení muže, na kterého se zaměřili. Pokud to není komunista, tak to určitě zvládne, dokud se nějaký neobjeví. Normální přístupy v Guatemale fungovat nebudou. Svíčka pomalu a jistě dohořívá a je jen otázkou času, kdy budou velké americké zájmy zcela vytlačené, dodal Purifoy zlověsně. Právě tato slova chtělo Dulles slyšet. Přinesl telegram Eisenhowerovi, který ho vážně přečetl. Než jí dočetl, rozhodl se podle vlastního vyjádření dát operaci Úspěch konečný souhlas. Eisenhowerův příkaz odstartoval druhé spiknutí CIA proti cizí vládě. Bylo vedené autonomně v rámci CIA. To znamenalo, že její koordinátor, plukovník Albert Henny, mohl podávat zprávy přímo Allenu Dullesovi. Agent CIA Albert Henny byl chicagským podnikatelem, který vedl pobočku CIA v Soulu a řídil polovojenské výpady do Severní Koreje. Henny zřídil tajné velitelství na vojenském letišti v Opaluka na Floridě na okraji Miami, překladiště zbraní na Friendsfield v zóně panamského průplavu a síť odlehlých letištních ploch v Hondurasu a Nikaraguji. Tam vládli diktátoři, kteří si horlivě přáli Guzmánovo svržení. Tracy Burns řídil klíčový psychologický aspekt akce. Jeho hlavními propagandisty měli být David Attlee Phillips, pověřený vytvořením falešné rozhlasové stanice Hlas osvobození, která by vysílala dezinformace do Guatemaly, a budoucí zloděj z Watergate Howard Hunt, který vyráběl karikatury, plakáty, letáky a novinové články pro použití v Guatemale a zbytku Latinské Ameriky. Šéf CIA Allen Dulles to všechno považoval za skvělé, ale plukovník J.C. King, vedoucí operací na západní polokouli pro ředitelství plánů CIA, se ozval s nesouhlasem. King neměl pro vlastence jako Guzmán žádné pochopení, ale obával se dlouhodobého dopadu Hennyho ambiciozního plánu.
King protestoval. Vyvolá to občanskou válku uprostřed Střední Ameriky. Ellen Dulles reagoval pozváním Kinga i Hennyho do svého sídla Highlands v Georgetownu. U koktejlu jim sdělil, že už neměli důvod se hádat. Prezident Roosevelt a ministr zahraničí a jeho bratr v jedné osobě nařídili, aby byl Guzmán svržený. Úkolem CIA bylo tento rozkaz splnit. Jdi do toho, chlapče, řekl Ellen a poplácal Hennyho po širokých ramenou. Máš zelenou. Operace Úspěch byla nyní ve Washingtonu plně schválená a plně financovaná. Konečná částka byla 4,5 milionu dolarů, což bylo více, než kdy CIA na tajnou operaci vynaložila. Chyběl jí pouze jeden podstatný prvek. Guatemalec, který by hrál roli vůdce povstalců. Po několika falešných pokusech se CIA rozhodla pro bývalého armádního důstojníka Carlose Castilla Armáze, který vedl neúspěšné povstání v roce 1950 a stal se známou postavou v guatemalských exilových kruzích. Agenti ho našli v Hondurasu, odletěli s ním do Opalúky, řekli mu, že spolupracovali s United Fruit na projektu proti Guzmánovi a navrhli mu, aby se stal jeho předpokládaným vůdcem. Okamžitě souhlasil. Na jaře 1954 Carlos Castillo Armas čekal v Hondurasu, zatímco CIA najímala stíhačky, rekvírovala letadla, připravovala základny a zajišťovala spolupráci honduraských a nikaragvajských úředníků. Na pobočce CIA ve čtvrtém patře amerického velvyslanectví v Guatemala City panoval čilý ruch. Stejně tak na operační letecké základně v Opaluce na Floridě.

duchovní žoldáci. Převrat ve jménu víry. Jeden z agentů přidělených k operaci Úspěch, zmíněný Howard Hunt, který se později proslavil svou rolí při vloupání do Watergate, přišel s dalším nápadem. Využít římskokatolického duchovenstva k tomu, aby Guatemalce poštval proti Guzmánovi. Katoličtí kněží a biskupové v Guatemale, stejně jako v jiných jeho amerických zemích, byli úzce spojení s vládnoucí třídou a nesnášeli reformátory, jako byl Guzmán. Hunt navštívil nejmocnějšího katolického preláta v Americe, newyorského kardinála Francise Spellmana, a požádal ho, zda by mohl své guatemalské kolegy zapojit do přípravy převratu. Spellman ho ujistil, že to nebude žádný problém. Vzpomínáte si na můj pořad Nesvatá aliance mezi Vatikánem, mafií a CIA? Tam jsem hovořil o praní peněz z drog, které uváděla do chodu CIA v rámci takzvaných černých fondů. Velká část obchodů mezi CIA a Vatikánem se začala odehrávat na každoročních setkáních maltéských rytířů v Římě a New Yorku. Těmto jednáním předsedal kardinál Francis Spellman, který jménem papeže schvaloval budoucí strategie v Evropě. Spellman také v roce 1948 organizoval masové výzvy americkým Italům, aby volili proti komunistům ve své staré vlasti. Možná si také pamatujete na můj pořad Smrtící Vatikán. Tady jsem líčil velmi sofistikovaný systém tajných číslovaných účtů v rámci Vatikánské banky. Přes tyto tajné účty prošly stovky miliard lir. Architektem tohoto systému byl monsignor Donato de Bonis. Tyto účty byly vedené na jména bankéřů, podnikatelů, developerů nebo významných politiků. Aby de Bonis udržel na uzdě jakýkoliv stín podezření, zaregistroval mnoho vkladů u nadace kardinála Francise Spellmana. Tajemné nadaci, o které se vědělo jen málo. Volba názvu ale nebyla náhodná. Jednalo se o odkaz na našeho Francise Spellmana, obávaného kardinála v New Yorku. Ten v poválečném období disponoval penězi, které, podle některých historiků, mohli nacisté ukrást židům. Později mu dědic de Bonis vzdal hold registrací peněz z Vatikánské banky do jeho Spellmanovy nadace. Kardinál Francis Spellman měl hluboké kontakty v celé Latinské Americe. Mezi jeho přátele patřili tři diktátoři – Batista, Trujillo a Somoza, kteří Guzmána nesnášeli. Francis Spellman se s ochotou zapojil i do operace v Guatemale. Brzy agenti CIA psali scénáře nebo letáky pro guatemalské duchovní a tyto informace se rozesílaly v pastýřských listech po celé zemi a v rozhlasovém vysílání. Nejdůležitější z těchto pastýřských listů byl ten, který se četl ve všech katolických kostelech v Guatemale 9. dubna. Bylo to mistrovské dílo propagandy, prošpikované slovníkem víry, strachu a vlastenectví. Varoval věřící, že démonická síla zvaná komunismus se snažila zničit jejich vlast a vyzýval je, aby jako jeden muž povstali proti tomuto nepříteli Boha a vlasti. Tato brožurka, která byla následujícího rána přetištěná v guatemalských novinách, měla hluboký dopad. Běžní lidé, kteří do té doby Guzmána obdivovali, se poprvé dozvěděli, že byl ve skutečnosti jejich nepřítelem. Nejdůležitější bylo, že varování přišlo od jejich pastorů, které mnozí považovali za skutečné posly boží. Na kolektivní psychiku Guatemaly to mělo hluboký transformační účinek. Agenti CIA v Opaluce nařídili svému guatemalskému týmu, aby používal propagandu založenou na náboženství ve velkém měřítku.

Operace Úspěch. Druhá fáze přípravy. Zatímco CIA usilovně připravovala půdu pro převrat Guatemale, ministr zahraničí Dulles zintenzivnil svou diplomatickou kampaň. V březnu 1954 odcestoval do venezuelského Caracasu na zasedání Organizace amerických států. Někteří ministři zahraničí přijeli do Caracasu s nadějí, že budou jednat o hospodářském rozvoji, ale Dulles trval na tom, že jejich hlavním zájmem musel být komunismus. Předložil rezoluci, ve které prohlásil, že pokud by se některá země na západní polokouli dostala pod kontrolu mezinárodního komunistického hnutí, byl by kterýkoliv jiný stát na polokouli oprávněný přijmout příslušná opatření. Zástupce Guatemaly, ministr zahraničí Guillermo Torriello, označil tuto rezoluci za pouhou záminku k zásahu do našich vnitřních záležitostí. Torriello prohlásil: plán národního osvobození, který moje vláda důsledně provádí, se nutně dotýká výsad zahraničních podniků, které brání pokroku a hospodářskému rozvoji země. Chtěli najít pohotový způsob, jak udržet hospodářskou závislost amerických republik a potlačit oprávněné touhy jejich národů. Za komunismus označili každý projev vlastenectví nebo hospodářské nezávislosti, každou touhu po společenském pokroku, každou intelektuální zvídavost a každý zájem o liberální a pokrokové reformy. S tímto názorem sympatizovalo více než několik delegátů, ale John Foster Dulles byl odhodlaný dosáhnout schválení své rezoluce. Zůstal v Caracasu 2 týdny a absolvoval dlouhá jednání, během kterých odrazil nejméně 50 pozměňovacích návrhů. Nakonec se mu to nevyhnutelně podařilo. 16 zemí podpořilo Caracaskou deklaraci. Pouze Guatemala byla proti a Mexiko a Argentína se zdrželi hlasování. Tento výsledek byl pro Ameriku velkým úspěchem a Guzmánem hluboce otřásl. Bratři Dullesové souhlasili s tím, že na něj budou vyvíjet intenzivnější nátlak, dokud nenastane správný čas na jeho sesazení. Než tak mohli učinit, udělal Guzmán nečekaný přešlap, který je potěšil. Až do roku 1944, kdy se Guatemala obrátila k demokracii, byli hlavním dodavatelem zbraní Američané. Po příchodu Guzmána přestali Američané zbraně posílat. Tlačili také na Dánsko, Mexiko, Kubu, Argentínu a Švýcarsko, aby od zbrojních obchodů s Guatemalou odstoupili. Když CIA začala vyzbrojovat guatemalské exulanty, Guzmán byl znepokojený špatným stavem své obrany. Naléhavě hledal zemi, která by mu prodala zbraně, a nakonec ji našel. 15. května 1954 zakotvila v Puerto Barrios nákladní loď Alvhelm a dělníci začali vykládat bedny s nápisem optické a laboratorní vybavení. Uvnitř byly zbraně a munice z Československa. Českoslovenští výrobci zbraní požadovali platbu v hotovosti, ale většina dodaných zbraní se ukázala jako zastaralá, nepraktická nebo nefunkční. Přesto nemohli prodat zbraně Guatemale bez souhlasu Moskvy. Symbolika zásilky Alvhelm byla ohromující. V Guatemale přistálo plavidlo naložené zbraněmi sovětského bloku. Pro Američany to bylo jako atomová bomba umístěná na jejich zadním dvorku. Ministr zahraničí Dulles prohlásil, že šlo o důkaz komunistické infiltrace. Od té chvíle bylo pro kohokoliv ve Washingtonu téměř nemožné Guzmána bránit. Někteří by se o to možná pokusili, kdyby věděli, co mají ministerstvo zahraničí a CIA v úmyslu. Převrat v Guatemale byl stejně jako ten v Íránu koncipovaný ve velkém utajení. Nikdo mimo hrstku mužů o plánu nevěděl, takže nikdo nemohl nic namítat, varovat ani protestovat. Tato přitažlivost tajných operací změn režimů bratrům Dullesovým neunikla. Veřejně i soukromně se sice objevily určité pochybnosti o politice vlády vůči Guatemale, ale ty byly snadno rozptýlené.
Jedna z nich se objevila na stránkách New York Times, kde reportér Sidney Grassen napsal několik článků, ve kterých naznačoval, že Guatemalci se semkli kolem své vlády a že je nezastihl komunismus, ale vášnivé vlastenectví. To nebylo to, co si United Fruit a Eisenhowerova administrativa přáli, aby Američané slyšeli. Ellen Dulles uspořádal večeři se svým přítelem Juliusem Adlerem, obchodním ředitelem Timesu, a postěžoval si. Adler předal stížnost vydavateli Timesu Adleru Salzbergerovi. Před nějakou dobou jsem líčil, že Salzbergera navštívil i mistr propagandy Edward Bernays, který byl pro tuto kampaň najatý. Za pár dní Krásna jeho šéf z Guatemaly odvolal. Ellen Dulles musel řešit problém i na své pobočce CIA v Guatemale. Šéfovi stanice Birgi O'Neillovi se myšlenka převratu nelíbila. Stejně jako jeho protějšek v Teheránu před rokem Roger Gorem varoval, že by to z dlouhodobého hlediska nedopadlo dobře. Dulles reagoval tím, že O'Neilla přeložil ze země. Zatímco Ellen Dulles odstraňoval tyto potenciální překážky, jeho bratr čelil nesouhlasu několika úředníků ministerstva zahraničí. Jeden z nich, Louis Hole, člen plánovacího štábu, rozeslal dlouhé memorandum. V něm tvrdil, že Guatemala zoufale potřebovala sociální reformu, že její vláda byla vlastenecká, ale nikoli prokomunistická, a že celou krizi zavinila společnost United Fruit. Jiný úředník, náměstek státního tajemníka Robert Murphy, se o operaci Úspěch dozvěděl náhodou. Poslal Dallesovi rozlobený dopis, ve kterém mu sdělil, že tento nápad byl špatný a pravděpodobně by byl dlouhodobě velmi drahý. Murphy například napsal: uchýlit se k tomuto kroku je důkazem bankrotu naší politiky vůči této zemi. Ministr zahraničí Dulles se už dávno rozhodl svrhnout Guzmána a neobtěžoval se odpovídat nespokojencům ve svých řadách. Zprávy o jejich protestech ale pronikly do vyšších pater ministerstva zahraničí. Velvyslanec Perifoy byl natolik znepokojen, že se zeptal svých nadřízených, zda došlo ke změně plánu. Raymond Leddy, politický ředitel ministerstva zahraničí pro Střední Ameriku, ho ve zpětném telegramu ujistil, že operace Úspěch stále probíhala. Leddy napsal: jsme na cestě k vyřešení tohoto problému. Existuje 100% odhodlání z hora dolů se tohoto smraďocha zbavit a nepřestat, dokud se tak nestane.

Operace Úspěch. Třetí ostrá fáze. Hennyho operace už byla v plném proudu. Zverboval malou armádu téměř 500 guatemalských exulantů, amerických vojáků štěstěny a různých středoamerických žoldáků a poslal je do táborů v Nikaragui, Hondurasu a na Floridu, kde jim poskytl základní výcvik. Jeho tajná rozhlasová stanice Hlas osvobození, která ve skutečnosti sídlila v Opaluce, vysílala proud falešných zpráv o lidových nepokojích a vojenských povstáních. Tuto stanici vedl agent David Atlee Phillips, který se za 20 let stal spoluředitelem pracovní skupiny CIA pro Chile proti prezidentu Allendemu. Nastal čas, aby agent CIA Albert Henny poslal do akce svého vybraného osvoboditele, plukovníka Carlose Castilla Armáze. Ráno 16. června 1954 se John Foster, Allen a další Eisenhowerovi nejvyšší poradci pro národní bezpečnost sešli s prezidentem na snídani v rodinné čtvrti Bílého domu. Allen hlásil, že v Guatemale bylo všechno připravené. Eisenhower se zeptal: jste si jistý, že se to podaří? Allen řekl, že ano. Chci, abyste byli všichni zatraceně dobří a abyste uspěli, řekl jim prezident. Jsem připravený podniknout všechny kroky, které budou nutné, aby se to podařilo. Když zavážete vlajku, zavážete ji, aby zvítězila.

za dva dny to začalo. Krátce po rozbřesku, 18. června, svolal armád své muže, naložil je do džípů a nákladních aut a ve svém velitelském voze, starém otlučeném kombíku, je odvedl na sever. Honduraskou hranici překročili bez incidentů. Pak armád podle rozkazů vedl svou kolonu 9 kilometrů na guatemalské území. Tam zastavil. Tohle byla invaze. Guzmán uvedl armádu a policii do pohotovosti, ale na radu ministra zahraničí Torriella nevyslal do pohraniční oblasti vojáky. Torriello doufal, že se tuto záležitost podaří vyřešit diplomatickou cestou. Chtěl světu ukázat, že na guatemalském území se nacházejí vojska sponzorovaná ze zahraničí a nechtěl, aby tam byli nějací vládní vojáci, kteří by celou záležitost zamlžili. V polovině dopoledne Torriello sepsal naléhavou výzvu Radě bezpečnosti OSN. Žádal, aby se rada okamžitě sešla a odsoudila invazi do Guatemaly, která byla zahájená na popud některých zahraničních monopolů. Zatímco psal, Hlas osvobození vysílal bez dechu zprávy o údajném rychlém postupu armáze krajinou. Dvě letadla CIA vzučela nízko nad hlavními vojenskými kasárnami v Guatemala City. Střílela z kulometů a schodila tříštivou bombu, která vyvolala sérii hlasitých explozí. Velvyslanec Perifoy, jeden z mála lidí v zemi, kteří přesně věděli, co se dělo, je slyšel ve své kanceláři na velvyslanectví. Podíval se z okna, uviděl kouř stoupající z kasáren a bleskově poslal Dallisovi radostný telegram. Vypadá to, že je to tady, napsal. Nálety pokračovaly několik dní. Jedno letadlo rozstřílelo letiště v Guatemala City. Další nálety zasáhly palivové nádrže a vojenská stanoviště po celé zemi. Vedly k několika zraněním a škodám na majetku, ale jejich účel nebyl vojenský. Stejně jako falešné rozhlasové vysílání, měly za cíl vyvolat dojem, že probíhala válka. Jak moc nám takové falešné vysílání připomíná svobodnou Evropu nebo Hlas Ameriky? I za těmito projekty stála a stojí CIA, což jsem pokryl v mém pořadu Svobodná Evropa ve službách CIA. Pokaždé, když letadlo bombardovalo další město, byli Guatemalci nejistější, zmatenější, vystrašenější a ochotnější věřit tomu, co slyšeli v Hlasu osvobození. Piloti CIA schazovali také letáky. Na jednom například stálo –

o událostech od svého bratra Elena a velvyslance Perifoje. Jeho pozice však vyžadovala, aby na veřejnosti vystupoval rozpačitě. Odpoledne 19. června vydalo ministerstvo zahraničí neupřímné prohlášení, že mělo zprávy o vážných povstáních a výbuchu násilí v Guatemale. Potom prohlásilo lež, která byla jádrem operace Úspěch. Ministerstvo nemá žádné důkazy, které by naznačovaly, že jde o něco jiného než o vzpouru Guatemalců proti vládě, uvedlo. Guzmán věděl, že to nebyla pravda. Uvědomil si, že za povstáním stála Amerika, což znamenalo, že ho nemohla porazit ozbrojenou silou. Toto poznání ho přimělo nejprve k pití a potom k rozhodnutí promluvit ke své zemi prostřednictvím rozhlasu. Ve svém projevu prohlásil, že arcizrádce Armas vedl expediční síly United Fruit Company proti jeho vládě. Naším zločinem je, že jsme přijali agrární reformu, která se dotkla zájmů společnosti United Fruit Company. Naším zločinem je, že jsme chtěli mít vlastní cestu k Atlantiku, vlastní elektrickou energii a vlastní doky a přístavy. Naším zločinem je naše vlastenecká touha po pokroku, po získání ekonomické závislosti, která by odpovídala naší politické nezávislosti. Tvrzení, že vládu přebírají komunisté, je zcela nepravdivé. Žádný teror jsme nezavedli. To naopak guatemalští přátelé pana Fostra Dalise chtějí šířit teror mezi naším lidem a beztrestně útočí na ženy a děti z pirátských letadel. Ve dnech po tomto projevu se situace pro Guzmána začala zlepšovat. Armáda mu zůstala věrná a jeho popularita mezi běžnými Guatemalci byla nezlomná. Na zasedání Rady bezpečnosti v New Yorku předložila Francie rezoluci vyzývající k ukončení jakýchkoliv akcí, které by mohly způsobit krveprolití v Guatemale a nařizující všem zemím, aby se zdrželi poskytováním pomoci jakýmkoliv takovým akcím. Carlos Castillo Armas nedosáhl žádného vojenského pokroku. Nejdůležitější bylo, že nálety, které přivedly většinu obyvatel země téměř k panice, ustávaly. Jeden ze čtyř letounů B-47 Thunderbolt, které CIA používala, byl vyřazený z provozu a druhý havaroval. Ze svého velitelského stanoviště v Opaluce zaslal Albert Henny 23. června naléhavý telegram Elenu Dalisovi. Stálo v něm, že operace Úspěch byla na pokraji zhroucení a bez větší letecké podpory pravděpodobně selže. Dalis se okamžitě vydal do oválné pracovny, aby požádal prezidenta Eisenhowera o povolení vyslat další dvě letadla. Eisenhower ochotně souhlasil. Později řekl jednomu ze svých pobočníků, generálu Andrew Kutpestrovi, že neviděl žádnou reálnou alternativu. Eisenhower řekl: pokud se kdykoliv vydáte cestou násilí nebo podpory násilí, pak se zavazujete, že to dotáhnete do konce a je příliš pozdě na to, abyste si to rozmysleli. Guzmán, který o tom samozřejmě nic nevěděl, pokračoval v diplomatické ofenzivě. Vyslal ministra zahraničí Torriella do New Yorku, kde vyzval Radu bezpečnosti OSN, aby do Guatemaly okamžitě vyslala vyšetřovací tým. To bylo přesně to, čemu chtěli Američané zabránit. Novým americkým velvyslancem při OSN nebyl nikdo jiný než bývalý senátor Henry Cabot Lodge. Právě Lodge horečně pracoval v zákulisí. Nakonec Rada bezpečnosti OSN v klíčovém rozhodnutí 25. června odhlasovala, že nebude vyšetřovat, co se v Guatemale dělo. OSN, která údajně vznikla proto, aby hájila mír ve světě, se ve vleku Američanů rozhodla, že se pro tentokrát na mír vykašle. OSN byla tehdy stará jen 9 let a už flagrantně porušovala pilíř, který tvořil její podstatu. Neexistuje krásnější příklad toho, v čí zájmu tyto globální organizace pracují. Zatímco Lodge držel diplomatickou pevnost, Henny vyslal do akce svá dvě nová letadla. První kolo jeho náletů mělo psychologický efekt, ale nyní nabrali vážnější obrátky. 3 dny a noci letadla ostřelovala vojenské základny, rozstřílela palivové nádrže a schazovala zápalné bomby na muniční sklady.

piloti CIA bombardovali mimo jiné pevnost Matamoros, důležitou vojenskou základnu v hlavním městě. Tyto útoky vyvolaly poplach a přiměly stovky lidí k útěku z domovů. V den hlasování Rady bezpečnosti OSN poslal Torielo Dellisovi dlouhý telegram, ve kterém na poslední chvíli apeloval, což bylo dojemné až patetické. S politováním musím vaší excelenci informovat, že včera došlo k brutálnímu útoku bombami TNT na civilní obyvatelstvo a k ostřelování měst Gualán a Zacapa. Guatemala se naléhavě obrací na vaši excelenci, aby vám sdělila tuto bolestnou situaci a žádá, aby vaše osvícená vláda, která vždy respektovala lidská práva, jejíž je nositelkou, byla tak laskavá a zasáhla u Rady bezpečnosti OSN. Dallis toto odvolání ignoroval. Mohl si to dovolit, protože události se nyní vyvíjely v jeho prospěch. Nikdo zvenčí neodhalil velkou lest operace Úspěch. Většina Guatemalců věřila tomu, co jim říkal Hlas osvobození. Že armáz vedl krajinou povstaleckou armádu, že mnoho guatemalských vojáků povstalo, aby se k němu přidali, a že vláda byla bezmocná, aby tento žolt zastavila. Jak bombardování sílilo, Guzmán začal ztrácet kontrolu nad situací. V jednu chvíli uvažoval o tom, že vyzve rolníky k ozbrojenému odporu, ale jeho vojenští velitelé o tom nechtěli ani slyšet. Došly mu možnosti. V neděli 27. června v poledne poslal Toriela na americké velvyslanectví, aby dohodl podmínky jeho kapitulace. Velvyslanec Perry Foy, který se oblékl do letecké kombinézy a ohánil se pistolí, řekl Torielovi, že pokud se v Národním paláci udělá pořádek, možná se mu podaří přesvědčit povstalecké síly, aby ukončili svou kampaň. Za pár hodin pozval Perry Foye k sobě domů náčelník generálního štábu armády, plukovník Carlos Enrique Díaz. Když Perry Foye dorazil, byli tam také čtyři další vysocí guatemalští vojenští velitelé. Díaz si na úvod rozhořčeně postěžoval na to, co Američané v jeho zemi dělali. Perry Foye mu podle vlastního vyjádření ostře odpověděl, že pokud ho pozval k sobě domů, aby vznesl obvinění proti své americké vládě, okamžitě odejde. To Guatemalcům připomnělo, kdo byl v silnější pozici. Neochotně souhlasili s tím, že se postaví Guzmánovi a budou požadovat jeho odstoupení. Ovšem rozhořčeně Perry Foyovi sdělili, že v žádném případě nebudou vyjednávat s armázem ani ho nezapojí do nové vlády. V 16.00 si velitelé zavolali Guzmána. Sdělili mu, že se ustavili jako vojenská junta a že ho sesazují. Neměl jinou možnost, než souhlasit. Jeho přátelé mu slíbili dvě věci. Že s armázem nikdy nebudou jednat a že mu dovolí přednést vzkaz na rozloučenou přes rádio. Ve 20.15 Guzmán naposledy promluvil ke svému lidu. Dělníci, rolníci, vlastenci, přátelé, lidé Guatemaly. Guatemala prochází těžkou zkouškou. Už 15 dní probíhá krutá válka proti Guatemale. Za to, co se nám děje, je zodpovědná společnost United Fruit Company ve spolupráci s vládnoucími kruhy Spojených států. Nesklamal jsem svou víru v demokratické svobody, v nezávislost Guatemaly a ve všechno dobré, co je budoucností lidstva. Vždy jsem vám říkal, že budeme bojovat bez ohledu na cenu, ale cena by neměla zahrnovat zničení naší země a odeslání našeho bohatství do zahraničí. A k tomu by mohlo dojít, pokud neodstraníme záminku, kterou náš mocný nepřítel vyvolal. Vláda, odlišná od mé, ale vždy inspirovaná naší říjnovou revolucí, je lepší než 20 let fašistické krvavé tyranie pod vládou band, které do země přivedl Castillo Armas. Po skončení vysílání Guzmán opustil studio a odešel sám na mexické velvyslanectví, kde požádal o politický azyl, který mu udělili. Mikrofonu se ujal plukovník Díaz. Oficiálně převzal otěže moci a pak Guatemalcům slíbil. Boj proti žoldáckým okupantům nepoleví. Velvyslanci Perry Foyovi se při poslechu přes vysílačku stáhla čelist. Když Díaz skončil, velvyslanec pouchl rukou do stolu. Dobře, odplivl si.
Teď budu muset na toho sráče zatlačit. Vysílání také rozrušilo dva hlavní pracovníky CIA v Guatemala. Šéfa pobočky Johna Dohertyho a agenta Eno Hobbinga, kteří byli vyslaní z Washingtonu, aby dohlíželi na operaci Úspěch. Jakmile skončila, shodli se na tom, že jejich práce ještě nebyla hotová. Ještě téže noci se rozhodli Díase sesadit a nahradit ho důstojníkem, kterého znali a kterému důvěřovali, plukovníkem Elfégiem Monzónem. Doherty a Hobbing přijeli k Monzónovi domů. Oznámili mu dobrou zprávu, že se stane prezidentem, a naložili ho na zadní sedadlo. Společně pak všichni tři odjeli do Díazova sídla. Když dorazili na místo, byla půlnoc. Díaz, který byl u moci teprve několik hodin, se obával nejhoršího. Začal obhajovat Guzmánovy reformy, ale Hobbing ho předušil. Něco vám vysvětlím, řekl. Udělal jste velkou chybu, když jste převzal vládu. Díaz dlouho mlčel, zatímco vstřebával tuto zprávu. Pak Hobbing znovu promluvil. Plukovníku, vy prostě nevyhovujete požadavkům americké zahraniční politiky. Díaz namítl, ale já jsem mluvil s vaším velvyslancem. No, plukovníku, je diplomacie a pak realita. Náš velvyslanec představuje diplomacii, já zastupuji realitu. A realita je taková, že vás nechceme. Díaz se prostě zeptal, můžu to slyšet od velvyslance? Byly 4 hodiny ráno, když podrážděný Perifoy dorazil do Díazova sídla. Měli napjatou schůzku. Díaz trval na tom, že neodstoupí bez záruky, že Guatemala nebude předaná Armázovi. Perifoy jí odmítl poskytnout. Nakonec se vyřítil ven. Za Úsvitu se vrátil na velvyslanectví a sepsal jaderný telegram Albertu Hennimu. Byli jsme podvedení, stálo v něm. Výbuch. Toho odpoledne na tajném letišti v Hondurasu usedl do kokpitu letounu B-47 pilot CIA Jerry Delarme. V doprovodu stíhací eskorty zamířil do Guatemala City. Tam schodil 2 bomby na přehlídkové prostranství hlavní vojenské základny a několik dalších na vládní rozhlasovou stanici. K plukovníku Díazovi se blížila americká realita. V úterý 29. června si v podvečer předvolal Perifoye. Ale jakmile spolu začali mluvit, byl odvolaný do postranní místnosti, aby se poradil s dalšími důstojníky. Za pár minut se vrátil a vedle něj stál plukovník Monzón. Můj kolega Díaz se rozhodl rezignovat, řekl Monzón. Nahrazuji ho. Monzón vytvořil 3člennou chuntu a o několik dní později odletěl do Salvadoru na jednání s armázem. Setkali se pod dohledem velvyslance Perifoye. Díky jeho vlivu dosáhli rychlé dohody. Během několika dní přijali 2 pomocní členové chunty, údajně povzbuzení platbami ve výši 100 000 dolarů za každého, diplomatické posty v zahraničí. Monzón je 5. července následoval do výslužby. Carlos Castillo Armas ho nahradil a prohlásil se guatemalským prezidentem. Krátce potom se ministr zahraničí Dulles obrátil k Američanům prostřednictvím rozhlasu a oznámil jim, že bylo dosaženo velkého vítězství nad komunismem. Dulles skutečně věřil, že Guzmán byl nástrojem komunistického imperialismu a ne tím, čím ve skutečnosti byl. Idealistickým reformním vlastencem, který Američanům nic zlého nepřál. Jeho svržením Američané zničili demokratický experiment, který byl pro Latinskou Ameriku velkým příslibem. Stejně jako o rok dříve v Íránu svrhli režim, který se hlásil k základním americkým ideálům, ale který se dopustil hříchu, když se snažil získat zpět kontrolu nad vlastními přírodními zdroji.

0: Závěr posvěcené převraty. Musíme si uvědomit, že americké převraty režimů schvalovali prezidenti, tajemníci vlády, poradci pro národní bezpečnost a ředitelé CIA, kteří k tomu byli zmocněni zákonem z roku 1947. Tímto zákonem byla CIA zřízená a byly jí svěřené úkoly související se zpravodajskými službami ovlivňujícími národní bezpečnost. Američtí představitelé prosazovali tyto převraty vědomně, záměrně, úmyslně a v přísném souladu s americkými zákony. Každý z těchto amerických převratů byl provedený proti vládě, která byla demokratická. A každý z nich nakonec vedl k nastolení represivní diktatury. Brzy po převratu v Guatemale vystoupil velvyslanec John Perifoy před kongresovým výborem ve Washingtonu. Jedinou jadrnou větou vysvětlil, proč Američané tak rozhodně vystupují proti vlasteneckým režimům v rozvojových zemích. Komunismus je řízený Kremlem po celém světě. A každý, kdo si myslí něco jiného, neví, o čem mluví. Tento fanatický postoj byl skvělou záminkou, jak mohli Američané svrhávat nepohodlné režimy. Americké převraty byly vedené především touhou získat zpět kontrolu nad přírodními zdroji. Vůdce, kterého Američané po převratu dosadili, plukovník Carlos Castillo Armas, postupoval tvrdě a represivně. V prvních týdnech své vlády zrušil svaz banánových dělníků, odvolal zákon o agrární reformě, zakázal všechny politické strany a rolnické skupiny a nařídil zatčení tisíců podezřelých levičáků. Jeho šéf tajné policie, který stejnou funkci zastával i za bývalého diktátora Jorgeho Ubika, zakázal podvratnou literaturu, konkrétně všechna díla Dostojevského a Viktora Iga. Touto represí byl položený základ policejního státu, který v následujících desetiletích uvrhl Guatemalu do krvavé tragédie. 10. října 1954 svolal Armas guatemalské voliče k volbám. Na hlasovacím lístku byla jediná otázka. Jste proto, aby podplukovník Carlos Castillo Armas pokračoval ve funkci prezidenta republiky po dobu, kterou stanoví ústavodárné shromáždění? Podle oficiálních výsledků bylo 485 531 hlasů pro a jen 393 proti. Carlos Castillo Armas nebyl příliš bystrý ani čestný člověk a v letech po převratu se zapletl do sítí korupce a intrik. Večer 27. července 1957 byl zastřelený, když kráčel chodbou na večeři ve své oficiální rezidenci. Za několik vteřin někdo zabil atentátníka. Žádné seriózní vyšetřování neproběhlo. Ještě smutnější konec čekal Jacoba Arbenze Guzmána. Muž, který řídil jeho svržení, John Foster Dulles, byl odhodlaný přesvědčit svět, že Guzmán byl celou dobu komunista a přál si, aby se usadil v zemi sovětského bloku. Udělal všechno, co mohl, aby ho k této volbě dotlačil. Nejdříve zařídil, aby Mexiko poslalo bývalého prezidenta na svobodu. Odtud odcestoval do Švýcarska, kde měl jako syn švýcarského emigranta nárok na občanství. Na americký nátlak ale Švýcaři našli způsob, jak mu toto právo odepřít. Pak se přesunul do Paříže, kde v novinovém rozhovoru uvažoval o možném návratu k moci. Francouzské vízum mu nebylo prodloužené. Nakonec přistál v Praze, přesně na místě, které si John Foster přál. U nás byl ale nešťastný. V následujících letech, stále sklíčenější, odjel do Uruguaye, na Kubu a zpět do Mexika. 27. ledna 1971 se utopil ve vaně ve svém bytě v Mexico City. Bylo mu 58 let. Mnoho Guatemalců bylo pučem přirozeně pobouřeno. Když bylo jasné, že demokracie se do země sama nevrátí, se někteří obrátili k revoluci. V roce 1960 se skupiny vojáků a mladých důstojníků v rámci koordinovaného povstání zmocnili dvou středně velkých kasáren. Vládní síly ho potlačily, ale někteří vzbouření důstojníci se vydali do hor a spojili se s rolníky do partizánských oddílů. Později generál, který byl Guzmánovým ministrem obrany, vytvořil další povstaleckou skupinu. V opojných měsících a letech po převzetí moci Fidelem Castrem na Kubě se tisíce Guatemalců chopili zbraní proti své vládě. V boji proti této hrozbě použila guatemalská armáda tak brutální taktiku, že se v zemi zastavil veškerý normální politický život. Po zemi se beztrestně pohybovaly eskadry smrti, které pronásledovaly a vraždily politiky, odborové organizátory, studentské aktivisty a rolnické vůdce. Tisíce lidí byly uneseni neznámými muži v civilním oblečení, které noviny nazývaly neznámými muži v civilním oblečení a už je nikdy nikdo nespatřil. Mnozí byli umučeni k smrti na vojenských základnách. Na venkově řádili vojáci ve vesnicích a po stovkách masakrovali majské indiány. Tyto represe trvaly 30 let a během tohoto období vojáci v Guatemale zabili více civilistů než ve zbytku polokoule dohromady. Mezi lety 1960 až 90 poskytli Američané Guatemale vojenskou pomoc v hodnotě stovek milionů dolarů. Američané cvičili a vyzbrojovali guatemalskou armádu a policii, vysílali týmy zelených baretů, aby doprovázeli vojáky na protipartizánských misích a vysílali letadla ze zóny panamského průplavu, aby schazovala napalm na domnělé úkryty partizánů. V roce 1968 partizáni odpověděli zabitím dvou amerických vojenských poradců a amerického velvyslance v Guatemale Johna Gordona Maina. Tato nejkrvavější ze všech moderních jihoamerických válek by nevypukla, kdyby nebylo americké operace Úspěch. Během desetiletí, kdy Guatemalci žili pod demokratickou vládou, měli k dispozici právní a politické způsoby řešení vnitrostátních konfliktů. Když se v zemi usadila diktatura, byl veškerý prostor pro politickou diskuzi uzavřený. Napětí, které by bylo v demokratické společnosti zvládnutelné, přerostlo v občanskou válku. Americký převrat v Guatemale měl ještě jeden důsledek, který se projevil až po letech. Během Guzmánových let se do Guatemaly stahovaly desítky zvědavých jihoamerických levičáků. Jedním z nich byl mladý argentinský lékař Che Guevara. Po převratu Guevara odletěl do Mexika. Tam se setkal s kubánským revolucionářem Fidelem Castrem. Dlouze spolu diskutovali o událostech v Guatemale a vyvodili z nich poučení, které se promítlo do celých pozdějších dějin Latinské Ameriky. Operace Úspěch naučila kubánské revolucionáře a revolucionáře z mnoha dalších zemí, že Američané nebudou akceptovat demokratické vlastenectví v Latinské Americe. To jim dalo rozhodující impuls k radikalismu. Rozhodli se, že jakmile se dostanou k moci, nebudou spolupracovat se stávajícími institucemi, jak to dělal Guzmán. Místo toho zruší armádu, uzavřou kongres, odstraní třídu vlastníků půdy a vyženou společnosti se zahraničním kapitálem. Kuba není Guatemala, křičel s oblibou Castro, když se vysmíval Američanům, že ho v 60. letech nedokázali svrhnout. Jedním z poražených v operaci Úspěch byla ku podivu společnost United Fruit, která Američany do Guatemaly přilákala. Sam Zemurej, vizionář, který United Fruit tak dlouho ovládal, zemřel v roce 1961. Zdálo se, že bez něj společnost ztratila svou výhodu. Její zisky klesaly a dostala se do antimonopolních sporů, které nakonec vyřešila tím, že se vzdala některých svých podílů v Guatemale. V roce 1972, po přesunu mnoha svých banánových podílů do jiných zemí, prodala zbytky společnosti Del Monte. V té době se United Fruit stala součástí konglomerátu United Brands. Když se prezident a předseda představenstva United Brands Ellie Black v roce 1975 zabil, když se ho federální prokurátoři chystali obžalovat z podvodů a dalších trestných činů, jeho čin odrážel násilí, které bylo součástí dědictví korporace v Guatemale. 40 let po převratu si CIA najala nezávislého historika Nicka Kaletra, aby prozkoumal dlouho utajované dokumenty o operaci Úspěch a napsal o ní úplnou zprávu. Po vyčerpávajícím vyšetřování dospěl Kaletr k závěru, že Američané svrhli vládu země, o které téměř nic nevěděli. Američtí představitelé měli jen mlhavou představu o tom, co se v Guatemale dělo před nástupem Jacoba Arbenze Guzmána k moci v roce 1950. Paradoxně to potvrdila sama CIA. V roce 1996 podepsali guatemalští vojenští velitelé a vůdci gerily pod záštitou OSN mírovou smlouvu. Ta sice příliš neřešila obrovskou nerovnost života v Guatemale, kde 2% lidí stále vlastnila polovinu obdělávané půdy. Ovšem ukončila dlouhou a strašlivou vlnu vládních represí. Vedla také k vytvoření komise pro objasnění historie, která měla za úkol prozkoumat násilí a jeho příčiny. Zpráva komise vyčíslila počet mrtvých na více než 200 tisíc a uvedla, že 93% z nich zabili vojáci. V závěru této zprávy se uvádí, až do poloviny 80. let vyvíjela americká vláda a americké soukromé společnosti tlak na zachování archaické a nespravedlivé socioekonomické struktury země. Sám John Foster Dulles zemřel mnohem dříve. Krátce po rozednění 24. května 1959 na rakovinu. Je příznačné, že je po něm pojmenované i letiště Dulles International ve Washingtonu. Allen prodělal několik mrtvic. Poté poslední byl hospitalizovaný v armádním zdravotnickém středisku Waltera Reeda. Jeho pokoj se nacházel nedaleko pokoje, ve kterém před 10 lety naposledy vydechl jeho bratr. Zemřel tam 29. ledna 1969 těsně před půlnocí na chřipku komplikovanou zápalem plic. Svrhávání režimů a manipulace politiky na celé planetě je americkou výsadou. Základy Amerikorporacie se začaly pokládat na přelomu 19. a 20. století, ale bratři Dallisové je dovedli k dokonalosti. Stejně se Američané vypořádávali s režimy kolem Kaspického moře, bohatého na ropu a plyn. To jsem pokryl v mém pořadu Kaspická ropa. Američané vybrousili tyto nástroje do delikátnější a rafinovanější formy. Proto dnes mějme na paměti základní poučku. Nezajímejme se o to, co politici říkají, ale naopak o to, o čem mlčí. To je totiž pravá podstata zpravodajství. To je všechno, milí posluchači, k druhé části dvoudílného pořadu Hořké ovoce Guatemaly. Já doufám, že se vám tento pořad líbil natolik, že mě budete sdílet jako tradičně na sociální média nebo případně z nějakých historických nebo tematických skupin úplně kamkoliv nebo do latinoamerických úplně kamkoliv. Budu velmi rád a také budu rád, když mě zanecháte vaše postřehy, dojmy, postřehy nebo nějaké názory, doplní cokoliv tady na kanále Odyssey pod pořadem přímo tady na Svobodném vysílači. No a také se prosím připojte k tomuto kanálu kliknutím na tlačítko odebírat, případně zvoneček, to znamená notifikace, abyste nepřišli o další pořady, které pro vás chystám tady na kanále Odyssey Svobodného vysílače studiu Tapin Radio. Takže to by bylo všechno, od mikrofonu vás zdraví Vítek, mějte se všichni moc krásně a příště u dalších pořadů se s vámi opět budu těšit na slyšenou.
1: Sabiendo que Guatemala no cuenta con una fuerza aérea adecuada para rechazarlo, han tratado de sembrar el pánico en todo el país. Han ametrallado y bombardeado a las fuerzas armadas que combaten en el oriente de la República, impidiendo sus operaciones. Y hoy mismo han bombardeado y hundido a un barco mercante inglés que cargaba algodón en el puerto de San José.
0: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
2: Vážení posluchači a diváci, rádi bychom vám srdečně poděkovali za vaši přízeň, kterou nám nadále zachováváte. Ať už jde o finanční podporu skrze pravidelné příspěvky nezbytné na provoz rádia, nebo duševní podporu, když nám voláte, píšete a komunikujete s námi, anebo fyzickou, když nás přijdete podpořit na pravidelné srazy moderátorů a posluchačů Svobodného vysílače CS či na nějaké manifestace. Rádi bychom vám tímto vyjádřili velké díky a požádali vás o to, abyste dále posouvali Svobodný vysílač CS, protože bez vás by nemohl existovat.
3: Svobodný vysílač šíří myšlenky, které se zřídka kdy dostanou do širšího veřejného prostoru. A proto je důležité sdílet naše nezávislé médium všude, kde uznáte za vhodné. Šiřte naše vysílání, archiv, záznamy do skupin prostřednictvím Facebooku, posílejte vašim přátelům, kteří potřebují informační pomoc v tomto chaotickém světě. Pokud nás bude poslouchat stále více a více lidí, bude poslání Svobodného vysílače o to větší.
4: Na stránkách Svobodného vysílače v sekci ke stažení si můžete stáhnout různé banery a najít zde způsoby, jak nás šířit dále vašim přátelům, kamarádům či známým skrze vlastní iniciativu. Pokud si nemůžete dovolit zasílat nám drobný ani pravidelný finanční příspěvek, můžete si stáhnout letáčky, které vytisknete, rozstříháte a můžete je připnout na nástěnky v supermarketech, vhodit do schránek vašich sousedů a nebo je nechat na jakémkoliv veřejném místě. Ve fantazii se mezi nekladou a každý má možnost se u nás zmínit jakýmkoliv způsobem.
5: Jsme seskupení nezávislých moderátorů, kteří vnímají umělé budování autorit a vykladačů jediné kolektivní pravdy. Jsme přesvědčeni i o tom, že pro poznání pravdy bychom měli zapojit nejen fakta, ale i souvislosti událostí v našem životě, které vytváří obraz naší reality. Skutečné pochopení je jako trojhranný meč. Váš pohled, můj pohled a pravda.
6: Na Svobodném vysílači jsme povinni informace sami přehodnocovat a každý sám za sebe se snažit o jejich vyhodnocení z pohledu širších souvislostí. Ale naše touha po skutečné svobodě je bez spolupráce, zejména s vámi, posluchači, neúplná. Proto vás žádáme, sdílejte naše vysílání na všech sociálních sítích, která vlastníte, a jsou-li takové vaše možnosti, uvítáme i finanční podporu, byť drobných, ale pravidelných příspěvků. I s touto pomocí zůstaneme silní v obraně proti lžím a manipulacím ze strany světové sítě korporátních médií a spolků, snažících se přivlastnit si naše vědomí s velkým V.
7: Milí posluchači, občané naší země a lidé této planety, nezapomínejte, že vše je jinak a je třeba se o pravdách šířit alternativními zdroji. Hledejte, prověřujte, sledujte, vnímejte a podělte se s dalšími. Děkujeme vám za přízeň.
0: Řada našich studií působí po celé republice a věnují se rozmanitým tématům od politiky, literatury, přes historii, ezoteriku, debatní panelové programy až po analytické rozbory aktuálních událostí s našimi spolupracovníky po celém světě. Jako jediné přední alternativní rádio z České republiky navazujeme spolupráce s aktivisty z Německa, Francie, Itálie, Spojených států amerických, Kanady, Velké Británie, Finska, Jižní Afriky, z Balkánu nebo z Austrálie. Zároveň u nás můžete slyšet významné komentátory, mediální analytiky, sociology, politiky, europoslance a další hosty z různých oborů. podpořte nás v úsilí přinášet neskreslený pohled na věci z rozmanitých koutů světa.
8: Způsobů, jak ušetřit na systému, je spousty. Všichni platíme povinně televizi a rozhlas, přitom různými způsoby platit nemusíme. Bankovní účet spoliká spousty peněz za zbytečné poplatky. Pokud tedy přejdete například k FIOBance, poplatky se vám minimalizují. A z ušetřených peněz můžete potom pravidelně přispívat na naší věc. Budeme vděční za 50 či 100 korun českých, ale velmi i oceníme pravidelnou podporu každý měsíc. Děkujeme každému z vás, kdo se rozhodne tedy nás jakýmkoliv způsobem podpořit.
9: Pravidelné příspěvky, jež nám poskytujete a který si skutečně vážíme, jsou pro nás až důsledkem naší činnosti, nikoliv cílem ani záměrem. Naším cílem je objektivní informovanost záměrně tabuizovaných témat a jejich šíření ve prospěch celku, neboť to vede lidi ke skutečné samostatnosti a svobodě.
10: Děkujeme všem posluchačům za věrnost, podporu, interakci a především za zájem o témata rozvíjející alternativní vzdělání, spojitosti a osobní rozvoj.
2: A uvědomte si, vážení, společně jsme silnější. Váš tým moderátorů Svobodného vysílače CS.
11: Pojďme se přenést v čase i v prostoru. Jsme v Guatemale, píše se 15. březen 1951 a v hlavním městě se dějí něco, co země vlastně nikdy předtím nezažila.
12: Ano, je to první klidné demokratické předání moci v celé její historii.
11: Odstupující prezident Juan José Arévalo předává prezidentskou šerpu svému nástupci plukovníku Jacobo Arbenzovi Guzmanovi. Vypadá to jako začátek nějaké nové zlaté éry.
12: Jenže když se zaposloucháte do toho Arévalova projevu na rozloučení, je v něm cítit takové zvláštní napětí. Není to zrovna optimistická řeč.
11: A co v ní říká?
12: Varuje před tlakem jakési, cituji, anonymní síly a mluví o tom, jak se proti jeho reformám boužili banánoví magnáti.
11: Takže už tam byly náznaky problémů.
12: Přesně, vlastně tím, aniž by to asi tušil, připravuje půdu pro tragédii, která měla brzy následovat.
11: Takže navzdory té slavnostní atmosféry už bylo něco ve vzduchu. A kdo byl vlastně ten nový muž Jacobo Arbenz? Byl to další z řady latinskoamerických vojenských vůdců.
12: No, právě že vůbec ne. A to na něm bylo to fascinující. Nebyl to ten typický vojenský pohlavár.
11: Aha.
12: Bylo mu teprve 37 let. Byl velmi vzdělaný. Měl rodinu se švýcarskými kořeny. A jeho manželka, Maria Villanova, byla známá svým silným sociálním cítěním, které na něj mělo, řekl bych, velký vliv.
11: A jaká tedy byla jeho vize? Co chtěl změnit?
12: No, ve svém inauguračním projevu si stanovil tři naprosto jasné a ambiciózní cíle. Za prvé, chtěl přeměnit Guatemalu ze závislé, v podstatě polokoloniální země na ekonomicky soběstačný stát.
11: Dobře.
12: Za druhé, chtěl jí transformovat z takové té feudální společnosti, kde pár rodin vlastnilo všechno, na moderní kapitalistický stát.
11: A ten třetí cíl?
12: A za třetí, a to bylo klíčové, chtěl, aby z téhle modernizace profitovali všichni. Aby se prostě zvýšila životní úroveň obyčejných lidí.
11: Dobře, takže tu máme mladého progresivního prezidenta se skvělým moderním plánem, což nás logicky přivádí k otázce, která bude jádrem naší dnešní diskuze. Jak je možné, že se celý tenhle demokratický sen během pouhých 3 let tak brutálně zhroutil?
12: Zdroje, které máme k dispozici, ukazují na přímý střet. Střet mezi jeho vládou a několika neuvěřitelně mocnými americkými korporacemi. A ten střet skončil převratem, organizovaným CIA.
11: Takže Arbenz asi nestrácel čas.
12: Vůbec. Jeho reformy šly rovnou k jádru problému. A tím jádrem byl fakt, že guatemalskou ekonomiku v podstatě nevlastnila Guatemala.
11: Ale kdo tedy?
12: Ale 3 vzájemně propojené americké společnosti.
11: A co konkrétně začal dělat, že tak rychle narazil?
12: Šel přímo po jejich monopolech. Oznámil plán na vybudování veřejné elektrárny, což byl přímý útok na Electric Bond and Share, která ovládala veškerou električinu.
11: Aha, takže chtěl konkurenci.
12: Přesně. Pak přišel s plánem na stavbu nového přístavu na atlantickém pobřeží a dálnice k němu. To by zase zlomilo monopolu společnosti International Railways of Central America.
11: Protože ti měli jedinou železnici k jedinému přístavu.
12: Přesně tak. ale ten skutečný bod, odkud už řekněme nebylo návratu, přišel v červnu 1952.
11: A to byl zákon o agrární reformě.
12: Agrární reforma. To zní jako něco, co by mohlo někoho hodně naštvat.
11: A tady je naprosto zásadní zdůraznit jednu věc. Nešlo o žádné komunistické vyvlastňování veškeré půdy.
12: A o co tedy šlo?
11: Zákon se týkal výhradně neobdělávané půdy, kterou vlastnili obrovské velkostatky. A to byl přímý úder na srdce té nejmocnější z nich.
12: Na nechvalně proslulou United Fruit Company.
11: Přesně tak. Dnešní Chiquita. To jméno, které v historii Střední Ameriky rezonuje hodně, hodně temně. Bavíme se tu o nějakém malém kousku půdy, nebo to bylo fakt zásadní?
12: Bylo to naprosto zásadní. Ta čísla jsou šokující. United Fruit Company, zkráceně UFC, vlastnila v Guatemale přes 550 tisíc akrů půdy.
11: To je obrovské číslo.
12: Pro představu, to je zhruba pětina veškeré orné půdy v zemi. Jenže, a to je to hlavní, obdělávala z ní míň než 15%.
11: Míň než 15? A co ten zbytek?
12: Zbytek nechávala ležet ladem, jen aby si udržela monopol a zabránila jakékoliv konkurenci.
11: Takže vláda jí na základě toho nového zákona část té půdy vzala?
12: Přesně. Zabavila jí 234 tisíc akrů, které ležely ladem a chtěla je rozdělit mezi zhruba 100 tisíc bezemků.
11: Ale předpokladem, že jim za to nabídla nějaké peníze?
12: Ano, protože to nebyl komunistický, ale kapitalistický projekt, vláda nabídla odškodnění. A tady přichází ten nejvíc absurdní moment celého příběhu.
11: Povídejte.
12: Vláda nabídla odškodnění ve výši 11 185 milionů dolarů.
11: A proč zrovna tolik?
12: Protože to byla hodnota, kterou si sama společnost United Fruit Company oficiálně stanovila pro daňové účely. Byla to jejich vlastní valuace.
11: Počkat, takže oni si sami v daňovém přiznání řekli, že jejich půda má hodnotu X a když jim vláda nabídla přesně X, tak...
12: Že urazili a chtěli víc. Mnohem víc.
11: To je neuvěřitelné. Kolik chtěli?
12: Nabídku rozuženě odmítli a přes americké ministerstvo zahraničí požadovali skoro 19 milionů dolarů.
11: 19 milionů?
12: Ano. A tím se v podstatě veřejně přiznali k masivnímu daňovému podvodu.
11: Protože aby platili co nejnižší daně, tak tu půdu oficiálně podhodnotili 19krát.
12: Přesně. A to všechno v zemi, kde statisíce lidí doslova hladověli, protože neměli přístup k půdě.
11: Najednou bylo jasné, že tady nejde o ideologii.
12: Ale o peníze, o moc a o neuvěřitelnou korporátní aroganci.
11: To je síla. Museli mít neuvěřitelně silné konexe ve Washingtonu.
12: A to je přesně ono. Jen taková drobná perlička ze zdrojů. Hlavním právníkem, který zastupoval zájmy nejen United Fruit, ale i těch dvou dalších korporací.
11: Ano.
12: Nebyl nikdo jiný než John Foster Dulles. Tehdy ještě právník na Wall Street, ale brzy na to jmenovaný ministrem zahraničí Spojených států.
11: Ministrem zahraničí?
12: A jeho bratr, Alan Dulles, se shodou okolností stal ředitelem CIA.
11: Takže v podstatě soukromá firma si najala svého budoucího ministra zahraničí a budoucího šéfa CIA, aby jí vyřešili problém. Ten střet zájmu je přímo ohlušující.
12: Přesně. A v UFC rychle pochopili, že právní bitvu v Guatemále prohrávají. Museli změnit bojiště. Přesunout válku do Spojených států.
11: A změnit celý ten příběh.
12: Ano. Potřebovali, aby americká veřejnost a hlavně politici neviděli v Arbenzovi reformátora, ale nebezpečného komunistu.
11: A jak se to dělá? Jak přesvědčíte Ameriku na vrcholu studené války, že demokratická reforma je vlastně sovětská hrozba?
12: Najmete si na to toho nejlepšího. A tím byl v té době muž jménem Edward Bernays.
11: To jméno mi něco říká.
12: Fascinující postava. Synovec Sigmunda Freuda a člověk, který je dnes považován za otce moderní propagandy, public relations.
11: A jak on sám definoval svou práci?
12: Jeho vlastní definice zněla, a to je přímý citát, vědomá a inteligentní manipulace s organizovanými zvyky a názory mas.
11: To zní dost, zlověstně. Co tedy Bernays udělal?
12: Rozpoutal naprosto bezprecedentní dezinformační kampaň. Za peníze United Fruit zorganizoval sérii článků v nejprestižnějších médiích, jako New York Times nebo Time Magazine.
11: A ty články systematicky líčily Guatemalu jako oběť rudého nebezpečí.
12: Přesně. Zval vlivné novináře na plně hrazené poznávací zájezdy, ukázal jim, co chtěl, aby viděli, a oni pak poslušně psali o hrozbě marxistické diktatury.
11: To je neuvěřitelné.
12: Zdroje uvádějí, že to bylo poprvé v historii, kdy americká korporace vedla takhle masivní propagandistickou válku přímo na území USA s cílem svrhnout cizího prezidenta.
11: a politici ve Washingtonu na to skočili.
12: Nejen skočili, oni tu retoriku ochotně převzali a ještě ji zesilovali. Třeba senátor Henry Cabot Lodge, velmi vlivná postava, byl jedním z nejhlasitějších kritiků.
11: A hádám, že to nebyla náhoda.
12: Nebyla. Jeho rodina patřila mezi velké akcionáře United Fruit.
11: Takže Arbenzovovie forgory byly ve Washingtonu systematicky nálepkovány jako komunistické.
12: Ano, marxistické.
11: Dobře, ale jaká byla realita? Kolik komunistů v té vládě a v zemi skutečně bylo?
12: A tady se dostáváme k jádru té lži. Zdroje mluví naprosto jasně. Guatemalská komunistická strana byla miniaturní. Měla jen pár stovek aktivních členů.
11: Pár stovek? A ve vládě?
12: Ve vládě neměla jediného ministra a v parlamentu, který měl 61 členů, obsadila pouhá 4 křesla.
11: Jen 4 poslanci? Jak je pro boha možné, že se z tohohle podařilo vytvořit tak obrovskou rudou hrozbu?
12: Protože pro lidi jako bratry Dallisovi fakta prostě nehrála roli. Byli fanaticky přesvědčeni, že za každou výzvou americké moci ve světě stojí intriky Kremlu.
11: I když proto nebyl důkaz.
12: Neexistoval jediný důkaz, že by události v Guatemale řídila Moskva. Sovětský svaz s Guatemalou v té době dokonce ani neměl diplomatické styky. Ale to bylo jedno. Příběh byl vytvořen.
11: A teď už zbývalo jen jednat.
12: Přesně. A to jednání na sebe nenechalo dlouho čekat. CIA měla zrovna za sebou úspěšný převrat v Íránu v roce 1953.
11: Ano, kde svrhli premiéra Mosadeka.
12: A rozhodli se, že v Guatemale použijí velmi podobný scénář. Krycí název operace byl skutečně sebevědomý až arrogantní.
11: Jaký?
12: Operace Úspěch.
11: A jaký byl ten plán?
12: Měl 3 hlavní fáze. Nejdřív masivní psychologická válka a propaganda, která měla podkopat morálku vlády i armády.
11: Dobře.
12: Souběžně s tím vlna destabilizujícího násilí, různé sabotáže, menší útoky. A celé to mělo vyvrcholit zinscenovaným útokem malé skupiny exilantů.
11: Který by se v médiích prezentoval jako masivní domácí povstání.
12: Přesně tak. Proti komunistické vládě.
11: Našli si proto nějakou tvář, nějakého vůdce.
12: Ano. CIA si rychle našla svého vůdce povstalců z neuznaného plukovníka Carlose Castilla Armase. Ale klíčovou roli v celé operaci sehrál nový americký velvyslanec v Guatemale, muž jménem John Perufoy.
11: A to nebyl žádný diplomat, že?
12: To nebyl žádný uhlazený diplomat. Byl to spíš buldog poslaný, aby splnil úkol. Jeho zpráva po setkání s Arbenzem byla pro Bílý dům rozhodující.
11: Co do ní napsal? Napsal, a teď cituji z depeše, pokud to není komunista, tak to určitě zvládne, dokud se nějaký neobjeví. To je neuvěřitelné.
12: Normální přístupy tady fungovat nebudou. To byl přesně ten signál, na který prezident Eisenhower čekal. Dal operaci zelenou.
11: A jako by to nestačilo, oni do toho zatáhli ještě jednu, naprosto nečekanou instituci.
12: Ano, a to je jeden z nejtemnějších a nejméně známých aspektů celé operace. Agent CIA Howard Hunt.
11: Ten z afery Watergate.
12: Přesně. O 20 let později se nechválně proslavil ve Watergate, no a on přišel s nápadem využít proti vládě katolickou církev, která měla v hluboce věřící Guatemale obrovský vliv.
11: A získali je proto.
12: Získal pro tento plán podporu mocného newyorského kardinála Francise Spellmana.
11: A co z toho vzešlo?
12: Vzešel z toho pastýrský list, který se 9. dubna 1954 četl ve všech guatemalských kostelech. Varoval věřící před démonickou silou komunismu.
11: Takže přímo zkazatelen.
12: Ano. A přímo je vyzýval, aby povstali proti nepříteli Boha a vlasti.
11: To muselo být pro běžné lidi naprosto zničující. Najednou jim jejich vlastní kněz, jejich morální autorita říká, že prezident, kterého volili a který jim dal půdu, je ďáblův spojenec.
12: Psychologický dopad byl naprosto zdrcující. Pro mnoho obyčejných lidí to byl šok, který otřásl jejich lojalitu. Půda byla připravena.
11: A pak v červnu 1954 to začalo. Ale ta samotná invaze byla vlastně jen takové divadlo, že?
12: Přesně tak. Arbenzova malá armáda pár stovek žoldáků překročila 18. června hranice, postoupila asi 9 kilometrů a tam se v podstatě zastavila a zakopala.
11: Takže skutečný útok probíhal jinde.
12: Úplně jinde, ve vzduchu a hlavně v rádiovém éteru. Z Floridy vysílala naplno rozhlasová stanice Hlas osvobození, kompletně řízená CIA.
11: A co vysílala?
12: Chrlila jednu falešnou zprávu za druhou. Zprávy o obrovských bitvách, které se nikdy nestaly. O velkých dezercích v armádě. O tom, jak se vítězná armáda blíží k hlavnímu městu.
11: A do tohoto bombardování.
12: Současně s tím američtí piloti v neoznačených letadlech CIA bombardovali cíle přímo v Guatemala City, aby vyvolali chaos a paniku.
11: Takže Arbenz byl v pasti. Jeho země byla pod útokem, ale útočník byl v podstatě neviditelný. Zkoušel se bránit diplomaticky?
12: Přesně to, co měl udělat.
11: A co se stalo?
12: Narazil na zeď. Americkým velvyslancem při OSN byl v té době, a teď se podržte, ten samý Henry Cabot Lodge.
11: Ten s rodinnými akciemi v United Fruit?
12: Přesně. A ten jakékoliv vyšetřování zablokoval s argumentem, že jde o vnitřní záležitost Guatemaly.
11: Takže OSN naprosto selhala.
12: Naprosto. Ta kombinace bombardování, dezinformací a diplomatické izolace nakonec zlomila morálku guatemalské armády.
11: A velitelé ho donutili odstoupit.
12: Byli pod obrovským tlakem velvyslance Peurifoje a nakonec Arbenzovi řekli, že pokud neodstoupí, přestanou bojovat. Takže 27. června Arbenz rezignoval.
11: Jeho poslední projev musel být hodně emotivní.
12: Byla to emotivní obhajoba jeho reforem a drtivé obvinění United Fruit a vlády USA z agrese, který ale překvapivě slíbil, že bude pokračovat v boji.
11: To se CIA asi nelíbilo.
12: Vůbec ne. A ten příběh ze zdrojů je neuvěřitelný. Agent CIA Enno Hobbing osobně nakráčel do prezidentského paláce, konfrontoval Diaze a řekl mu památnou větu.
11: Jakou?
12: Plukovníku, je diplomacie a pak je realita. Náš velvyslanec představuje diplomacii, já zastupuji realitu. A realita je taková, že vás nechceme. To je věta jako z nějakého mafiánského filmu. V podstatě mu řekli, pravidla neplatí, my jsme pravidla. Přesně tak to bylo. Diaz byl okamžitě odstraněn, moc převzal další plukovník, který poslušně předal loutce CIA Castillo Armasovi. Převrat byl dokonán.
11: A jak vypadala Guatemala po tomto osvobození? Co se stalo s Arbenzovými reformami?
12: Byl to konec desetiletého demokratického experimentu. Castillo Armas okamžitě zrušil ústavu, zakázal všechny politické strany, vrátil půdu United Fruit a rozpoutal vlnu brutálního teroru.
11: A co se stalo se samotným Arbenzem?
12: Byl veřejně ponížen na letišti, donucen svléknout se do naha před kamerami a odešel do dlouhého a trpkého exilu, ve kterém nakonec zemřel.
11: Jaké byly dlouhodobé následky pro zemi?
12: Naprosto katastrofální. Převrat z roku 1954 vedl přímo k 36 let trvající občanské válce.
11: 36 let.
12: Ta si vyžádala přes 200 000 obětí. A jak později zdokumentovala komise OSN, drtivých 93% z nich zabili vládní síly a eskadry smrti podporované a cvičené Spojenými státy.
11: Takže cena za záchranu zisku jedné banánové společnosti byla 200 000 lidských životů a desítky let diktatury a války.
12: Komise to shrnula tak, že USA vyvíjely tlak na zachování archaické a nespravedlivé socioekonomické struktury země. Jinými slovy, bránili jakémukoliv pokroku.
11: A tyhle události měly i nečekaný dopad na úplně jiný příběh, který se měl brzy odehrát kousek vedle na Kubě.
12: Přesně tak. Mezi mnoha lidmi, kteří události sledovali na vlastní oči přímo v Guatemale, byl i jeden mladý argentinský lékař. Jmenoval se Ernesto Che Guevara.
11: Che Guevara.
12: To, co viděl v Guatemale, ho naprosto zradikalizovalo. Spolu s Fidelem Castrem si z toho vzali jasné poučení.
11: Jaké?
12: Že s USA a jejich korporátními zájmy se nedá vyjednávat. Jediná cesta je radikální revoluce. Není náhoda, že Fidel Castro později s oblibou křičel na Američany, Kuba není Guatemala. Chtěl tím říct, nás takhle snadno nedostanete.
11: Přesně tak. Když se na základě těch zdrojů podíváme na celý ten příběh, je to mrazivá ukázka toho, jak korporátní moc dokáže ohnout zahraniční politiku supervelmoci.
12: Ano. A když si projdeme všechny ty dokumenty, vynořuje se z nich jedna dost znepokojivá, ale myslím, že důležitá myšlenka.
11: Povídejte.
12: Tyto americké intervence a převraty nebyly náhodné chyby nebo omyly. Byly to úmyslné, racionální akce, schválené na nejvyšších místech, vedené primárně snahou kontrolovat přírodní zdroje a pracovní sílu jiných národů. A ta záminka boje proti komunismu byla často jen velmi pohodlný pláštík.
11: A to nás přiváží k poslednímu zamyšlení, které si z toho můžeme odnést.
12: Ano. Možná bychom se neměli tolik zajímat o to, co politici a moctí říkají, jaké jsou jejich oficiální důvody.
11: Ale spíš o to, o čem mlčí.
12: Přesně. O kom se nemluví, čí zájmy nejsou vidět na povrchu. Právě tam se totiž často skrývá ta skutečná podstata věcí.
11: A to nás možná nutí se ptát, kolik takových příběhů, kde se oficiální důvody tak dramaticky rozchází s těmi skutečnými, se odehrává i dnes. O čem se nemluví právě teď?

0: nikdy se stalo, že člověk zkontaktuje nějaký mrtvý, který je dezorientovaný a nedokáže vstoupit do té jiné relativy, do toho jiného světa. A ale pro lidi, kteří nevědí, co to je a proč to je, tak je to mě pro mě zkušenost. Protože mrtvý je, se bojí a ten jeho strach a hrůza se přenáší vlastně na toho člověka, který to vnímá. U běžných lidí je to hlavně někdy v snoch, hlavně v té lokalitě, kde ten mrtvý zomrel. A šaman může pomoct další skupině ukázat tomu dezorientovanému mrtvému cestu směrem do toho jiného světa a nejednoduše v tom směre jít vlastním příkladem, že člověk mu ukáže, že to funguje a že nemusí se bát a kam může jít a potom už většinou jít dělat.
1: Šaman, ktorý pomáha iným, musí byť duševne vyrovnaný. Preto to radšej robia viacerí. Táto technika sa nazýva duševné kanoe a používa sa aj na pomoc bludným dušiam mŕtvych. Sedíme v tvare lode, pretože takto sme najsilnejšie prepojení. V strede je najskúsenejší z nás a vďaka energii, ktorá je naokolo, otvorí stratenej duši bránu na druhou stranu.

0: Údajne odhaduje sa počet týchto neošamanistov na niekoľko 10 000 ako v celom svete. Väčšina z nich teda k tomu navodeniu extázy používa bubny. Toto bubnovanie môže byť doplnené aj tancom, čo je tiež takou klasickou metódou alebo technikou navodenia extázy. No a potom sú tie ďalšie skupiny.
1: Prepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Prepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Prepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
2: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
3: Generuje moudro za moudrem jako tato europoslankyně, no tak tě musí napadnout, jak se dopracovala, přesně v jaké poloze je její dopracování se do té funkce, jo? Jako co všechno chudák musela vytrpět, kolik hořkých pilulek musela spolknout, abych tak řekl, než se dopracovala k tomu svému postu. Jo?
4: Chudák holka.
3: No, chudá holka. A teď, že jo, navíc ještě přeci jenom, jestli si nenamohla tu levou hemisféru u toho. Jo? To je otázka.
4: Hele, tohle to je, už je
3: počkej,
4: tak
3: to je potřeba seriózně vyzkoumat prostě. Takže se na to udělá diplomová práce.
4: I s praktickou částí.
3: Tak jako přeci, když děláš diplomku, tak máš konzultanta, ne? A s tím konzultantem pochopitelně musíš, máš oponenturu nějakou, takže no. Se přete, jo? Takzvaně jako, ne? Nepřete se, jako?
4: Ale už jsem to dělala, už je to docela dost dlouho, jako jo. S konzultantem jsem konzultovala, s oponentem jsem se přela. To je pravda, jako. A už je to hodně dlouho. Ale já jsem to měla na praktickou věc. Jsem dělala diplomovou práci na počínající softwary na účetnictví, takže já jsem tohle vůbec... Tohle mě nepotkalo. Tohle mě netrefilo.
5: To buď ráda.
4: Bože. No vidíš, a tohle to produkuje naše společnost. Jo? A my bychom pak po nich chtěli, aby uvažovali racionálně?
3: No, tady třeba hledám tu diplomku, víš?
4: Jo, ty hledáš tu diplomku. Aha. A to je takové dohledatelné? Se zeptám takhle dost blbě.
3: Tady třeba, koukej, diplomová práce, jo. Cílem práce bylo prověřit vliv antioxidantů, vitaminu C, vitaminu E a selenu na spermatogenezi plemenných kanců. 52 stránek.
4: Počkej, to krmili kance vitaminama?
3: Tak oni potom, že jo, mají kvalitnější genetický materiál.

0: No to je zajímavý teda. Prosím tě, na jaký škole to bylo?
1: Tohle to. Chybí, počkej, diplomová práce, na jaké škole to bylo? Teď ti řeknu. Mendelova univerzita v Brně, agronomická fakulta.
0: Jo. Tak to je tak jasný.
1: No.
0: Tak to je vážný.
1: Tedy
0: Tak
1: Masarykova
0: vidíš, tohle.
1: univerzita, když už jsme to, tak Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, to je v Brně, že myslím, ano, tak ta se zase zaobírala něčím jiným. Ústav experimentální biologie. Práce se zaobírala. Abstrakt. V současné době se potýkáme s problémem rostoucí neplodnosti. Až 20% párů v České republice má problém se zplozením potomka, přičemž mužský faktor je důvodem přibližně v 50%. Uvádí se, že jedním z faktorů mohou být i všudy přítomné endokrinní disruptory, například bisfenoly. Na základě prokázaných negativních vlivů na zdraví jedince použití BPA ve výrobě plastu již podléhá regulacím a je plně zakázáno ve výrobě kojeneckých lahví. Z tohoto důvodu na trh prorazily jeho analogy, zejména bisfenol S, bisfenol F a bisfenol AF. Mnoho studií hledalo vztah mezi koncentrací bisfenolu a parametry spermiogramu, ale většina z nich byla prováděna na vzorcích moči a výsledky se mezi sebou lišily. Myslíme si, že detekce bisfenolu v seminární plazmě lépe odráží jejich dopad na spermie, s kterými je v kontaktu. A teď si vím, když prostě tohleto do té prázdné hlavy, viď, to je prostě to hotovo.
0: To už jako pak není co řešit,
1: To už
0: jako.
1: pak není co řešit, to už jenom naráží prostě na chaos, zmatek, beznaděj a tak.
0: Ty ale jak ona se neudrží už, jako jak ona prostě do toho jde s takovou vervou.
1: Ostrá.
0: To se
1: No.
0: divím, že jí nepředepsal nějaký léky na nervy.
1: Tak moje psychiatr, ne? Pomalu. No vidíš to.
0: Jenom. Jenom, že to by musel předepsat prášky na hlavu
1: Kde
0: tři
1: komu?
0: čtvrtě poli. No, asi taky.
1: Kde komu?
0: Kde komu? By to možná mohli prodávat jako u Větnamců ve večerkách po kilech.
1: No, u vás v Praze se děje spousta věcí, o kterých ti dám prostě odmítáš referovat.
0: A co zase se

0: Tak, co to bylo za ukázku? V
1: no.
0: Praze vznikla nová sekta, zvaná Havloids Memorial Club. Mají už i svůj hymnus Havleluja. Ne, to není vtip. Podívejte se na video.

0: jsme se podívali.
1: Ježiši,
0: na vánočním havování 2025 nechyběl ani komunistický rozvědčík Petr Pávek. Pavel, těžko říct, jestli je to k smíchu, nebo spíš k pláči.
1: Nebo k pláči. No nekecej, že vzniklo takováhle. Fakt to nazvali sektou, ne.
0: No tak jsou tam sami významně lepší lidi.
1: Bože. No tak to bylo asi v upomínku jeho smrti,
0: to
1: že?
0: Nějak uniklo, ne?
1: To on umřel takhle nějak.
0: To víš, ne. Lepší lidi, tam se jen tak prostě...
1: Ne, já si myslím, že to určitě vzniklo na základě toho, že on nějak zemřel takhle. Teď nevím, jestli to bylo 21. nebo nějakého takového prosince to bylo.
0: Mm-hmm.
1: A proto na základě toho asi udělali teda. No ale to fuj, tajksel, to se mi tak nelíbí, že? Že to ani hledat nebudu a ani si žádný videa z toho pouštět nebudu.
0: No, když už jsme u té sekty, jo.
1: No.
0: Nacismus Evropské unie už překročil Hitlerovu fantazii. Evropská unie zakázala ruským kočkám účast na výstavách. Chovatelka uvedla, že Mezinárodní federace koček FIFE již v roce 2022 zavedla sankce, které zakazují ruským kočkám účast na mezinárodních výstavách. Kromě toho může být jejich potomstvo považováno za nezákonné.
1: Ještě teda fakt, no hele, tak to teda nevím. Vidíš to.
0: No.
1: Já jsem si tady tu svoji kočku už pojmenovala.
0: Mm-hmm.
1: No a taky bych s ní kam nemohla. Teda ona není moje, ona je tady asi prostě něčí, nevím, někde si tady pobíhá. Já jí dávám nějaký žrádlo, takže jako někdy přijde, někdy ne. Ale já bych s ní kam nemohla. Já jsem si ji trošku pojmenovala, takže by mi s ní kam nepustili.
0: Jo,
1: když mají ty růstry.
0: Jak ti říkají Zacharovou, ne? Maria.
1: Ne. A chceš to fakt vědět?
0: Jasně.
1: No čověče, tak jsem o tom tak dlouho přemýšlela a říkala jsem si, no jak já bych ji pojmenovala? No tak se jmenuje Vladimíra Vladimírovna.
0: To je dobrý. Taková inspiračka. Jasně, je to inspiračka. No. Klepačka, rozumíš? Tak Okamura na síti X. Naše vláda nepřijme euro a navrhneme parlamentu ukotvit českou korunu v ústavě České republiky. Stejně jako právo držet a používat hotovost jako zákonné platidlo.
1: Mm-hmm.
0: No.
1: No ten se teda snaží, jako. To jsem zvědavá, jestli se mu to povede.
0: No a potom tady máme jako pro jaksi ozřejmění nebo dokreslení té absurdistické politiky a rétoriky Evropské unie a Německa, tak tady máme vyjádření Merce, který říká, že Putin nepřestane, když získá tu Ukrajinu, protože v roce 1938 Sudety taky nestačily. Neříká komu, jo? No, tak já to můžu tady číst, ty titulky rychle.
1: A neříká komu a neříká
0: jedná se
1: já.
0: O útočnou válku Ruska proti Ukrajině, proti Evropě. A pokud Ukrajina padne, on nepřestane. Stejně jako v roce 1938 Sudety nestačily.
1: No. Tak to je
0: Putin
1: tak.
0: nepřestane. A kdo dnes ještě věří, že mu to bude stačit, ať prosím pečlivě analyzuje jeho strategie, dokumenty, projevy a vystoupení. On mi zásilně připomíná toho blázna Vyskočilu. Pepek Vyskoč.
1: Pepek Vyskoč,
0: A
1: ano,
0: druhý,
1: ano.
0: a druhá věc, je sranda, když potom pohrobek nacistického funkcionáře NSDAP a SS, když tenhle ten potomek hřímá, že Sudety v 38. taky nestačily.
1: No, no, tak to možná má jaký úplně jiný podtext, víš, jako. To je to.
0: No a že Putin se nezastaví. A že je potřeba prostě a tak dále. Čili je to úsměvný, jo, jako když zrovna představitel Německa, rodová linie SSáků, jo, to je fakt, to už takhle, to se ti normálně rozum zastaví a říkáš si, ty vado, jako ty už jedou fakt ale bomby, jako.
1: Ty už jedou. Tady zase přišlo něco, tady zkoumá, ano, odnes si všechny plišáčky a mazej do peleku.
0: Kdy si bude zlobit, tak přijde, Ježíšek nic to nadělí. No,
1: přiletí na peruky a víš, co řekne. Běž spinkat. Co? No já to nemůžu říct do éteru. Koukej maza do pelechu, protože zítra máš náročný den. Tak. Tady se na mě vrhlo několik plyšových psů.
0: Máme tady jeden pozdrav. Zdravím Petře, máme hotovo, jsme připraveni zítra přivítat Ježíška. Dík za parádní pořady i návrhy na recepty. My ale jedeme podle tradice. Přeji celému SVCS a teď konkrétně Radio Midgard krásné Vánoce, Pepa z Ostravy. Děkujeme, Pepo. Nechť vás Ježíšek také obdaří. Teď jsem zvědav, jestli k ním přijde, rozumíš? No ne, to protože jestli Ostrava bude zahalená nějakou velkou mlhou, neprostupnou...
1: Ostravskou temnou.
0: Ostravskou, tak prostě on se tam může ztratit, že jo? A jak se v těch štolách tam někdo zamoce, se tvo tam
1: tak
0: už
1: nevymoce.
0: Co budeme robit? No?
1: Štajger.
0: To byl inteligentní Štajger. My tam ale nahoře burdel.
1: To je taky jedna z věcí, která se fakt dá poslouchat pořád. No.
0: No.
1: Ano. Ježíšek.
0: A do toho ten Medveděv vyhrožuje ty celý Evropě.
1: No a ten je úplně jako, ten to tam bere, ten jim to tam servíruje a podle Danuše si nemůže říkat ani Lavrov, ani ten Medveděv, co chce. Přeci.
0: Mám tady hajlující soudružku pirátků.
1: Tu mladou?
0: No jasně, ta, co má tak jasno v tom, co dělá Turek, že jo?
1: Ona jasný. By ho možná, víš, co mě tak jako napadlo, jestli ona by ho třeba jako nechtěla, víš, že se tak jako o něj zajímá. Co ty víš?
0: Jak by jako? Ho jako myslíš, jak myslíš jako, ne, to ne.
1: Ne, to ne. To ne, to ne, to ne, to ne. No to dobře, dobře, dobře, dobře, dobře, dobře. Já mlčím.
0: Je tady vyfocená Katarína Demetrašvili s chlapíkama, co mají potetovaný ruce hákovýma křížima a má na tričku lepku. To tam... Po ten kop. Má na tričku insignie SS, tahleta holčička chytrá. A tahleta...
1: Jako fakt?
0: Jasně.
1: Tak to je frérka teda.
0: No. No a tady ta frajerka nám bude vysvětlovat. A to je, víš, to je fakt k popukání, jo. Hradní kolaborant prostě si pozve Turka, není spokojený s tím, že mu Turek nedostatečně vysvětlil, co o něm někde napsali, aniž by ho odsoudili. To znamená, presumpce neviny jaksi neexistuje a kritizují ho ti, kteří sami posílají SS-ákům, náckům, prostě kievskému režimu, posílají prachy, jo. A ještě u toho kradou navíc.
1: Ne,
0: představ
1: já
0: si, až bude. Míšo, umíš si představit, že třeba bude někdo z bývalý vlády odsouzený za to, že krátil podporu kievskému nacistickému režimu? Když to ukrad, tak... A že tím pádem vlastně oni chtěli za nás bojovat a nemohli?
1: Tak to už je opravdu... To už je na hlavu postavený.
0: No, ne. No, tak kdy tam byl ten obranej vál, takový obranej vál ještě svět nikdy neviděl.
1: No, jako
0: a taky ho nikdy nespatřil, že jo? Ale postavený za ty peníze byl, no. To znamená, to jako... každý, kdo rozkrádal peníze, které šly na Ukrajinu, tak podporoval Rusko, protože vlastně znemožňoval... Yeah. Náckům zvítězit.
1: Hele, tak to už je taková kombinace a taková konstrukce, že si nejsem úplně stoprocentně jistá, že to všechno projde. Jako.
0: No ale zcela bezpečně to obhájce bude takhle obhajovat. Mm. Oni to neukradli, oni to jenom odklonili dočasně, aby
1: to zachránili.
0: Prostě, no jasně, aby zachránili to.
1: Protože ono by to tam jinak...
0: Minuty, no ono je za 2 minuty celá.
1: No jo, máš pravdu, nám to zase uteklo.
0: No, nám to zase uteklo.
1: No, tak co s tím budeme dělat?
0: Čeče, s tebou mi to utíká teda. To je kolosální.
1: Nějak se nám ty hele, zprávy taky to hromadějí.
0: A víš, co se mně líbí? Víš, co se mně líbí? Jak ty Piráti přinesli do té politiky tolik novinek, jo? Třeba v Praze na magistrátu, soudružka Kobrlová točila jo, to tvrdý tam... porno.
1: Ano.
0: Soudružka další, která má plnou hubu keců o nacismu a o hajlování, tak šla tady ruku v ruce a v jedné řadě s náckama potetovanýma hakovýma křížema. Na sobě má tričko s insigniemi SS. Má tam přímo to SS, takový to, co měli, že jo, oni.
1: Jo, já vím.
0: Plus nějaký nápisy, naštěstí jim nerozumím, nejdou úplně přečíst. Čili oni jsou tak moderní a my jim nerozumíme prostě. Třeba tu digitalizaci udělali tak skvěle, že na ty úředníky to bylo tak příliš zdigitalizovaný, že oni si s tím neuměli poradit. Na těch stavebních
1: přijde.
0: Úřadech.
1: No. To ještě přijde, no. Tam už je to úplně špatně, ale to ještě celá ta digitalizace teďka, teď to bude pro zaměstnavatele, že jo, to bude od nového roku ty jejich jednotné hlášení pro zaměstnavatele, to přijde. Já jako jsem přesvědčená o tom, že to je našlápnuto k tomu, aby ty důchody prostě jednou nebyly, protože ty data se prostě ztratí. Jo, ty nebudou. Jo, a kdo ví, co ještě přijde? Ne, tak... nepřijde. Ne, nepřijde.
0: Abych byl v klidu.
1: Se mi něco chtělo říct.
0: Jo, a co?
1: Baťocha kolo.
0: No přesně. No nic, no tak nám nezbývá, než skončit. Nevím, jak příští týden, nechci slibovat. Vlk taky sliboval, že jo? Takže pokusíme se, abychom se třeba ještě do konce roku slyšeli. Ale
1: Tak
0: rozhodně, pojď se rozloučit.
1: Já určitě budu v Praze, určitě nemám nic úplně naplánováno, nachystáno, že bychom někam jeli, takže pokud vše bude na značkách, tak i já budu na značkách asi tak. Jo, takže jako, co se týče příštího týdne, no a jinak, přátelé, no tak jo, tak si užijte volno, odpočiňte si, myslím si, že už vánoční přípravy vrcholí, snad doufám, že i do vrcholí, že už bude povoleno sníst to cukroví a bude povoleno se podívat na zobek všem zásobám a všem dobrutkám, které se objevily v lednici i mimo lednici. Užijte si to u pohádek, užijte si to s dětma, s vašima blízkýma, užijte si to tak, jak jste zvyklí, jak každý chcete. I u nás to bude tak, jak si to tak
0: jaký
1: nějak
0: si
1: přejeme.
0: Jaký si to uděláš, takový to máš.
1: Takový to máš. Asi no. Tak, jako. Asi tak. Mějte se všichni moc krásně. No a kdyby jsme se náhodou neslyšeli a slyšeli bychom se třeba až v novém roce, tak hodně štěstí a zdraví i do nového roku. Pokud se uslyšíme, tak si to popřejeme ještě jednou. To je asi tak ode mě všechno. Krásnou dobrou noc, mějte se všichni krásně, loučím se s vámi, se všemi i s tebou, Petře.
0: Děkuji ti pochopitelně za ty hodiny strávené tady u vysílání. Letos děkuji ti za dnešní pořad, děkuji ti za to, kolik jsi sem přinesl zajímavostí. Píše nám Věrka, že teď má ještě před sebou tak 2 hodinky krájení na salát. Tak já jsem to stihl mezi vysíláním s Išou, takže jsem to zamíchal všechno, ochutil, takže to dáte v klidu. Takže přátelé, to je všechno, uslyšíme se v pátek. Nahážu všechny ty věci do archivu, ať máte co poslouchat. Mějte se krásně a od mikrofonu společně s Míšou se právě teď loučí, jak jinak než Petr Václav.
2: My můžeme zkusit teda všetci spolu teraz jednu pěseň, která je těž o kšefte, o obchodovaní. Najlepší kšeft totiž to je, viete čo? Obchod so zbraňami, aj keď je to len malý obchod ako ten náš.
3: Krádo. Aby viac nekradol, odťať

Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?

Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, studio Midgard, tady na svobodném vysílači.

0: Krásné odpoledne všem, kteří jste zasedli, abyste poslouchali ten pravidelný úterní pořad od 17 hodin společně tedy s mým hostem z e-show, takže se hlásí Petr Václav z Midgardu, no a se mnou tu pochopitelně sedí i 8 let sloužící, 8 let nejenom v tomto pořadu pracující, 8 let vytrvalý můj host, Iša. Išo, zdravím tě, vítám tě, ahoj.
1: Ahoj a krásné odpoledne.
0: Vidíte? A zní pořád stejně. Pořád stejně s velkým entuziasmem se tady vždycky zahlásí a vůbec ji neubírá na síle to, že 8 let nám uteklo, jako když mávne proutkem. To je tak pomíjivé. Ale když se vezmeme, co všechno se za těch 8 let událo, tak je to neskutečný mrak událostí oproti takovým těm klidným letům, kdy se nedělo skoro nic a kdy jenom to tak všechno plynulo a čekalo to na to vrcholné finále, až se věci dají skutečně, ale skutečně do pohybu a dali se a je to fičák. Takže i to dneska možná nějakým způsobem zmíníme. Takže vítejte, ať už posloucháte teď, anebo budete teprve poslouchat z nějakých archívů. Víte, že máme archív normálně na Svobodném vysílači, na stránkách Svobodného vysílače, no a pak máme také archív na Telegramu. To proto, že si to situace v určitém období vyžádala, protože na webové stránky vám, posluchačům, no ale i nám, byl zakázán přístup. Demokracie má mnoho podob. Třeba to, že zakážou lidem vstupovat na určité stránky, protože by tam mohli chytit nějakou informaci, která by je mohla zajímat, a nebo na základě které by si něco mohli domyslet. A tak probíhá cenzura. Něco, co bylo tak neskutečně hodně kritizované od těch všech disidentů a od těch všech zastánců těch lidských práv. Najednou, když je to cenzura demokratická, stejně jako třeba humanitární bombardování, tak je to všechno na prostém pořádku. Naštěstí používáme určité typy ochran, které nám umožňují, že i přes tuto, řeknu, tyranii zavedenou státem, některými takzvanými demokraty, tak můžeme stále vysílat. A tak vysíláme a vysíláme a už víc jak 8 let vysíláme a vůbec nám to naleze na mozek a naleze nám to na mozek. To bude v pořádku. No nic, takže jsem se z toho vymluvil a už je zase dobře a můžeme se podívat na to, kdo že má dneska svůj svátek. Až vám řeknu, jaký je mezinárodní den, tak se normálně si sednete a budete se smát úplně naplno. Ale mezi tím ještě je potřeba říct, že slaví Vratislav. Vratislavové. Já znám dokonce jednoho Vratislava a ten je Vratislav příjmením. Příjmení Vratislav. No, ze Dvora Králové, ano. Takže Vratislav je neobvyklým jménem, které svému nositeli propůjčuje slávu a také schopnost šťastných návratů. Významnými nositeli jména, nebo významným nositelem byl český kníže Vratislav I. či Vratislav II. Z rodu Přemyslovců mezi nositeli jména patřil také dramatik a filmový scénárista Vratislav Blažek. Mezi současnými nositeli jména najdeme hudebníka Vratislava Brabence, člena formace T Plastic People, Youth T Universe, nebo spisovatele Vratislava Maňáka. Jméno Vratislav se užívá i jako český název polského města Wrocław. Mužské křestní jméno Vratislav má slovanský původ. Význam jména je zřetelný na první pohled. Jméno se vykládá jako vracející slávu. Ten, kdo navrací slávu, také slavící návrat, oslavující svůj návrat. To je úplně jedno. protože v Ratislavu je 6486 a je to 80. nejčastěji používaná verze jména této statistice, kterou můžeme sledovat na centrum.svátky nebo svátky.centrum.cz, takhle to je úplně přesně. A já tady teď mám takovou milou povinnost společně s Išou, aby jsme popřáli Vratislavům pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování, no a hlavně promořování. Pěknou oslavu, chlapy a chlapci, chlapy. No a vy, kteří znáte nějakého Vratislava, tak mu popřejte, protože mu nadělíte zdraví tím, jak mu uděláte radost. No, tak jsme popřáli Vratislavu. A teď pozor. Teď pozor. Dnes je Mezinárodní den proti korupci. Jak se to potkalo? Mezinárodní den proti korupci si připomínáme od roku 2003, kdy byla podepsána úmluva proti korupci a tím se tento den stal oficiálním významným dnem. Korupce je celosvětový problém, který se vyskytuje v mnoha oborech, politiku nevýjímaje. No to jsou teda informace. To by jeden fakt neřekl. My tady korupci vidíme dnes a denně. My tady jsme v těžkém korupčním prostředí, protože ty vlády, všechny vlády nějakým způsobem kradly. Ale to, co předvedli tyto kousánci, kteří teďko půjdou od válu konečně, to se jen tak nevidí. A já si myslím, že přijde den zúčtování. Dokonce den zúčtování svým způsobem vychází v takovém proroctví nebo v dotazu na karty, by se dalo říct, který udělala Vanda. Ještě se k němu dostaneme, takže teď ho nechci ještě publikovat. Takže Mezinárodní den proti korupci, to je výsměch, co? A víte, co je nejlepší, že na mnoha místech se tento den slaví za korupční peníze. To je krása. Je potřeba ty peníze z té korupce utratit totiž, protože skladovat takové ošklivé peníze, to se nevyplácí. To by vás taky mohli pěkně zavřít. Já jsem dneska četl o tom frajerovi, co šéfuje ty dráhy, tak oni u něj našli těch 80 míčů. Jo. A on před sebe strčil svého tatínka, tomu je skoro 90, jestli jsem to správně počítal. A tatínek říká, že si to vydělal společně, že to dostal ještě jako dědeček a nějaká aktiva. Tak. Je ale zvláštní, že to mají doma v hotovosti. Kdyby to dali na spořící účet, tak tam bylo, že by dostali asi 200 tisíc měsíčně na nějaké živobytí. No ale také je divné, že když se to vezme potom z dědických práv, tak asi to dědictví, kdo ví, jak probíhalo. No, je to velká pohádka, nutno říci, ale asi nejpodstatnější je, že ta protikorupční policie nezasahovala u tohohle pana Svobody jen tak mírných sdírných. Zcela bezpečně ho měli ve hledáčku, zcela bezpečně na něho mají nastřádaný materiál a zcela bezpečně, když k němu šli s tím povolením k domovní prohlídce, tak na tom povolení asi musel být nějaký důvod, musel být vyznačen. Takže zcela bezpečně mají nějaký kamerový záběry, případně nějaký usvědčující materiál z toho, že bral úplatky, protože on vlastně se účastnil přerozdělování nebo zadávání mnoha miliardových zakázek. No a to víte, taková zodpovědnost také vyžaduje určitým způsobem nějakou společenskou úroveň. No a když kradou všichni významnější než on, tak on pochopitelně musel taky, aby se vyrovnal. Teď máme tady velké vzory. Máme tady ministra vnitra dosluhujícího, který jede v několika kauzách korupčních a kriminálních. Máme tady premiéra, který dosluhuje, ale vychechtává se komukoli do obličeje. Přestože tak nějak byl ve střetu zájmu, když byl v Kampeličce, zapomněl, že tam má nějaký ten milion. A je členem Kampeličky, která pere peníze ve velkém, porušuje zákon v tomto ohledu, nosí se z ní 100 miliony v igelitkách. To je premiér. No a třeba takový Stanjura, minister financí, tak ten je taky mimo zákon, protože porušil několikrát zákon, když neodevzdal rozpočet, když odevzdal rozpočet ve stavu, v jakém je, to znamená, vůbec ten rozpočet nespočet.

0: se u toho ztratili. Teda miliardy bitcoinů, ne, pardon, miliardů v bitcoinech a několik miliard korun v bitcoinech se tak nějak jako ztratilo. A to může mít jeden po druhém, brát toho panáčka jednoho po druhém a na každýho dneska je rozpracovaný případ korupčního typu, korupčního charakteru nebo nějakého kriminálního činu. A oni mají tu drzost v těch televizních pořadech se neustále trefovat do druhých, aby je zakryli prostě tyhle ty všechny svoje problémy. Já jsem včera viděl tu mladou holku od Pirátů, tu 21. To je klasa. Ta, dokonce i moderátorka ji musela krotit, protože ona tam normálně začala vykřikovat, že Turkovi vyhřezla plotínka od toho, jak hajluje. Jo. To je matroš.
1: To je matroš. To je materiál.
0: Piráti, kteří tady způsobili obrovský škody, jo. Piráti, kteří zablokovali v podstatě svojí neschopností dotáhnout do funkčního stavu digitalizované stavební povolení, tak tyhle ty piráti takovou kreaturu nastrkujou do těch debat. A ta jenom prostě rozpracovávala tímto způsobem, neustále rozpracovávala to prostředí. Nic věcného neřekla. Richtrová, to je to samý, prostě to je takový ten skřet brejlatej s těma zubama jako veverka, co má.
1: Vím, kterou myslíš, ano.
0: Jo, osekaná na kluka, to je takový zubatej kluk, abych řekl spíš. No tak ta zase tam blouznila o tom, jak ten Babiš to zase udělal tak, aby všechny očural. A když se jich zeptala teda moderátorka, jak to myslí, jestli to může nějak přiblížit, no tak si s tím nevěděla, s tím tématem rady, takže to jsou prostě nacvičený mantry, které oni neustále opakujou, jak parta debilů a otravujou, kde jakou debatu, tak otravujou tímhletím jedem tý nenávisti. Jo. A to je osobní nenávist, to není jako tam včera ten teplej právník, jak on se jmenuje?
1: Pospíšil.
0: On tam vyprávěl nějaký, bavili se o tom, proč Okamura nevzal opozici na Slovensko. On tam vysvětloval Reichl i ten druhý člověk mu tam vysvětlovali, že prostě tam nemohli vzít třeba takovýho čivavu, že jo, který se účastnil protivládní demonstrace. Oficiálně se účastnil protivládní demonstrace, kde stál s transparentem proti Ficovi, vyzývajícího Fica prostě k nějakým věcem. Takže byl na protivládní a tak ten by jako měl tam přijet a podat si s Ficem ruku a jako dobrý den, pane premiére, já jsem rád, že se spolu vidíme. No tak mu to vysvětlo, že prostě to asi nejde takhle, tak ty, co ty vztahy jako poničili, tak tam prostě nemůžou je jet napravovat.
1: Oni tam prej pojedou vlakem.
0: Letěli tam letadlem.
1: Nakonec. No počkej, to no ano, Okamura, ale ta druhá parta, to se jich to tak dotýká, ty pojedou vlakem, mají prekoupené jízdenky.
0: No tak jet vlakem můžou, teď je otázka, jestli někdo se s nima bude bavit, že jo?
1: No, to je otázka.
0: Možná progresivci, tak ať se sejde opozice s opozicí, můžou si našeptávat, na kterou demošku zase přijdou prostě. Čili napravování škod, které napáchali, tato sebranka, ta svoloč, tak napravování těch škod ještě jim činí potíže a spatřují v tom nějakou nespravedlnost, že Okamura si dovolil je tam nevzít. Tak když tam argumentovali, že prodavačka telefonů Pekarová letěla sama za Čaputovou a tam se bratříčkovala s touhletou cháskou.

0: Globsekovou, tak to bylo v pořádku před 4 lety. Nevzala nikoho. Byla sama. No tak oni mají, na všechno mají dvojí metr. Jo. Oni všechno převracej a všechno klopějí do takového ukřivděného. Oni by tak strašně rádi. Zajedno říkali, že nejsou žádný vztahy poškozený, protože ta spolupráce normálně běžela dál. Jenom se nescházely ty vlády v tom nadstandardním, jak to bylo jako udělané předtím. Takže nikdo nic nepokazil. Vztahy se Slovenskem máme úplně perfektní. A pak zase říkali, že to je úplně jinak. Hele, to by si vzala Sukovici. A řezala je prostě hlava nehlava. Až přes ten, přes tu malou stranu tam prostě je hnát je až za Prahu, dobytek, a vypovědět je z té Prahy, ať už se tam nevracej.
1: Co no já to nevím, je za verbež? Asi vylednilo.
0: No já myslel jenom poslance teďko tyhle ty opoziční.
1: No já si myslím, že k ním by potřebovali přibrat taky ti, co zastávají ty jejich názory.
0: To ve druhém kole.
1: V druhém kole, no. To by mohlo být taky zajímavý.
0: No teďko je trochu panika, protože slíbili Zelenskýmu peníze, protože se nějak tak v těch potrubích vyschlo. No a na mnoha místech toho potrubí se čeká, kdy se zase přiteče. Protože to korupční schéma je naprosto nabubřelý a je strašný. Takže chtěli pracovat s těma ruskýma aktivama, ale ty instituce, zejména banky, jo, tak nechtějí to vydat, protože se bojejí, že všechny soudy, které budou okolo toho, tak prohrajou. Takže vědí, že to je prostě mimo zákon. A tak zatímco politici ječejí, že prostě ty miliardy, desítky miliard, které tam jsou, tak asi 83 miliard to dělá eur, takže by jako to použili k obnově, nebo teď momentálně asi na válku, předtím to bylo na obnovu, teď už je to na válku, takže by ty peníze jako poslali americkým zbrojařům, aby vyrobili nějakou zbroj, no a desetinásobně drahou. No a oni ty banky to nechtějí vydat, protože chtějí od politiků, že se občané Evropské unie zaručí za úhradu těchto peněz, pokud to přijde před soud a bude to označeno jako krádež, tak to budou muset zaplatit občané Evropské unie. A takhle to politici jako to, ale ty bankéři prostě dokud nebudou mít ty závazky takto zpracované a napodepisované těmi hlavami států, tak prostě ty peníze nechtějí je uvolnit. Naštěstí. Jo. Protože to jsou peníze jejich klientů a i když ty peníze třeba můžou být označené různými předsudky, přívlastky a různě poonálepkované, tak pořád ale je nemůže jen tak měrnix zděrnix někdo zabavit někomu. Jo. Tady ale vidět, že oni jsou schopni, oni by to rádi udělali, ale ty banky vědí, že by to prohráli u těch soudů. Tak teď je takové rozčarování, jako, a co teda na tu Ukrajinu pošleme, když nemáme ty peníze, kde je vemem, že? Koho okradem ve druhém kole. No nic, Išo, jak pak se směla ten týden?
1: Ale víš, jako, jak jsem se měla, no pořád to mám takový, jako tak nějak možná stereotypní, občas nějaký výkyv směrem nahoru nebo směrem dolů. Záleží na situaci. Tak jsme před Vánocema, tak jsem taky trošičku začala schánět nějaké dárečky, aby přece jenom ten Ježíšek v tom pytlíku, který přinese s těma dárkama, něco pro ty blízké měl, tak trošku se to nese ve znamení toho schánění. jak se dá, no zase pracujem, protože jako ta práce neustává. Jsme si trošku naivně mysleli, že tak, jak se posouváme dopředu, tak, že to bude jako snažší a snažší. Tak to jsme byli na velkém omylu, snažší a snažší to není, protože vždycky se objeví nějaké téma, které je potřeba vyřešit, vždycky, když se posuneme nějakou úroveň dál, nebo rozkryjeme některé záležitosti, tak to sebou potom přináší zase plný šuplík, bych řekla, nějakých nekalot, které tam po těch temňácích zůstávají. Trošku mi to připomíná tu situaci po té odcházející vládě, když se začínají otevírat ty jednotlivé šuplíky těch jednotlivých rezortů, co všechno se tam nachází, tak něco podobného nacházíme my v těch různých špičkách, když někde něco zase vyřešíme, otevřeme ten šuplík, tak se tam vyvalí nějaké hnusy, stále nějaké překvapující záležitosti, když si člověk říká, že to snad už přece není možný, aby už to nemělo konce. No, tak prostě pracujeme teď konce hodně řeší právě ty aktualizace vztahující se k těm kopiím. Momentálně ještě těch čekajících, protože je potřeba je dát trošku do pořádku, aby byly kompatibilní s tím svým plamenným partnerem, aby byly nebo párovým partnerem podle toho, jak kdo, no aby teda byly úplně připraveny do poslední tečky na to vstoupit do toho nového oblečku, do toho nového fyzického těla. To všechno musí být kompatibilní vibračně. Jo, myslím tím vibračně kompatibilitu. No a tak jako pořád se ještě objevují nové a nové věci. Zase někteří lidé se zaseknou na tom čištění, když řeší a aktualizují, jak jsme říkali, těch několik položek, které je důležité hodně kontrolovat nebo často kontrolovat. Tak jsou lidé, kteří se na tom zaseknou a teď kudy kam, jak dál, tak tam se zase ukazují některé z těch záležitostí úplně nestandardních záležitostí. Minule jsme říkali, že se někteří si vyměnili oblečky, takže se do nich jaksi nevešli, nebo naopak jim byly veliké, takže to se muselo řešit. Pak zase přišla záležitost toho, že když si člověk neohlídá tu aktualizaci, tak se může stát, že se dostává na hranici toho, že se mu začne rozpadat krystal nebo mřížka, protože jsme říkali, že stále fungují ty zákonitosti zachování hmoty, nebo to všechno ostatní. Takže to je takový pořád překvapující, pořád je co řešit. Je potřeba si to prostě ohlídat. Je nutné u toho přemýšlet. Mnozí nepřemýšlí, bezmyšlenkovitě nakývají nějaké hodnoty a už se nezamýšlí, proč třeba toto a kdybych si to ohlídala, proč jsem na tak nízkých hodnotách. A pak se najednou zjistí, že když se to vyčistí, zaktualizuje, tak se ti lidé přesunou třeba úplně do jiného prostoru. Je to pořád takový zajímavý, pořád nacházíme nové a nové, dal by se říct, informace, se kterýma a určitě do budoucna budeme muset všichni se naučit pracovat. Takže pracujeme, chystáme se na Vánoce, chystám se k tobě, takže je stále co dělat. No tak asi tak to tak u mě chodí. No co u tebe?
0: No, hektické. My máme, v Olomouci, od 1. prosince nám běží prodejní výstava, až do 18. prosince. Je tam spousta krásných šperků, spousta krásných hodinek za 60% ceny, to znamená, je tam výrazná sleva. Chodí za námi spousta i posluchačů, pochopitelně, a tu výstavu chtějí vidět, také něco kupují, protože se dá velmi šikovně koupit pěkný dárek, hodnotný dárek. No, takže to je jedno, no teď po nocích se pracuje, to je vidět, protože to už vím, jak to funguje. Člověk je ráno zbyte jako pes, víc unavený než večer. Ale zase s Eliškou si to pak užíváme, když tady je, tak to takové radostné. Vaříme spolu občas něco, si takhle uklohníme a je to moc prima. Ale říkám, je to, teď tady slezl sníh, dneska se oteplilo, mlha jako mlíko je tady, takže vysíláme s naprosto pod příkrovem, tak vysíláme ze studia, kde není z okna vidět vůbec nic. A je pomoční osvětlení, protože opravdu já jsem přijel z Olomouce a málo jsem netrefil domů. Protože no. bylo to dobrý, ale tady nahoře prostě to tak zhoustlo. Ale hlavně v té mlze něco je, protože je taková strašně špinavá. Je to, není to bílá mlha, je to šedá, hnusná, špinavá mlha. Já jsem včera, mi stálo auto na parkovišti a mrholilo v Olomouci. A jak to stýkalo po tom předním a zadním okně, tak to okno bylo jako když ho zaprasíš nějakou nečistou tekutinou, trochu mastný, trochu jemnýho nějakýho jako kdyby prášku, no kreslilo to na těch oknech strašné věci. Takže je vidět, že chemtrails jako funguje, že sypou a ty respirační a různý jiný onemocnění jsou hlavně u těch lidí, kteří třeba zmoknou nebo zvlhnou v tom prostředí nebo se pohybují delší dobu venku. No a nadechají to a pak se vlastně nejsou schopni detoxikovat a to tělo má vysokou koncentraci těch sairajtů, no a pak na to nějak reaguje, takže nedivím se, že ta nemocnost je jakoby nahoře, no a tak. Do toho chci varovat před polským dovozem masa. Oni to různě jako rafinujou, že to je český prodejce, ale důležité je, kde to vyrostlo, to maso. Takže polským, z Polska se sem dostává hodně ukrajinského právě masa, proto před polským. Takže nemyslím, když to jedete koupit do Polska. Poláci si to hlídají, ale to, co se dováží z Polska sem k nám, má povětšinou ukrajinský původ. Ta kvalita tomu nasvědčuje. Dokonce jsem tam zachytil nějakou i otravu právě takovýmhle mletým masem, který mělo původ přes Polsko na Ukrajinu. Takže dávajte si pozor, opravdu prověřujte si, hlavně u toho masa, tak si prověřujte, jestli to vyrostlo na Ukrajině, nebo jestli to vyrostlo opravdu v Polsku, nebo v českým chovu. Jo. Protože některý třeba kuřata i, to je vidět, že to kuře v životě neběhalo. Má stehna, sice narostlý stehna, ale to je bláto, protože ten sval nebyl používaný. Prostě to kuře vyrostlo v leže asi pravděpodobně, nebo co, chuděra malý. Takže to ani si nemohlo stoupnout pravděpodobně kvůli tomu, že ten chov to neumožňoval. A, no hrozně. To, co momentálně se tady prodává jako jídlo, kolikrát, strašná kvalita. To, když si představíš, jak se prasatům dávali ty pomeje, tak mi to přijde, že momentálně jako ta Evropa sem dováží ty pomeje z té Evropy, jo, z té Unie, z těch zemí vyspělý. A z Ukrajiny, protože prachy, jak se rozkrádají, tak se musí někde dělat, že? Na něčem.
1: Přesně.
0: Hrůza. Tak, máme půl hodiny. Chceš písničku?
1: Pušem, klidně. Něco veselého.
0: Něco veselého.
1: Něco tak, veselého.
0: Nevím, jestli to veselý, ale je to takový příjemný.

0: třeba připomínka, že je potřeba ulomit si Barborku teď. Je na čase, Barborka byla, že jo, tak je potřeba mít Barborku doma, aby vám rozkvetla. Potom venku, až budou kvést ty třešně, to už bude jaro. A to bude právě nebezpečné pro ty čerešně pod bluzkou. Tak, že my se posuneme k tomu tématu, které asi je hodně zajímavé teďko. Viděli jsme tanečky hradního agenta, viděli jsme agenturní práci, viděli jsme spoustu špíny, spoustu opravdu zhovadilostí, které navymýšleli ty odcházející politici, anebo ti, kteří museli přejít do opozice. A jak říkám, bylo to na zvracení. Na zvracení. Možná se ptáte, jestli to mají zapotřebí. Proč prostě nestáhli ocasy a neodtáhli? No, ono to prostě není tak jednoduché, protože jim jde docela okejháky. Oni toho hodně nakradli, oni jsou na různých blacklistech, oni jsou právě na seznamech zrádců, kolaborantů s nacismem a těch, kteří financovali tu nacisticko-banderovskou kyjevskou chuntu. Takže společně s korupcí jsou namočení ještě v tom podporování nacismu a terorismu dneska také už. A oni pochopitelně, pokud nebudou ve vlivných pozicích, a naopak, pokud v těch vlivných pozicích budou ti, kteří chtějí ty audity, chtějí dohledávat ty rozkradené peníze a hledat a soudit viníky, no tak jim jde vhodně. A tomu se právě snažili zabránit všema možnýma způsobama, odvracet pozornost od mnoha kauz, které se ku podivu rozeběhly hned, jak vláda podala demisi. No a nás určitě bude zajímat, jestli Andrej Babiš to myslí vážně a jestli ty ambice, které má, jestli je schopen, dejme tomu, realizovat. A sami si uděláte nějaký názor, my vám s tím trošku možná pomůžeme, protože Vanda na to hodila karty a já vám tady přečtu, co jí vyšlo. Vy to pak, Iša to rozebere, já to pak doklepnu třeba. Takže první otázka. Jaké energie posílá vesmír Andreji Babišovi v nejbližší době? Včera večer, myslím, nebo včera...
1: Je to včerejší výklad.
0: Včerejší výklad, tak. Víme, že dneska vláda byla jmenována. Já jsem si pustil v 9 hodin 10 minut zpravodajství a už byl raut, už bylo po všem. Takže to bylo rychlé. No ale pochopitelné je, jestli ta vláda bude mít ty ambice a chuť a podporu k tomu všemu, co je potřeba vykonat. Takže jaké energie posílá vesmír Andreji Babišovi v nejbližší době? 15 mák, 26 partnerství, to jsou čísla karet, 30 samotář, meditace, 8 Saturn, 23 královská hvězda lva. Výklad. Protože Andrej Babiš udělal správné rozhodnutí a vzdal se toho, na čem mu velmi záleželo. A vybral si, po které cestě půjde, rozhodl se tedy, po které cestě půjde, dostává se mu velké podpory od vesmíru. Vydal se tím správným směrem. Další otázka. Bude Andrej Babiš jmenován premiérem? Protože včera večer ještě se mohlo stát spousta věcí. 30 samotář, meditace, 8 Saturn, 23 královská hvězda lva, 33 láska magie, 15 mák. Tedy tak jako u předchozího výkladu vyšly skoro stejné karty. Bude jmenován premiérem a dostává se mu velké podpory od vesmíru. Jaké energie posílá vesmír v nejbližší době pro Českou republiku? 33 láska magie, 7 Neptun, 3 Jupiter, 14 pohyb, výzva, 31 odloučení, poustevník. Česká republika ukončí směr, kterým se doposud ubírala. Nebude to úplně jednoduché. Postupně se budou rozkrývat věci, které jsou skryté za oponou a dobře utajované. V čele České republiky stojí velký bojovník a má podporu od vesmíru. Ještě než se odkryje všechno zlo zde napáchané, je třeba zabojovat, aby se Česká republika dokázala vymanit ze zavedených pořádků. Pokud to dokáže, mistrovské číslo 33 přinese postupně České republice prosperitu. Máme silného bojovníka, to ukazuje karta Jupitera. Je neoblomný s obrovskou autoritou. Česká republika dostala velkou šanci. Má podporu vesmíru a silnou osobnost v čele. Má šanci se otočit správným směrem, který ji přinese tolik nutnou prosperitu. Tak, myslím si, že to je velice pozitivní, byť to bude o velké práci. A já jenom řeknu, vzpomínáte si, když jsem kritizovával Andreje Babiše, tak jsem ho nešetřil, ale zrovna tak jsem vyzýval, aby byl zvolen, zvolte ho, ať má šanci si odpracovat to, co možná za covidu nepochopil, anebo právě proto, aby přežil až do dnešního dne a mohl si ty věci konečně řešit nějakým způsobem správným pro nás, pro všechny, tak zkrátka a dobře musel tlačit tu covidovou káru společně s nima tak, jak ji tlačil. Kdo ví? Možná, že nám na to odpoví Iša. Takže Išo, máš k tomu ty postřehy, tak jak to vyšlo Vandě, rozvedeš to trochu?
1: Víš co, Olo, tam není až tak moc rozvádět, ale jsou tam hodně zajímavý momenty. Jo. Já jsem se na rozdíl od Vandy, protože jako proč se opakovat, podívala na ty karty. Podotýkám, že to nejsou karty tarotové, tak jak jsou používané klasicky u ostatních lidí, jsou to karty, které jsou tak určitým způsobem nadčasové. A tím, že jsou jaksi napojený na ty informační pole té nové reality, tak se tam dá právě připravené předlohy ty informace získat, protože my samozřejmě nemůžeme vidět, jak to ten vesmír naplánoval, co všechno naplánoval. V každém případě zajímavost je, že vždycky na každý tu otázku bylo použito 5 karet. Na první i druhou otázku, které se přímo týkají ale toho Babiše, tak víceméně jenom s jednou číselnou obměnou tam vyšly karty téměř shodné. To znamená, že teď, jestli si vzpomeneš, tak když byly volby, tak už tam jsme dělali první předpoklady, jestli tedy vůbec ano vyhraje a podobně. Tam nám vycházelo to, že vlastně jsou tím vesmírem podporovaní, takže vesmír tam posílá ty své energie, protože vesmír řídí podle té připravené předlohy řídí tu cestu té změny v tom vývoji, cestu k tomu lepšímu nebo novému světu, k tomu BRICSu. Takže tady prostě přes všechny ty překážky v podstatě jsme predikovali i to, že budou problémy, pokud jde o motoristy, takže budou velké snahy nějakým způsobem to všechno zhatit. Tak pro Andreje Babiše vyšla veliká podpora. Ta podpora je určitým způsobem, jak bych to řekla, několik těch významných karet souvisí s karmickou odměnou, říká se tomu karmická odměna, protože on musel udělat velké rozhodnutí. Na tom to záviselo, to rozhodnutí, proto ten prezident bláznivý trval na tom, aby dopředu bylo řečeno, jak bude řešit tu svoji situaci. A to byla lekce, karmická lekce pro Andreje Babiše. Andrej Babiš v podstatě musel udělat obrovskou oběť, to, že se vzdal toho svého podniku za takových podmínek, prostě vzdal se toho majetku a dal přednost tomu odpracování té lekci, odpracovat si to, co si odpracovat mám, nebo určitým způsobem projít tou lekcí, projít tou zkouškou. V tom výkladu se objevuje karta Saturna v podstatě v obou těch dotazech. Saturn, jak víme, tak je, nebo osmička je považovaná za osudovou kartu, za osud určitým způsobem vymezuje buď tedy rozsah nějakých kompetencí, nebo naopak zase vymezuje prostor, ve kterém se má ten dotyčný pohybovat. Je to karta osudu, která prostě vede na tu cestu, kdy musí přes ty karmické lekce řešit věci, které prostě, ke kterým musí zaujmout určité stanovisko, určité postoje, musí dát na ten záměr toho svého, dejme tomu, uvažování a tak dále. Takže mě tam pro obě ty otázky, pokud jsem sčítala tedy čísla těch karet, tak ono se to dělá dvěma způsoby, buď se sečtou tak, jak jsou ty dvojčíslí s těmi jednočíselnými, anebo potom se ty dvojčíselné karty převádí na karty jednočíselné, protože se zase sčítají. Takže zajímavé je, že u obou těch dotazů, když jsem sčítala oběma způsoby, jedním i druhým, tak pokud jsem sčítala ty čísla jenom tak, jak jsou třeba dvojčíslí, jednočíslí, dvojčíslí a tak dále, tak jsem se dostala právě k tomu číslu 12. To je ta oběť. Buď bude obětován, anebo sám musí něco velmi drahého obětovat. Pro něj to byla prostě neskutečná oběť, kterou on si zvolil. Čímž tedy si zasloužil tu podporu, protože když jsem se četla potom ty čísla převedený na jedno číslí, tak mi tam vyšla zase sice karmická zkouška, ale za podpory Jupitera a Slunce. Takže on si to své těžké rozhodnutí, kdy se musel něčeho vzdát a nějakým způsobem prostě podstoupit tu lekci, tak tu podporu si zasloužil právě tímto. Prošel tou karmickou lekcí, nebo prochází tou karmickou lekcí čísla 4. No a zároveň je tam podpora Jupitera a je tam podpora Slunce jako takového. Takže skutečně ten výklad mluví o tom, že vlastně ty karty jsou energeticky podporované, nebo jo, že ta situace je podporovaná, že on je vlastně veden tím vesmírem v uvozovkách. A když jsem se potom podívala na tu třetí otázku, nebo na tu třetí odpověď, tam byl položen dotaz, jak to vypadá s Českou republikou, jaké energie vesmír posílá České republice jako takové. Jo. Takže když jsem to vzala stejným způsobem, tak tam už je to trošku jinak. Tam prostě určitým způsobem funguje Neptun, funguje tam ale zase Saturn, který jako je víceméně tím, kdo to tam řídí. Takže my tam máme toho Neptuna, protože víme, že mnoho lží a mnoho klamů, to jsou ty věci za tou oponou, o kterých se zatím ještě neví, který vyjdou na světlo, protože ten Jupiter tomu nedá jaksi usnout. Takže pohyb a výzva nám potom říká, že nastanou velké změny. Bude to výzva pro to vedení nebo pro tu, dejme tomu, vládu, pro ty, kteří teď vlastně dostali ty mandáty a budou snažit co nejefektivněji a co s nejmenšími bolestmi řešit ty maléry, které tady teď ještě na každý ten rezort pravděpodobně vyskočí. Takže je to veliká výzva k tomu, aby vlastně ta vláda rozkryla ty lži, rozkryla ty klamy, podvody, co všechno teprve vyjde najevo za podpory právě toho vesmírného šéfa, dalo by se říct, protože Jupiter je považován za planetárního avatara, to znamená, Jupiter si bude řídit chování a bytí těch lidí, kteří budou v harmonickém univerzu 4 na jeho povrchu. S tím právě souvisí pak taková, dalo by se říct, jako vyšší forma už potom toho nového světa, protože tam už jako budou vlastně bytosti hodně, hodně vědomé a hodně uvědomělé, které už budou schopné prostě využívat všechny ty svoje informační pole a způsoby k tomu, jak se k těm informacím dostat. Takže tam za podpory právě těch vyšších úrovní to se začne jaksi, začne se to hýbat směrem k tomu té cestě směrem nahoru. Dalo by se říct, jo. A v podstatě tam to zase vychází, tak když ty čísla sčítám, nebo když jsem to tady rozpracovala jedním i druhým způsobem, vychází mi, u obou způsobů mi vychází sedmička, to je taková ta nevypočitatelnost toho, co všechno se ještě ukáže. Je to pod tím Neptunem, což je velký problém, nebo značí to velký problém. Sedmička je taky nazývána malou karmou, takže Česká republika, potažmo Česká kotlina, si bude procházet určitým způsobem karmickou záležitost. Musí si odpracovat svoji karmickou záležitost. Myslím si, že mnozí lidé, protože pak je tady odloučení a poustevník, tak mnozí lidé, kteří toto nebudou chtít respektovat, tu změnu těch záležitostí, které se v té společnosti budou, nebo by se měly začít dít, budou odcházet, budou vlastně odlučovat se od té své, dalo by se říct, mateřské republiky, bych řekla, nebo země, a budou se přesouvat za tím svým vysněným demokratickým úžasným světem, který teda na západ považují, nebo který oni považují za to nejlepší, co je mohlo v životě potkat. A budou se stávat takovými poustevníky, dalo by se říct, odloučenými od té své země, budou opouštět svoji zemi. A nebo se to určitým způsobem bude přesouvat na jednu stranu, nebo blíž těm západním hranicím se budou přemísťovat ti, kteří sympatizují s tím světem, a na tu východní část republiky nebo vůbec země se začnou obracet lidé, kteří budou chtít tu změnu k tomu lepšímu, budou chtít nějakým způsobem obnovit to, co tady bylo zničené, jednak samozřejmě morálku, jednak samozřejmě také ekonomiku a všechny ty věci, o který nás ta úžasná západní demokracie tak připravila. Takže jsou to věci, které se rozbíhají teďko na konci roku. Souvisí to s vyrovnáváním karmy, souvisí to s osudem, ať teda Andreje Babiše, tak samozřejmě i té České kotliny. V té České kotlině bude práce s tím odhalováním těch tajemství, které ještě všude na nás nebo na ně vyskočí, až prostě otevřou nějaké šuplíky a tam prostě budou jenom nějaké smlouvy podvodné a podobně. Takže tam jako nebude to pro nás jako pro obyvatele asi jednoduché, ale jako viděla bych to tak, že bychom toho Babiše měli podpořit, neměli bychom chodit stávkovat, neměli bychom chodit řvát, ať jdou do háje, protože teď nám ještě, že jo, nelítají zlatý holuby, nebo nelítají nám pečený holuby do pusy, protože jsme si to tak mysleli, že když ho zvolíme, tak předsvakne nějaký čudlik a v tu chvíli bude všeho dost a bude všechno v pořádku. Je to běh na dlouhou tráť, nebo možná ne tak dlouhou, ale dost bolestnou, a bude potřebovat podporu těch, kteří pochopili, že má ty nejlepší úmysly, a že prostě musel obětovat něco, co by asi málo který z občanů byl schopen obětovat. Mějte obrovský majetek a vzdejte se ho jenom proto, aby vás tam nějaký zelený mozek na hradě okopával, aby vás tady dole nějaký, no, jak bych to řekla slušně, prostě lidi, kteří sami mají 3/4 kila másla na hlavě, aby vás ostouzeli, a v dobrém úmyslu se prostě člověk vzdá něčeho, to je strašné rozhodnutí. A pokud ho někdo udělá, tak určitě ty svoje úmysly má v té hlavě tak, že to opravdu chce dokázat, chce dojít k tomu svému cíli i za tu cenu. Říkám, málo občanů této země by asi něco podobného udělalo. Nebylo by jich moc. Jsou takový určitě, ale neudělali by to tak, tak jako se to prostě teď stalo. Takže jako nebude to jednoduchý, ale máme tam člověka, který jako je schopen to dobojovat s podporou toho vesmíru, což je strašně důležitý, protože kdyby ten vesmír nepodporoval, tak jemu by se přestalo dařit. Zatím podporuje, zatím tam jsou všechny předpoklady, protože prostě ten vesmír bude dělat, nebo povede ho těmi cestami, potkávat se bude s lidmi, kteří budou ku prospěchu naší zemi, nebo obyvatelům, těm, kteří prostě budou mít hlavu na svém místě a budou ty věci umět rozmyslet si dobře a ohodnotit je taky dobře a nebudou jenom pořád křičet, že teda je to lumpa, je to takové, je to makové. Takže já si myslím, že ten výklad je moc pěkný. Zkoušeli jsme to, v podstatě jsme se spolu na tom ani nedomlouvali, já jsem jenom použila ty čísla těch karet, které tam vyšly a ty výklady potvrzují to, že prostě vyšší úrovně pracují tak, jak pracují a vedou každého, kdo si to zaslouží, tím správným směrem.
0: To jsi řekla velmi dobře a pěkně. Tady ještě jenom vypíchnu jednu takovou věc. Proč jako chválíme toho Andreje, jo, takhle? Protože on to mohl udělat jinak, mohl to udělat méně razantně, takhle to řeknu, mohl to udělat, dejme tomu přesně ve smyslu toho paragrafového znění, přesně ve smyslu toho zákona, jenomže on potřeboval velký úder a přeskočit je o dva kroky dopředu, jinak on byl v té pozici, že vždycky něco udělal a oni už to okopávají a oni už vidí, co se bude dít a tak to zase okopávají. A takhle vlastně by pořád okopávali a nikam by to nevedlo. A ten scénář byl nastaven jednoznačně. Ještě dvakrát to Andrej udělá nějak ve smyslu toho zákona a my to vždycky budeme napadat. Ta opozice takhle se k tomu stavila pořád a teď zorganizujeme ty demonstrace a toto a tamto a přimějeme toho, no vytvoříme prostředí, jako kdyby poptávku, potom aby prezident buď šel cestou nějaké úřednické vlády, nebo aby sám jmenoval nějakým způsobem nějaké řešení, nebo nedej bože, aby dal šanci Fialovi sestavit vládu. Ta agenturní práce byla tímto způsobem vedena a Andrej Babiš potřeboval udělat to, aby je předskočil, aby se dostal z té pozice sem krok za nima, protože oni pořád, ať udělám, co udělám, tak se na mě vrhají, tak udělal to, že to udělal tak razantně a tak víc, než musel, že jim vyrazil všechny trumfy z ruky v jeden okamžik a oni než se stihli nadechnout a než vůbec jako něco věcného dokázali vymyslet, protože ono to je, v této situaci je těžké něco věcného vymyslet proti němu. Čili doměl toho gumovýho panáčka, aby opravdu teda k tomu přikročil ve smyslu ústavy, protože už nebylo na čem stavět nějaký opoziční názor. A ta oběť, to je právě ta daň za tu podporu toho vesmíru. Bereme to tak, že dejme tomu, ten vesmír si ho připravil jako možného adepta na to dát ty věci tady nějakým způsobem do pořádku. A protože složil zkoušku, vzdal se toho majetku, složil tu zkoušku, tak mu byla dána důvěra a podpora. Jo, takhle to navnímávejme. Já jsem byl vůči Babišovi hodně v opozici za covidu, víte, že jsem fakt ho propíral těžkým způsobem, ale taky jsem řekl, že je potřeba, pokud přijde čas, aby si to odpracoval, tak je potřeba na to reflektovat. Protože my nevíme, jakým způsobem přesně ty vyšší bytosti vedou ty cesty toho vývoje, tak, aby jsme došli na pozice, ve kterých máme být. A protože bylo evidentní, že Andrej Babiš je tím, kdo může být podporován vesmírem, protože má motivy toho karmického očištění, vyrovnání a tak dále. Hlavně ukažte mi, kdo má na mezinárodní úrovni takové postavení, ad jedna, ad dva, kdo má tolik zkušeností s manažerskou prací a to, co se bude odehrávat tady při obnově toho zdevastovaného našeho státu, to je záležitost řízení krizového manažera, čili není to vůbec jednoduché. Já jsem tady zapomněl asi něco, co mi napsal Honza. Já se podívám, jestli nevím, kam mi to teď napsal. Ty jsem si vzpomněl, že nám tady něco psal. Tak to je součet mnoha jakoby věcí, které do sebe zapadají. A právě teď je ten okamžik, kdy se budou zúročovat ty, jak bych to řekl, záležitosti, které byly nějak naplánované, které byly nějakým způsobem předpřipravené. Myslím si, že v těch kartách tam trošku mezi řádky čtu, že to bude důsledek také dohody 2+4, která půjde na stůl, protože ono to k tomu jednoznačně spěje. Zatím všechny pokusy diplomatické narážejí na neochotu Kyjeva a na neochotu evropských úhrnem těchto jmenovaných, tedy to jsou všechno neonacisté, čili na neochotu nácků jakýmkoliv způsobem zastavit to umírání na té frontě, protože jim to vyhovuje, protože jim jde o ty finanční toky, ne o ty životy těch lidí, ať je to Rus, nebo původem Rus Ukrajinec, nebo nějaký poblázněný, potetovaný neonacista, jim je to úplně šumák. Jim jde o to, že každý den pokračování, jak oni říkají, této války, jim natékají do kapsy obrovské peníze. To je to, co je důležité. A ještě nesmíme také jaksi zapomenout, nevidět, že je to i o zbrojařích, protože to byly právě zase korporátní fašisti a náckové v těch zbrojařských firmách, kteří vlastně celou ten příběh toho, co se děje na Ukrajině už někde od roku 2011, tam neustále jaksi schystávali a neustále to podněcovali a vytvářeli všechny ty kroky, které vyvedly toho ruského medvěda z jeho teritoria, protože mu nic jiného nezbylo. Čili pokud někdo říká, že na Ukrajině se bojuje za naši svobodu, tak svým způsobem ano. Akorát je to malinko jinak. Bojují tam ruští vojáci proti nacistům za naši svobodu. Protože pokud by kyjevský režim zvítězil, můžeme očekávat a předpokládat genocidu, která byla naplánována v průběhu druhé světové války a ta genocida by byla jenom opakovaná. To je pořád stejná písnička, jenom posunutá v čase za trošku jiných scénářů, respektive je to, hraje se to v jiných kulisách a jmenuje se ta hra jinak, ale děj zůstává stejný. Pořád jim jde jenom o jedno. Vymítit slovanskou genetiku, vymítit ty genetiky, které tady byly původní, tak je zničit a prostě sprovodit ze světa. No ale protože se nám vyvinul ten vzestup jinak, než oni chtěli, tak se svět vyvíjí jinak, než oni chtěli. Vyvíjí se tady druhá civilizace, východní civilizace, civilizace BRICSů, která v podstatě vytrhuje ty, kteří se přidají, tak je vytrhává z toho NVO a z těch všech předpřipravených záležitostí, jako přenos organického vědomí do neorganických nosičů a podobně. Čili to ta Silungarit, jak se tomu říká,
1: singularita.
0: Singularita, ano. Ta singularita a tyhle ty všechny věci jsou naplánované a v nějakých scénářích se měly odehrávat a pochopitelně vývoj tomu zabránil. Takže my tady momentálně sledujeme souboj dvou civilizací a nemusíme si asi tady dlouho vyprávět, která pro nás bude ta vítězná a proč. My sledujeme manifestování vítězství světla, které se už odehrálo v té duchovní úrovni. A my jenom sledujeme, jak se to projevuje a jak se to vlastně v té realitě, jak se to manifestuje. Je to, myslím si, docela vzrušující. Ale chce to naši podporu. Neočekávejme, že ale je to vidět na Slovensku, Fico. To je Robert Fico, trošku podobný osud jako Andrej Babiš. Tam ta zkouška proběhla jinak. Robert Fico, pochopitelně i on, na něm najdeme spoustu momentů jeho politické kariéry, kdy můžeme být velice kritičtí. Ale to bylo. To bylo. Nalezáme se v jiné části vzestupného vývoje a Robert Fico sehrává nějakou roli obrození Slovenska a vytržení Slovenska ze spáru NVOčka. A Robert Fico měl tu zkoušku nastavenou jinak, to nebylo o majetku v jeho případě to bylo, jestli ho zastraší ten atentát, při kterém málem zemřel, jestli ho to odradí, jestli se nechá zastrašit a jestli ponechá svoji vlast těm, kteří zorganizovali proti němu ten atentát. A přibývá další do trojice Orbán, Fico, Babiš. Andrej Babiš má stejně jako Robert Fico dobrou pozici v orientaci na Donalda Trumpa. Jako česko-slovenský tandem můžou pochopitelně mnohem víc. Mohou vnášet víc světla a pozitivity do... A teď si myslím, že dění v České republice může posunout některý Slováky, kteří si mysleli, že přijde Robert Fico, my ho zvolíme a všechno dobrý. na Slovensku pochopitelně chybí peníze. Stejně jako chybí nám peníze, protože je také rozkradli. Čili ti Slováci, kteří si mysleli, že zvolí Fica a všechno dobrý, a už je to vyhraný, a teďko vidějí, že jsou nepopulární opatření, která se musí dělat, tak si myslím, že zase jim to trošku naleje do žil toho optimismu a soudržnosti s Ficem, protože uvidějí, že i u nás podstupujeme podobné kroky, že budou některé věci bolet, že někde se budeme muset trochu omezit v některých záležitostech, ale v důsledku to bude dobré, protože se budou se zlepšovat podmínky pro ekonomický růst, pro skutečný ekonomický růst, ne proto žvatlání o ekonomickém růstu, které tady zanechává po sobě jako smradlavou mlhu ta odcházející vláda a ta garnitura. Išo, dáme si písničku?
1: Určitě jsem pro.
0: Tak dáme písničku a pak budeme pokakovat.
2: My můžeme zkusit teda všetci spolu. Teraz jednu pieseň, ktorá je tiež o kšefte, o obchodovaní. Najlepší kšeft totiž to je, viete čo? Obchod so zbraňami, aj keď je to len malý obchod ako ten náš.
3: Krado. Fú. Aby viac nekradol. Odťať.

Tak to zakončili, myslím si, docela rámcově dobře. Tak, mám tady otázku od Jiřího. Dobrý den, pane Petře, srdečně zdravím vás a paní Išu. Chci se podělit o svoji zkušenost s testováním a zároveň, jestli jsem postupoval správně. Na otázku, jakou duchovní hodnotu pro mě má zůstat v současném zaměstnání? Vyšlo mi 83%. Další otázka. Řeším si s někým karmu? Odpověď? Ano. Řeším, a to s více lidmi. Na barometru chování jsem dal na jednu stranu sebe a na druhou skupinu lidí ve firmě, se kterými si řeším karmu. Vyšlo mi následující. Já k ním, emoce rovná se nemoce, lhostejnost, necitlivost. Negativní energie 65%. Oni ke mně, emoce rovná se nemoce, odloučení, nepřijatelný, nemilovaný, nemilovatelný, bez lásky a opuštěný. Negativní energie 80%. Požádal jsem tedy vyšší já, aby všechny vzájemné negativní energie vyčistilo. Potom jsem se opět zeptal na vzájemné negativní energie a vyšlo mi z obou stran, jak z mé, tak i z jejich, 0%. Nechal jsem tedy tento výsledek vyššího já otisknout, zharmonizovat a aktivovat. Po tomto kroku následovala otázka na duchovní hodnotu, setrvání v zaměstnání a vyšlo mi 5%. Na další dotaz, jestli můžu změnit zaměstnání, mi vyšla kladná odpověď a tak jsem požádal vyšší úrovně o zaměstnání, které by pro mě bylo nejvhodnější. Můj dotaz tedy zní, jestli jsem postupoval správně. Děkuji a přeji hezký a úspěšný den. Jiří z Uherského Brodu. Děkujeme, Jiří, za dotaz. No, já bych to možná dělal trošku jinak. Já bych nepracoval s barometrem, já bych maximálně pracoval s čínkou. Čili řešil bych to skrze čínku s těma lidma. Potom bych to nenechával čistit, ale my přeci víme, že musíme anulovat, deaktivovat, odvíjet se všemi otisky. Takže to, možná, že to vyšší a udělalo, jo, jako správný způsob, jenom to zadávání, aby jsme dávali správně. Takže anulujeme, deaktivujeme a nakonec necháme odvinout.

0: se všemi otisky ve všech úrovních. No, takže jestli bych z těch čísel tady já to pochopil, tak jako byste v tom zaměstnání byl proto, abyste si s těmi lidmi vyřešil tu karmu, a když jste tu karmu vyřešil, tak vlastně ten důvod pro setrvání v tom zaměstnání z duchovního hlediska byl tedy 5%. Teď je otázka, jestli setrvání v zaměstnání, ve kterém třeba jste normálně spokojený, když jste si vyčistili ty vztahy s těmi lidmi, tak jestli je potřeba odcházet. Jo. To znamená, že jedna věc je duchovní hodnota toho zaměstnání pro vás, jako vám to přináší jakoby duchovní obohacení, když tak řeknu, nebo duchovní naplnění. A druhá věc je, jestli pro vás existuje nějaké lepší zaměstnání po této stránce. Protože víme, že zaměstnání je zaměstnání. Podnikání je něco jiného. Jo. Podnikání si vybírám. Když jdu podnikat, tak tu duchovní hodnotu tam můžu jako hledat. Jo. V tom zaměstnání už to takový není. No já bych tady byl, ještě bych kladl otázky, než bych se rozhodl odejít z toho zaměstnání. Takže k tomu postupu, když jste se ptal, tak já bych tam navrhoval tyhle ty trochu změny, ale Iša možná k tomu bude mít ještě mnohem víc. Išo?
1: No, v podstatě s tebou souhlasím. Myslím si, že barometr, pokud se jedná o skupinu, určitě až tak moc přesný není, protože když to dáte do činky, tak na jedné straně jste vy, na druhé straně do toho kolečka, kde píšeme toho protějšku, nebo ten protějšek, se kterým se porovnáváme, můžete si napsat skupina těch lidí, nebo lidi pro karmu, nebo jo, prostě nějakým způsobem si to označíte, tak záleží na tom, jestli kývete přes písmenkovou tabulku, tak si spíš nakývat, jaké energie mi ti lidé posílají a já k ním. Tam ten barometr moc hodný není, protože je to větší skupina lidí a nemusí se trefit do toho množství těch variant, těch možností. Ale není to špatně, ale jednodušší je, když si to jako přes ty písmenka nenecháte nějakým způsobem jenom jakoby zjednodušit, jo. Zase deaktivace a donace odvinutí, to je v pořádku. Ta duchovní hodnota toho zaměstnání pro vás 5% v podstatě znamená to, že ano, jste si vyřešil své karmické záležitosti, ale ono vám to nic dalšího nepřinese. Nevypovídá to o tom, jestli tam ty energie pro vás jsou hodné. Spíš bych se potom ještě ptala, jestli teda, nebo takhle, z kolika procent teď a tady ty vyšší úrovně podporují moje setrvání v tomto zaměstnání. A podle toho, z kolika procent jste podporován v tomto zaměstnání, tak pak už se můžete rozhodnout, pokud je to třeba nějakých 80-90%, tak jako není důvod odcházet. Pokud je to hodnota, která se blíží k 50% a méně, pak je vidět, že vlastně pro vás ta podpora, protože ta platila jenom proto, než jste si vyřešil tu karmu. Když potom vlastně máte vyřešeno, tak ta podpora už nemusí přicházet. Naopak, když vám vyjde, že teda vlastně to spěje ke konci, jako vztah pracovní, tak si můžete ptát, buď si zadáte tak, jak jste si zadal, což je taky v pořádku, aby vám bylo nalezeno zaměstnání, které pro vás bude mít jednak podporu toho vesmíru, těch vyšších úrovní podporu. Potom můžete si, aby bylo pro vás nejoptimálnější, pokud potřebujete peníze, což samozřejmě asi taky, aby bylo finančně ohodnoceno tak, jak vy potřebujete. Jo, nedávejte si tam nějakou sumu, kolik byste chtěli vydělat, ale tak, jak vy potřebujete. No a pokud máte na mysli konkrétně nějakou firmu, o kterou třeba už jste někde viděl inzerát nebo poutávku, tak se pak přímo zeptat, kolik procent podpory vyšších úrovní by vám šlo do toho, kdybyste přijel tu nabídku, kterou už momentálně máte konkrétní. Takže můžete pracovat s tím, že si zadáte, aby vám pomohli najít. A nebo potom, když už konkrétně o nějakých, můžete mít i několik možností, když si je napíšete, všude se ptáte, z kolika procent by vás tam podporovali v tom zaměstnání, tak podle té nejvyšší hodnoty se pak samozřejmě rozhodujete. Je tam více variant. Jinak bych k tomu neměla jako nic nějaký, jako, že by to nebylo v pořádku. Deaktivovat, anulovat, odvinout je s otiskama, nezapomínat na to. A ten barometr bych asi nepoužívám. Já ho nepoužívám v současné době, protože právě protože je to moc složité a teď jsme vlastně pracujeme co nějakým způsobem co nejefektivněji, co nejstručněji, abychom toho neměli mnoho stránek napsaných. Ale jako v podstatě bych neměla námitky k tomu, jak jste postupoval, takže já, za mě jako je to v pořádku, akorát to ještě třeba rozšířit o ty dotazy, jestli teda mě podpoří někde a z kolika procent mě podporují teďkon a jestli teda konkrétně něco máte, tak už se zeptat, z kolika procent by vás v tom či onom zaměstnání podporovali. A mám zkušenosti, že když se tyto věci řeší, tak velice krátká doba, když si požádáte o to, aby vám teda pomohlo přes vaše vyšší a aby vám pomohli najít práci, ve velice krátké době ta nabídka přijde. A zase, až přijde nabídka, tak si budete kývat, jako to má pro vás duchovní hodnotu a z kolika procent vás v té práci budou z těch vyšších úrovní, ten vesmír vás bude podporovat. Takže to všechno zase si ověříte, zase si vyberete pro vás tu nejvyšší hodnotu, která potom vlastně vás nasměruje do toho správného buď podniku, nebo podle toho, jaké máte představy, co vás baví a tam. Takže za mě v celku v podstatě je dobrá práce.
0: Já tady ještě můžu rozšířit. Můžete se třeba zeptat, jestli je pro vás vhodné měnit to zaměstnání. Nebo ano. Můžete se ptát, jestli existuje pro vás vhodnější zaměstnání, než máte teď. Jo, měl byste k tomu zadat parametry. Vhodnější přes co? Jo, to znamená, jestli třeba tady jste byl nespokojený, teď se vyčistili ty záležitosti s těma lidma, ubyde jakoby problém, takže teď na té mapě v úvozovkách těch zaměstnání a vhodnosti pro vás, tak může toto zaměstnání být výrazně lepší, než třeba jiné, kde ten kompromis taky bude, ale teď momentálně po odstranění těch záležitostí, tak je toto zaměstnání pro vás vhodnější než kterékoliv jiné. Jo? Zkuste o tom uvažovat jakoby v tomto ohledu. Takže ptejte se, jestli je pro vás, jestli je v dosahu, jestli jsou nějaké možnosti, abyste měl lepší zaměstnání, třeba s ohledem na kolektiv, na vaše uspokojení jakoby schopností, které máte, jo, a tak podobně. Čili můžete si to parametrizovat a budete vidět, jestli vůbec máte odtaď odcházet, protože třeba vám vyjde, že už některé věci jsou tak blízko na spadnutí, že už nemá smysl se tady tím zabývat, že je lepší si to prostředí vytvořit lepší, což jste udělal, než tratit na tom, že budete zase někde znova začínat. Jo. A tak dále, čili můžete se ptát, jestli třeba v té firmě, kde jste, to zařazení, které tam máte, tak jestli tam třeba pro vás není k dispozici nějaké lepší zařazení. To má spoustu podob, takže vy můžete v podstatě se jakoby na mnoho věcí doptat a hodně věcí jako posunout směrem k lepšímu, ale je potřeba to rozpracovat, tak bych řekl. Jo, klidně i víc detailně, vy víte, jako jak se tam třeba cítíte, jestli to je pro vás snesitelný, nesnesitelný, jestli to ta třeba nesnesitelnost byla daná tím, že tam byla ta skupina lidí, se kterými jste řešil tu karmu, proto tam bylo nepříjemno, ale teď to máte vyřešené, takže teď relativně by to mohlo být dobrý všechno, jo. A tak dál, Nebo jestli to zaměstnání vám tady dali do cesty jenom proto, abyste si vyřešil tu karmu s těmadle a teď už pro vás to zaměstnání nemá smysl, abyste tam chodil a existuje pro vás něco lepšího, co vás bude víc bavit, víc naplňovat, lépe odměňovat. A ta odměna nemusí být vždycky jenom v penězích, jo. Může to být o tom, že budete mít skvělýho šéfa, který vám dá nějaký prostor samostatnosti, tvůrčí činnosti a tak dále, tak dále. Čili bude to třeba být tvořivější. Musíte, vy víte, co chcete, takže se tomu můžete takhle prokousávat. No, ještě něco ti ještě k tomu napadlo?
1: Já myslím, že jsme to vyčerpali úplně všechno, mě už tam k tomu se napadá, ale právě variant těch otázek je mnoho, protože zase záleží na tom, co vlastně má člověk za představu. Jestli teda se týká nějaké kvalifikace, jestli se to týká peněz, jestli se to týká, nevím, kolektivu, jo, chce směny, nechce směny, co by mu vyhovovalo. Na to všecko se lze prostě přes to kývadlo dokývat vyšší a tím pádem získá takový určitý přehled požadavků. No a podle toho pak, pokud teda vyjde ta odpověď, že teda doporučují změnit zaměstnání, nebo ta varianta, jak jsi říkal, že teda třeba přijde nabídka v tom samém podniku, dejme tomu na jinou pozici pracovní. Mám zkušenost, že po takovémto pročištění toho pracovního vztahu o problému na pracovišti, kdy si paní myslela, že bude muset pracoviště opustit, protože zaměstnavatel na ní chtěl, aby podepsala papír, ježiš, teď už nevím na co, no, prostě nějakým způsobem omezující papír, a ona řekla, že nic podepisovat nebude, a bylo to podmíněno nějaká změna v tom pracovním řádu, a ona řekla, že radši odejde, protože to bylo podmíněno tím, že kdo nepodepíše, bude muset opustit tedy podnik. Tak po tom pročištění, když paní tedy oznámila tomu zaměstnavateli, že ten papír nepodepíše a raději se nechá propustit a odejít, tak k jejímu překvapení dostala nabídku k tomu, že jednak v jejím případě bude udělána výjimka, protože je pro ně tak cenným pracovníkem, že ji dokonce přesunuli na vyšší pozici, samozřejmě za lepších platových podmínek, s tím, že to privilegium tady najednou bylo, který jeden den nešlo, druhý den v podstatě byla učiněna výjimka, kdyby ten papír odmítla podepsat. A ona už se smířila s tím, že vlastně bude muset pár měsíců před důchodem měnit zaměstnání, taky to mě překvapilo. A ta rychlost, jak se to jako událo. Jo. Takže byla velice mile překvapena, jak to zafungovalo, prostě jak málo stačí k tomu pročistit vztahy a rázem prostě najednou se uvolní ten prostor pro to, aby ty lidi si uvědomili, jakou cenu třeba ten člověk pro toho zaměstnavatele vlastně má, že jako ztratit někoho zacvičeného, někoho, kdo vlastně pracuje poctivě a odvádí kvalifikovanou práci, takže rozhodně než nějaký podepsaný papír, že někde nějaké změny, které jsou úplně nesmyslné, možná zbytečné,

79 let by se 19. května dožil kytarista Zdeněk Juračka. Jemu je věnováno kalendárium číslo 163. Od mikrofonu se hlásí Michal Kyselka.

0: Jeho úsměv zářil jako slunce, stejně jako kytarová sóla Erika Claptona, která dokonale ovládal. Dokázal skvěle bavit lidi a jmenoval se Zdeněk Juračka. Píše ve své knize Cesty do rokového nebe Petr Gracias, knize, ke které se často obracím, když vzpomínám na odešlé kamarády hudebníky. Baron Juračka, pouze do rokového nebe, kam mu iluminátika zaslala písničkový pozdrav.
1: Hello, goodbye.
0: Zdeněk ještě jako hoch si oblíbil zvonivou kytarovou hru perfekcionalisty Hanka Marvina z anglických Shadows. Velkou inspirací pro něho byl též kytarový instrumentalista Miroslav Kefurt, který na počátku 60. let natáčel hodně instrumentálních skladeb a první zásadnější kapelou pro něj byla skupina Donald v roce 1966, kde zpíval Pavel Černocký.

0: Zdenda Juračka mě byl v Donaldech nejbližší. Lajdák, flink, bohém, ale velký srandista. Píše ve vzpomínkách na Donalda Pavel Černocký. A omlouvám se, do telefonu se mi snažil dostat nějaký šotek.
1: Jako v té polovině 60. let mezi pražskou mládeží, jo, tak byl Donaldi daleko oblíbenější než Olympy. My jsme hráli na stejných místech, jo, ale jako spíš si sehnal do Sluníčka nebo do F-klubu lístky na Olympik, než na Donaldi, jo. My jsme měli vždycky vyprodáno.
0: A jak jste se stali takhle slavný, že jste hráli, anebo že rádio to, tyhle ty věci nebyly?
1: Hele, to je naprosto základní věc, jo. Prostě v té době jediná šance, jak se dostat do nahrávacího studia v těch polovině 60. let, tak prakticky si musel hrát české písničky. A my jsme zásadně neuměli a nechtěli hrát v češtině, protože mě to jako zpěvákovi nelezlo z huby a ty kluky to taky nebavilo. Jako, jo. Takže my díky tomu, že jsme sveřepě trvali na tom, že hrajeme, my jsme hráli Luxemburg, jo, prostě. Jo. My jsme poslouchali Luxemburg a když se nám tam nějaká písnička líbila a měli jsme pocit, že bychom ji dokázali zahrát, tak jsme je hráli a ty lidi taky poslouchali Luxemburg, takže oni byli šťastní, že ty písničky, které znali jenom z rádia, že jim je někdo zahraje v Praze naživo, i když samozřejmě daleko hůř.
0: Tehdejší manažér kapely Přemysl Černý byl prý spíše konzervativní typ a tak hochy oblékl dosak a kravat po vzoru Beatles. Ale jak Pavel, tak Zdeněk a tehdy i Guma Kulhánek tíhli spíš k repertoáru Rolling Stones. A tak sundali saka a kravaty a oblékli se do květovaných kalhot a psychedelických košil. Hlavně tedy zpěvák. Mezi dalšími angažmá Zdenka Juračky byl například Rogers Band, kde mimo jiné hrál František Ringo Čech, Pete Kaplan na kytaru a zpěv a Rudolf Rockl na varhany a potom již Petr Novák, jenž jej přizval do nových George and Beethovens, kteréžto kapele se podařilo pro Panton nahrát maxi single s písničkou Špinavý ráj chudých, Vracím se z flámu, Klaunova zpověď a Jsem tak líný.

Ne nadarmo se říká, že Zdeněk Juračka hrál skoro v každé kapele. Budeme-li jmenovat alespoň některé, tak po George and the Beethovens, to byla první verze Rebels, posléze účinkoval coby kytarista v Semaforu v divadelní skupině Šimka a Grossmana. V roce 1971 přijal nabídku jako baskytarista do doprovodné kapely Heleny Vondráčkové. Nakrátko se ocitl ve Flamengu v orchestru Ferdinanda Havlíka a doprovázel též Evu Pilarovou, přičemž se traduje, že za jeho působení tato zpěvačka uvažovala o změně žánru a chtěla přejít na rock. Zdeněk ji doprovázel na 12-strunou kytaru v jednom televizním medailonu v jedné staročeské baladě. Poté se měl stát kytaristou nově formované kapely Michala Prokopa Framus Five, z čehož posléze sešlo, a v roce 79 nastoupil do skupiny Heval, doprovázející Janu Kratochvílovou.

Krátce působil ve skupině Módy a konečně spolu s Františkem Kotvou na kytaru, Otou Balážem na klávesi, Miroslavem Imrichem v sólovém zpěvu, Jiřím Plechem Novotným na basu a Jaroslavem Vondrákem na bicí přišlo ono divutvorné

0: Cituji opět Petra Graciase. Po rozchodu tanga doplnil Juračka řady recesisticko-novovlné skupiny Vítkovo kvarteto, které šokovalo svými koncerty na rockfestech ve druhé polovině 80. let v Praze. Hitem této kapely se zpěvákem Jiřím Ruškem byla skladba Pražský démon. V roce 1988 se Juračka stal členem skupiny Žlutý pes, míchající blues rock s boogie a rock'n'rollem, kam jej přizval Ondřej Hejma po odchodu kytaristy Jana Martínka. Ve Žlutém psu časem zpívala také Aja Suková, kterou můžeme slyšet například v písničce Zatracenej flám, ke které Zdeněk napsal muziku.
1: Otevřte dveře, tady je na co se dívat. Tenhle stůl se budu...

0: То знам.
1: A zde právě zpěvačka Aja Suková vzpomíná na Zdenka Juračku.
2: Že jsme byli, myslím, že to vymyslel on, že jsme prostě letenská kloaka. A do té jsem patřila já, Zelí a on.
1: Jo, a jen pro upřesnění, Zelí je Jiří Zelenka Bubeník.
2: A my jsme se občas takhle jako scházeli a dělali jsme si jídlo. Jo, takže odpoledne někdy to. Zelí třeba udělal celou takovou kejtu něčeho, pekl. Já jsem přinesla knedlíky a dělala jsem zelí. Jo, takže jsem přinesla zelí. Jo. Teď jsme prostě si takhle... A bylo to jako nepravidelný, ale vždycky jsme se sešli. A nebo když jsme odjížděli někam, tak prostě kloáka jela s naším, prostě buď já, nebo někdo prostě jel, kdo vlastně jel na ten koncert s autem, tak všechny vyzvedával. A pamatuju si, že... říkám, prosím tě, v té ulici, že ho zaparkoval. Tak jsem někde zaparkoval, říkám, hele, musíme jet, já tam blbě stojím, ty vole, prostě někdo mě zabije. Hele, počkej. Tak a táhnul mě do kuchyně. Říkal, já ti dám, dneska udělali úplně skvělou omáčku a z rejží. On jenom, nejet maso, že jo, prostě on jenom rejží a omáčku. A teď tam šel do kuchyně, on vlastně šel vždycky do kuchyně, kdekoliv jsme byli, tak... Jenom tohle dořeknu, že musíš si ochutnat. A najednou jsem slyšela tut, říkám, hele, musíme jít. A on v klidu. A potom šel a udělal těma svýma rukama. Neblázni, to je v pohodě, my už odjíždíme, rozumíš tomu tohleto. No a když jsme někde hráli a vždycky po koncertě jídlo, že jo. No jenže jako většinou zavříno všude a tohle. To já zařídím. A on prostě šel někdy třeba i v tom hotelu, když měli zavříno ve 12, tak jsme šli, teda tak on někam zmizel a říkal, hele, jdeme na večeři, všichni jdeme. On to zařídil. Nevím, on prostě úplně neuvěřitelný jako v sobě, tak, no ale to je tím, že byl hvězda a on jako... Když někam přišel a začal dělat ty svoje forky, tak to prostě bylo vždycky, no, kdekoliv, no.
1: Kde se vařilo, tam byl Zdeněk doma a rád ochutnával.
3: Meraviny či keveles, těžké dřevo nese,

Mraveneček v lese těžké dřevo nese, pomozme mu kamarádi. Poznali jste Zdenka na začátku písně s názvem Vepřová? Písně z nového alba Vítkova kvarteta, se kterým Zdeněk hrával rovněž mnoho let. A my se ocitáme v 90. letech v reinkarnaci někdejších Rebels, kteří mezi tím uzráli jako víno, jejich hudba odhodila kompromis a Zdenkova sóla stala se dechberoucími. Basa a zpěv Jiří Korn, kytara Zdeněk Juračka, bicí Karel Ján, varhany David Ján.

0: Že kytara nebyla jeho prvním nástrojem, prozradil Zdeněk u Karla Šípa ve Všechno Party, kde v publiku zářila jeho manželka, a prozradil též, že je autorem hudby k největšímu hitu Žlutého psa?
1: Já tě znám, ty jsme já si, vím, no. Jako před začátkem jsme si řekli, celý život tě neznám, ale znám tě ještě, když jsi hrál jenom snad na housle. A proč jsi u nich nezůstal?
2: Co? To je taková fuška.
1: Co? Ale jsi vyučený houslista?
2: No.
1: Že jo?
2: Hm?
1: No a co, najednou kytara?
2: Takový houslist na světě dobrý, víš, jak je to těžký nástroj. Víš, jak zní heslo houslistu?
1: Ne.
2: Když ti nestačí na cvičení 24 hodin, tak si přivstaň. Tak to je, no.
1: No, takže
2: to taková... musí dát furt na hoste, to není tak.
1: No a co, na kytaru taky musíš cvičit, aby si se udržel mezi špičkou.
2: Můžeš. Když máš talent, tak se chodem musíš zase kolik cvičit.
1: Hele, Zdenku, řekni mi, ty jsi prakticky celý život nic nedělal než muziku, je to tak?
2: No.
1: Dělal jsi někdy nějaký seriózní povolání? Si dělal?
2: Do perovného styla.
1: Do čeho?
2: Pérovna hostivař.
1: Pérovna?
2: No, tam dali pér, jaký spirálky, no. Pérovna hostivař, to je továrna v Zelený budově. Furt... Rok jsem tam byl.
1: A to tam furt je teďka?
2: Jo, nevím, už tam nechodím.
1: A jak se to stalo, že si
2: no, já jsem musel, oni mi řekli, soudru, kluku, nebo jak to řeknu. Musíte pomoct národním, jinak na tu školu nepůjdete.
1: Jo, kvůli těm houslím,
2: no.
1: Že napřed si musel do výroby.
2: Ne, napřed jsem musel udělat zkoušky.
1: No.
2: No. No. No a pak mě vyslali do továrny.
1: No dobře, ale teďka mi řekni takovou věc, ale to možná bude pro tebe chyta. Ale nevím o tom, že by si třeba taky skládal. Já tě znám jenom jako kytaristu.
2: Znáš se.
1: Napřed si musel do výroby.
2: Ne, napřed jsem musel udělat zkoušky.
1: No.
2: No. No. No a pak mě vyslali do továrny.
1: No dobře, ale teďka mi řekni takovou věc, ale to možná bude pro tebe chyta. Ale nevím o tom, že by si třeba taky skládal. Já tě znám jenom jako kytaristu.
2: Znáš sametovou píseň.
1: Cože?
2: Píseň sametová znáš ji?
1: Připojení...
3: Sametová.
1: Co?
3: Sametová.
1: Tohle to? Jak tam je ten Gorbačov,
2: no.
1: Nebo co?
2: No.
1: Jo, v té písničce?
3: Hlabačov, Gorbačov.
1: Hlabačov, Gorbačov? No. Tohle to myslíš? To jsi složil ty?
2: Ano.
1: Jo. A to tě zajistilo na celý
2: život? Do dneska mi to živí.
1: To tě do dneška živí.
0: A s kalendářem číslo 163 se od mikrofonu loučí Michal Kyselka.
4: Vzpomínám, když tehdy před léty

telefony hrály umile, vrčely švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy, my neměli podepsaný úkoly, už tenkrát rozhazoval svoje sítě. Poučen z předchozích nezdarů,

0: Krásný, příjemný, dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili. Nějak podivně tady duchařím, blikám, ale o mě vůbec nejde, protože ten hlavní host je kdo jiný než úžasný náš všemi milovaný pan profesor Staněk. Krásný, dobrý večer, pane profesore. Tak, já doufám, že nás přátelé slyšíte a vidíte, když tak napište rovnou do komentářů, jestli je všechno v pořádku. A jaký tam máte počasí, pane profesore? No tak to je krásný, no ale prší vám tam nebo vůbec? A já mám pocit, že nás neslyší naši milí posluchači. A teď teda nechápu, co se děje. Tak, pane profesore Teřinku, no tady máme problém. Přátelé, píšete vidět, slyšet OK, slyšíte pana profesora nebo jenom mě? Já jsem, jo, pan profesor nemluví, tak je to tady. Pane profesore, já vám zavolám ještě jednou, jo, já to zkusím propojit ještě jednou. Díky. Tak, tady vidíte, no, to je kouzlo živýho přenosu. Tak, zkusíme. Zkusíme to ještě jednou, protože tady se nám to někde se nám to zase na cestě zhouplo, tak uvidíme, jaká bude situace teď.
1: Ano, prosím.
0: Tak a teď už vás určitě máme. Tak,
1: dobře.
0: Snad bude všechno v pořádku a vyvarujeme se nějakých dalších technických potíží. Kdo ví, víte, cesty páně a cesty éteru jsou nevyzpytatelné.
1: A taky cesty Bruselu a jejich štítu demokracie a zdaňování dezinformací a DSA směrnice i všeho ostatního. No to je skutečně něco nevyzpytatelného.
0: Ano, takže jsou před náma nemalé výzvy. Ale já doufám, že překonáme. Každopádně celý svět se sune někam a vy jste jeden z mála, který má alespoň nějakou rámcovou představu o tom, co se tady vlastně děje. Protože v Číně si podávají dveře největší hlavy velmocí, a teda kromě Evropy a věci se nějak jako, jestli to, jak to vlastně mám vnímat, jako jestli si jako teďka ty velmoci jako se snaží vykolíkovat si terén, něco si domluvit a proč všichni jako do Číny zrovna?
1: No, já myslím, že se můžeme vrátit ke staré tezi o triumvirátu. Vypadá to skutečně tak, že ten triumvirát Rusko, Čína, Spojené státy si vykolikovali svět, určili si své domény, své oblasti, které jsou oblastmi nejvyššího zájmu, ale zároveň se ukázala další skutečnost. Všichni triumvirové mají své vnitřní problémy. A například nejenom ta Čína nebo Spojené státy, ale i Rusko. Ten útok na Starobělsk vedl k tomu, že skutečně velká část veřejnosti je skutečně naštvaná. Protože to není první útok. Když vezmete jenom rok 2026, tak celkově bylo zraněno více jak 1200 lidí útoky ukrajinských dronů a více jak 303 lidí zemřelo. Teď vezmete těch 21 mrtvých vysokoškoláků v Starobělsku. A sice neustále prohlásí ministerstvo zahraničí, jsme zásadně rozhorčení a podobně. Prezident Putin taky prohlásí, že je rozhorčen, ale radikální a tvrdá odpověď se neobjevila. A skutečně dokonce někteří, například Scott Ritter nebo některý další objektivní komentátoři američtí konstatují, že prostě nadešla doba již tvrdé odpovědi. A někdo prohlásil, že skutečně dochází k nárůstu vnitřního pnutí v ruské společnosti, protože je nespokojená. Nespokojená s tím, že ta reakce pořád nepřichází. A teď dobrá, řeknete, že byl ten mohutný útok raketami Zirkon, Iskander, Orešník a tak dále, ale to je stále jenom jistá odveta za ten útok na Starobylsk. No a ohně se diskutuje o tom, jestli vlastně nedělá se chyba z ruského vedení v tom, že pořád se na ty Ukrajince pohlíží jenom jako na zmatené bratry, které je třeba jenom přivést na správnou cestu a pak se všechno urovná. Jako kdyby si i to ruské vedení neuvědomovalo, že ten banderismus, ten nacismus a tyhle ty věci jsou nalývány již od mateřské školky na té Ukrajině. A od toho roku 2014 ta nacifikace té ukrajinské společnosti je obrovská. A v tomhletom ohledu skutečně začíná převládat v ruské společnosti dost frustrace z toho, že všechny ty červené čáry a všechny ty odpovědi a podobně jsou k ničemu, protože i teď to obrovské nukleární cvičení 60 tisíc vojáků, odpal jednotlivých druhů nosičů nukleárních raket a podobně, no zachvíl se Západ, skutečně se vylekal tomu, co předvedly jaderné síly Ruské federace? No bohužel pravděpodobně ne, protože si jsou přesvědčeni na Západě, že prezident Putin nepoužije nukleární zbraně a že konec konců všechno tohleto odstrašování v podstatě k ničemu není. A naopak dokonce McGregor, ten známý americký komentátor a bývalý voják, prohlásil, že právě nedůsledná reakce ruského vedení jenom posilňuje vojnové štváče v NATO, osobitně ve Velké Británii, v Německu a ve Francii, k tomu, aby dělali další a další provokace. Konec konců vente, útok na Ust-Lugu, zničení významného ropného terminálu, kterým procházelo 47% vývozu ruské ropy do zemí Evropské unie a přes Baltické moře. Vemte další a další skutečnosti, kdy byly napadeny podniky strategického významu, které vyrábějí i strategické rakety a podobně. A pořád ta odpověď je taková, řekněme, mírná, jemná, decentní a podobně. A právě proto narůstá i nepokoj v samotné ruské dumě. Konec konců vemte vyjádření Kartapolova a dalších představitelů, kteří požadují tvrdý útok na montovny dronů v západní Evropě, protože ty vytváří základ pro možnou vlnu útoku. A to ještě nemluvíme o tom, že bez amerických špionážních informací by žádné útoky tohoto typu se nemohly uskutečnit, protože Ukrajina žádné satelitní a jiné systémy sledování nemá. Na druhé straně máte zvláštní věc Čína. Čína, Spojené státy. Zadluženost Spojených států je nyní 122% HDP, zadluženost Číny je 118% HDP. Čína investovala enormní výdaje do zbrojních projektů, ale taky do projektů globální infrastruktury, výzkumu umělé inteligence a tak dále. Nepochybně se dostala na světovou špičku. Ale na druhé straně je tam obrovský problém v tom, že kdyby se výrazně omezil export a ztratili se odbytová tržiště, tak v tom případě značná část státních podniků bude mít veliké problémy s odbytem. Zvýšení domácí spotřeby strategie prezidenta Xi posledních 7 let sice umožnilo relativně odlehčit množství závislosti na exportu čínského zboží, ale není klíčovým dlouhodobým řešením. No a potom tady máte Spojené státy, které na jedné straně mají obrovský rozpočtový deficit, vykrývají ho státními dluhopisy, pak tady máte obrovské zbrojní programy, konec konců prezident Trump chce navýšit příští rok zbrojní rozpočet na 1,5 bilionu dolarů. Pak tady máte ještě další a další problémy, jako jsou nesplácené studentské půjčky, 3 biliony dolarů. Pak tady máte obrovské problémy v rámci budování takzvané Trumpovy flotily. No a konec koncu i samotný vojensko-promyslový komplex není schopen tak rýchle nahradiť obrovský úbytek raket a protivzdušné obrany v dôsledku iránskej krízy a iránskeho válečného dobrodružství. A to ešte nemluvíme o tom, že samotní zemědělci ve Spojených státech sú přímo závislí na tom, aby Čína kupovala americkou soju a ostatní zemědělské produkty, protože kdyby nekupovala, tak velká část amerických zemědělců se dostává do problému. A tohle to všechno vytváří takový zvláštní obraz. Já kdybych to měl přirovnat k boxerům, tak ti tři boxeři se dostali do klinče. Vědí, že pozice hlavního direktu, aby odrovnali protivníka, stále není možná, ale na druhé straně potřebují získat čas. A možná jsem příliš kritický, ale jedna z klíčových věcí, kterou potřebují všichni triumvirové, je čas. Ne peníze, čas. Musí konsolidovat své vlastní zdroje. A druhá věc, všimněte si, když se konstatuje po schůzce v Pekingu, že vlastně Čína a Rusko přímo rozběhli raketovou rychlostí tvorbu multipolárního světa. V rámci multipolárního světa ale bude docházet k vytváření úplně nových spojenectví, struktur, seskupení a podobně. Už to nebudou ty tradiční seskupení typu NATO, AUKUS nebo Tichomořská skupina, ale vznikají nová seskupení, jako je Šangajská skupina pro obnovu a rozvoj, jako je nová skupina, která se vytvoří v rámci arabských zemí Blízkého východu, je tady nová forma a transformace Mercosuru v Jižní Americe a podobně. Čili tohle to všechno vytváří zásadní radikální změny skryté pod povrchem, ale na druhou stranu i ti lídři toho příštího multipolárního světa potřebují čas na konsolidaci vnitřních poměrů. Kromě toho nezapomínáme na to, že ve Spojených státech obrovská, extrémně velká podpora Izraele vede k štěpení samotného hnutí MAGA a uvolnění lidí, jako je Tucker Carlson, jako je Tulsi Gabbardová a další, kteří odmítli podporovat neomezený Izrael, vede k vnitřnímu štěpení hnutí MAGA a kdyby byly dnes volby, tak by pravděpodobně prezident Trump vůbec nevyhrál ty volby, protože to vnitřní štěpení hnutí MAGA vede k tříštění sil. A co je nejvíc?

najzaujímavejší, ten nárůst nespokojenosti obyvatelstva, hlavně v Rusku, ale i ve Spojených státech, o Číně nemůžeme mluvit, protože víme, že ten systém tam funguje jiným způsobem, tak začíná vytvářet vnitřní problémy. No a k tomu přistupuje čtvrtá, kvázi o sobě tvrdící velmoc, Evropská unie. No, Evropská unie, kdybych vzal teď nejnovější materiál Mezinárodního měnového fondu, tak říká, situace je neudržitelná a musí provést zásadní reformy. A musí reagovat na tři klíčové problémy. Poprvé, jsou to enormní zbrojní výdaje. Podruhé, jsou to obrovské výdaje na sociální stát, sociální program, imigraci, ale především stárnutí populace. A třetí klíčový problém jsou ceny energií, bez kterých žádná konkurenceschopnost průmyslu Evropské unie nebude dosažena. I když se může Evropská unie a hlavně bruselská centrála holedbat tím, jak pomáhají řešit ceny energií. No nepomáhají. Naopak svými zvrácenými kroky vedou k totální deindustrializaci Evropské unie. A tohle to všechno ukazuje zásadní problém. Jestliže lídři v Rusku, Spojených státech, v Číně svým způsobem udržují pod kontrolou vývoj vlastních zemí, Evropská unie díky debilitě bruselské administrativy směřuje rychlým tempem do propasti. A to není jenom propast finanční, ale především je to obrovský problém v tom, že chceme zbrojit, chceme realizovat Green Deal, chceme pokračovat v přizývání imigrantů, stárne nám populace, všechny země mají obrovské rozpočtové deficity a v téhleté situaci přijde pan Rutte a prohlásí, že bylo by žádoucí, aby každá země 0,25% HDP ročního dávala na podporu Ukrajiny. No tak buď ten pán se totálně zbláznil a nezná statistiky o ekonomické situaci jednotlivých členských zemí, a nebo je to doslova s prominutím šílenec, který si neuvědomuje vůbec realitu světa a žije v nějakém digitálním matrixu. A tohle to všechno je ještě kumulováno další věci. Teď se ukazuje, že energetická krize nebude lehce překonatelná, protože Katar, který dodával množství LNG, jeho nebude dodávat ještě hodně dlouho, vzhledem na destrukci kapacit. Francie potichu kupuje obrovské množství LNG z Ruské federace, kdy jenom za rok 25 to zvýšili o 27%, tento zvýšili o dalších 30%, ale ty zásobníky v evropských zemích to nenaplní. Norsko bude dodávat plyn do Polska a do některých dalších zemí, jenomže i Norsko má omezené těžební a transitní kapacity. No a jestliže se nemýlím, tak po vrcholně teplém létě, které nám hrozí podle meteorologů, pak přijde velice tvrdá a kritická zima. No a v tomhletom ohledu pak asi otázka zásobníku plynu, naplnění zásobníku plynu a podobně, bude velmi problematická, i když teď se Evropská unie tváří, že je to v pořádku, protože máme zásobníky naplněné na 33% a plníme je, no takže to je v pořádku. Jenomže ve skutečnosti, to není otázka otevření Hormuzského průlivu, jak si někdo myslí. Problém je v tom, že jsou čestě zasažena těžební a zpracovatelská zařízení v arabských zemích. Jejich obnova podle jejich vlastních expertů potrvá 3 až 5 let. To znamená, i když otevřete Hormuzský průliv, tak bude velký problém. No a někdo chytrej v Iránu, v Číně i v Rusku se rozhodl udělat škrt přes závislost na Hormuzském průlivu, a dohodli se na vybudování mohutného ropovodu, které povede z Iránu přes Střední Asii až do Číny. Nebude potřebovat Hormuzský průliv, nebude potřebovat lodní dopravu, bude fungovat jako pozemní struktura. No a tohle to všechno vytváří zásadní výzvy. Výzvy pro elity, které řídí jednotlivá seskupení, ale když se podíváte na mentální způsobilosti například lídru Evropské unie, tak myslím si, že docent Chocholoušek by asi velice rychle poslal tu rychlou četu maníků s těmi svíracími kazajkami. Samozřejmě, když vezmete jenom poslední výrok Evropské unie, jo, nejsou umělá hnojiva, ale to nevadí. Prosím vás, zemědělci,

0: situácii. Musíte hnojit kravským hnojem. Hlavně, že jsme předtím zdecimovali stáda krav. No a kdyby nebylo dost kravského hnoje, tak budeme používat lidské exkrementy a moč. Konec konců, když tím hnojí v Číně a funguje to, tak proč bychom s tím nemohli hnojit v Evropě? Rozumíte, to už pak rozum zůstává stát, ale už nejenom zůstává stát. Asi prchl hodně v dáli. A tohle to všechno je problém v tom, že ty krize finanční, energetická, demografická, imigrační, konkurenceschopnosti se koncentrují najednou, kumulativně a v krátkém časovém úseku. A nyní se ukáže, nakolik jsou vůbec ty elity schopny a připraveny zvládnout tenhle ten nebezpečný mix. No a abychom byli důslední, musíme si uvědomit poslední skutečnost. Jelikož většina zemí je totálně zadlužena, klíčovým problémem je dluhová služba. Ta dluhová služba, jak jsme řekli minule, je nepravidelná. Jsou léta, kdy bude extrémně vysoká pro většinu zemí. No a nejbližší léta jsou 27, 29 a 32. Takže v tomhletom ohledu k tomu přistupuje ještě krize zadlužení jednotlivých zemí a nebudu opakovat minulé údaje, ale uvědomte si jenom skutečnost, že Francie 3 biliony euro, Velká Británie 3,1 bilionu liber sterlingu, Německo 2,9 bilionu euro a Španělsko 2,8 bilionu euro. On si opravdu někdo myslí, že ty dluhy vymažeme škrtnutím pera nebo nějakým jiným způsobem?
1: Pane profesor, haló? Ano. Jakým teda způsobem mají na mysli řešení dluhové služby nebo dluhové otázky elity Evropské unie? Není to zase jako za druhý světový války?
0: No, vtip je v tom, že dokonce oni vypustili zkušební balónek, jak by si to Evropská komise představovala. Samozřejmě uvedli to jako balonek pro období 28-34, ne, abychom hned poděsili obyvatele dnes, ale je to vlastně zkušební balonek, který bude vázán i na další příští roky. Takže poprvé zvýšíme federální rozpočet na 2 biliony euro s tím, že však budeme pomáhat a řešit sociální problémy v některých zemích. Abychom ho naplnili, tak vymyslíme tahle ta řešení. Například 20% z vybraných cel jednotlivými zeměmi se stane příjmem federálního rozpočtu. Doteď to byl příjem národního rozpočtu, ale teď to převedeme do federálního rozpočtu Evropské unie. Další věc, 10, 15 nebo 20% vybrané daně z pohonných hmot a daně z alkoholu a z tabaku převedeme na federální rozpočet. Teď je to příjem národních rozpočtů a pak to převedeme na federální rozpočet. Samozřejmě platí, že když to někde vemu, tak to bude chybět. Takže doporučení evropských elit v Bruselu je prosté. Zvyšte daň z majetku. Jako kdybychom zapomněli na to, že již před 3 lety analytici Evropské unie přišli s návrhem, aby se základem příjmu národních rozpočtů stalo zdanění majetku. Opět, jako kdybychom zapomněli, že v roce 25 a 26 pod vedením ECBčky a národních centrálních bank se uskutečňuje evidence všech aktiv a pasiv každého občana Evropské unie. To není, prosím vás, žádná konspirace. To je oficiální plán Evropské centrální banky pod vedením paní Lagardeové. Jestliže bude mít Evropská unie kompletní přehled o tom, jaká jsou vaše osobní aktiva a pasiva, jaký je váš majetek, no tak to tvrdě dodaníme. Paradox je, že když vezmete oficiální statistiky, tak jedna z nejbohatších zemí z hlediska majetku obyvatelstva je Česká republika. Protože 91% lidí v České republice, analogie na Slovensku, bydlí ve vlastním. Vzhledem na vývoj cen bytu a nehnutelností, tak člověk, který vlastní byt, vlastně vlastní miliony majetku. A dodanění tohoto majetku bude ideálním příjmem nejenom národního, ale i federálního rozpočtu. No, samozřejmě k tomu to trošku koliduje s ETS2 a zavedením emisních norem a certifikácií budov a podobne, ale s tým si nedelejte problém, pretože to bude fázování. V první fázi vám zdaním majetek a v druhej fázi ešte ten majetek, ktorý vám zústal, zatežím ETS dvojkou a když nebude plniť ekologická kritéria, no tak vám ten majetek skonfiškují. Tohle to prosím vás není žádná děsivá vize. To jsou již věci, které jsou připraveny, legislativně ošetřeny, podobně jako směrnice DSA nebo směrnice o štítu demokracie na kontrolu všech správných názorů. No a k tomu přistupuje další základní skutečnost. Jelikož pár rozumných mozků upozorňuje na to, že ETS 2 můžou vytvářet obrovské problémy v dodatečném těžení a zdanění majetku obyvatel, no tak se vymyslí obezlička, no ale my odsuneme tu platnost. Nebude to od 1.1.2027, ale od 1.1.28 nebo 29, buďte obyvatele klidní. No, problém je totiž v tom, že celý zelený Green Deal je v podstatě největší podvod, který Evropská unie vymyslela a ještě si zaštítila tím, že podle oficiálního přiznání 210 milionů dala neziskovkám v Evropské unii, aby vytvářeli tzv. Veřejný tlak na bruselskou centrálu a parlament, aby schválil Green Deal. Znova nerad připomínám, ale Green Deal byl potvrzen pouze dvěma obecnými studiemi, které nehleděly vůbec na národní specifikání, na nic jiného. A tenhle ten šílený podnik, založený na tvrdení, že CO2 způsobuje globální oteplování, tak tenhle ten podnik právě bude Brusel dále tlačit ne proto, aby řešil problémy planety, ale právě proto, že tohle to bude skvělý nástroj na to, aby ovládl a potlačil samostatnost jednotlivých členských zemí. Dokonce asi jste viděli, že již se objevil návrh nejenom na dvourychlostní Evropu, ale na šestirychlostní Evropu. S tím, že ti, kteří jsou v šestém článku, tak budou pouze moci sedět u stolu a držet hubu. Pouze ti první a druzí můžou sedět u stolu, brát evropské podpory a mluvit do toho, kam půjde Evropská unie nebo jak se bude rozhodovat. Tohleto šílenství Bruselu znamená, že je úplně odtrženo od jakékoliv reality. A to v konečném důsledku povede k obrovským sociálním bouřím, chaosu a neschopnost řešit ty klíčové krize, energetickou, obrannou, demografickou, imigrační, finanční a podobně, tak podle Mezinárodního měnového fondu, jestliže se to do roku 2040 zásadně nezmění, hrozí v celé Evropské unii neudržitelnost a katastrofální stav veřejných financí, včetně kolapsu státního rozpočtu a všeho ostatního. Paradoxní je, že k podobným závěrům dospěla i skupina, která vytvářela tzv. Draghiho zprávu, kterou si objednala Evropská unie, kde dospěla ke stejným závěrům. Ovšem, Draghi dospěl k závěru, že časový rámec pro zásadní reformy se týká pouze do období 2030. Když se nezačnou dělat ty reformy, vývoj se stává neudržitelným a jednotlivé země budou kolabovat. Jedno zajímavé světelko tunelu. Ty skupiny tzv. Zemí PIGS, jako byly Portugalsko, Irsko, Španělsko, Řecko, Cyprus a podobně, po letech drastických škrtů v sociální sféře, omezení důchodků, omezení sociální podpory a podobně, se dostali z výrazných deficitů státního rozpočtu do vyrovnaného rozpočtu a dokonce některé státy mají již 3-4 roky přebytkový státní rozpočet. Samozřejmě, teď se to bude dávat za vzor. Nebude se mluvit o tom, co se dělo v Řecku například po výrazném snížení důchodu o 50% a podobně. Jaké sociální důsledky to mělo, jak to zničilo podobu sociálního evropského modelu, který byl hlavní výkladní skříní Evropské unie dlouhá léta. Ale teď se to bude dávat za vzor, že je to možné, pouze vážení občané musíte utáhnout opasky. Čili kdybych chtěl nějaký hodný podnikatel se na to vrhnout, tak prosím vás, největším biznisem budoucnosti bude stroj na dělání dírek na opasky pro většinu obyvatel, protože ty současné díry nebudou stačit. No v tomhletom ohledu se dostáváme do zvláštní situace, Na jednu stranu jsou řeči a vyhlásení Bruselu, nejenom v oblasti ekonomické, ale vemte jenom prohlášení Mají Kaji Kalasové teď, jako ministrině zahraničí Evropské unie o tom, jak je třeba přitvrdit oči vůči Rusku a jak neslyšela o obětech v Starobělsku, ale musíme přitvrdit vůči Rusku a tahle ta paní nekompetentní bude řídit zahraniční politiku Evropské unie, no pro boha. A dejte k tomu i další vnitřní pnutí, najednou se jako houby po dešti objeví řeči o reparacích. A polský premiér a prezident prohlásí, že požadují reparace od Německa za druhou světovou válku ve výši 2,1 bilionu euro. A pak se tady objeví požadavka nové maďarské vlády o otevření Benešových dekretů a reparace. A pak se tady objeví názory některých německých představitelů, že otevření Benešových dekretů by mělo být spojeno s finanční kompenzací po zkonfiskování majetku sudeckých Němců. Já bych rád připomněl, že tohleto prohlášení měla i Alice Weidelová jako šéfka nejsilnější nové politické strany v Německu AfD. Požaduje otevření Benešových dekretů. A vy si položíte otázku, jo, to je reminiscence minulosti. Ne. Maďarsko, Polsko, Německo potřebují peníze a rychle. A někoho může napadnout, že takové slušné reparace vymáhané od jiných států by mohly být takovým slušným příjmem pro národní rozpočet. Já bych totiž rád připomněl, že například objektivní ekonomové konstatují, že Polsko a jejich enormní zbrojní výdaje, když nebudou omezeny do 2 let, polský rozpočet skolabuje. Jako kdybychom zapomněli na tohleto konstatování ratingových agentur. Nebo si snad myslíme, že pak ty jihokorejské tanky v polské armádě zabezpečí stabilitu? A tohleto všechno se vám děje přímo před očima. No ale samozřejmě je to vynikající, protože přichází léto, lidé tohleto nebudou sledovat, budou se spořit o to, kam budou na dovolenou a drobně zaskřípe něco a najednou zjistíte, že Lufthansa ruší 20 000 letů v létě, protože nemá dost leteckého benzínu. Pak i následují další významné evropské letecké společnosti, ale to se nemusíte obávat. Konec konců na tu dovolenou můžete dojet taky na bicyklu, na kole, že jo. No a pak je tady takový drobný zvláštní problém. Ropa a plyn, to byly hlavně diskutované věci v Hormuzu. Jenomže ve skutečnosti významnějším je problém močoviny, to znamená výroba umělých hnojiv, problém síry, bez které nevyrobíte ani urán, nespracujete ani urán, ani nevyrobíte měď, ani neuděláte gumárenské výrobky a podobně. No a konec konců je to taky otázka helia, které potřebujete pro tekuté obrazovky a množství výpočetní techniky. A už teď se nemluví o tom, že ten hormuzský průliv se otevře a úplně se to vrátí k námořní dopravě. Jde o to, že byly zničeny těžební a zpracovatelské kapacity. To je přesně to, co prohlásili experti v Kataru, Bahrajnu a Spojených arabských emirátech, když viděli ta poškozená těžební a zpracovatelská zařízení a konstatovali, že jejich oprava potrvá 3 až 5 let a bude stát kolem 100 miliard dolarů. A na to jsme všichni zapomněli, nebo si opravdu myslíme, že jenom otevřu minová pole v Hormuzském průlivu a budou tady proplouvat tankery a všechno se nám v průběhu několika týdnů vrátí do normálu? Nemluvě o tom, že všechny ty diskuze a ty spory o tom, no bude ta smlouva mezi Iránem a Spojenými státy, nebo nebude, a vůbec už dospěli téměř k podpisu dohody, a pak se dozvíte, že Izrael zvýraznil znova bombardování Jižního Libanonu, včetně Bejrútu, i když všechny informace se shodují v tom, že příměří nutno uzavřít taky v Libanonu a Izrael musí zastavit bombardování a ofenzivní operace proti Jižnímu Libanonu. No a jestliže si myslíte, že bombardování civilní čtvrtí v Bejrutu je zastavením letecké ofenzívy proti Libanonu, tak potom asi nevím, o čem mluvíme. A jste na stejné úrovni.

0: konečně porazíme, konečně po pokuse, které trvají 200 let. A na druhé straně máte obrovský nárůst krizí, které jsou už ne na obzoru, jsou přímo před náma. Ale my se tváříme, že je nevidíme a že v konečném důsledku se to nějako vyřeší, ten známý zvrat, přijde ten Japonec Sato a vyřeší Sato. Ale mám obavu, že ten Japonec nepřijde, protože Japonsko má dost vlastních problémů. Konec konců je to nejzadluženější země, kde dluh je 231% HDP. Mají problém s demografií, mají problém s výrazným poklesem obyvatelstva a stárnutím. No a tohle to všechno pak povede asi k tomu, že ty Japonci nás nezachrání. No a musíte vědět ještě poslední věc. Jak je možné, že Čína tolik investuje v Evropě a ve světě? Jak je možné, že staví ty rychlostní železnice, ty dálnice, ty přístavy, kupuje ty přístavy a podobně? Odpověď je prostá. Státní suverénní fondy Čínské lidové republiky, který je 11, mají trhovou kapitalizaci nyní podle finančních expertů 11,9 bilionu dolarů. Jsou to jediné reálné finanční zdroje, které existují na planetě. Není jsou žádné virtuální ani vytisknuté tiskárnou a v podstatě představují maximální finanční zdroj, se kterého financují expanzi soukromých firm, jako je Huawei a podobně. No a samozřejmě můžete přispět k tomu tím, že jako americká vláda nebo Evropská unie prohlásí, že zamezíme expanzi například Huawei v oblasti umělé inteligence, výpočetních systémů, mobilní komunikace a podobně. Jenomže nevyřešíte problém výrazného technologického skoku Číny a nevyřešíte ani problém, který se týká toho, co dosáhla inovačně. Vemte jenom ty nové baterie, které nabijete za 5 minut a mají dojezd 4000 kilometrů. A tohle to všechno vytváří právě ten obraz chaosu, jako kdybychom měli totální zmatek informací před sebou a vyznat se v tomhle tom, jak se říká, ani divá svině se v tom nevyzná.
1: Pane profesore, já si dovolím navrhnout, protože jsem loni měl tu čest pobýt v Evropském parlamentu a vidět tu centrálu v praxi, jak to tam funguje, tak a tam jsme třeba zjistili, že kromě nepodstatných věcí jsou věci důležité, například víc jak půl hodiny se řešila otázka toho, že jsem měl na tričku nalepenou cedulku visitor, jako návštěvník, a měl jsem tam mít napsáno participant. Jo. Tak tohle byl jako zásadní problém a to jsem byl odveden až do jiné budovy, kde se to potom strašně jako a telefonovali asistenti a tohle a běhali a překládali a tohle. Celá ta mašinérie se rozjela, tam bylo vidět, jak ta Evropa, když jako jde o něco důležitýho, jak dokáže ten vygenerovat opravdu úsilí a po půl hodině teda potom ten vrátnej dostal to povolení, že mohl vytisknout jinou cedulku, kde už bylo to slovíčko správně a tím jsme vítězoslavně jakoby zvítězili prostě nad chaos, odvrátili jsme krizi, která se mohla přelejt, nedej bože, co jakože zemědělci tam stříkali močůvku a tohle to nebylo důležitý, ta cedulka, ta tam vlastně oddělovala tu evropskou krizi od spuštění. Dopadlo to dobře, ale já si myslím, že kdybychom měli, jako hledáme-li evropské řešení, já bych třeba navrhoval teda ten Mezinárodní měnový fond označit za dezinformační kancelář a jejich výsledky, jejich šetření zamec pod koberec.
0: Ještě lepší návrh. Teď se chystají projednávat v Evropském parlamentu daň z dezinformace. Čili ten Mezinárodní měnový fond poškodil rating Evropské unie a osobitně Bruselské centrum.

0: centrály. Tím, že poškodil ten rating, nepochybně způsobil finanční škodu. A z té finanční škody se vypočetne jisté procento, tam se zatím nedohodli, a to bude ta daň z dezinformace. Ale já bych měl ještě lepší řešení. A to by byla daň z hlouposti. Myslím si, že při daní z hlouposti by stačilo osazení Bruselu, aby naplnilo federální rozpočet do prasknutí a měl jste z toho dostatečné finanční zdroje na financování všeho, od armády až po Green Deal. Co vy na to?
1: No, pane profesore, takhle. Samozřejmě nemůžeme vůbec podezřívat z hlouposti třeba takový elity typu Danuše Nerudový a podobně.
0: Oni to mají od přirození. Pane Bureš, neblbněte.
1: To nemají od
0: zaplacení. Tam jsou dvě možnosti. Buď to máte od přirození nebo od zaplacení. Nejhorší je, když je to pod obojím.
1: Ano. Pane profesore, já přejdu na dotazy diváků, protože jich je tady neúrekom. Ale...
0: enormní počet, jo.
1: Ještě předtím teda zmíním a chci poděkovat všem, kteří vážili cestu na ten meeting v Brně, protest proti toho konání toho sudetoněmeckého sjezdu. Byli jste skvělí, že jste přijeli. Já jsem spálený od toho sluníčka a tak dál, počasí nám vyšlo výborně, ale jeden moment tam byl nádherný. Promluvil prezident Zeman a po skončení jeho projevu běžela česká hymna, kterou zpíval to náměstí. A když dohrála ta česká hymna, tak celý náměstí pokračovalo tou slovenskou částí jako za dob Československa. To je neuvěřitelný zážitek. Jako podařilo se mi to i nasnímat, takže kdo si pustí ten záznam, co jsme tam nahráli vlastně přímo na YouTube, tady na kanále, tak to tam je slyšet, jak ten chor, ty tisíce lidí zpívají na Tatrou sa blízká a bylo to neuvěřitelné. A potom skoro náhod teda byl na řadě Luboš Blaha jako host ze Slovenska, aniž by to ty lidi věděli, takže on byl vlastně přivítán tou slovenskou hymnou. Bylo to neskutečný, fakt dojemný okamžik takovej tý pospolitosti a no prostě to se nezapomíná, já si myslím, už zase jsem na měko z toho a ta spontánní akce těch lidí, prostě to se musí zažít. No. Takže takovýhle věci se dějou.
0: To je skvělý, skutečně to je skvělý.
1: A já si myslím, že to je takový aspoň světýlko naděje, že ještě nejsme úplně jako na dně, nebo...
0: prdeli.
1: Tak, ano. Nebo poblíž, tak. Ale pojďme na ty dotazy. Maxi Bez Fík se ptá, pane profesore, co říkáte na létající koule, co odtajnila americká administrativa, snad zbude čas, jo. Tak jestli bychom to nějakým způsobem objevil tyhle ty létající koule, ty UFO?
0: No, já jsem se podíval, koule mám, takže nebyly to mé koule. To je první věc. Druhá věc. Všimněte si zvláštní věc. Dokonce významný americký kongresmen Burkhardt prohlásil, že se utajňují klíčové technologické vynálezy, které získali z reverzního inženýrství, a především mluvil, a víte o čem? O energii z nulového bodu. Je to takzvaná energie z vakua. No, paradox je v tom, že sám přiznal, že ale v tomhletom případě, kdyby se tohleto uvolnilo, je to nesmírně levná dostupná energie. Všechny ty gigantické energetické firmy, všechny ty těžby, ropy, zpracování, distribuce, všechny ty energetické firmy i fosilní, i jaderné, i alternativní, by byly zbytečné. A představte si ty stovky bilionů dolarů, které tyhle ty firmy vydělávají a v podstatě svět zavedly do energetické krize. Proč to říkám? Protože ukazuje se, že skutečně existuje množství podivných jevů, které oficiálně ne, že neumíme vysvětlit, raději nevysvětlíme. Že máte množství patentů, které jsou uloženy v trezorech. Vzpomeňte si jenom na to auto na vodu. A měl byste vyřešen energetický problém, nebyl byste závislý na ropě přes Hormuzský průliv. Najednou byste zjistil, že můžete jezdit na vodu. Proč to není?
1: No,
0: ano, ten patent vymysleli ve Volvu. Dokonce na Slovensku se před 12 lety to auto zkoušelo. A pak se divíte, proč Číňané koupili Volvo. Že jo? No a množství těch patentů, včetně toho známého slavného patentu volné energie Nikoly Tesly a podobně, by totiž vedlo k tomu, že množství nástrojů, kterými drží jisté skupiny svět u krku, by najednou nefungovaly. A já jenom čekám, kdy se stane další věc. Všeobecně se konstatuje ne zvyšování teploty, ale začíná vysychání, osobitně vysychání samotného evropského kontinentu. A co se stane s vodou? No a najednou už máte odpověď. Zapomněli jste, že v roce 26-27 probíhá financializace přírodního prostředí. To, co bylo veřejným statkem, čili půda, les, voda, vzduch, mají být obchodovány za trhové ceny, které se získají na základě kapitálových trhů, a ty určí finální cenu pro koncové uživatele. Dokonce jeden nejmenovaný představitelka Světového ekonomického fóra prohlásila, že je nutné zdanit vzduch. Já si nedělám vtip. Ten projev si můžete podívat na netu. A když zdaním vzduch, no tak budu asi říkat, no tak víte, tak průměrný člověk má tuhletu spotřebu vzduchu, no a když máte větší spotřebu vzduchu, no tak si připlatíte. Zdaníme vzduch, zdaníme vodu, zdaníme les, zdaníme půdu, zdaníme všechno. Aby někdo z toho vytřískal majlan, protože bude obchodovat s tím na mezinárodních kapitálových trzích. V tom je ta zvrácenost současného světa. Ano, zvrácenost, protože tohleto jsou základy života. Stejně tak jako debilní tvrdení o tom, že CO2 způsobuje oteplování, hoci víte velice dobře, že CO2 je klíčový plyn pro celou rostlinnou sféru. A kdyby klesl procentuálně v atmosféře pod jistou hranicí, tak vymře a zlikvidujeme všechno to, co je z hlediska života důležité, to znamená všechny lesy, rostliny, všechno ostatní. A tohleto šílenství, ta neochota se podívat na reálný svět, ta pak způsobuje ty absurdity toho typu, že přijde někdo s návrhem, zdaníme vám vzduch. Konec konců, právo na vodu už prohlásili jisté kruhy, že není přece právem přirozeným člověka. No dalším bude, není přece přirozeným právem, abyste dýchali kyslík, vzduch, musíte si ho zaplatit. A tu absurditu tohoto všeho, abyste to mohli kontrolovat, vládnout a tak dále, a k tomu právě potřebujete tu umělou inteligenci. No a ty koule, abych neodbíhal od problému, ty koule jsou zvláštní jev. Normální věda to nevysvětlí, ta raději se bude tvářit, že ten problém neexistuje. Ale tyhle ty koule, co je zajímavé, tak v mnoha případech startují z moře nebo z jezer. Jako kdyby v těch jezerách nebo v tom moři byly jisté struktury, které právě tyhle ty koule vypouštějí. Dokonec konců máte konspirační teorii, že hlavní základny mimozemšťanů jsou na dně oceánu, což potvrzují světelné jevy, které se dějí v hloubkách oceánu, které jsou závidovány desítkami lodních pozorovatelů, námořníků, letců a podobně. A konec konců velká část skutečně zaznamenaných zestupů, dokonce i těch, které uvolnilo americké ministerstvo války, zobrazují létající subjekty starcující z mořských hloubek. Takže v tomhletom ohledu i možná i tyhle ty koule jsou indikátory, kterými sledují jisté entity nepozemského původu, vývoj na planetě. No ale můžu vám říct, podle mého názoru, když vidí ten bordel, který je na planetě Zemi, tak si rozhodně řeknou, že homo sapiens, člověk moudrý, asi už dávno na planetě není.
1: Homo sapiens, člověk moudrý, asi zblbl?
0: Ne, to je homo debilicus. To je nový název. No. Homo debilicus.
1: Ejnu, pane profesore, jak se říká, vývoj nezastavíme, že? Ale
0: jo.
1: Já jsem vlastně, pardon, o té, například o té vodě, že jo, mluvil ten bývalý šéf Nestlé v době, když teda jako ještě byl generálním ředitelem té světové části Nestlé, a on tohle to prosazoval hlavně v Africe, kde tímhletím způsobem jako ochránili vodní zdroje právě před jako nějakým nekalým, že by je snad někdo vypil, nebo tohleto, jo. A dostal za tohleto, za to, že teda se má voda tržně jako oceňovat, a Nestlé investovalo gigantický peníze do nákupu lokalit, kde jsou zdroje vody, právě třeba v Africe, a tam, kde prostě je největší poptávka, a jinde po světě, tak na tom, v tom mají nainvestovaný obrovský prachy. A teď nevím, kde on teďka je, ale je v nějaký právě mezinárodní organizaci, kde dál prosazuje tuto zvrácenost. A takže vám dávám za pravdu. A je to veřejně známý, a dokonce i Česká televize, kdy si právě odvysílala dokument, kde o tomto člověku mluvila, právě v souvislosti s krizí, s nedostatkem pitné vody v Africe a podobně. Jo?
0: No víte, pane Bureš, ono to má jinou dimenzi. Chemizace prostředí způsobuje, že ničíte půdní mikrobiom. Když zničíte půdní mikrobiom, zničíte nejenom úrodnost půdy, ale především zničíte schopnost půdy vázat vodu. Já už jsem to o tom jednou mluvil. Tím, že ta půda je schopná vázat vodu, tak právě proto Česká zemědělská univerzita dělala projekt navrácení mikrobiomu do české půdy. Pro srovnání, v Čechách ročně spadne kolem 60 miliard kubíků vody. Většina vody odteče velice rychle. Kdyby se ale půdní mikrobiom obnovil, tak víc jak 28 až 30 miliard kubíků zůstane vázáno v české půdě. A vy si v Čechách možná neuvědomujete, ale ta želivka do 10 let už nebude stačit jako zdroj pitné vody pro Velkou Prahu. To znamená, dochází k zásadní změně struktury půdy, tím pádem se změní vázanost té půdy, vody v půdě, a vzniká problém. Co se týká Afriky nebo jihovýchodní Asie, tam je jiný problém. Bouře vždy zasolovaly vnitřní část území do hloubky 20-30 kilometrů mořskou slanou vodou. No, pak se zlikvidovaly mangrové pralesy, a v současnosti při bouřích ta voda zasoluje zdroje vody i půdu do hloubky kolem 80 až 100 kilometrů. A když máte zasolenou vodu, tak ji asi nebudete používat. Na druhé straně ty technologie paradoxně, které vyvinul Izrael, jako je kapenkové zavlažování prvního, druhého, třetího typu, nebo dokonce to, co dělali zhruba před 10 lety, kdy testovali zalévání rostlin mírně slanou vodou z Genezareckého jezera, tak ukázalo, že je možné i tuhletu vodu používat pro zavlažování rostlin. No a to se pak objevují i takové pikošky, že velkou část vodního hospodářství v Iránu spravovali a řídili izraelské firmy, což se taky málo ví. No a největší fór s tou vodou je, že když se zničily ty speciální radary a zářiče energie v arabských zemích, tak v Iránu prší. A prší a prší a prší, i když nepršelo 15 let. No a vy si začnete klást otázku, no tak prosím vás, tohleto ovlivňování deště je skutečně jenom konspirace, anebo jsou to skutečně zařízení, které ovlivňují přírodní poměry na planetě. A vzpomeňte si na jistou zvláštnost českou. Před několika lety česká vláda ještě dotovala dokonce nákup nádrží na dešťovou vodu, protože tou dešťovou vodou jste mohli zavlažovat zemědělství a všechno ostatní. před pár lety najednou česká vláda prohlásila, že prosím vás, touto dešťovou vodou není možné zavlažovat, protože obsahuje nesmírně vysokou hladinu těžkých kovů. A jak se tam ty těžké kovy do prdele do té dešťové vody dostaly? A to se nebudeme bavit o tom, že vaše babička, když chtěla mít krásné vlasy, tak použila dešťovou vodu. No a když to uděláte teď, tak máte téměř 100% jistotu, že budete hololavej. Opět někdo by prohlásil dezinformace. Ne. Tyhle ty projekty skutečně probíhaly. I ten projekt České zemědělské akademie. I ty další projekty. Čili máme nástroje, jakým způsobem se vrátit k tomu, abychom spravovali vodní zdroje. Ale přece je o mnoho prostší, když navrtáte hloubkové zdroje vody bez ohledu na to, jaký je přítok těch podzemních zdrojů a pak tu vodu začnete prodávat za vysoké ceny. To je přece skvělej podnik, skvělej biznis. To je přece možnost zbohatnout, protože tu vodu potřebuje každý. No a tohle to všechno pak ještě vede k řádu dalších a dalších úvah, nejenom o vodě, ale například o spraši, kdy právě větrná a vodní eroze odnáší spraš z jednotlivých území, která byla zemědělsky produkční, odnáší je do světových oceánů, zůstává iba jalová půda, na té nevypěstujete nic a tohle to všechno se urychluje se ztrátou půdního mikrobiomu, s chemizací, používáním speciálních hnojiv, jako je glyfosát a podobně. Zase jste u GMO a asi jste viděl rozhodnutí Evropské unie, že první kategorie GMO potravin už nebude ani označována jako GMO, jenom druhá kategorie. Takže pak si položíte otázku, skutečně jsou jenom hloupí nebo zaplacení v tom Bruselu?
1: No a to jste mi nahrál teďka na další otázku, kterou tady píše Pedro. Pedro Pedros. Pozdravujem, chcem se spýtať pána Staněka, ako dopadne ta vojna mezi Iránom a USA, aj keď vieme, že je to robené voči EU, voči Evropské unii. Mám pocit, že antikultisti ovládají svet. Pozdravujem aj vás, pane Budeši, děkuju. Tak, já to ještě rozvedu trošku, protože těch otázek je tady celá řada. My vždycky narážíme na to, že, a řeknu to na příkladu právě Evropské unie, že ty naši elity prostě udělali někde chybu, že se omylem někde nechali zaplatit, omylem prostě někde zbourali, já nevím, jaderní elektrárny v Německu a tak dále, tak podobně. Ale když to podle vašeho vzoru poskládáme jako mozaiku, že ze všech stran se vlastně děje to, že se vytváří uměle třeba mnohdy jako nedostatek něčeho, vytváří se chaos, vytváří se strach, vytváří se, prostě zhoršujou se cíleně, podle mě. Tady jsme na konspirační médiu, podle Seznam zprávy a dalších speciálních webů, který to hlídají, tak tady to můžeme říct otevřeně. Tak mi to připadá, že to není náhoda, hloupost a tak dále. Ale naopak, já mám takový konspirativní pocit, a když tak mi ho vyvraťte, že je to záměr.
0: No, ono je to velice prosté, pane Bureš. Jak je v zakládajících listinách Evropské unie a osobitně po Lisabonské smlouvě definována situace krize? Cituji. V čase systémové krize, přírodního ohrožení nebo válečného konfliktu přechází národní kompetence na bruselskou centrálu. Toč prosté, jednoduché řešení. Abyste vytvořil krizi, tak vytvoříte krizi energetickou, potravinovou, finanční, bezpečnostní. No a pak už nepotřebujete eliminovat právo veta. Protože přesně podle judikatury Evropské unie přechází národní kompetence na bruselskou centrálu. A v tom případě Evropská komise je klíčovým mocenským nástrojem, který bude rozhodovat o vývoji jednotlivých zemí Evropské unie. Takže Začnete mluvit o tom, že jí nesmírně podražili umělá hnojiva a že nebudou umělá hnojiva, což povede na podzim tohoto roku potravinové krizi. A ta potravinová krize se bude muset řešit příděly a vším ostatním. Kurňa, už jste zapomněli, že 180 milionů tun potravin zničí Evropská unie ročně a pořád budete pindat o potravinové krizi? Další věc. Jo, je to hrozný, nebudeme mít ropu, nebude Blue Green, nebudou moct jezdit kamiony, nebude doprava, zásobování a podobně. Kurňa, už jste zapomněli na těch 450 milionů barelů uložených v tom obrovském pásmu ropných produktů, zásobníků a rafinerií mezi Antwerpami a Rotterdamem a dalších zásobníků rozmístěných v Německu, v Hamburgu a podobně? Zapomněli jste na to, že prezident Putin neustále zdůrazňuje, že rozhodně nemají zájem o Evropu taky, k čemu by jim byla, že jo? S těmi migranty a s tím vším, s Sajrajtem, který je tady. No ale protivátému musíte zbrojit a budete vynakládat stovky miliard euro na zbrojení. Vemte jenom německý rozpočet zbrojné, které by se měl příští rok zvýšit ze 184 miliard euro na 324 miliard, aby to Německo mohlo mít největší armádu v Evropě. Kurňa, už vidím ten závod, protože i Poláci tvrdí, že budou mít největší armádu v Evropě. A taky některý další nechtějí zůstat pozadu, například pan prezident Macron, který prohlasuje, že taky Francie by chtěla mít největší armádu v Evropě. No kurňa, no to bude tedy nový závod, kdo bude mít největší armádu v Evropě. Ovšem, kdo to zaplatí? No zaplatí to právě ti občané, kteří budou nadávat na to, že nejsou peníze na zdravotnictví, na dopravu, na důchodky, na zemědělství, na potraviny, na nic. Ale aby nebyli kverulanti, tak na jednu stranu převedete všechny národní kompetence na Evropskou komisi a na druhou stranu použijete přesně ty tři roviny. DSA, štít demokracie a daň z dezinformace. Dokonce ta daň dezinformace je skvělá, protože jednak potřete jakékoliv opoziční řeči a ještě si naplníte kasu. V tomhletom ohledu je skutečně ten Brusel obdivuhodný. Ale přece to dělám všechno pro vás, vážení občané, abyste žili blaze, abyste žili úplně izolováni od všech krizí a dezoláckých, dezinformačních informací a podobně. No a aby s vás byli ti lumíci, kteří nakonec v závěrečné fázi na pokyn centrály na pochodu i do toho oceánu. Potěš pánbu.
1: No to v tom dokumentárním britském seriálu Jistě, pane ministře, tam to právě řešili ty státní úředníci, myslím, že to byl zrovna oběd, kdy ten jeden tajemník osobní toho ministra, evidentně nový člověk, říká, ale přece, co je na tom špatného? Teď občané mají právo vědět, co se tady děje, jako. A oni říkají, jste normální? Dáte snad brandy alkoholikovi? Jo. A teď jako koukal, neměl argument, a on říká, občané v demokracii mají právo akorát na všechno kašlat. V nevědomosti je jistá důstojnost.
0: Ještě lepší, pane Bureš. Můžete mít jakýkoliv názor, pokud je můj. Demokraticky.
1: Demokraticky. Přesně tak, no. Ale teďka tenhle pohled, který jste mi dal, tam mi to právě zaklaplo, že vlastně pokud vyvoláme uměle nějakou krizi, a tak Evropské komisi se prostě zvýšejí ty pravomoce a vlastně k tomu celou dobu to vlastně směřuje, že jo? Ta Evropská komise a ty bruselské orgány prostě chtějí mít větší, že jo, pravomoce a větší vliv a tak dál, aby nebyly pro srandu králikům, ale aby teda už jako mohli bouchnout do stolu. A na druhou stranu těm národním vládám, těm který Niemandům některým, který prostě neumějí vůbec nic, tak jako to tady třeba bylo to za Fialy, tak těm to bude náramně vyhovovat, že jo? Protože budou mít výmluvu, oni se vždycky vymluvějí na Brusel. No my bychom rádi, ale víte, Jo,
0: takže... jo, přesně, přesně, pane Bureš. To přenosení odpovědnosti na Brusel, to bude perfektní hromoslot. Každá konina, která se objeví, jo, přesně jak říkáte, my bychom se tomu postavili, ale když ten Brusel má všechny kompetence a pravomoci a ta Evropská komise a ta paní von Leelová, no to je skvělá gynekologička, právě proto to všechno jde tři vodky, že jo?
1: No, je to pak, jako je to pro mě daleko víc čitelný, přesně tahle motivace, že jedni chtějí uzurpovat moc jako za jakoukoliv cenu a tím druhým bude vyhovovat, když jim zůstanou ty placevní prebendy, tak vlastně budou mít nulovou zodpovědnost, univerzální výmluvu na cokoliv, jo, a vlastně divadlo jede dál. No.
0: Ano, přesně tak.
1: To je neuvěřitelný. No, bohužel, no, je to, jak to je.
0: Pojďme na další otázku, ať nás neoznačí za totální katastrofisty.
1: Pan profesor Staněk oplývá tolika znalostmi, že bych se nedivil, kdyby studoval prastaré texty Stanže Gian, říkám to správně, Stanze Gian,
0: ano,
1: které uchovávají bráhmani a jejíž stáří se datuje až do období říše Kuru. Tak četl jste takové texty?
0: Odpověď je velice prostá. Nemusíte číst tyhle ty texty. Stačí, když zvládnete technologii architektury souvislosti a pochopíte, jak jsou jednotlivé informační toky a informace propojeny, co znamenají samotné informace a jakým způsobem tyhle ty informace zobrazují svět kolem vás. A když si tohleto nastudujete, a když vaším koníčkem je historie, a když vaším koníčkem je astronomie, a biologie, a botanika, a geologie, a klimatologie, a glaciologie, a oceanologie, tak promiňte, nemusíte číst tyhle ty staré texty. Přijdete k tomu, abyste pochopili, jak ten svět funguje, jak a kdo ho řídí a jakým způsobem vůbec tenhle ten svět kam směřuje. No a v tomto ohledu je to svým způsobem sice náročné, ale na druhou stranu vám to dá odpovědi na to, jak to všechno jde. Ale samozřejmě můžete se taky orientovat na tyhle ty staré texty, můžete se orientovat na staroindické eposy, jako je Mahabharata, Siddharata, můžete se zabývat taky starými čínskými texty z období zhruba 800 před naším letopočtem a podobně. No a v konečném důsledku zkuste se zamyslet nad tím, jak fungovaly například předkolumbovské kultury v Jižní Americe. Dneska stojíme s otevřenou pusou před objevem zvláštního lega, které se nachází na náhorní planině Altiplano. Je dokonale vypracované žulové a balvany a je to prostě podivný výrobek něčeho, nevíme kdo koho, nevíme jakou technologii. No a pak se podíváte na Nan Madol v oceáni a opět máte podivný archeologický a stavební projekt. A pak se podíváte na megalitické stavby, které se nachází například na Urale, na Altaji a podobně, a které byly zničeny země přírodní katastrofou před 36 tisíci lety. A pak v němém úžasu stojíte před obrovskými podzemními městy, nejenom v Anatolii, v Turecku, ale i v Číně a v dalších územích, kdy paradoxně nemají ventilátory, nemají chlazení, ale máte tam místa, kde uložíte potraviny, které se neskazí, máte tam čerstvý vzduch, všechno to funguje, máte tam pitnou vodu a podobně. Jako kdyby někdo před tisíci lety se chtěl zachránit tím, že se schoval do těch podzemních měst. No a když se pak zabýváte dalšími věcmi, které oficiální korifeji vědy označují...
1: Tak, hodinka je za náma, pan profesor nám vypadl, já to tady hned mu zavolám ještě jednou. A... Tak...
0: Už jsme zpátky a když si přečtete například takové monografie, jako je Skrytá historie lidstva od Krému a Thompsona, kdy tyhleti historici nekomentují, pouze popisují 3200 artefaktů uložených v depozitářích muzeí, které mluví o tom, že ta historie člověka byla úplně jiná. No a když se pak vám dostanou do ruky informace z námořního archivu v Holandsku a vy tam objevíte námořní mapu, která zobrazuje Antarktidu bez ledu a ta mapa je ze 16. století, tak si začnete klást takové ty neurvalé otázky, kurňa, a jak je to vlastně s tím světem, s tou naší historií, s vývojem lidského rodu, s vývojem planety Zem. No a pak máte takové šoky další, když profesor Zellner z Rakouska prohlásil, že ropa vzniká jiným způsobem, než jsme se původně učili na školách, tak ho všichni vysmívali. Jenomže teď máte problém. Mnohá vytěžená náleziště ropy jsou najednou plná. Kurňa, jak je to možné? Takže nejsou to jenom ty koule, které vidíte a které létají a identifikují vojenské služby a podobně. Ale vidíte i jevy, které vůbec nezapadají do toho, co si my myslíme, že víme. No a jedna taková drobná poznámka. Víte, který je nejstarší živočich na planetě, který se dožívá 220 až 250 let ve zdraví? Je to velryba grónská hrbatá, která má speciální enzymy, které zabraňují zkracování telomer, takže ta velryba nestárne. No a pak si položíte otázku, kurňa, ale vlastně co my známe? My přece víme, že vesmír vznikl před 13,4 miliardami let velkým třeskem. Kurňa, a když objevíte díky Webovu teleskopu galaxie, které mají věk 21 miliard let, ale vám i to nepohne, protože nadále budete prohlašovat, že je to velký třesk před 13,4 miliardami let. Vy dokonce máte studie, které dokládají, že takzvané vzdalování, to znamená Dopplerův efekt, který posouvá světelné louče červené části spektra, když se od vás subjekt vzdaluje, tak zároveň máte krásné studie z Caltechu nebo MIT, které ukazují, že stejný efekt dosáhnete přechodem fotonového louče přes silné gravitační pole. Dochází k tomu ohybu v červené části spektra. Ale vy budete nadále prohlašovat, že to byl velký třesk, kdy vznikl celý vesmír a my a všechno ostatní. A tohleto všechno je právě ten nutný kritický pohled. Ne ty lovci konspirátorů, ty dementi, které nemají žádné vědomosti, ale budou sebe považovat za vrchol dokonalosti. Ale skutečnost, že tahle ta společnost je skutečně založena na lží. A podívejte se. Vlastní historie, historie planety, přírodní prostředí, vývoj vesmíru, vaše vlastní lidské tělo, jeho funkční systémy. A najednou zjistíte, že ten profesor Oshima v tom Japonsku zjistí, že máte opravné čety ve vašem organismu, které ovšem nastoupí pouze tehdy, když se pořád nepředspáváte jídlem. A tyhle ty opravné čety opravují nejenom DNA, při reprodukci vašich buněk, ale zastavují zkracování vašich telomer. A proto máte tam ty modré ostrovy. No, ale tohleto se zase prohlásí, že ne. Stejně tak jako výzkum neurologické, neuroplastické mapy v Montrealu, který dospěl k způsobům a technologiím, které můžou opravit vaše kognitivní schopnosti v případě Alzheimera až na 80-90% po půl roce. No, ale to prohlásíme přece za pavědu, protože jak bychom pak mohli vydělávat na produktech farmafirem? A najednou zjistíte, že i celý COVID, i všechno ostatní je jenom snůška lží a podvodů. Ať trefí šlak všechny ty vaše profesory, kteří podali žalobu na Kotlára. Ne, třeba je podat žalobu na ně, protože lžou. No a to ještě nemluvíme o tom, že nakonec máte množství studií, které dokládají, že úspěchy s řešením nemocí, jako byly tyfus, cholera a podobně, vznikly ne vakcinací, ale změnou životních podmínek, čistou vodou, odkanalizováním a podobně. Opět konspirace. No a teď si položte otázku, co bude příští pandemii? Hantavirus? norovírus, ebola. A nebo to bude to, co oficiálne priznala aj Tulsi Gabbardová, že v tých 40 biolaboratóriách na Ukrajine vyvíjeli geneticky sekvenované biologické zbranie, ktoré zabijí isté etnikum, ale iného etnika sa nedotknú. A vy prohlásíte, že to je konspirácia, i když víte, že výbory amerického kongresu pro kontrolu tajných služeb již před 12 lety konstatovali, že tohleto bylo v první fázi vyvinuto v Severní Koreji za spolupráce čínskych a severokorejských biologů. Opět konspirace, kdy dokonce i v Čechách vám vyšla knížka překladu v češtině, takže když si chcete přečíst, tak si můžete přečíst o závěrech těchto kongresových výborů. Žádná konspirace, vážení. Jenom musíte chtít znát informace. A konec konců ta knížka se jmenuje Lži a pravda CIA. A máte tam přesné přepisy těchto kongresových slyšení. Takže pak si položte otázku, proč lidi nechtějí znát tyhle ty věci? Proč nechtějí znát to, že se děsíte nukleárních bomb? Ale vůbec vás neděsí 21 silných nukleárních pump, které byly ztraceny z různých důvodů v rámci projektu Broken Arrow, ztráta nukleární zbraně. No a ty zbraně jsou někde uloženy v močálu na dně oceánu, na dně Mariánské příkopy a podobně. A doufejme, že bezpečnostní pojistky nereziví. Nemluvě o tom, že máte obrovské množství biologických a chemických zbraní, které se vyrábí na 3 směny, například ve Spojených státech je to Fort Detrick, no a v Rusku je to taky jedna továrna, která pracuje. A jsou to viry, které vás můžou zabít velice rychle, anebo jsou to plyny typu VX, které vás zabijí za 3 minuty a na vaše zabití stačí 16 až 18 molekul. Prosím vás, zkuste přemýšlet nad tímhletím světem. A vy si opravdu myslíte, jak mi někteří lidé říkají, no prosím vás, pane profesore, to by nám oni neudělali. Ještě pořád máte po Ukrajině, po Iránu, po všem ostatním, pořád máte představu, že to by vám ty elity neudělali? No, řeknu vám takhle. Ať máte klidný spánek. Nic víc.
1: Děkuju. Tak a teď se tady podíváme. Tady mi to... Tak, Patrik Novák píše, Patriku, díky ti za příspěvek. Trump je jasný důkazem, že jediný důchodce dokáže změnit ekonomiku celého světa. Suverenita České republiky je pouze ideologie a sen. No, toť konstatování.
0: No, bohužel země má pravdu, protože vedou se dvě veliké linie sporů i v samotných Spojených státech. Skutečně prezident Trump trpí tím, co napsala skupina psychiatrů a nazvali to prefrontální kortex, demence a veliká ztráta kognitivních schopností? A nebo je to pouze krásná hra a ve skutečnosti je to velice promyšlený strategický manévr? Můžete přemýšlet nad tím, skutečně. Víte, mnoho věcí vypadá tak, jako kdyby pan prezident Trump byl skutečně postižen jistou eliminací kognitivní schopnosti a podobně. Potvrzuji to, co jsem odvolal, odvolávám to, co jsem potvrdil a podobně. Ale když se zamyslíte nad vnitřní logikou všech jeho činů, najednou zjistíte jinou stránku. Stránku nesmírně zajímavou a kromě jiného, teď to, co vyšlo najevo, že například v čase hormuzské krize Trump obchodoval na burze 56krát v oblasti dodávek a ceny ropy a ropných produktů. Je to náhoda? Dělal to někdo za něj? Nebo to bylo něco jiného? Víte, většina lidí si myslí, že ten svět zná. To, co vidí v televizi a to, co vidí na Facebooku a na YouTube, že to je odraz reálneho sveta. Vážení, skúste sa zamyslieť nad tým, jestli nevidíte pouze paraván. A za tým paravánem je něco úplne iného. I jiní loutkovodiči a jiní lidé, kteří určují ten vývoj. A u vás to nemusí být pan Kolář, který určuje kroky pana prezidenta Pavla a podobně. To není konspirace, vážení. Víte, já když jsem se zabýval těmito věcmi, tak vždycky mi vrtal hlavou, jaká je nejděsivější vláda. No a nejděsivější vláda je ta, kterou neznáte. Neviditelná vláda. Protože vůči ní se nedá bojovat, protože nemůžete udělat demonstraci proti Trumpovi nebo proti Netanyahu a podobně. Protože nevíte, kdo určuje tyhle ty linie. A to není pesimismus, ani oportunismus, ani nic. To je bohužel konstatování fungování světa, jelikož 35 let se pohybují v nejvyšších rovinách politických struktur. Tak přesně vím, o čem mluvím. Ale okamžitě budu označen za konspirátora, protože přece vaše politické elity myslí na blaho každého občana českého státu a to je jediná jejich životní náplň. Tak prosím vás, udělejte jednu změnu v české ústavě. Každý politik zodpovídá vlastním majetkem za škody, které způsobil po dobu výkonu své funkce. A nemůže ten majetek převést na otcovho bratra švagra syna. A uvidíte, jak málo politiků se bude hrnout do parlamentu nebo jinam. Je to prosté. A přímo zprosté.
1: Děkuju. Jdeme na další. Tady, Petr Stejskal, dobrý večer z Bratislavy, nebo do Bratislavy, pane profesore. Svět se nám mění na různé geopolitické oblasti. Kam bychom se měli nasměřovat my, abychom se u nás měli dobře? Tak kam směřovat vlastně diplomacii a tohleto?
0: Řeknu to takhle. Jestliže ti velicí, těch šest zemí Evropské unie, těch velkých, se chtějí stát hýbateli celé Evropské unie, tak máte jako malá země jedinou možnost. Spojit se s jinými malými zeměmi a vytvořit blok států, který musí brát i ti velcí na patrno. No a tam například je ta zajímavá teze o té Středoevropské unii, která by měla zahrňovat Čechy, Slovensko, Maďarsko, Rakousko, Chorvatsko, Slovinsko. S Polskem je to trošku problém, protože Poláci se považují za veliké a budou ještě větší. Takže ty se tak do toho nehrnou. Ale tahle ta Středoevropská unie v tomhletom složení by měla kolem 68 milionů obyvatel a už by to nebylo nějakých 10 nebo 5 milionů a podobně. A tahle ta Středoevropská unie kromě jiného má jednu zvláštnost. Já to nerád připomínám, i když mi někteří psali maily, že pořád říkáte to jisté a je to o ničem. Takže já to znova připomenu. Německá empirika od roku 1993 analyzuje 426 regionů Evropy z hlediska jejich perspektivní budoucnosti, možnosti, významu a tak dále. Pravidelně až po dnešek vyhrává jako nejperspektivnější region z hlediska energetiky, informací, dopravních koridorů, produkční kapacity a všeho ostatního. Zajímavý region. Brno, Bratislava, Budapešť, Vídeň. Nic vás nenapadá? Nedapadá vás, jak byly strukturovány rychlostní železnice, které mali procházet před Českou republiku a Slovensko? Nenapadá vás ten velký projekt, kdy hlavní překladiště čínského tovaru mělo být v Malackách a mělo využívat dálnice, rychlostní železnice, vodní cesty, letiska a podobně? Nenapadá vás, že Dunaj je klíčová dopravní tepna a prochází přes zajímavá města? A opravdu vás nenapadá, že ta tradiční západní část, ta původní 15. Evropské unie, je již tak nasycena migranty. Vemte jenom poslední údaj německé policie. 80 povodání noží denně v Německu. No a tahle ta oblast, kromě Rakouska, skutečně není nasycena imigranty. A je zřejmé, že tahle ta oblast ještě pořád má jisté rezidua zdravého myšlení. Ne jak ta západní Evropa. Konec konců vidíte ty obrovské demonstrace ve Španělsku proti španělskému ministerskému předsedovi, který šmahem pera legalizoval pobyt 600 tisíc imigrantů v teritoriu Evropské unie a díky migračnímu paktu budou muset putovat po celé Evropě, včetně České republiky a Slovenska. Takže v tomhletom ohledu, jestliže chceme být protiváhou velkým, musíme se spojit. I když máme na mnohé věci odlišné názory a díváme se na to jiným způsobem a podobně, ale sjednocující myšlenkou musí být zachování národní identity proti tlaku velkých z Bruselu. A tohle to je možná jediná cesta, jakým způsobem alespoň v téhleté fázi obstát při transformaci Evropské unie, kterou chtějí řídit ty velké státy.
1: Děkuju. Tady Jakub se ptá a díky Jakube za příspěvek. Dobrý den, pane profesore. Prosím vás, kdybyste se zamyslel nad jaksi vypadajícími náhodami, není tam náhodou vidět mozaika řízeného chaosu a kam si myslíte, že to směřuje celý a kdo tahá za nitky?
0: Odpověď je velice jednoduchá. Základním paradigmickým směřováním a hlavním protokolem současného světa jsou peníze. Peníze a finanční sektor. Ten určuje všechno možné i nemožné. Jestliže chcete přivést svět do totálního chaosu, musí dojít ke kolapsu finančního sektoru. Ale protože vy ten kolaps můžete řídit, zároveň navrhnete řešení toho chaosu. A tím řešením může být CBDC, digitální identita a digitální tokeny. Ty digitální tokeny, o kterých mluví Evropská centrální banka a paní Lagardeová, urychluje zavedení digitální identity, ale i zavedení CBDC a zavedení digitálních tokenů totiž umožní, aby jsme vás měli přímo na provázku. Protože ty digitální tokeny za prvé můžou expirovat, přijdete o ně. Za druhé, jsou určeny pouze pro nákup tovaru, které jsme vám určili, ne to, co si vy zamanete. A po třetí, digitální tokeny by mohly vymazat všechny dluhy, které mají velcí dlužníci. A to byla přesně strategie amerického prezidenta Trumpa, který chtěl provést změnu dluhu Spojených států z dolarů na digitální tokeny. A tohleto všechno by krásně fungovalo tak, že byste zachovali primární směrnici a ten, kdo by ovládal digitální tokeny, podobně jako ten, který ovládá peníze dnes, by vládl světu. Ovšem, ten svět by měl pod ještě větší kontrolou než doteď. Připomínám vám, když chcete ovládnout svět, tak můžete vymýšlet umělou inteligenci, technologie smart, sledovací systémy, biometrické kontroly a tak dále. Prosím vás, k čemu? Stačí, když vlastním vaše dluhy. Když vlastním vaše dluhy, budu určovat všechny aspekty vašeho života. Prostá, jednoduchá, elementární finanční logika. No a právě proto musí být celý svět zadlužený, aby ti, kteří budou vládnout těmto dluhům, mohli krásně vést svět na vařené nudli a nikdo z toho světa již nebude moci utéct. A právě proto se urychlují všechny ty snahy o zavedení digitální identity, digitálního eura, digitálních tokenů a CBDC. A právě proto, když se tomu musíte postavit a trvat na zachování hotovosti, a proto například i v tom Švédsku, když švédská centrální banka zkoušela 6 let bezhotovostní ekonomiku, tak skončili konstatováním, že to nejde. Minimálně 20% hotovosti musí být zachováno a ve švédské ústavě je zakotvena právo na hotovost. No a to jsou cesty, jak se postavit k tomuto šílenému strategickému plánu. A samozřejmě, když všechno bude obchodováno, i ten vzduch, i ta voda, i ta půda, i všechno ostatní, vy si budete moci koupit jenom to, co vám bude určeno za ty digitální tokeny, tak vás budú mít absolútne pod kontrolou. Vrátim sa k známému výroku Henryho Kissingera. Ten, kto vlastní a ovláda potraviny, přidáme k tomu i vodu, tak ten bude vládnúť svietu. A samozrejme, ty potraviny ovládate skrze vá finanční toky. Jednoduché.
1: Pane profesore, myslím si, že nastal čas, aby sme připomněli našim milým divákům a posluchačům, že 31. máje, 31. května, což je tato neděle, která bude, tak v soukromém divadle Beseda ve městě nebo obci Holíč.
0: Na město, pane Bureš.
1: Omlouvám se, město Holíč. Ulice Bernolákova 386. /4, budete mít od 14 hodin o 2 odpoledne přednášku, kde mimo jiný teda budete dávat i autogramy a budou si moci lidi koupit knížky vaše. A takže tady můžete, přátelé, se s panem profesorem vidět živě a popovídat si na věci, na které třeba nestihneme v tomhle pořadu. A já věřím, že ta přednáška bude zajímavá. A určitě můžu jenom doporučit. Takže tuto neděli město, které se jmenuje Holíč, soukromé divadlo Beseda, ulice Bernolákova 386, /4, tak diskuzia s pánem profesorem Petrem Staníkem. Tak toto vás čeká tuto neděli ve 14 hodin. Už, pane profesore, můžete eventuálně jakoby nakousnout, dát takovou malou ochutnávku, jaký téma jste si třeba, nebo jaké jedno z mnoha témat byste chtěl právě probrat v neděli, nebo ještě je to tajný?
0: No, je to prosté. Architektura multipolárního světa budoucnosti. Aneb, jak může vypadat svět kolem nás v příštích 5 až 10 letech? Nebude to ta podoba světa, jakou znáte teď. Ten svět se radikálně promění, bude to velice rychle. A pak zjistíte i paradoxy skryté za tezí multipolárního světa. Takže když budete mít zájem, přijďte klidně a promluvíme si o nesmírně zajímavých věcech.
1: Chci se zeptat, vstupní je dobrovolný, nebo jak to tam, tady nevidím částku?
0: Já se přiznám, nevím.
1: Tak,
0: já jsem určitě pouze ten, který bude přednášet, ale ostatní ekonomické stránky nevím.
1: OK. Takže, přátelé, určitě přijeďte, uvidíme se tam. Já doufám, že všechno dobře dopadne a že se tam společně všichni sejdeme. A tady mám další, co píše Bestmaster, a děkuju taky i tobě za příspěvek. Zdravím, pane profesore, žijeme v simulaci? Je tenhle život jen jakýsi trenažér, ve kterém se máme něco naučit? Opakují se naše životy v různých podmínkách v rámci rozvoje naší duše? To je otázka, já už jsem tuhle tezi jako slýchávám docela často. Vlastně, čemu vy se přikláníte? Je to o tom, že naše duše, než dojde k nějakým, řekněme, vyššímu levelu, řeknu to takhle obyčejně, tak je nucená prostě projít si nějakými životními útrapami, ale co se naučit, a že i to negativní v našem světě může mít nějaký vyšší smysl?
0: No, kdybych byl cynik, tak bych řekl, naše duše jako kuše vystřelí a sklapne. No, to je první věc. Skutečně, ale vážně. O otázce duše, reinkarnace, návratu do minulých životů a podobně se vedou hodně velké diskuze. Existovaly na to různé projekty, dokonce vojenské speciální služby se snažily rozvinout tyhle ty metody a podobně. První poznámka, která se toho týká, souvisí s vědomím. Dnes se mluví, že umělá inteligence je skvělá, protože bude inteligentnější jako jakékoliv člověk a tak dále. Prosím vás, tohle to jsou komerční PR akce. My nevíme, jak funguje vědomí, nevíme, jakým způsobem se vůbec rozvíjí, nevíme, jak funguje ve vazbě na informační architekturu světa a podobně. Jsou dvě zásadní koncepce vědomí. Jedna, která říká, no to je jako počítač, máte tam ty mozkové neurální synapse, máte neuroplastickou mapu, vznikají tam pohyby elektronů a to vzniká vědomí. No a právě proto se říká, že můžu přenést vaše vědomí do počítače a můžu vás uchovávat na věky a budeme tak.

optického pole. Tí věžci, tí různí prognostici a podobně, mají pravděpodobně schopnost napojit se na to morfické pole, číst události, které jsou před námi. Ale problém je v tom, že v tom morfickém poli chybí časový engram, který by říkal, co je minulost, co je současnost, co je budoucnost. Další věc, která se hodně diskutuje, je regresní analýza, která vám má umožnit přenést se vědomím do vašich minulých životů, vašich předků a podobně. Nechci polemizovat, ale chci upozornit na jednu základní skutečnost. Vůbec to nemusí být vaši předkové, pouze se napojíte na morfické pole a čtete záznamy životů jiných entit, které žili v jiném čase a prostoru. Vůbec to nemusí s váma mít nic společného. A další věc, která se objevuje jako mimořádně významná věc. Američané se pokusili zjistit, jak je to vlastně s tou duší, když člověk umírá, ta duše odchází a podobně, tak dokonce existují fotografie toho mávého obláčku, které odchází z těla umírajícího člověka, dokonce precízně se to pokusili odvážit, 21 gramů. No a tvrdí se, že vlastně co odchází? Odchází soubor informací, který je odrazem všeho toho, co jste prožili? Je to souhrn všech vašich poznatků a zkušeností, ale v zemi to nebude žádná reinkarnace, abyste se poučil a stal lepším a podobně. Protože kdyby to tak fungovalo, tak se pak zeptám, jak je možné, že na tom světě je tolik zvrhlíků, pedofilů, zločinců a podobně. To se pořád nepoučili, i když přecházeli stovkami performací. A nebo je to jiným způsobem. A tenhle ten informační engram, který po nás zůstává, tak ten pravděpodobně je jistým souhrnem všech informací, zážitků, zkušeností, všeho, čím jsme si prošli, ale zůstává jako jedinečný fenomén. No a když s tím samozřejmě souvisí další otázka, je váš život předdeterminován a podobně, když jsem to vzpomínal, má představa je o tom, že je to bílá kniha, kde pořadí stránek je určeno, ovšem, co napíšete na tu stránku, je vaše volba, vaše rozhodnutí. Dokonce i všechny ty přírodní národy, jako Hopiové a další, říkají, nic není definováno, je to volba. Dokonce Hopiové tvrdí, že rok 26 je rokem křižovatky pro lidstvo, protože se musí rozhodnout, jestli půjde cestou sebezničení anebo cestou vnitřní transformace. Čili není vývoj předdeterminován, není to nezvratný vývoj, který se nutně stane. A i například takový lidé jako Messing a podobně říkali, vždy je to alternativní scénář. Může se stát, nemusí se stát. A tohle to všechno pak vede k další klíčové otázce. Jestliže to vědomí je kvantové, funguje úplně jiným principem, umožňuje napojení na morfické pole a podobně. Dokonce máte záznamy oddělení vědomí od těla, takzvané cestování, odděleně od těla, tak pak to znamená, že tohle to všechno stále nechápeme, neznáme to, protože jsme neuměli zachytit tyhle ty informace a nějakým způsobem je transformovat. No a právě tu se dostáváte k základní otázce. Paradoxně. Všechny výzkumy dnes jsou soustředěny na oblast dlouhověkosti. Zkoumá se, jaký vliv má strava, genetika, pohyb a tak dále. Ale výzkumy, které dělali Japonci i dělali jiní na Okinavě, v Řecku, v Itálii, Jižní Americe a podobně, nalezli jeden velice zajímavý společný jev. Láska k lidem, láska k životu, dělání toho, co vás naplňuje, schopnost podívat se na vlastní život otevřeně a bez strachu, protože jste něco udělali pro lidi. A tohleto podle těch výzkumů tvoří 50 až 60% podmínek dlouhověkosti, zdravé dlouhověkosti. Jsou to materiální věci? Je to vaše strava, vaše genetika, o které teď se mluví, že v podstatě ovlivňuje 5 až 8% předpokladu vaší dlouhověkosti? Je to to, že máte silové cvičení, nebo ne? 10-15%. A najednou, když si uvědomíte, že právě tyhle ty nemateriální fenomény, ta láska k lidem, láska k životu a podobně, tak to je klíčové. A to máte ten krásný výzkum, který jste dělal dokonce ve střední Evropě. Když důchodci mají smysluplný pocit života, když jsou potřební a když mají smysl

0: plný život, tak žijí o 8 až 10 let déle, ale zdravý život, ne v nemocech. No a když skončí tím, že o ně nikdo nemá zájem, akorát krmí holuby před domem a podobně, tak demence, rakovina a celkové schátrání organismu pokračuje nesmírně rychle. Jak to spojíte s tím, že přece jedli zdravě a tak rychle sešli? Na nejlepší případ je ta Japonka, která byla nejstarší na světě, 126 let, no a jedla celý život. Zákusky, pila Pepsi-Colu, ale celý život dělala to, co jí naplňovalo, celý život komunikovala s lidmi, neustále rozvíjela kognitivní schopnosti při diskuzích s lidmi a podobně. Čili prosím vás, jako kdyby ten výzkum dlouhověkosti dnes odhaloval dvě zajímavé věci. Co způsobuje stárnutí a jakou roli hrají nemateriální faktory. Vědomí, spolupráce, komunikace, kognitivní schopnosti. No a to je právě velice zajímavá odpověď, protože kdyby to bylo jenom specifické pro Okinavu, no dobrá, řeknete specifické. Ale ty výzkumy potvrdili stejný vzorec i v Jižním Řecku, v Jižní Itálii, v Jižní Americe a podobně. Dokonce stejný vzorec potvrzuje i ta obrovská rozsáhlá čínská studie. A tu se dostáváte k té klíčové otázce. Co vlastně formuje váš život? No a tam je právě ta odpověď, kterou já obvykle používám při přednáškách. Když se analyzoval způsob třídění informací ve vašem mozku, tak se přišla na zajímavou věc. Je to emočně logický kód, který je odrazem morálních, etických a mravních principů společnosti, které jste členem. Dokonce se to rozvinulo dál, kromě DNA, RNA, imunitní paměti, temného genomu, máte civilizační paměť, civilizační DNA. A to jsou právě morální a etické příkazy, které formovaly život vašich předků. Tohle to jsou nesmírně zajímavé výzkumy. Samozřejmě oficiální korifejové vědy se budou tvářit, že to není pravda, že to tak není a podobně. A vy si spíše, vážení posluchači, položte otázku. Jestliže narážíme na tolik zásadních objevů, posunů poznání, dívajíme se na objevy v historii, fyzice, biologii, chemii, genetice a tak dále, proč se to neobjevuje ve všech učebnicích a ve všem ostatním? Tak prosím vás, uvědomte si, že bohužel dnes velká část vědy závisí na grantech. Například i to tvrzení, no víte co, nebudeme dávat na projekty české vědy peníze z rozpočtu, ať se uchází o granty Evropské unie, tak se zkuste podívat na zaměření těch grantů Evropské unie a pro koho jsou zkoumány. A máte odpověď, že i mnohé věci, které by chtěli zkoumat jiné věci, které jsou vitálně důležité i pro českou společnost, vzhledem na finanční tlak se raději zaměří na zkoumání a granty, které doporučila a předepsala Evropská unie. A v tomto ohledu skutečně je velké riziko, že značná část vědy dneska podlehla právě potřebě získat peníze, granty, prebenty, prostor v médiích a podobně, a tak jsou ochotní potlačit i pohled. Jinou věcí je, že prosím vás, uvědomte si, kolik lidí si vybudovalo akademickou kariéru. Stali se šéfy směrových katedr, děkany, rektory a podobně na základě jistých poznatků. A dnes by měli přiznat, že ty poznatky, na kterých si vybudovali kariéru, jsou malou částí neporovnatelně složitějšího systému. No já to lidsky chápu, jenomže pak to znamená, že ta věda už z velké části se nesnaží o posun poznání. Až na takové fanatiky, jako je Rupert Sheldrake, alebo někteří vědci, kteří se zabývali lesní medicínou, například profesor Arvaj a podobně. No, paradox je, že když nabouráte takzvané dogmy akademické fronty, tak hodně zle skončíte. Bohužel tohle to je i obraz dnešní vědy.
1: No, pane profesore, já bych to neviděl až tak tragicky, protože tohle bylo vždycky. Vzpomeňme, jak Philip Morris financoval výzkum, který se zabýval neškodností kouření a naopak vyzdvihoval jiné faktory, které mohly způsobit zdravotní obtíže kuřákům, že jo, hlavně ať to není ta cigareta, a těchto těch pseudo vědců a pseudo výzkumníků bylo vždycky dost, kteří se nechali zaplatit za různý...
0: No, vemte jenom IPCC, Mezinárodní klimatický panel a vědecký konsenzus. Klasická ukázka.
1: Přátelé drazí, já ještě tady naběhnu na stránky Petrbureš TV a využiju tenhle moment k tomu, že mimo jiné zde máte spoustu zajímavých článků a tak dál, ale e-shop, na který když kliknete, tak já vám tady v rychlosti přečtu knížky, které si můžete objednat a které vám dovezeme. Má cesta osvobozeným Donbasem. Jaroslav Doubrava byl na Donbase a ukazuje, a včetně fotek a rozhovoru s lidma, co se tam všechno dělo, děje a jak probíhá třeba do současné době ty šťastnější ty lidi, tam je už zrekonstruováno třeba ty baráky a tak dál. Profesor Stáněk tomu napsal předmluvu. Digitální svět a lidské tělo je aktuální v prodeji knížka pana profesora Staňka, Jana Moudrého. Pak tady máme Inventura, to je ekonomická věc, ekonomové Jaroslav Šulc, Ilona Švihlíková, Jaroslav Ungermann, pan Fassmann. Kam jsme to vlastně došli? Dve slnka, Petr Staněk a Tibor Eliot Rostas. Další knížka Liběna a Pavel Kočíčkovi, to je v PDF-ku pod povrchem vztahů. Kancléř tří prezidentů, Ladislav Novák, syn kancléře tří prezidentů, jeho táta byl kancléřem prezidenta Novotného, Svobody a zapte mě, kdo byl ten předtím?
0: Husák.
1: Ne, ještě první, druhej, hned po Gottwaldovi byl Zápotocký, ne?
0: Zápotocký, Novotný a tak dále.
1: Jo, takže těchto třech spousta zajímavých věcí jakoby ze zákulisí a pohledem člověka, který to prožil. Válka civilizací, znáte dilema civilizací pana profesora Staňka, pak tady máme ještě pořád poslední kusy, podivná odysea života, taky od pana profesora, a kdybyste chtěli pro své vnoučata nebo děti, tak Ivan Kratochvíl tady vyrobil pohádky o skříčku Dobřejovi. A nebo třeba recepty z cest od Mirka Suchopára, výborného to kuchaře a člověka, který se hodně teďka věnoval právě sudeťákům. A dějiny píšou vítězové, to je zase Šulc Ungermann. To byla první jejich dílo k tomuto tématu a to bylo popis ekonomiky a statistiky a dat a všeho prostě neúprostně od roku 1945 do roku 89. A na to vlastně navazuje ta knížka Inventura potom, která je od roku 89 po současnost. A teda, jako to si zadáme, Václav Klaus řekl, že tuto knihu by neměl nikdo číst. To je jenom takový jako vyznamenání. Takže, tak jako prezidentka Čaputová vás tenkrát označila za největšího konspirátora, že by vás neměl nikdo číst ani poslouchat. A tak stejný takovýhle označení dostali tady ten soubor ekonomů za tuto knížku od dneska už taky ex-prezidenta Václava Klause, takže to jsou takový zajímavosti. A jdeme na další otázku. Pane profesore, jak myslíte, že to dopadne? Vyhraje Evropská unie, nebo Evropská komise, anebo obyčejný lid? A co ty noví politici, na které pořád spoléháme, jako je třeba SPD a podobně, máme se spolíhat na ty nový politiky nebo udělat nějaký jiný zázrak? No?
0: Řeknu vám otevřeně, můj názor a zkušenost těch 35 let, můžete vytvořit novou politickou stranu, ale do půl roku bude stejná jako ty původní politické strany. Musíte změnit celou strukturu politického systému. Základním parametrem politického systému musí být odpovědnost svým voličům. A to je jedno, jestli budete volit volební okrsky o milionu lidí, nebo půl milionu lidí, nebo 20 tisících. Klíčovou je odpovědnost. A ne množství vytáček, já jsem nemohl, já jsem nevěděl, já bych a podobně. Ne, osobní odpovědnost. Druhá věc, která tady je, ta vlna krizí, které se valí a které budou velice rychle gradovat již tento rok, tak ta povede k tomu, že se ukáže neschopnost dnešních elit řešit tyhle krize. Finanční, demografickou, imigrační.